0: Hostem pořadu Až na dreně dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
1: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme, a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat. A ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková. Protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou, a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci. Takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. První téma je mysl a oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
0: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
1: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
0: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
1: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
0: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
1: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustelu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha, se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, abychom vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme. Protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce, a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat, a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznával? Proč je to důležité?
1: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné, nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou. Hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě, jo, je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo, o něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že bychom byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
0: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
1: To je nepříjemné,
0: protože
1: přesně.
0: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
1: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat a tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života a říká prostě tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo? To nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa, cesta k člověku, kde on v ten moment je nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
0: Říká Pavel Špatenka.

0: to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
1: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo, že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, mm-hmm. je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
0: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
1: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat, tak aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se tomu zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím. A vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
0: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
1: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle. Co prožívám, jak se cítím, zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna, já jsem se ocitl v podstatě takový kluk a raubíř, takový kápo, ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně, se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totáč, jo, jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co sní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako v obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní. obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty. No a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky nefungovalo, nic nezabíralo. Až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kde se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala. Jo, a trvá do dneška v podstatě. Jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím. No.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
1: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, anebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem, ale co s tím? A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat to vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, hele, já jsem si koupila nový kabát, a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl, jako hele, Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak já bych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo, to znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
0: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život a šel jste úplně jinou cestou?
1: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu, mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit, a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne, jo, bojoval jsem sám ze sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je, třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Bylo to náročné, jako ten konflikt byl velký.

0: Jak dlouho jste s ním bojoval?
1: Bojuju s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomě. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám, jo, a my se to pořád učíme a je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat, tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná, je tam ano i ne, jo, často pravá chce něco, a levá chce něco jiného a člověk se musí rozhodovat a teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat, takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí, ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
0: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
1: Zodpovědnost.
0: Nechceme ji mít?
1: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše, jo. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sáhat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě ale jako, víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřují se tady a srazí vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy, a s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené.

0: zvaná individualita. Mm-hmm. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Uh-huh. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
0: přesně. Hele, máš strach, neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty maladaptivní schémata a ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Uh-huh. Protože chcete si mu ukázat, že to víte a že to znáte, jo, každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
0: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách. Někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
0: Děkuji. Hodně štěstí. Naschle.
1: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů, ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvidovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvidovské melodiky hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaře do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trimský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trim dramaturgií a stále viditelnými trimskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž šesti mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer, v pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlandského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

Zpívající právník a geniální výpravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je jindřichohradecký písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na 2 koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejme.

a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik fungl nových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jsme znovu mimo rozhlasové studio, tentokrát na místě, které nemůžete minout, chcete-li z Vrchlabí zamířit do Špindlerova mlýna. Hned u kruhového objezdu je běžecký areál Vejsplachy. A právě tady jsem se z mnoha důvodů setkala a dala si rande s biatlonistkou, olympijskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě z roku 2020 a taky dámou, která se při poslední olympiádě v Cortině stala vlajkonožkou naší výpravy. Lucia Charvátová. Ptát se budu na momenty absolutní bolesti i radosti, na moment, kdy sportovec pochopí něco, co ho v kariéře posouvá dál, a zajímá mě, kdy bylo nejtěžší vstát a znovu jet a pálit. A jaký je poměr mezi množstvím slz z radosti a z bolesti. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lucie Charvátová se narodila v Hradci Králové a do svých 6 let žila ve Špindlerově Mlýně. Místo, které jsem si já dovolila vybrat pro naše setkání, mi nabízí překrásný pohled do kraje a taky na Charvátu v kopec. Tak hned prozradíme, proč jsme tady a děkuji moc, že jste přijala moje pozvání na zálety. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Charvátu v kopec.
1: Je to tady už legendární místo. Já sama jsem ve Vejsplachách vyrostla, ale ty Vejsplachy změnily podobu mnohokrát a teď ta současná, která je, tak právě se na ní tyčí Charvátův kopec, což je uměle navezený, vlastně vyvýšený bod v momentu, kdy se tady vybagrovával rybník vedle kačák, tak všechny ten přebytečná zemina se sem dovezla v podstatě přes silnici a tím tady vznikl kopec, na který běžkaři výjíždějí ze 3 stran a myslím si, že dá komu s, je to v podstatě velmi náročný stoupání z mnoha stran a určitě nese teda jméno ne po mně, ale po mém otci, který tady ve Vejsplachách se stará o provoz a buduje Vejsplachy k tomu, aby vlastně běžkaři mohli lyžovat po celou zimu, ačkoliv ty zimy už v posledních letech nejsou tak ideální, jak bychom si je představovali.
0: Část toho lyžařského areálu je opatřena technickým sněhem, takže pokud nahrají dobré podmínky, alespoň ty teploty jsou takové, že se dá vyrábět technický sníh, část areálu osvětlená. Je to místo, kde já vidím životní tep i po tom, co v zimě zajde slunce. Těší vás to?
1: Já mám ohromnou radost, co vlastně teďka tady dokázal vybudovat. V podstatě už to bude 20 let, kdy od nějakého prvního sněžního děla se tady vybudoval areál, který je konkurenceschopný, z kterého mají jak místní, tak i lyžaři z větší dálky, protože i díky tomu, že je tady opravdu osvětleno, tak je možnost využívat areál v podstatě od rána až do večera a věřím, že prostě na lyžařské chodky si zde přijdou veškeré věkové kategorie i výkonnostní kategorie. Já sama, když jsem přes zimu doma, mám nějaký volný čas, tak pár tréninků tady vždycky odjedu a těší mě to, když tady vidím mladé naděje, které v podstatě směřují dál a dál a vidím v nich své následníky.
0: Když pročítám vaše webové stránky, tak hned v jednom z prvních odstavců říkáte, že jste rodačkou z Krkonoš, o tom jsme mluvili, ale taky hned v té samé větě říkáte, že váš život je víceméně zbalený v tašce na kolečkách. Tak kdy jste zbalila první tašku a vyrazila na první soustředění?
1: Tak první soustředění v podstatě někde v roce 2005, kdy jsem nastoupila tady na základní školu Náměstí míru do sportovních tříd a vyrazila jsem na své první soustředění s panem Alešem Sukem, který mě přivedl k tomuto sportu. A právě to, jak jsme říkali, že já pocházím ze Špindlerova Mlýna, tak dlouho potom jsem si kladla otázku, jestli vlastně jsem si vybrala ten správný sport, jestli by mi přece jen sjezdový lyžování nešlo lépe, protože v tom Špindlu jsem jenom sjezdovala a s těma běžkama jsem se dostala do kontaktu, až když mi bylo 12 let, ale teď zpětně určitě ničeho nelituju. A od té doby jezdím pravidelně na soustředění, zbalená právě v tašce na kolečkách. Teď poslední roky už je to profesionální sport minimálně 15 let, kdy opravdu většinu těch tréninků odtrénuju někde, dejme tomu v zahraničí, ale ráda se vracím domů, ale co na tom nemám ráda, tak je právě to vybalování té tašky a znovu balení tašky. To je nejhorší činnost, kterou mám s tím sportem spojenou.
0: K tomu vašemu sjezdovému lyžování. Dívala jsem se na fotografie, viděla jsem vaši dětskou lyžařskou, jak stojíte u vleku. A troufám si říct, že to byl stoh anebo nějaký jiný kopec, když budeme listovat stránka Lucie Charvátové na webu?
1: Nebyla jsem troškař, začala jsem se sjezdové lyžování na stohu, tam jsem se opravdu naučila lyžovat a myslím si, že dodnes na výkonnostní úrovni sjedu ledasi jaký kopec a je to má oblíbená aktivita, takže na jaře, když ještě zbyde sníh a mám nějaký volný čas, tak ráda na sjezdovky nebo na skelpy vyrážím.
0: Ideální. Od roku 2013 jste českou reprezentantkou v biatlonu. Udržet si to nadšení a tu radost ze sportu i po tolika letech. Jedna z nejčastějších otázek, které dostáváte, ale mění se odpověď na ní s postupem času?
1: To je velmi těžká otázka. Já myslím, že nemění. Vlastně já je zázrak asi, že jsem u sportu vůbec zůstala, protože mé předpoklady nikdy nebyly nějaký, že bych byla super talent. Já mám všechno, řekla bych, velmi vydřené tréninky, poctivě odtrénované. Nikdy jsem vyloženě neměla nic zadarmo, ale co mě u sportu vždycky drželo, byla dobrá parta. A tu jsem právě měla od té základní školy, co jsme tady s Alešem Sukem trénovali, tak jsme měli výbornou partu. A potom, i když jsem přecházela k běžeckému lyžování do Jilemnice, tak jsou to přátelé, které mám dodnes a mám je na celý život. Kdykoliv se vidíme, jdem si spolu zasportovat, ale udržujeme toho zdravýho ducha a hlavně strašně rádi vzpomínáme na ty příhody, které jsme zažili v těchto z těch dorosteneckých juniorských letech. Potom už se z toho stalo více zaměstnání, řekla bych, ale samozřejmě takhle se na to dívat nelze. Já, protože ten sport mám v sobě od malička a každý den pro mě pohybovat se je v podstatě svátek, takže já to tak nevidím, že by to byla dřina nebo nějaká práce. Je to v podstatě součást mého života a tak to beru. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi na trénink úplně nechce, když je hnusný počasí nebo se cítím unavená, ale já jsem na to tak zvyklá a v podstatě si nedovedu představit život, že bych ten den nešla sportovat nebo hlavně nešla na ten trénink.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: S Lucí Charvátovou sedíme na zahradních stoličkách, které Lucie pro dnešní rozhlasový rozhovor vytáhla ze svého auta. Máme parádní výhled na Charvátův kopec ve Vrchlabí, který je pojmenovaný podle tatínka, který se tu stará o běžecké stopy a díky kterémuž vlastně funguje celý tenhle ten lyžařský běžecký areál. Jedno jméno, které se už několikrát prolnulo naším rozhovorem, pan učitel Suk. A věřte mi, že jsem ho v zahletovém rozhovoru slyšela od nejednoho lyžařského reprezentanta a olympionika. Tak pojďme teď po společném jmenovateli vašich začátků Aleši Sukovi. V tom nejlepším slova smyslu, pojďme po něm, řekněme o něm něco víc.
1: No, vzpomínám si na moment, kdy jsem odjížděla právě na to soustředění a moje mamka v podstatě byla v slzách, kdy viděla, že na soustředění odjíždí jen samí chlapci a jedem někam, kde není ani umývárka, budeme se mít v potoce a budeme si kácet stromy v lese, aby jsme si zapálili ohníček a opekli buřty. Takže s panem Sukem to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, rozhodně jsme si nežili jako bavlnce a myslím si, že nás všechny to velmi zocelilo, že ne vždy šlo jenom o to trénování, ale nikdy bych řekla, že šlo až o přežití, ale rozhodně mi to dalo dobrý základ do života, že si jen tak něčeho nezaleknu. Ale pan Suk, tak to je legenda sama o sobě, ten vychoval nejednoho sportovce a já jsem měla vlastně do sportovní třídy, když jsem chodila, tak vlastně jsem mými spolužečkami byly Karolína Arbanová a Eva Samková a to je právě to, co nás velmi spojuje a můžem všechny říct, že díky panu Sukovi jsme vlastně u sportu zůstali i tak dlouho, v podstatě dodnes všechny.
0: Má geniální talent na to, rozpoznat talent, to se mu bez pochyby podařilo v mnoha případech. Vy jste pod jeho vedením vyhrála vlastně i první běžecké mistrovství republiky?
1: Je to tak a shodou okolností to právě bylo tady ve Vejsplachách. No, kdy start byl ještě tady za potokem, jak jsem říkala, Vejsplachy měly mnoha podob, ale pamatuju si na to, jak pan Suk vždycky měl dobrou radu na startu a to hodně to rozdejchej, ať máš první kilák zadarmo, anebo moje oblíbená vzpomínka na něj je, když viděl takovou vyplašenou holku v páté třídě, která stojí na startu svého prvního mistráku, měla jsem startovní číslo 37 a on říká, lichý číslo. Tak ty jsou vždycky dobrý, ty vyhrávají. A od té doby věřím na lichý čísla.
0: Potvrdilo se to i na nějakém z velkých závodů, třeba v tom roce 2020, taky bylo číslo liché?
1: Byla to 83, bylo to číslo liché a tam potom ještě samozřejmě roli v biatlonu hraje to, na kterém střeleckém stavu střílíte a když můžu, tak si taky vybírám liché číslo.
0: Jasně, pokud je tedy na střelnici volno a vy můžete dojet do toho místa, které je volné. Mimochodem, máte na to kromě té lichosti čísla ještě nějaký jiný recept, kde nakonec zastavíte? Má to nějakou logiku?
1: Ne, vůbec ne, tak samozřejmě, když střílíme bleže, tak se střílí v první polovině střelnice v těch místech, kde většinou je nástřel pro náš tým, pro naši reprezentaci, takže to místo je vlastně určené dopředu a na tu stojku potom je to jedno, je to záleží na tom sportovci, samozřejmě čím blíž dopředu, tak tím větší je prostor pro to vydýchat se před tou střelbou, ale jsou střelnice nebo místa, kde jsou typizovaný nějaký střelecký polohy právě i třeba kvůli povětrnostním podmínkám, vzhledem řekněme třeba Östersund, Oberhof, ty kraje těch střelnic jsou kryty tím valem, takže řekněme, že jsme tam lehce v závětří a proto kolikrát i ty biatlonisti využívají těch zadních terčů, těch 27, 28 až 30, kde se cítí více bezpečněji a komfortněji.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucí Charvátovou moc ráda dnes mluvím venku v přírodě. Posloucháte Zálety, které pro vás vysíláme v Českém rozhlase. Je to pro mě výjimečné setkání. Ne úplně často se stává, že proti mně sedí sportovec tělem i duší. A já jsem na začátku říkala, že mě nesmírně zajímá to, v jakém procentu, vzájemném procentu jsou slzy radosti a slzy bolesti. Jak to má Lucie Charvátová?
2: Já jsem toho názoru, že do sportu slzy nepatří. Samozřejmě člověk prožívá zklamání, může být naštvaný po tom závodě, ale ve mně opravdu spíš se projeví ty emoce toho naštvání. Neříkám, že bych šla a zlámala rovnou hůlky, jako kteří je vidět, kteří sportovci tak své emoce prožívají, ale já jsem spíš víc v pohodě, snažím se být v pohodě a rozhodně mě to nedohání k slzám. Nemám to úplně ráda, když ty sportovkyně právě brečí, litují se a tak na tím lanaří, to já radši to překlopím ten list a jdu dál.
1: Kdyby vznikal dokument Lucie Charvátové, víte, jak by se jmenoval?
2: Teď se mi už nabízí říct skoro já legenda, protože opravdu jsem asi jedna z nejstarších biatlonistek v České republice vůbec a nikdy předtím jsem si to nemyslela, že ve sportu budu tak dlouho. Vždycky ten milník byl takový do 30 a dost, ale musím říct, že jednak to prostředí v biatlonu se docela mění, že těch sportovkyní, že patřím samozřejmě k těm nejstarším, ale nejsem jediná, což mě velmi těší a že takový ty mýty o tom, že ženy ve sportu prostě mají určitou hranici a pak by měly být doma, věnovat se rodinným záležitostem, tak to myslím, že už opravdu je na zvážení každého a že ta volnost pro ty ženy teď je velmi značná a i ta podpora třeba žen, který se chtějí po mateřství vrátit ke sportu, teď je vidět, že opravdu se na tom víc a víc pracuje. Takže musím říct, že někdy si připadám, že už jsem legenda, protože v týmu opravdu máme mladé holky, které dělají v podstatě se narodili, když, no ne, to bych přehnala, že se narodili, jsem začala dělat biatlon, ale opravdu, když vytahuji nějaké vzpomínky, tak to ještě bylo úplně v jiné době a někdy, když si představím, že pro mě tyhle legendy taky stále byly a viděla jsem je v tom sportu, tak to byly fakt staří lidi, takže někdy tak si připadám.
1: Kdybyste si mohla pustit znovu jakýkoliv, teď navazuju na slovo legendy, legendární biatlonistický záběr, ať už se to týká vás osobně nebo kohokoliv jiného, nějaký moment, který můžete vnitřně označit, že to byl legendární moment vašeho a nebo jiného biatlonisty. Byl by to nějaký konkrétní?
2: A tak začnu klidně sobecky. Samozřejmě, že nejradši vzpomínám na svůj dojezd na mistrovství světa v Anterselvě do cílové rovinky. Ten záběr jsem potom v televizi několikrát viděla a vím, jak to komentátor v daný okamžik prožíval a to vlastně teď mě přijde na tom strašně krásný, že nikdy jsem tu podporu takhle zvenčí vlastně nevnímala, neviděla, ale když komentátor televizní dokáže takhle rozhecovat v podstatě diváky u televize, tak myslím, že to museli prožívat stejně s ním a stejně tak já to prožívám teď, když to zpětně vidím.
1: Ten čas, kdy doběhnete do cíle a už u vás stojí reportér a chce nějakou tu bezprostřední reakci, protože samozřejmě diváka bezprostřední reakce zajímá, asi je sakra krátký.
2: No, já se snažím vydechat tak, abych vložně do toho mikrofonu potom nefuněla, ale samozřejmě v těch emocích člověk do toho cíle dojíždí a ještě vlastně v ten moment ani nemusí tušit, jak nakonec skončí a může to být někdy opravdu těsný. Chce to k tomu mikrofonu přijít s klidnou hlavou a nevychlit ze sebe všechno zlo světa právě na toho komentátora a nedávat, asi nešířit to úplně dál. Já mám jeden takovej triček, který moc neříkám hlavně těm komentátorům. Já většinou se snažím neposlouchat, na co se mě ptají, já tak si představuju, na co by se mě asi mohli ptát a tak nějak v jedné linii odpovídám o tom, jaký byl závod a co si o tom myslím a většinou to funguje a nepřijde mi, že by to do téhle chvíle nějak poznali.

0: Lucie Charvátová, sedíme na lyžařských tratích, teď tedy aktuálně proměněných ve fotbalové hřiště u Vrchlabí. Areál se jmenuje Vejsplachy. Já schválně jméno Vejsplachy používám v prvním pádě, protože vlastně nevím, jestli se říká ve Vejsplachách, ve Vejsplaších, ale asi spíš Vrchlabáci říkají ve Vejsplachách, že?
1: No, my celkově tady máme rádi naše krkonošské nářečí, takže možná ne všechno říkáme češtinářsky správně, ale já sama používám termín ve Vejsplachách, ale vím, že třeba tadyhle o kus dál je kříž u Výsplach a někdo říká Vejsplaších, takže já budu ráda, když všichni do Vejsplach dorazí a rozhodnou se sami, jak je budou nazývat.
0: Přesně tak, hlavně, že to budeme říkat s úsměvem na tváři. Pojďme teď, Lucie, jestli můžu pro mě poodhalit trošičku zákulisí toho, a to je příprava materiálu a vlastně i ten moment střelby jako takové. A já vlastně ani nevím, jaký termín používáte pro to, co tedy vozíte jako biatlonisté na zádech. Jak je to správně?
1: Tak to vysvětluji velmi ráda a docela velmi často. Já se účastním nějakých příměstských táborů s malými dětmi a tam samozřejmě slyším ta vaše pistole, ale pistole je krátká, ta je u pasu a my používáme termíny flinta, malorážka nebo zbraň, v našem slengu často bouchačka, ale samozřejmě správný název je malorážní zbraň dlouhé ráže.
0: To je skoro jazykolám, mám-li to vyslovit správně. Každopádně četla jsem a opravte mě, jestli to není pravda, že možná už loňskou sezonu anebo na tu letošní nějaká novinka na vašich zádech?
1: U mě konkrétně ne, lehce se mění pravidla pro všechny biatlonisty, protože se dbá na velmi zvýšenou bezpečnost, přece jen nadále platí to, že střílíme s náboji, které můžou člověka zabít, proto ta bezpečnost je samozřejmě na místě. V podstatě největší změny se týkají manipulace, kdy biatlonista si nesmí na svou zbraň šáhnout dříve než vlastně na té střelecké podložce, tak to je asi ta největší změna, pak určitě si diváci můžou všimnout, že spousta biatlonistů se snaží ve střelbě zrychlit. Já když jsem začínala s biatlonem, nebo když diváci vzpomenou na Gábinu Koukalovou, ty střelecké položky byly kolem 30 vteřin. Momentálně, pokud nestřílíte po 25 vteřin, tak nemáte šanci a na lyžích to většinou nedojedete. Takže biatlonisté se snaží svou manipulaci velmi zrychlit a proto i ty zásobníky se snaží mít co nejblíže ve své pažbě té komoře, kam vlastně ten zásobník vkládají. Takže i tam ta manipulace je trošičku jiná v současné době a ty pravidla se to snaží nějak tak podchytit a jakoby udělat unijní pro všechny.
0: Je důležitá váha nebo ta biometrie?
1: Tak minimální váha zbraně je 3,5 kg bez zásobníků. Řekla bych, že samozřejmě pro menší holky ta váha zbraně hraje roli. Ty jsou rády, když vezou v vozovkách pouze 3,5 kg, ale pro nějakou stabilitu, obzvlášť ve větru, potom ty kluci mívají zbraň i přes 4 kg a asi se cítí v té střelecké poloze stabilněji. Důležité je mít dobře vyvážený ten lauf. Tam se většinou přidávají nějaké závaží, protože ano, je to vysunutá, že jo, osa před tu zbraň a když do toho foukne vítr, tak to je to, co vám s tou střelbou pěkně zahejbe a ten terč potom minete raz, dva. Takže snaží se každý biatlonista si tu zbraň optimálně vyvážit, ale taky, co vlastně je možný od výrobce nebo ten, kdo mu tu pažbu na tu míru dělá, tak je to v podstatě, co mu vyhovuje a nejde to úplně tak přizpůsobit tomu, jak by to bylo ideální.
0: Jak jste si rychle zvykla na to, že na zádech musíte zbraň vozit. Nepřekáželo vám to, když srovnáme vaše běžecké lyžování a vlastně začátky v biatlonu?
1: Tak není to úplně to, co bych vyhledávala. Já z běžeckého lyžování jsem vlastně byla i silnější v klasice, takže já kdybych teď mohla zase do biatlonu zpátky přivést tu klasiku, byla bych velmi ráda, ale nedovedu si představit, jak se i tehdy při klasice jezdilo s flintou na zádech. Ta flinta zátěží sama o sobě je, ale musím říct, že my s ní až tolik netrénujeme v létě prakticky vůbec, takže vlastně je to takový ten moment až toho nečekaného překvapení při tom závodu, kdy tam člověk myslí na jiné věci a nevnímá to jako zátěž, takže mě flinta osobně nějak moc neomezuje, ale samozřejmě, když porovnám třeba opakovaný trénink, který jedu se zbraní nebo bez zbraně, tak na kiláku to může být rozdíly 15 vteřin, takže nelze úplně srovnávat výkon absolutní v běžeckém lyžování a v biatlonu, ale potom naštěstí, když jedete biatlonový závod, tak na tu zbraň vůbec nemyslíte. Já miluju, když je umrzlo, technický sníh, krásně to jede, odraz prostě jak na betonu, ještě k tomu zasněžený hory, sluníčko, modré nebe. Je potřeba mít, říkám, dobře namazené lyže a obzvláště v podmínkách třeba jarních sněhů, kdy už je to opravdu i o těch věcích, které jsou jasně dané, že třeba ty nečistoty, které jsou na tom sněhu, na jarních snězích, tak že ten skluz prostě zpomaluje, brždí a tam ta máza je neskutečně důležitá. Já jsem prožila ve své kariéře i ten přechod z fluorových vosků na ty bezfluorové a říkala jsem si, toho se nikdy nechci dožít, to radši skončím s biatlonem, to bude hrozný. A opravdu si pamatuju na to, že ten první rok nebyl vůbec dobrý. Jednak žádný týmy, vyjma nějakých skandinávských, na to nebyli připraveni, takže co závod, to byl nějaký pokus a v podstatě boj s větrnými mlýny, protože tam i ta příprava těch lyží se odvíjela v podstatě už 24 hodin dopředu a vlastně nikdo nevěděl, jaký ten správný postup. Musím říct, že teď za ty tři roky asi, co se jezdí na bezfluorových vozcích, tak už to ty servisáci vychytali, ty produkty na to jsou o dost lepší, takže ten pocit začíná být téměř skoro dobrý, ale ten prvotní přechod, ten byl opravdu na ten pocit velmi těžký.
0: Je něco, bez čeho si nedokážete představit, že byste do závodu odstartovala?
1: Tak před samotným závodem je to takový koloběh událostí, který jedna bez druhé v podstatě by mi nedovolila umožnit se ten start postavit. Je to od samotného nástřelu a když si představím, že si jenom třeba zapomenu napáskovat náboje do zásobníku, tak to je ta největší noční můra, kterou jako biatlonista určitě má, že přijede na tu střeleckou podložku, dá zásobník a zjistí, že je prázdný. Jako řekněme, je po závodech, ale není to konec světa, od pořadatelů tam dostane náhradní zásobník nebo náboje, ale je to ztráta v řádu minuty i více, takže bez toho si nedovedu představit, že bych vystartovala.
0: Vida, tak jsme se dostali na noční můru biatlonistek. Lucia Charvátová, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucí Charvátovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Možná nějaká zbrklost, možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete si nějakou konkrétní?
2: Tak, vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obě trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi momenty, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, a kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
1: Byla v ten moment nějaká tréma?
2: Ani ne, já když si na to zpětně vzpomenu, tak asi to nevyzní úplně skvěle, ale v Milánu jsem nebyla, vlajku jsem nesla v Cortině a tam jsme se prošli přes náměstí a mě to spíš připomínalo nějaké mládežnické závody, protože ta atmosféra tam opravdu nebyla olympijská, takže trému jsem neměla a zvládla jsem to v pohodě. Samozřejmě nesla jsem třeba vlajku na zahájení dětské olympiády za Královéhradecký kraj a vím, že největší nervy jsou s tím, aby se nezamotala, takže předtím je potřeba pořádně se rozmávat a rozcvičit se na tenhle velký výkon. Takže vlajka se mi naštěstí v televizním záběru nezamutala a tím jsem považovala svůj úkol splněný.

0: Biatlonistka Lucia Charvátová, posloucháte Zálety. Krásně jste se zmínila o tom, že chodíte na přednášky k dětem, že se staráte o to, aby se o biatlonu vědělo i mezi mladými sportovci. Co vás na tom nejvíc těší nebo překvapuje?
1: Já mám radost z dětí, kteří chtějí zkoušet biatlon, ale samozřejmě v jejich očích vidím, že strašně zábavná je ta střelba, když ty terče padají, ale potom se jim snažím klást na duši, že to není jenom o tom střílení, ale že je to hlavně o té fyzické kondici, kterou mně přijde, že kolikrát mladí biatlonisté rádi přehlížejí a možná i jejich trenéři, protože já tím, že jsem byla vychovaná, jak jsme zmínili, panem Sukem a velmi tvrdým tréninkem od žákovských kategorií, tak si myslím, že je to stále to, z čeho já těžím, a to z velmi dobré fyzické výkonnosti v biatlonu. Víme o tom, že nejsem silná střelkyně, ale snažím se všechno na těch lyžích dojet, seč to jde. A to si myslím, že je ten základ, a to se dětem snažím i trochu předat, že opravdu je potřeba být aktivní, trénovat a není všechno jenom sport hrou, někdy je opravdu potřeba zabrat.
0: A kolik víc rozumíte teď svému tělu, než jste mu rozuměla před 10, 15, 20 lety?
1: Myslím si, že už docela hodně. Prožila jsem si tak nějaké zdravotní lapálie, které samozřejmě mě vedly k tomu, že jsem přemýšlela o tom, proč je to zrovna takhle s mým tělem. Ono celkově metabolismus mého těla ne vždy fungoval úplně stoprocentně tak, jak by si sportovec představoval, takže tam jsem s tím strávila určitě spousty času a možná mě to i nějaký ten čas ve sportu stálo, že ne vždy byly moje sezóny dokonalý, byly tam nějaký tmavější roky a ty mě nutili vlastně přemýšlet o tom, jestli vůbec mám se sportem pokračovat, ale nakonec mě to naučilo velmi o mém tělu a v podstatě můžu říct, že když se ráno probudím, tak poznám, jaký budu mi den, a tomu se snažím přizpůsobit i ty tréninky. Samozřejmě, abych plnila tréninkový plán a mělo všechno nějaký smysl, ale když zrovna ten den cítím, že to není úplně ono, tak není důvod se přepínat a rvát to přes koleno, prostě udělá se to někdy jindy. Takže je to o tom naslouchat svému tělu a opravdu si myslím, že už to mám naučené, nepotřebuji k tomu žádný podpůrný systémy nebo nějaký extra měření, cítím to na sobě.
0: Poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence a vás se Lucie ptá, co bude to nejdůležitější v nadcházející sezóně světového poháru, na co se teď nejvíc soustředíte?
1: No tak přípravy pomalu vrcholí do svého finále, teď už jsme v období, kdy ty tréninky jsou velmi intenzivní a těžké. Mám tam nějaké neduhy z celého léta, které se snažím postupně tréninkově dohánět, ale musím říct, že nebude to asi sezóna snů. Je to tak asi vždycky, když ten čtyřletý cyklus je vyvrcholen olympiádou, tak ten rok na to buď musí být skvělý, anebo je to lehce v útlumu. Bojím se, že moje sezóna asi bude lehce v útlumu. Nicméně vrchol sezóny je v estonském Otepe, což je velmi větrná střelnice a moje další z neoblíbených míst, takže budoucí sezóna, nemám z ní úplně dobré pocity a musím říct, že se na ní nějak speciálně netěším.
0: Budeme hodnotit, až bude za námi, ale při vašem životním optimismu, při vašem životním elánu a při přehledu a schopnosti soustředit se i na jiné momenty, než je ta sportovní kariéra, si myslím, že ta cesta ven, třeba i z toho netěšení, se existuje. Lucie, moc děkuju za pro mě velmi inspirativní rozhovor a vážím si vašeho úsilí a vaší pevné vůle, kterou máte nejenom ve sportu. Děkuju vám za to.
1: Děkuju moc krát, bylo mi velkým potěšením tady s vámi být dnes.
0: A že jsme si to užili, krásně, parádně, seděli jsme na běžeckých okruzích, kousek od Vrchlabí ve Vejsplachách. Mým hostem byla Lucie Charvátová. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Papež Lev XIV. Vyzval k ukončení války v Ukrajině a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Počasí bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu, ale bez koaliční podpory nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
2: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisu neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
3: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
4: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
3: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží, jejich víc než 60%. Před rokem to bylo 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky.
5: Celá bezbariérová je čerstvé, například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanice Pohled zprovozníme koncem roku.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převážně jasno v Čechách, přechodně polojasno, zpočátku se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu havaroval kamion, skončil v příkopu na kilometru 65. Je tam zavřená krajnice, ostatní auta v místě vybočují vlevo, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Vláďa Slezák.
7: Hezký dobrý den, krásné dobré ráno vám všem, co posloucháte Dvojku v úterý 29. září. Michalům a Michélům speciálně popřejeme všechno nejdnešnímu svátku a pošleme Chodím ulicí Honzu Kalouska. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku i 8 minut po 5. hodině a my se teď budeme věnovat dnešním českým novinám. Platit dál nájem nebo si pořídit vlastní bydlení? Tuto otázku si klade většina těch, kdo si dosud svůj byt nekoupili a rok od roku se jim zdražuje nájemné. U Čechů stále převládá tendence bydlet ve svém, ať to stojí, co to stojí. I proto v posledních 3 letech ve většině měst rostly ceny bytů výrazně rychleji než nájemné. Kupovat v některých městech byt se už ale nevyplácí a ztrácí to smysl, píše dnešní Mladá fronta Dnes. Koupit během jediné transakce téměř 200 obchodů a výrazně posílit na českém trhu je příležitost, která se v tuzemském maloobchodu neobjevuje každý den. Současné úvahy o prodeji Teska mohou teď takovou šanci nabídnout hned několika největším evropským obchodníkům. To je téma dnešních hospodářských novin. No a Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropské unie. Útraty za potraviny a drogery v akcích dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku. Loni to bylo o 2 procentní body méně. Obchodníci se snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky. Označují ji jako ceny v klidu, anebo cenovou jistotu. Zákazníkům to ale nestačí. Kvůli výhodné nabídce je ochotno změnit obchod téměř 40% z nich, ukazují to data výzkumné společnosti NIK a píše to dnešní Právo. A teď už si trošku pospíšíme s Hankou Zagorovou.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 5:13, aktuální čas. Teď máme bez deště a příjemné ráno, i když někde jsou třeba jen 3 stupně nad nulou a na většině území se teploty pohybují od 4 do 11 stupňů. Velmi tedy kolísají a nadále má být slunečno a teplo. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojedinělé vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik počasí. Další písnička pokračuje na Dvojce. Za chvilinku tu bude i magnetická bouře. A na to si počkáme s Tomášem Klusem a Věrou Martinovou. Teď tu bude Garrett Case. Hezké dobré ráno s Dvojkou.

Příjemné dobré ráno, 9 minut před půl šestou. Tomáš Klus a Věra Martinová a jejich magnetické bouře právě teď zazněly na dvojce. A my k tomu všemu přidáme také pár historických událostí o dnešním dni. Mimochodem v jednom anglickém časopise se objevila první zmínka o tenise a bylo to už v roce 1793. V roce 1829 svou činnost zahájil britský bezpečnostní orgán Scotland Yard, no a detektivky byly na světě. V Roudnici nad Labem se hrál první fotbalový zápas u nás, bylo to v roce 1887 a v roce 1904 bylo v Karlových Varech městskou radou povoleno zbudovat první golfové hřiště v českých zemích. V Pardubicích se zase pro změnu konal první plochodrážní závod Zlatá přilba. Bylo to v roce 1929. A když už jsme u těch sportovních výkonů, tak v roce 1951 Emil Zátopek překonal v Houšťce u Staré Boleslavy 4 světové rekordy. Mimo jiné v hodinovce uběhl 20 kilometrů a 52 metrů. V roce 1963 vyrazili Rolling Stones na první koncertní turné. V 68. v Československu byl zaveden pětidenní pracovní týden. No a v roce 2000 měli Karel Gott a Helena Vondráčková velký den. Vystoupili ve známé newyorské koncertní síni Carnegie Hall. No a Horský hotel s vysílačem Ještěd se stal národní kulturní památkou v roce 2005. Teď už pro vás Alphaville a taky Kristýna a Hore Hroně. Dvě písničky před zprávami ve vysílání dvojky. Hezké dobré ráno.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude šermíř Alexandr Šupenič. Jaké to je, když se z vás stane první český mistr světa v šermu? Je těžší se bránit nebo útočit? Kvůli čemu jel 20 hodin do Běloruska a stačí připlavání své partnerce? Nejen na to se zeptám šermíře Alexandra Šupeniče.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
4: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví Prahu. Jednat bude s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, který ji přijme ve Strakově akademii. Mluvit spolu budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a o evropské bezpečnosti. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidi dál používat jako užitkovou. Žáci ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Od minulého týdne tam mělo přes 350 lidí zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se mají děti do lavic vrátit. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli podle starosty Prahy 21 Michala Hazdry z ODS mezi těmi, kdo se jídlem otrávili. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do cvičení, které začne v okolí pevnosti Hanička v půl 8 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti uzavřená. Začíná týden knihovna. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih.
0: Počasí.
4: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy, kousek za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru zasahují u nehody kamionu, který sjel mimo komunikaci. Záchranáři stojí v pravém pruhu, průjezdní je tak jen levý, s kratším zdržením, tedy počítejte od exitu 66. Na D11 z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za sjezdem na D35. Na 80.5. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Místo je označené světelnou šipkou, aktuálně se nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
5: Krásný dobrý den, hezké ráno všem, co posloucháte Dvojku. Co když může být vaše srdce nemocné, i když se cítíte úplně zdraví? Nová evropská doporučení radí lékařům hledat problém ještě před prvními příznaky. Co to znamená pro samotné pacienty? Řekneme u příležitosti Světového dne srdce už za chviličku, úterý 29. září. Michalům a Michaelům taky popřejeme všechno nej. Láska tě spoutá, to je písnička, kterou právě teď zaspívá Petr Muk. A tak na něj hezky zavzpomínáme. Hezké dobré ráno s Dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Vzpomínka na Petra Muka, 7 minut po půl 6 ve vysílání dvojky. Včas poznat, komu hrozí srdeční selhání, zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Mohou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Zdůrazňují to kardiologové u příležitosti Světového dne srdce.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával v práci, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně, až teda mě bylo tady toto diagnostikováno, tak se začalo něco dít.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhle tu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí, nedostávají na něj žádnou léčbu.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Pokud na ně pacient přijde, tak podle věku jsou odstupňována jednotlivá vyšetření, ale ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Riziko srdečního selhání, tedy podle Aleše Linharta, zvyšuje vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření, málo pohybu, ale taky třeba onemocnění ledvin.
3: Když srdce nefunguje, tak ledviny velmi pravděpodobně také budou trpět a obráceně, když nám ledviny selhávají a nebo když je máme nějak postižené, tak to srdce dostává také docela zabrat. A právě proto také v rámci těch preventivních prohlídek hledáme, jestli pacient nemá bílkovinu v moči a jestli funkce ledvin je pořád ještě dobrá.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost.
3: Pacienti s obezitou jsou velmi často ohroženi takovým zvláštním typem srdečního selhávání a nové léky, které se dají použít jako antiobezitika, čili léky na snížení váhy, prokázaly ve studiích, že jsou schopny zlepšit osud těch pacientů.
2: Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A v rámci těch doporučení se objevila klasifikace, kterou jsme převzali od našich amerických kolegů, která právě cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání právě za použití biomarkerů. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, za minutu 6:15 má být nadále slunečno a teplo, bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Dobré ráno.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

0: Krištofna Dvojice a teď taky Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Bylo to asi před 23 lety, co jsem právě 29. září natáčela rybičky v brněnské televizi. A jako hosta jsem si tam pozvala svou oblíbenou herečku Stelu Zázvorkovou. Mimo kamery jsme si docela hezky povídali a Stella se mi svěřila, že se uprostřed noci občas probudí a má hlad. A že má třeba chuť na kachnu. No a co uděláte? Zeptala jsem se jí v očekávání, že se dozvím, že si vezme prášek, nebo si pustí televizi, nebo slupne jogurt. A Stella mi odpověděla. No co udělám? Vytáhnu ji z mrazáku, rozmrazím ji, okořením, oloupu k ní cibuli a jabka, šoupnu ji do pekáče a upeču si ji. Stella mě tehdy velmi potěšila. A díky ní jsem vymyslela radu, kterou vám teď řeknu. A pozor, ta rada je fakt zaručená. Když máš život na houby, strč si kachnu do trouby. Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď už na dvojce také Buty a František. Vládě Slezák vám přeje hezké dobré ráno. Ranní dvojka startuje hned po 6. hodině.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dva gurmáni.
5: To je krása.
4: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
6: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
5: těšil. Já taky.
4: Za novými místy, novými zážitky.
6: Barevnost a kutě.
7: Buon appetito.
4: A hlavně skvělými novými recepty.
6: Jak vám hustne? Nádhera.
4: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
6: Já se grande.
5: Já tady chci.

0: Hint. Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů a dva lidé zemřeli. Počasí většinou bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok v Solomianské čtvrti zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na místo míří záchranné složky. V Pečerské čtvrti začala hořet třípatrový dům. Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
4: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
5: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
6: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
5: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost Vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
7: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
1: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude převážně jasno v Čechách, přechodně polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na Kutnou horu. Prudce se brzdí na 68. kilometru, až 20 minut se popojíždí k nehodě na 65. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy, kamiony jsou už před sjezdem na Modřice ze 4. kilometru. Silnice 43 ze Svitav do Brna, tam naberete zdržení v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, zatím je to na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Ranní dvojka.
2: Startuje Ranní dvojka.

0: Hezký dobrý den, dnes je úterý 29. září roku 2026 a posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka tady s tou naší malou rodinou, která se rozrostla i během tohoto víkendu o další členy. Moc děkujeme, vítám tady dceru Reginku.
1: Dobré ráno.
0: Nezdárného syna Jakuba.
2: Dobré ráno.
0: Dědečka Pavla Choura.
3: Už jsem, dědeček, která ještě nejsem, ne, to ne.
0: To všechno přijde. A tatínek vás vítá.
2: Ahoj, tečko.
1: Ale já musím říct, že jsme si povídali v sobotu po té, co jsme skončili vysílání a naše další aktivity v Žirovnici, teda v počátkách, Žirovnice je nedaleko, ale Žirovnic tam byly taky hosté u nás, že když jsme zavírali to auto a tam byla taková spousta dárků od vás, že jsem si říkala, že to je jako když jsme jezdívali od babičky. Mm. Nebo když jezdíme od švagrové, že vždycky dostaneme rajčata, jablka, zavařené okurky, dárky ještě zpětně k narozeninám, k svátku a tak.
0: Kozí rohy,
1: jahody.
0: 2-3 litrovky.
2: Švestky, rajčata.
1: Síry, sírový dort, náhrdelník, knihy.
0: Náhrdelník, ano.
1: Že vlastně takových věcí, jako když se opravdu vracíš od rodiny z víkendu domů.
2: No a část z nás jela od dědy, protože jsme tam měli pivo a rum.
0: Jo, to taky. Protože jsme byli nedaleko Jindřichova Hradce, že jo, no tak jsme hned. Ne, fakt vám moc děkujem. A snad i to vysílání se povedlo, protože tady paní Regina, dokonce se jí povedlo na dvakrát před hotelem U Modré hvězdy navázat na paní Magdu Vašáriovou, to se povedlo.
1: No, taky. To se moc nepovedlo.
2: Ale povedlo.
1: Já to takhle úplně nemám natrénované, nepiju půl litry na ex.
2: Tam jedna, podle mě i posluchačka kolem jdoucí každopádně říkala, že Magda Vašáriová to měla lehčí o to, že v tom půl litru měla ještě sklenici 2-decovou. Údajně nějak speciálně tam přidělanou. To znamená, že to nebyl půl litr piva, ale 2 decky. Ty se pijou lépe. Regi vypila skoro tuplák.
0: A chceš říct, jak se to dělá, to kouzlo?
2: No, oni to už prodávají takhle. Jsou tlustší stěny toho půl litru.
0: Ne, to nejsou tlustší stěny.
1: Ty nemáš záklopku.
0: Nemáš. Ne. Do mě to vyleješ, jak to. Ale to je půl litr a vemeš sklenici, dejme tomu třeba od hořčice, a vlepíš ji do toho středu, otočíš ji a vlepíš ji tam. To znamená, to je jenom po...
2: A vlepíš ji tam.
0: No.
2: Rozumím ti.
0: Myslím si, že
2: jenom
0: paní...
2: po stěnách. Vlastně.
0: Ano, ale myslím si, že nechci se mýlit, ale protože jsme s paní Magdou Vašáriovou mluvili, tak ona opravdu měla...
2: Byl tam půl litr. Je to potvrzené, ověřené.
0: Je to ověřené. Kdo má ranní špek?
1: Jo. A bylo to lehký. Počkej.
0: No tak jedem, přátelé. Hned si po ránu zaspíváme, ne?
1: A zatančíme.
2: Stín dneska moc nebude.
1: No.
0: Doufám, že to nebude slavík.
1: Ne.

do klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: No, máme trošku zpoždění, to ještě nevíte, že Regina spálila guláš, ale to k tomu se všemu dostaneme. Teď tady máme ranní špek, ranní trápení, mozkové probuzení, ať tomu říkáme, jak chcete. Budeme se trošku naštvávat.
2: A ty jsi říkala, že je lehký.
3: Je to opravdu jednoduché, protože moc tím slovem nelze vymyslet. Je to tak jednoznačné, ale musím říct, že když si před písničkou mluvil o tom, snad to nebude Slavík, tak si nebyl tak daleko. Protože když se řekne moje jméno, někdo začne zpívat. Někdo vytáhne plavky. Někdo se chystá na prohlídku. Někdo na výlet.
1: Plavky, prohlídka, výlet. A ty seš jméno kapely?
3: No, jdeš na to správně. Jdeš na to správně. Teď vám řeknu jednu, kde vám podle mě může svitnout po druhé už něco konkrétnějšího. Sudy neválím, ale sudy se válí ve mně.
1: Jseš Josef Vejvoda.
3: Ne.
1: Vyvalte sudy, že jo? Pojď sem s tím sudem, vyval ho, ať máme klid.
2: Jasně, když si řekneme jméno, někdo začne zpívat, že jo?
3: Ano. Je. Někdo vytáhne plavky, někdo se chystá na prohlídku, někdo na výlet. Sudy neválím, ale sudy se válí ve mně. Podle jména jsem takový draveček. A přitom jsem takové velké dílo. Jsem zámek, nádrž, skupina i obec.
1: To jsem nevěděl, že zámek se jmenuje Buty.
3: Ten si teď postavíš, ne? Tak. A teď mám už úplně...
2: Jako vzdušný, myslíš?
3: Těch by bylo. Nejsem sokolík, supík, káník a ani jestřábek.
1: Ani slavík?
3: Ani.
2: Ani
3: jsem takový kosí, draveček.
1: Ani draveček?
3: Kosí, jsem takový draveček.
1: Jo, ty jsi opět a radeček. Tak to už jsem pochopil.
3: No, tak nám tam zbývá už ten poslední.
2: Necháme ho spát chvíli.
1: Tak dvojka, zavináč, rozhlas.cz a já ti tam dám ten opět a radeček.
3: A Pavel Zvíškova už napsal správně.
1: Fakt?
3: Ano.
1: To je skvělý. Tak to máme radost. 6 hodin 14 minut.
3: A Hanka taky.
1: Jo.

Ano, ano, tak máme kolik hodin? 6 hodin, 18 minut, posloucháte Ranní dvojku. Myslím, že ty nápovědy jsou jasné. Já jsem vybíral, protože ty jsi říkala, že to je i hudební skupina, která jaksi se pustit úplně nedá, vzhledem k jaksi militantním textům, ale jeden refrén možná jenom naznačit, co? No. Možná si na to vzpomenete. Jo!

0: No problem.
1: No, tak.
2: A ty jsi byl nechvalně známý v devadesátkách, že?
1: Ano, to nebylo dobrý.
2: To nebylo dobrý.
1: A jenom Regina má teď na sobě bundu, zelenou bundu, které se říká bomber.
3: Co se teď nosí?
1: Což je původně bunda vojenských letců.
2: Kterou pak nosil Matásek.
1: Landa. A já si pamatuju ve škole, to byl ještě jako hluboký socialismus, tak to Landič někde sehnal a ukazoval nám, my jsme tu bundu v životě neviděli, že? Říkali jsme, co to je za divnou bundu, taková, že je do pasu a je. A on pořád říkal, že to má dvě velké výhody, proto to oni nosili. Že klouže, to znamená, když tě chytne policajt, nebo když jsi někde problém, tak se vytrhneš a utečeš. To měli od těch britských pankáčů.
3: To je pravda, klouže z toho kabelka.
1: Tak, z toho klouže.
2: Danovi taky klouzala dost často.
1: Klouzala kabelka. A potom si pamatuju, jak mě přitáhl, on chodil jenom o rok vejš než já, a přitáhl mě ve škole k umyvadlu a říkal, koukej. A strčil loket pod tu tekoucí vodu. Jo, a nic, hele, mám úplně suchou ruku, jo. A to byly dvě velké výhody bundy, které se říká bomber.
2: A třetí, že ona je taková lehce nafouklá, ten člověk vypadá mohutnější.
1: Ano, jo, taky, jo, to je pravda.
2: Má svaliska.
3: No, proto to nosím.
1: Vypadáš perfektně.
3: Vypadáš perfektně.
1: No, tak ale pojďme se vrátit tomu rannímu špeku, protože si myslím, že to můžeme asi pomaličku.
3: Já myslím, že můžeme, tam to padá, lítá to tam jako...
1: Jo, ulice je...
2: Jak do hnízda.
1: Tak. Že to je strašný refren, já to teď nedostanu
3: z hlavy.
1: Jsi orlík.
3: Jsem, když se řekne moje jméno, někdo začne zpívat, někdo vytáhne plavky, někdo se chystá na prohlídku, někdo na výlet.
1: Jo, na prohlídku, jasně, zámku, rozumíme, jasně, na zámek.
3: Ne k lékaři.
1: Ale přišla mi zpráva, co ty sudy. A to už je zapomenuté, to je velmi tedy nepříjemná historie.
2: No, to teda.
3: No jo, no tak...
2: To je to válení sudu, jak ty si říkala.
1: Ano, jak jste říkala,
3: sudy? Sudy neválím, ale sudy se válí ve mně. Na dně od Lidské přehrady, to byla taková kauza.
1: Velmi nepříjemná.
3: Jo. No, ale podle jména jsem takový draveček. Trošku.
1: Draveček, orlíček, jo.
3: Tom, nejsem sokolík, supík, káník, ani jestřábek.
1: Jsem orlík.
3: Protože jsem orlík.
1: Ježíš, to je vtipný.
3: No a... Co pak nám to přišlo? Ty sudy jsou po ránu trošku cynické, ale začátek pracovního týdne si trochu cynismu asi zaslouží. Orlík. Tak a pokud se teď ve veřejnoprávním rozhlase přiznám k tomu, že jsem je jako puberťák poslouchal, tak asi uzavírá možnost vstupu do politiky. Ale na koncert v Přerově a v komuně jsem na ně nešel, napsal Michal Letapáně 75 jo, z Líšně.
1: Byla to taková asi kontroverzní historie, že jo? Možná i Dan je rád, že to už je pryč. Jsem teda, nevím, jo, vůbec, já o tom nevím nic, protože já se, ta hudba mě úplně míjela tenkrát, já si jenom pamatuju na scénku s bomberem, to všechno. A tím, že mimochodem se tenkrát oholil, byl holohlavý, tak to byl šílený průšvih ve škole. To se v těch... Před rokem 89, že jo, pak už to bylo fuk, ale to se ten... Pamatujete
2: bylo na... Odvážný.
1: Pamatuješ disco příběh?
2: No ježiš.
1: Jak mu říká ten otec. Že jsi se ostříhal jako pankáči. Nějřoval, že jo, to... On dělal kominíka, že jo, se učil na kominíka.
2: Ano.
1: Jsi se prý ostříhal jako pankáči. No... Tak to už je pryč, ta doba naštěstí.
2: To jsem zvědavý, jestli pan Dalibor pustí nějakou pecku tohoto dravečka do éteru. No tak už se stalo, Kamile.
1: Aspoň refrén, kde se nic nějak zásadně neřešilo.
3: Napadá mě orlík, jen než dovařím čaj a odeženu kočku, už to prolátnete. Krásný den všem, Olina, rok výroby 62.
1: Odeženu kočku?
3: No.
1: Já jsem se probudil dnes ve 3 hodiny a kočka byla... Probudilo mě... vrnění do obličeje. A byla tady jak salám, takhle víš, na té hrudní kosti a něco mi jako sdělovala. Ale já jsem ve 3 ráno úplně nebyl schopen.
3: Komunikativ.
2: Že je dobře,
1: jsi mi nebyl schopen odpovědět.
2: Dobré ráno.
1: Ale vrněl jsem taky.
2: Píšu po další odmlce. Regi, teda nápověda sudy se válí ve mně, je docela drsná, ale pomohla. Je to orlí krásný den všem, Ivanka, roční kvíli hnutí 75.
1: Jo, říkáte, no, byla... Tak bych se k tomu radši nevracel už. Myslím, k té historii.
3: No jasně.
1: Ty jsi chtěla něco říct?
3: Já si tady tak jako čtu.
1: Jo, dobré ráno, dnešní špek je orlík, napsala Helena a Slávek, krátce po zadání, 6 hodin 14 minut. Skvěle.
3: Hezky. Hezké ráno, 3 na 2. Na Orlíku bych teď plavky nepoužil, leda, že bych se chtěl koupat v bahně. Petr, no tak tam ta voda klesla, to je pravda.
1: V souvislosti s tím, že ano, ty záběry teda jsou také jako nepěkné, že jo, jak tak. Tam odhalené všechno. Orlík, Eliška z Brna, vy tam máte taky krásnou přehradu, ne?
3: Brně, no jo, Prígl, no jasně.
1: Perfektně.
2: Radka 70, dobré ráno, milá dvojko, trojko, Orlík, ale ten doktor mi tam nesedí, mějte se fajn.
1: Doktor?
3: No to byla asi ta prohlídka, ale já jsem nemyslela lékařskou prohlídku, ale prohlídku zámku, první okruh.
1: Dobrý den, pane doktore, jak se jmenujete? Já jsem Orlík. Sundejte si svršky.
3: Ranní špeky Orlík, dnes jsem ranní Sokolík, protože už šlapu na rotopedu. Nechtělo se mi vstát, proto jsem dodnes nepochopil, jak dokážete každý pracovní den tak strašně brzy vstávat, abyste už v 6 ráno byli v práci a ještě dělali srandu. Já jsem mimo ještě teď, ať se vám daří, Petr Zíčí na super ročník 67.
1: No dobře, ale už jste na rotopedu, že?
3: Právě už to vám je. To šlape.
2: Dětská, šlape to Adamovi, 10 let.
3: No,
2: upozorňuji. Ano. Dobré raník, je to Orlík. 5 minut po probuzení na nultou třídnickou hodinu. Díky, raní dvojko. Eva, zákonná zástupkyně, dobrý ročník 88.
3: Hezký.
1: To je paráda. A Markéta 1975 jenom píše, dobré ráno, je to Orlík a krásný den. A s vykřičníkem.
3: Dobré ráno, moje trojčičko, je to Orlík a teď letím do práce. Lucka z Děčína, kde to všechno začíná, luxus ročník 84.
2: Neuč starýho vorla lítat, dnes je špekem Orlík, píše Richard.
1: A Nika, ročník 88. Jo, je to Orlík, na to, že jsem zrovna vstala z postele, je to velký úspěch, krásné ráno.
2: V rychlosti mezi kávou a zuby zdravím z Radotína, ty sudy byly celkem drsné, ale Orlík, Danča.
1: Mezi kávou a zuby? Jo, už jsem to pochopil. No, ne.
2: A nebo káva mezi zuby.
1: Jo. 6:25, po zprávách jsme zpátky.

0: Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. V Česku je nízká proočkovanost zdravotníků proti chřipce. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit vracení běženců ze španělské exklávy Ceuta na severu Afriky zpátky do Maroka. Informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Tato iniciativa přichází téměř 2 měsíce po hromadném přílivu desítek tisíc migrantů do Ceuty. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončilo potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu Fairford použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Hodonínská zoo zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoo přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kostaliska u Dubňan na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. Francie ve fotbalové lize národů vyhrála v Belgii 1-0 jedinou branku, vstřelil v 88. minutě Michael Olis. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila 4-1 v Turecku. A už dnes čeká zápas taky české fotbalisty. Od 20 hodin a 45 minut nastoupí v Edenu proti Anglii.
1: Počasí.
2: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
1: Doprava.
2: Na D1 z Vyškova do Brna zpomalíte za sjezdem na Rousínov na kilometru 211. Kolona nesouvisle pokračuje ke sjezdu na D2. V koloně na 200. kilometru se srazila v levém pruhu 3 auta. Je to celkem na 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 65. kilometru havaroval kamion. Jede se pomalou levým pruhem. Pronta začíná na 72. kilometru a zdrží vás skoro hodinu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
3: Já jsem vám sliboval, že po zprávách jsme zpátky, ale teď se tady ozývají různá citoslovce a různé zvuky, protože jak jsme od vás dostali ty švestičky, jenom pro vás, pane profesore, paní profesorko, tak Regina z toho udělala hovězí na švestkách, nebo co?
4: Vepřové na švestkách.
3: Vepřové na švestkách. Ale potom si udělala něco, co vypadá jako... Já to vůbec nedokážu popsat, protože to neznám, víš? Tak nám to vysvětli.
4: To je švestková granola. Já to občas dělávám z ovoce, co mám třeba zmražené z léta. A vlastně smícháte ovesné vločky, pak se tam dávají plátky mandlí, javorový syrup z kořici... to smícháš, jo, a máslo. Máslo se do toho ještě jako uděláš to takovou drobenku jako, vlastně.
3: Jo.
4: jo? Dáš to do lednice a pak dáš zase ještě osladíš, dáš skořici do těch švestek, do toho ovoce a potom tam se dáš ještě lžička solamilu, aby to udělalo takovou kohutnější šťávičku, to, co to jako pustí. Dáš to na dno nějaký misky, třeba na koláč, na to dáš potom tu drobenku a pečeš to půl hodiny na 180 stupňů a ono takový křupavý a to ovoce pustí šťávu a propeče se to. Je to takový jako...
5: A není to buchta?
4: Je to nekoláč takový.
5: A nekoláč.
4: Je to výborný do bílého jogurtu, třeba k snídani, a nebo, a to teda u nás doma frčí nesmírně, s vanilkovou zmrzlinou, když ještě to je teplý, tak to dáš k té zmrzlině a to je teda moc dobrý.
3: Mňam. A tomu se říká granola.
4: No.
5: Já dělám teda taky švestkový, ale granulát. To je něco.
3: Takhle, a pan Pavel Chour si přinesl prefabrikát. Nechám kolovat.
5: To je mřížka.
4: Ten se ti povedl, Pavle.
5: Mřížka z listového těsta plněná prefabrikovaným džemem.
3: A proto bych poprosil, jestli by Pavel Chour ochutnal granulu paní Květeně. Takhle, to je tak neskutečně komplikovaný, co jsi tady řekla.
4: To je hned hotový.
3: Co na to řeknete? Ono to totiž vypadá jako... Já vůbec nějak bych to popsal. A jeda.
6: Není to špatně, je to hodně sladký.
3: To vy si dáte radši.
5: Takhle, Pavel má většinou odpověď, je to zajímavé.
6: Já bych to potřeboval doplnit ještě něčím, nějakým pečivem.
5: Rum máme, jo, takhle.
3: Pečivem. Pavle, dejte si tady prefabrikát, tu mřížku a budete spokojen.
6: Dobře.
3: A my jedeme dál. Zahrajeme si Elán a hned se vrátíme k vašim e-mailům.
4: To musíme,
3: protože
4: jich je moc.
3: Je to orlík. Teda, tohle je Elán samozřejmě. Tak dobrou chuť. No ta granula...
5: No je poctivá, fakt. Teda je vydatná.
3: Kolegina.

0: 6 hodin 39 minut a my se ještě na pár minut podíváme do e-mailové schránky. Jedeme na Orlík spolu. Díky za pěkný začátek dne. Mirka, dobrý ročník 1958. Připomenu, že jsme hledali ani ne, jak jsi to říkala, kněžík, ani...
1: Káník, ani
2: sokolík, ani supík.
0: Ani slavík.
2: Ani jestřábek.
0: Tak vlastně ty úvodní slavíci z Madridu se docela hodili.
2: No to jsem to říkala. No?
0: Nechtěně, jako omylem, kouzlo no. Nechtěné.
1: Ale mimochodem bývalá redaktorka Českého rozhlasu pro Středočeský kraj se jmenuje Jana Kánínská.
2: Aha.
1: No, tak skoro.
2: Taky skoro.
1: Skoro.
2: No, je to blízko přihořívá. Napsala Olga, ne Sokolík, ale Orlík, jako je Sokolovna i Orlovna.
1: No jo.
2: To je pravda.
0: Jo, to je, ano, to je pravda. Dobré ráno z procházky se psem. Prosím, řekněte, že jsem se s Orlíkem konečně trefila. Krásný den, Lucie, ročník 1975. Ano, Lucie, s Orlíkem jste se konečně trefila.
1: A nám tu koluje švestková granula a mluvili jsme o tom, že to není ani vlastní koláč, ani buchta.
0: Ne, počkej, říkáš granula. Granola si řekl?
1: Granola, no. Jo. Já jsem říkal granulát, pardon.
0: Granulát.
1: Granulát. Zdeněk píše tak, hele, já nedělám ani granulát, ale destilát.
2: No, to je vůbec nejlepší.
1: Zdeněku, správně.
2: Ano.
1: To je dobrý.
0: A Marie z Lučína napsala, že chce poděkovat za ranní probuzení z písní Valdemara Matušky. Že tuto písničku mají rádi celé generace, dokonce i ty nejmladší, byla to vlastně nápověda Slavíci z Madridu. Orlíci...
2: Z Prahy.
1: Slavíci. Špačci v Rapci.
2: Zdá se, že navštívíme Orlík, anebo jsme v Orlických horách, napsal Dan. No, to taky pravda.
0: Jo, Orlické hory. Mm. Tam jsou i Doudleby nad Orlicí, ne?
1: Mm.
0: Že jo? Že to tam je? Co děláš? Mm. Jakože špatný.
1: No naopak.
0: Že za chviličku je tady...
1: Tak jako to, co je nad Orlicí, tak je hodně vysoko.
0: Ano. A neměl by pan profesor Doudleba už dostat čestné občanství?
1: Možná by měl, ale kdo mu to zařídí?
0: No někdo z Doudleb nad Orlicí.
1: Na to nemá, no jo. Ale toho někoho z Doudleb nad Orlicí musí někdo oslovit.
0: Jo, ano. Že by to bylo, že by to byla Káně Herisova. Dobré ráno, dvojtrojko. Z Plzně Tomáš, dnes velmi unavený ročník 81.
2: Ale, no, tak
0: to zvládněte, Tomáši, dnes.
2: To půjde, to rozchodíte.
0: Nádych a výdych.
2: Včera jsme na Kolovandru kolem Mikulova viděli asi orla, byl to macek. To byste koukali, orlíci. Ahojte, Olga.
1: Dobré ráno, jo, Orlík to je dnes. A představte si, co jsem včera objevil na Seznamu, mapu, kde ta přehrša od Doudlebů nahání až hrůzu. Tak se mějte dobře a pozdravujte Kajetána i Marunku, Libor Brno. Ajaj.
0: Přemýšlím, včera jsem něco... A já jsem to vzpomenul. Tak se opět hlásím po delší době. Nejsem bílej jezdec, ale myslím, že dnešním špekem je Orlík, Pavel Zduchcova, 1972. Ale já nevím, kdo je bílej jezdec.
1: Bílej jezdec jede tmou, bílej meč má nad hlavou.
2: To je taky
1: jede cvalem s touhou svou, jede smutnou Evropou.
0: Jo,
1: to je Orlík.
0: Aha, tak to nevím.
2: Orlík je přece i postava z filmu Valerie a týden divů, píše Ivča.
0: To je velmi komplikovaný film.
2: Jenom.
1: Tak, my známe i nějak hnízdo. Tak, jo.
0: Myslíš, Orlí hnízdo. Ještě, že jsi tam jela Orlí hnízdo, už ty sudy stačily, teda, to je pravda.
2: No, protože já jsem potřebovala tu zdrobně linu takovou, která není úplně obvyklá, že jo, neříká se
1: Orlíče.
2: No, nebo Orlé, ne? Nebo jak se to jmenuje, takový mladý.
1: Orlen.
0: Orlé.
1: Tam tankujeme.
0: Tam je naftička je trošičku dražší.
1: No, člověče, trošičku 52.

0: Dostal jsem tady ještě zprávu.
1: Ano.
0: Od Martiny Linhartové, že Orlík se jmenoval také mladý schovanec na zámku kněžny v Babičce. V Babičce, to vypíše teda manželka, protože spí. Je Orlík Honza Hrušínský a jinýho, no. Takže ještě bychom takhle měli připomenout Orlíka z Babičky. To je krásný souběh. Ale přece ano nebo ne?
1: Ano nebo ne, tak...
2: Mimochodem, v České republice velmi vzácné křestní jméno, které má pouze zhruba jeden člověk. Tady píše.
1: A on napíše ještě.
0: Přečti to ještě jednou tu větu, to je geniální.
2: V České republice velmi vzácné křestní jméno, které má pouze zhruba jeden člověk.
1: Ale ještě Renata z Plzně píše, nevím, nezapomněli jste na Orlíka, vévodu Zákupského, nepodařeného syna Napoleonova s nešťastným osudem. Hmm. No tak těch Orlíků by se našlo víc než i jeden, jsou dva.
0: Jinak z Doudlet nad Orlicí dorazil čestný občan, když tak jako pro něj zajdi. Včera jsem sledovala vy jste za kop, pane
2: profesore.
0: Dobré ráno.
2: Ne, vy jste. V koši byl ještě kelímek, jeden plastový. Aha. Jsem si říkal, že ho využiju.
0: Tak jo. Včera jsem sledovala, teď už cituji tedy dotaz,
2: ano.
0: Zimbabweskou televizi, v níž běžel Usain Bolt, ne, promiňte, to jsem se tady, běžel pořad bez hostů. Ten pořad se jmenoval velmi zvláštně. Profesor Doudleba hovořil o vlivu drahého automobilu na mužské hormony, ale bohužel jsem po 7 hodinách sledování monologu usnula. A teď neznám ten výsledek. Jestli by to pan profesor mohl vysvětlit, děkuji, pneumatiková. Ještě jednou, je to prý vliv drahého automobilu na mužské hormony.
2: Na mužské hormony.
0: Ano, pane,
2: jo, to byl pořad bez hostů, to si vzpomínám. Prdlá guma se jmenoval.
0: Aha,
2: no, jedno. Ale opravdu ta drahá auta samozřejmě působí na některé muže skoro až magickou mocí, proto jsem se chopil hlubšího výzkumu. No, ale v prvé řadě musíme rozlišovat, přátelé, o jaké muže jde. Protože motor jejich auta, které se cenou blíží měsíčnímu rozpočtu menšího města, řve po celé ulici. Do kufru se jim sotva vejde jeden deodorant. Tak tam je to asi o něčem jiném, že to auto není úplně praktické, ale pro tu hormonální hladinu je velmi užitečné. A ten člověk, který v tom autě jede, tak těm kolem jdoucí dává vlastně okamžitě
0: najevo.
2: Najevo, děkuji. Já si musím sundat brýle, přátelé. To je tak.
0: Já si myslím, že potřebujete najíst.
2: Ti kolemjdoucí mají okamžitě možnost zjistit, jak moc se mají dobře. No a když se za nimi pár lidí otočí, no tak si mohou alespoň na chvíli připadat jako alfa samci. Týká se to samozřejmě mužů. No a s tím pocitem může přijít i nečekaný hormonální bonus. No a pak vidíte na druhou stranu zastavit auto Fiat Multiplu nebo Multipla, který je poháněn skutečným testosteronem. Že z něj vystoupí opálený pokrývač v montérkách a la Marlon Brando. A některé ženy teď neví. Mám sednout do Fiata anebo do Lamborghini? Aha. No, neví, samozřejmě, že ví, protože do té Multiply jsem sedl nakonec já nastoupil. Ale v tu chvíli se nabízí otázka, jak může ta okázalá spotřeba peněz na koupi tohoto auta ovlivnit tu hladinu testosteronu u mužů. Provedl jsem takovou studii, vzal jsem si 39 mladých mužů za manželi, kteří byli požádáni, aby řídili jak drahé sportovní auto, tak starší rodinný sedan. A ta hladina testosteronu byla měřena před jízdou a po ní. Ano, abychom měli nějaký relevantní výsledky. A ty výsledky byly zajímavé. Ta hladina testosteronu u mužů stoupala potom, co řídili sportovní auto, zatímco po jízdě v rodinném sedanu klesala. To je hodně zajímavé. Ale zvlášť s celou rodinou uvnitř. Takže tu rodinu jsem pak musel samozřejmě vyloučit. Ale nastal tu jeden zvrat. Protože ono totiž záleželo na tom, kudy ti muži jeli. Když jeli kolem nevěstince, tak docházelo k okamžitému zvýšení jejich hormonální hladiny, takže skutečným motorem může být to publikum, zvláště dámské. No a rozdíl mezi tím sportovním vozem a starým sedanem se pak projevoval také v závislosti na tom, zda se pohybovali rušným centrem, anebo po poloprázdné silnici. Auto tedy nutně nemuselo fungovat jen jako stroj, ale také jako veřejně viditelný symbol toho statusu.
0: Mm-hmm. Tak ono, když jedete, jak jste říkal, třeba v Lamborghini po poli, tak si vás asi nikdo nevšimne, že jo? Ale...
2: Přesně tak.
0: Když pojedete traktorem po Václaváku, tak už
2: ono je to stejné, jako když jedete ve městě sedanem. Když jedete Lamborghini po poli, tak je to stejné, jako když jedete v sedanu s celou rodinou ještě navíc po městě. Ale...
0: A ještě vám trčí vánoční stromeček z kufru, že jo?
2: A nebo dvě děti, protože jich máte víc, než se vejde do auta. Ale znamená tedy vlastnictví třeba Ferrari nebo toho zmíněného Lamborghini větší možnost? Já bych se k tomu moc nevyjadřoval, protože podle mě i s Trabantem nebo Moskvičem se dá udělat hezké divadýlko. A zvlášť, když najdete do výlohy třeba.
0: To určitě.
2: Takže ten experiment tak možná vypovídá méně o těch autech samotných, ale více o tom, co s námi dělá vědomí, že nás někdo sleduje. Takže, když si přiděláte třeba, ukradnete dopravní značku zákaz vjezdu a vetknete si ji takhle doprostřed střechy obyčejného vozu, třeba nějakého oplastaného, tak si myslím, že tu pozornost vzbudíte.
0: No to u to stoprocentně.
2: V tu chvíli se za vámi otáčí spousta lidí, no pokud jste oholený, hezky upravený, trošku vám to sluší, jste opálený.
0: Něco jako
2: vy. A vystoupíte z toho auto.
0: Vlastně proto jsme...
2: Já jsem opálený letlampou, bohužel, já jsem pájel nějaké spoje.
0: Pane profesore, takhle, jestli jste pájel letlampou, tak...
2: Pájím letlampou, já to jsou větší spoje, to je velké rádio.
0: Já jsem jenom, pane profesore, chtěl ještě dodat, proto jsme vlastně jako kluci do toho, když jsme měli kola, tak jsme vzadu do toho dávali ten kus toho víčka od jogurtu, nebo respektive obalu od
2: jogurtu. Ano, ano,
0: ano. To dělalo... A tím jsme na sebe upozorňovali.
2: Tak, to je ono.
0: Bylo takové
2: akorát, že dívky se neotáčely.
0: Ne, bylo takové Lamborghini chudých.
2: No takové, no. My jsme říkali favorit vždycky.
0: Favorit?
2: Favorit.
0: Aha. Felibia.

0: chtěli společně s Reginou a Sekubem otevřít právo, ale já nevím, jestli kukuřice přilákala desítky medvědů, anebo dokument o skupině Oceán je velmi výstižný.
1: Vzhledem k tomu, že máme 45 sekund, tak jdeme do kukuřice. Přilákala desítky medvědů. Jak píše dnešní právo, už si říkal, jednou z myslivců se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem tyto šelmy vyhledávají vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby.
0: Já tady jsem našel, že Nela Boudová umí naslouchat sobě i ostatním, tak se omlouvám.
1: Tohle jsme strana 13, Nelu jsem nečetla. Tibor Feldes natočil video v noci pomocí videokamery, termokamery a zveřejnil ho v minulých dnech na Facebooku. Podle myslivců je letos v lesích pro tyto šelmy málo přirozené potravy, proto se stále častěji stahují do polí a do blízkosti lidských obydlí.
0: A také si mi ukazovala takové video, jak záchranáři zachránili medvídě.
1: No a prosím tě, představ si, že moje děti mi zhatily všechny moje představy, protože to je AI. Nic si neviděl.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude šermíř Alexandr Šupenič. Jaké to je, když se z vás stane první český mistr světa v šermu? Je těžší se bránit nebo útočit? Kvůli čemu jel 20 hodin do Běloruska a stačí připlavání své partnerce? Nejen na to se zeptám šermíře Alexandra Šupeniče.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Práci amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nového průzkumu schvaluje jen třetina voličů. Počasí bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházka.

0: Vitásková. Dobré ráno. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Nemocnice by mohly získat 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové by šíření nákazy pomohlo zabránit taky to, kdyby zdravotníci v chřipkové sezóně častěji nosili roušky.
1: Fyzioterapeuti, kteří chodí k pacientům, rehabilitační sestřičky a další, jsou prostě v prostředí, které je vysoce rizikové, mají tam nemocné pacienty, kteří jsou zvýšeně vnímaví a chřipka je může ohrozit.
0: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kteří se jídlem otrávili, říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
2: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. Potom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
0: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Iránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
3: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. 2/3 dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému Hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V Národním památníku na Pražském Vítkově začíná nová stálá výstava Symboly státnosti. K vidění jsou tam první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. Výstavu zahájil včera v Den české státnosti prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešních 10 hodin.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
5: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Ostravy narůstá kolona před Brnem. Zpomaluje se už za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220. Fronta pokračuje až na 200 kilometr. Tam vyšetřují nehodu 3 aut v levém pruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona na okruh k Ořechu. U Jinočan vyšetřovali nehodu. Auta už jsou pryč, ovšem fronta zůstala kvůli narůstajícímu provozu. Zdržení je kolem 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
6: Je 7:04 a možná dnes objevíme nové slovo. Určitě znáte slovo, Jakube, listonoš.
7: Jo, na podzim nosí listí, to vím.
6: Ano, to je on, to je on. Přesně on. Ale kdo je?
8: Listonoch.
7: Jdeš bos listnatým lesem a nalepí se ti na chodidla.
8: Skoro.
6: Podíváme se totiž do Tůní na Kolínsku. Není to tak dávno, že tam ochránci přírody vybudovali a řekněme si, jaký význam mají a co tam žije za potvůrky.
7: Podivné.
6: No. Nevím.
8: Nějaký listonožík? On to není listonožík, že?
7: A táta je listonohák.
8: Yes. Veliký.
9: Veliký listonohák.
6: Tak uvidíme. No ne, já jsem to taky nikdy neslyšel. Já myslím, že nějaký vtip. Listonoch.
8: Zdá se, ale...
6: To zní hrozně
9: jaký
6: pěkný.
9: Jaký vtip, jde listonoch lesem.
6: Básnička. Jde listonoch lesem. Potkal se tam...
9: No, se psem.
6: Se psem.

0: Tak to byla písnička plná otázek a otázky budeme mít i v této chvíli na Pavla Prouzu, protože ochránci přírody našli v Tůních na Kulínsku živou fosílii, což samo o sobě zní jako trošičku protimluv, ale řekneme si, o co jde, jak je to staré, jak se to sem dostalo a proč zrovna na Kulínsku, to nám řekne Pavel. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobré ráno.
0: Jak si máme představit živou fosílii?
1: Podle odborníků tak nazýváme rostliny nebo živočichy, které se po desítky až stovky milionů let nezměnily a jejich příbuzné skupiny už většinou vymřely. Dnešní zástupci vypadají velmi podobně jako jejich pravěcí předci dochovaní ve skamenělinách. Zůstaly na světě sami z dříve velké a rozmanité skupiny organismů. Jejich tělesná stavba se ukázala jako velmi úspěšná, proto nepodstoupila výrazné změny. Známe například Latimerii podivnou, rybu lalokovitými ploutvemi, kterou vědci považovali za milion let vymřelou. Než byla znovu objevena, pak třeba ginkgo biloba, strom, který je jediným přežívajícím zástupcem starobylé skupiny rostlin, nebo ostnokožec ostroreb, mořský živočich, jehož předkové žili na zemi stovky milionů let před dinosaury.
0: No a na Kulínsku se tedy objevilo konkrétně co?
1: No, je to listonoch letní, sladkovodní korýš, jehož vzhled připomíná pravěké trilobity. Dorůstá délky až 10 cm a jeho tělo chrání pevný krunýř. Tělo má přibližně 100 nohou a zadní část tvoří ocas zakončený dvěma štěty. U tohoto druhu se vyskytují jednopohlavní i oboupohlavní jedinci. Tvarem je podobný blízce příbuznému listonohu americkému, je ale delší a na rozdíl od listonoha jarního nemá šupinky na posledním tělním článku. Listonoch se objevil už před přibližně 200 miliony lety v období druhohor a od té doby se téměř nezměnil. Je známý svou schopností přežívat v dočasných vodních nádržích, jako jsou sezónní tůně nebo kaluže, kde se jeho vajíčka mohou uchovat v klidovém stavu po dlouhá období sucha a vylíhnout se až při příznivých podmínkách. Průměrná délka jeho života je kolem 3 měsíců, během nich je velmi aktivní a neustále pátrá po potravě. Jako všežravec se živí řasami, drobnými bezobratlými, organickými zbytky i vlastními soukmenovci, pokud je potravy nedostatek. Na hlavě má 3 oči, jedno z nich vnímá světlo a pomáhá mu orientovat se v prostoru. Je výborným a rychlým plavcem, u nás je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů.
0: Myslím, že by bylo poměrně zajímavé ho vidět třeba pod mikroskopem nebo nějak výrazně zvětšeného, 3 oči. A je tedy, Pavle, potěšitelné, že ten listonoch se u nás objevil?
1: No, přesně tak. Ono se to vlastně nestalo jen tak náhodou. Desítky vzácných listonohů se totiž objevily v takzvaných periodických tůních u Kolína, které tam před 2 lety vybudovali ochránci přírody. Vznikly na okraji bývalého vojenského cvičiště na místě dříve zavezeném černou skládkou. Už loni je osídlili žábronožky letní a žáby kuňky. Letos tam bylo vyprahlo jako jinde v okolí, ale stačilo, aby se nad Kolínskem přehnalo několik slejváků, tůně se naplnily vodou a hned jsou plné nejen žábronožek, ale i neméně vzácných listonohů letních.
0: Jak jsi řekl to žáby kuňky, tak jsem si hned vzpomněl na samotě u lesa. Vejš? No nic, ale to byla jenom taková připomínka. Jenom ty jsi tam řekl takový zvláštní termín, periodické tůně, co to je?
1: Ano, periodické tůně jsou fenoménem, který z naší krajiny mizí. Jsou to drobné vodní plochy, ve kterých je voda jen počást roku, obvykle během jara nebo koncem léta. Kdysi byly periodické tůně běžné v lužní krajině, kde se občas rozlila řeka a zaplnila vodou různé terénní prohlubně. Po návratu řeky do svého koryta zase postupně vysychaly. Některé druhy organismů se právě tomuto pravidelnému vysýchání přizpůsobily a upravili tomu i svůj životní cyklus. Výhodou pro ně je, že v periodických tůních nemohou přežívat ryby ani někteří další predátoři. Právě listonoch je dokonale přizpůsobený životu ve vysychajících tůních. Jeho vajíčka dokáží roky přežít na suchu a čekat, až se v tůni opět objeví voda. S regulací vodních toků ale tyto tůně z krajiny zmizely. Nahradily je louže na polních a lesních cestách a taky vojenská cvičiště rozježděná vojenskou technikou. To je i případ Kolínska, kde právě na okraji jednoho takového bývalého cvičiště byly nové tůně vybudovány. No a výskyt listonoha je důkazem, že i drobné zásahy v krajině, když jsou dobře promyšlené, mají smysl.
0: No tak moc děkujem za připomínku tohoto jedince, o kterém jsme možná doteď vůbec neslyšeli. To byl Pavel Prouza. Hezký den, Pavle.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Já jsem si jenom říkal listonoch, respektive listonoš, jestli máte nějaké takové slovo, které také končí na oš, třeba...
2: Rohoš.
3: Hraboš.
0: Panoš. Že by to byl... No ne, ale to je všechno ž.
2: Ale rohož je ž.
3: Hrabož.
0: No hraboš, dobře.
2: No, tak nemyslíš
0: š? Š, hraboš jako hraboch.
3: Jo, no hraboch, no vlastně.
2: A co teda hledáme?
0: Ne, že tam je to h, respektive ch, že to je tak jako...
2: Listonoha?
0: Jste vtipný, mně to přijde.
2: No mně taky.
0: Já čekám na listonoha, má přijít nějakou zásilku.

0: Je 7 hodin 17 minut a my pro vás listujeme v knížce, kterou jsem dostal jako takový malý dárek od Honzíka, což je rekvizitář v Činoherním klubu, kde se včera jsme tam hráli, ale o to nejde. A dostal jsem takovou nádhernou knihu, kterou teď momentálně listuje Regina Kvitoňová a připravuje pro vás retrokousek a usmíváte se tady, oba dva máte místo úst rohlíček.
1: No, protože když jsi chtěl ty rýmy a verše, už od rána máš nějaký takový básnický střevo, tak tady je něco právě pro tebe. Jak dovede můj ty Bože potrápit ti krátké lože?
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Retro kousek.
2: Ano, je to tady. Prosím, nejdřív Regi, přečti název tohoto souborného vydání.
3: Je to Malý čtenář, ročník 51, 12. respektive 11. číslo, protože já jsem na konci.
4: To znamená, že mu je 75.
3: No.
2: Hezky jsi to spočítal.
3: Hezky.
4: To je tak všechno, co jsem pro to mohl udělat.
3: Ne, počkej, tohle chvíle ještě přijde, budeš recitovat, protože na konci toho předchozího čísla je takový humorný příběh o krátké posteli a my se budeme s Jakubem v přednesu střídat. Mm-hmm. Ach, to jsem unavený, věru jsem sám rád, že si mohu jít už lehnout, to se bude spát. A tam stojí před postelí chlapec, který se protahuje a zívá, evidentně už se těší do postýlky. Vedlejší obrázek a text. Postel je sice trochu krátká, to však nevadí. Pelest chybící mu kousek zcela nahradí. A tam už je chlapec vměstnaný do postele, ale je zalomený hlavou. Snaží se tu krátkou postel vyřešit tím, že bude tak nějak jako nepohodlně nesedět, protože tam, kde sedíte, když jste zlomení někde v půli zad, tak to máte u hlavy tady.
2: A to je jaký komiks, jo? Nebo soubor nějaký.
4: Ne, to bude asi humorný, ne? Nějaký.
3: To je takový humorný seriál.
4: Tak, pak je to třetí obrázek, kde už se kroutí v té posteli. Já bych teda jako bezpečnostní technik tady připomněl jednu věc, že má blízko nohou, té pelestě u nohou, má kamna, velmi blízko. Tady by se rozfajrovala, tak chytne i s peřinou a jenom vyšumí. V této prosici je kostra brzy znavena. Hlavou sjel poněkud níže, zvedl kolena. Pak už vysunul pravou nohu ven z postele a podložil si ji nějakou syslí.
2: Ne,
4: syslí. Ne a ne však takto usnout, zlost se bouří v něm, ví však, jak si vypomůže, honem židlisem.
2: A sisle, to je manželka?
4: To je malé sisle.
2: Jo, to je, aha, já myslím, že to je ta sesle, ne.
4: Sesle, sisle.
3: Takhle teprv tělo bolí, svírá ruku v pěst. Lépe bude přehoditi nohy přes pelest. Mm-hmm. Takže teď jsou ty jako od kolen důle, to má zase hozet ven. V polospánku nohy skrčil, vzepřel se ze všech sil, postel se s ním rozsypala, kamna porazil. A je to tady Jakube, ten bezpečnostní přestupek.
2: Kamna porazil.
3: A závěr.
4: Rozespalý rozlíží se po svém pokoji, dává ti to do pořádku, za to nestojí. No, má toho chlapec stolik, no je rozespalý, postel úplně rozložená, kamna leží na zemi, roura je vytržená ze zdi.
2: Ale nemá cenu to uklízet.
4: Nemá cenu to uklízet, ale únava ho zmohla tak. Položil se zkrátka na zem, roztáhl se jako král, no a pak se do samého rána jako dudek vyspinkal a spinká na peřině vedle té rozložené postele, kde má teda mnohem víc prostoru.
2: Asi to muselo být
4: a je rozbitá i sisle.
2: Asi to bylo v létě, protože nepotřeboval používat kamna, že jo?
3: Taky svíčka se válí na zemi, je to tam dramatický. Obrázek je nakřivo.
2: No. Už se nemůžu dočkat dalšího příběhu.
4: Ví, je to strašně vtipné.
3: Koupíme u Jaroslava Máchy za 30 korun českých.
2: Aha.
4: A on ještě žije?
2: No, já myslím, že...

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme 5 nových velvyslanců se sídlem v Praze. Pověřovací listiny mu předají noví diplomatičtí zástupci Číny, Finska, Vatikánu, Jižní Koreje a Egypta. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje také zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky. Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupná pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
3: Počasí.
2: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
3: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici od 7. kilometru čekejte kolonu provozem na Pražský okruh za Ořech. Zdržení je až 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec ze 4. kilometru, zpoždění je kolem 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete pomalu od D11 k Průmyslové. Je to na 20 minut a plní se i trasa přes Hloubětín. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
4: Je 7 hodin 33 minuty. Ranní dvojka vám přeje krásný dobrý den. Dnes je 29. září. A já jsem po dlouhé době se jen tak podíval do Wikipedie. A tam je třeba 29. září, 272. den roku podle gregoriánského kalendáře. Je to 273. v přestupném roce. Do konce roku zbývá 93 dní. Svátek má Michal.
5: Hurá.
4: Ano, správně, hurá. Všem Michalům všechno nejlepší, ale jenom si říkám, že to je nějaká číselná hodnota, ale k čemu mi to je, jako obecně?
5: No tak, aby jsi uvědomil, kde na té časové ose se právě nacházíš.
4: Tak tedy tomu říkám vysvětlení. Dobře.
5: Jsem ti chtěla udělat radost.
4: Udělala. No. Ano, opravdu. Časová osa, to je výraz, který...
5: To máš rád.
4: Miluju.
5: Já vím.
4: Tak jo, za chviličku otevřeme francouzské okénko.
5: No tak jo, tam bude teplo.
4: No. Kde?
5: No ve Francii bude tady taky teplo, takže jo, otvírají.
4: Já myslím, že v kostele je zima.
5: No, v těch letních měsících už bylo i teplo i tam.
4: Tak jo, dobře. 7 hodin 34 minuty. Budeme ještě dneska taky snídat, protože jsme dostali dárek, v počátkách jsme dostali 30 křepelčích vajíček.
5: A to výborný sýry, to musíte ochutnat.

0: Jeden aspekt, který na katolické církvi opravdu miluji, je hudba. To byla jedna z reakcí na video s mše papeže v Lourdech, které Honza postoval na svém profilu na Instagramu. Jste se tady vyděsili, podívali, ty se podívala úplně, Regino, na mě jak na blázna. Kromě toho úplně posledního, kde je bazilika a procesí se svícemi a téma našeho dnešního okénka je jasné, jsou to Lurdy. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Honzo, viděl jsi jeskyni, kde se Bernadette údajně zjevila Panna Maria?
1: Jeskyni jsem viděl. Jeskyni jsem viděl. Dovol mi, abych pozdravil nejprve Bohumila Doležala a Lenku Doležalovou, kteří za tebou přijeli do Počátek a poslal jsi mi krásnou fotku. Děkuji, jsou to pravidelní posluchači dvojky, takže tímto zdravím do Pelhřimova. Zároveň doporučuji posluchačům dvojky se podívat na Instagram, kde je poslední záběr, nádherná bazilika, je to procesí se svícemi. To je, myslím si, že k tomu není třeba slovo, já jsem k tomu taky nic nenapsal, protože prostě to není nutné, na to se podíváte a běhá vám, jak je to, máte husí kůži. Jo. A zároveň, pokud si chcete udělat představu, jak to v těch Lurdách vypadalo, tak ten třetí záběr je vlastně zemše. Je to takový švenk, říká se tomu švenk, to je taková hantýrka, to znamená, že vlastně zprava doleva jde ten záběr celým tím procesem, nebo ne procesem, celou tou mší. Je tam jedna chyba v tom popisku. Dokážete mi rychle říct, jaká je tam chyba?
0: No, Regina, to tady rychle
1: používáme. To platí pro posluchače, rychle. Kdo mi napíše, jaká je tam chyba, tak dostane snad nějakou odměnu. Tam je jedna velká chyba.
0: Aha. No. Dobře, podívejte se na to. Jdeme taky hledat chybu.
1: Je teda, musím teda říct, že právě, co jsi zmínil ten citát, že hudba a katolická církev, tak to reagovalo na tento příspěvek, na toto malé video, které má asi 7,5 tisíce lajků, je vidět, že to opravdu vzbudilo zájem. A je tam jedna chyba. A já vám budu muset prozradit, když na to nepřijdete. No. Takže nic nevyhrajete. Je to přímo v tom popisku.
0: Aha, Regina to tady rychle hledá. Počkej, moment, tak nám jde ještě chviličku času. Ne, a nemyslíš, že si gramatická chyba předpokládá?
1: No, je to trošku gramatická.
0: Já bych řekl, že teď je to spíš dramatická chvíle.
1: já vám budu vyprávět.
0: Ano, a my to najdeme.
1: A teď po skončení toho povídání, tak se vás na to znovu zeptám. Ty jsi se ptal na tu jeskyni, tak samozřejmě my jsme tam přijeli s kamerou a hnali jsme se po akreditaci a ta byla pochopitelně na druhé straně města, jak tak bývá, a my jsme se tím davem 150 tisíc lidí prodírali. Ale dostali jsme se dál, ukazovali jsme všem novinářský průkaz, že jdeme za baziliku, kde si máme vyzvednout ty akreditace. A ona ta cesta vedla kolem té baziliky a my jsme najednou vlastně úplně mimo dav, protože tam se lidé nemohli dostat, jsme přišli k té jeskyni. A tam opravdu jeskyni, tam vůbec nikdo nebyl, tam se zjevila Panna Maria Bernadette a my jsme tam byli úplně sami. Tak jsme samozřejmě se zastavili, tak jsme tak trošku rozjímali chviličku, ale protože jsme zároveň chvátali, tak nám to dlouho nevydrželo a utíkali jsme teda pro tu akreditaci, takže my jsme tu jeskyni viděli. Tam se normální člověk během teď té mše nedostal. No a teď teda, když jsme se k tomu, když jsem normální člověk nedostal, dostali se k té chybě?
0: No já nevím, jestli, ty tam máš napsáno, že to je v Lurdách, a já si myslím, že to je v Lurdech, ale to je tak jediné, o čem bychom mohli tady diskutovat.
1: Tak jo, je to přesně opačně, ale máš pravdu. Aha. Máš pravdu, náčelníku. Já tam mám v Lurdech, mše v Lurdech a správně je v Lurdách.
0: V Lurdách,
1: to je ta chyba. Jo. Tak. A já, mě teda hrozně překvapilo, tam to komentoval asi 150 lidí, ale nikdo mě na tu chybu neupozornil. To je zajímavý, že?
0: No, je to jako v Počátkách a v Počátcích.
1: No.
0: To je vlastně, tam je taky veliká chyba. Je to v Počátkách.
1: Byl jsi v hotelu Modrá hvězda?
0: No jistě, my jsme byli u hotelu Modré hvězdy, tam Regina napodobila Magdu Vašáriovou.
1: Tak to je krásné.
0: Všechno tam bylo úplně krásně, všechno jsme vysílali v přímém přenosu, tedy dokonce v sobotu od 2 do 3. Ale teď ještě nám...
1: Postřiženě.
0: Ano, mm-hmm. Přesně tak. Řekni nám něco o tom místě, zkus nám ty Lurdy popsat. Děkuji ti, že jsem mohl použít tento výraz, nebo respektive toto sklonění. Jak to tam vypadá? Jestli tam člověk třeba cítí něco vyloženě, nevím, jestli mám říct nadpozemského?
1: No, na mě to tam působilo teda velmi silně. To musím přiznat, já jsem tam kdysi byl už před několika desítkami let s tátou a tak jsme po sobě koukali a myslím si, že oba jsme z toho měli stejný pocit. A tady je třeba rozlišit, když tam jste normálně a jdete po místech Bernadety a jdete se podívat k té jeskyni a naberete si, stejně jako všichni ostatní, z toho zázračného pramene vodu a já jsem si ji nabral a mám ji pořád doma v Pelhřimově, zázračnou vodu, tak to je vlastně první věc. Druhá věc, když tam jedete na nějakou mši, tak to je opravdu velice silné. A když tam jedete na mši a je tam papež, tak to už vlastně je v podstatě skoro to nejsilnější. A těžko to vlastně popisovat. Jo. Podívejte se na to video, na ten Instagram, protože já tady samozřejmě to nedokážu, já nemám takový výběr slov, ale působí to opravdu velmi silně. Zejména ve spojení s těmi zázraky, které se tam staly. Údajně se tam stalo 7000 zázraků. 7000 zázraků, kdy lidé tam přijeli tam třeba na vozíku a odešli po svých. A těžko se to teď vysvětluje, ale skutečně církev uznala 72 zázraků. To znamená, že všechny ty případy pečlivě ověřila, velmi pečlivě, a v podstatě kvalifikovala i jako zázrak tím, že současná lékařská věda nemá pro to uzdravení vysvětlení. To je přesná vlastně citace toho zázraku. To znamená, lidé, kteří byli opravdu nemocní, tak odtud odešli zdraví a 72 případů církev oficiálně uznala. Já jsem říkal, 7000, to jsou lidé, kteří tvrdí, že se uzdravili, ale není to oficiálně uznáno. Takže vlastně vy jste v místě, kde se konají nebo konaly zázraky, navíc tomu všemu jste tam během mše, kterou slouží papež, to asi není třeba dál co dodávat.
0: Zážitek toho si musel být opravdu veliký, ale já bych měl v tvém případě, Honzo, také na mysli jeden zázrak. Chceš ho slyšet?
1: Ano, ano, samozřejmě.
0: My vysíláme Ranní dvojku skoro 8 let, nebo tedy 8. rokem, a ty jsi pořád s námi. To je zázrak.
1: Nezakřikni to, prosím.
0: To si myslím, že s námi spolupracuješ a že já to beru jako zázrak a děkuju moc za to, za všechny posluchače, nejenom za Bohouše. Tak děkuji.
1: No já děkuji, že mohu být s vámi. Děkuji, že jsem vám mohl zprostředkovat svůj úžasný zážitek z Lourdes, protože my si tady povídáme o francouzských tématech, povídáme si o tom, co je na Francii hezké a dnes jsme mluvili o prostě výjimečném místě. Budeme si příště povídat, o čem si budeme příště povídat, no to ještě uvidíme, ale to se asi nedá srovnat s tím, co jsme v těch Lourdech viděli, zažili a samozřejmě nedá se to ani srovnat s tou mší na Champs-Élysées, protože to je přece jenom Champs-Élysées, ale když jste v Lourdech, tak v Lourdách.
0: Tak, v Lourdách.
1: A doporučuji všem, je to úplně vlastně to nejdál, co může být od nás Francie, protože jste dole až u Pyrenejí, ale stojí to za to.
0: Děkujeme moc krát, Honzo, měj se hezky.
1: Přeji hezký den.
0: To byl Jan Šmíd.

0: Máme pro vás připraveny také informace o počasí. Night Swimming, mimochodem krásná písnička skupiny R.E.M., Noční plavání, která se málo hraje, ale jsem rád, že jsme si ji mohli připomenout. Než si řekneme o tom, jak bude a jestli třeba Noční plavání bude proveditelné, a teď bylo hodně v noci teplo, že jo? Celý večer byl krásný, bylo teplo. Tak Regina chce navázat na příspěvek z Lourdes, protože v Lourdách jsme třeba nebyli, ale vzpomněla si na film
1: Anděl Páně 2, kde je taková krásná situace, kdy pán Bůh, kterého hraje Jiří Bartoška, k němu běží Klára Isová, děkuju, která hraje panu Marii. A probíhá tento dialog.
2: Pane Bože.
3: Co je zas?
2: To je tam pošleš jen tak, vždyť zmrznou.
3: No tak si je přioblač.
2: Ty jim nepomůžeš.
3: Ne. Oni se o sebe postarají.
2: Ale oni...
3: Maruško, já vím. Každýho se zastáváš. Jsi unavená. Měla by si se odpočinout. Co takhle někam zajet? Třeba do Lourdes.
1: A je to.
4: Je to vtipný.
1: Je to vtipný, je to milý.
0: Je, no tak samozřejmě.
1: Takhle si někam zajet, třeba do Lourdes.
0: Třeba do Lourdes.
4: A vy nikam nejezděte, že tady bude hezky.
0: Cože? Počkej. Já ti to celý připravím.
4: Čekám.
0: Ať to máš pěkný. Jo, hele.
5: Ranní dvojka.
6: Jak bude?
0: Jo, a teď to máš.
4: Jsem začal být nesvůj.
0: Máš to jak televizi.
4: Ne, opravdu, nikam nejezděte, protože ten víkend se nesl v podobě krásného počasí. V počátkách bylo překrásně, to byla opalovačka. V sobotu i vlastně na většině území. Včera dokonce my jsme naměřili na sluníčku 29 stupňů v Kunraticích. Bylo
0: vážně
4: překrásně, opravdu. Se nedalo vydržet na tom slunci.
0: Já jsem byl celý den zavřený v divadle.
4: Ale to a dneska, jak na tom budeš? Budeš moc být venku?
0: Ne.
4: Nepustí tě z divadla. Ne, a zítra?
0: Ne. Taky ne.
1: No tak my ti o tom budeme vyprávět.
4: Tak my ti o tom přesně tak, řekneme něco hezkého. Takže na většině území jasná polojasná obloha, ještě od Liberce po České Budějovice se táhne takový pásek oblačnosti, ale nebojte se, ta se rozpustí.
0: Počkej, od Liberce po České Budějovice? Mm-hmm.
4: Ano, opravdu kolmý, ti ho ukážu, jak vypadá Svislice. Svislice Mračen.
0: Aha. Víš? A ona se posouvá směrem k východu.
4: Já si myslím, že se postupně rozpustí. Ale ty teploty, no na koupačku, komu nevadí teplota vody kolem 10-12 stupňů Celsia, tak si myslím, že do ní skočit může. Jinak teď jsou teploty vzduchu mezi 7 až 11 stupňů Celsia, to jsou maxima, ale přes den, nebojte se, 20 až 24 stupňů na horách kolem 16, na Šumavě dokonce v 1000 metrech kolem 20 stupňů a bude i nadále, tak jako o víkendu, slunečno a teplo. Zítřek také teplý, 20 až 24, stejně tak na Šumavě jako dnes kolem 20 v 1000 metrech, jinak na horách ostatních horách kolem 16 a má být opravdu převážně jasno, jenom už se malinko rozfouká vítr do 55 km za hodinu. To je s tím přílivem teplého vzduchu většinou, to je vlastně součást, ale není to nic závažného, že by vám to jako přefouklo tupé nebo odfouklo paručku, to ne. To se nestane.
0: No já jsem...
4: To promiň.
0: Ne, v pohodě, já to tupé rád nosím, mě to vlastně nevadí. Jsem si na to nějak zvyk a okolí si na to taky zvyklo.
1: Ale asi často chodíš ve větru, protože já ho na hlavě tvé často nevídám.
0: No, ono mi uletí.
1: Odfoukne.
0: Odfoukne, no. Já ho nosím jenom do společnosti, abych trošku...
4: Takhle ten vítr nebude dost silný na to, abych chmířím pohnul, nebo...
0: Takže ty už si mé krásné tupé povýšil na chmíří, tak to moc já děkuju, opravdu se ti moc povedlo.
4: No ale hezky bude, aspoň to počasí ti vyjde, přestože budeš zavřený.
1: Aspoň ti neuletí tupé.
0: Důležité, že vám neuletěly včely. 7 hodin 55 minut, za chviličku jsou tady zprávy, teď si ještě pustíme jednu písničku a po zprávách tady bude Jaroslav Špulák. A připomeneme si jednu velkou osobnost, usmívavý chlapík, skupina Queen a byl vždycky schovaný vzadu, ale nečekaně, možná pro někoho, zpíval Roger Taylor, bubeník.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Pavel Hobza, vystudoval jsem fakultu jaderné fyziky, ale celý svůj profesní život se věnuji kvantové chemii a to je také spojnice k dnešnímu člověku, který budeme mluvit, profesoru Rudolfu Zahradníkovi. Já jsem s ním prožil 20 let profesního života, napsali jsme 3 knihy, mnoho publikací, takže jsme se znali velmi dobře. Rudolf byl velký vědec, byl samozřejmě úžasný popularizátor vědy. A asi ta nejlepší a nejjednodušší charakteristika byla ta, že on, ač byl velmi mezinárodně uznávaný a dostal, a vím to velmi dobře, řadu nabídek, aby po okupaci v srpnu 68 odešel do zahraničí. Neodešel, zůstal. To, že jsme to my přežili, bylo samozřejmě hlavně díky Rudolfovi.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Italská premiérka dnes v Praze podepíše smlouvu o bližší spolupráci obou zemí. Počasí bude většinou slunečno, teploty až 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě

0: budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z Hnutí ANO.
2: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
3: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Baluch, Český rozhlas.
1: Voda v okolí města Odolena, voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. Už za hodinu se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 000 studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
5: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Ostravy dál narůstá kolona před Brnem. Zpomaluje se už za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220 a pomalu se pokračuje až na 200 kilometr. Tam v levém pruhu vyšetřují nehodu 3 aut. Celý úsek je zhruba na 50 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici od 7. kilometru je fronta provozem. Na Pražský okruh za Ořech je to na 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále ranní dvojka.

0: dobré ráno, 8 hodin 4 minuty, milí posluchači. Je tady ranní dvojka. Děkujeme, že jste s námi, že nám i píšete i třeba nějaké docela hezké reakce na nové zvířátko, které se jmenuje listonoch.
1: Ano, napsala Jarka o potvůrkách jménem listonozy. Můžete je pořídit a vychovat v krabici v sušeném stavu a přiloženým papáním. Před lety jsme zkusili a povedlo se. Pravěké akvárium se to asi jmenuje, ještě dodává Jarka z Chotěboře. No, to jsme byli.
0: A ve Francii byl Vladimír, který nám píše, poslouchám vás od rána, jsem ve Francii, v oblasti, a teď, abych to přečetl správně, nevím, jestli ty, Comté, v centru výroby sýru, právě Comté, ve vesnici.
1: Správně.
0: Teplota ve stínu 28 až 29 stupňů včera.
1: Jsem ti říkala, že tam
0: ale počkej, ten Comté, to je vlastně ten sýr?
1: Je?
0: Takový, je to něco jako hermelín, ne?
1: No, myslím, trošku, že takový trošku smrdánek. No.
0: Jo, aha, ne, ale tak to není hermelín, to je...
1: Je to hermelín, ale je takový už jako zrající, jak říká Jakub, no.
0: Smrdánek?
2: No, takový jako Comté smrdé.
0: Ale je to dobré.
2: Je to dobré. A ještě existuje savec listonos, napsal Michal, bílý. A to je vampír, druh netopíra, je nádherný. Akorát, že má, vypadá, že má na nosánku přilepený, že se mu během letu přilepil nějaký list na čumáček. Ale to je opravdu čumáček. On vypadá jako list třeba, nevím, lípy.
0: No to je, proto je to listonos.
1: No. Takový klobouček maličký, takový čaročepici.
2: Roste mu klobouček z nosánku.
0: Tak je to

0: Je 8 hodin 10 minut a já vítám ve studiu hudebního publicistu Jaroslava Špuláka. Jaroslave, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: My se budeme věnovat jedné osobnosti a teď já řeknu úplně jenom dva mini příběhy. Martin Hrdinka nám o něm mluvil, protože je to bubeník skupiny Queen, Roger Taylor, a takový ten usměvavý, sympatický blondiák, kterého si určitě vybavíte. A Martin Hrdinka se s ním nějakým způsobem seznámil, protože že Martin byl všude a ve všech šatnách. A on mu řekl, až tady budou příště, takže za ním má přijít přímo do šatny, jako dozadu, což se běžně úplně neděje. Queeni přijeli, už teda bez Freddieho Mercuryho, no a on tam zaklepal, otevřel dveře a Roger takhle začal prý křičet, to je on, ten, co měl moji desku a chtěl jí podepsat. Protože on se divil, jak to, že měl desku Rogera Taylora, solovou desku, tenkrát v té době. No a potom je tady druhý příběh, v případě, že byste si nevybavili, kdo je Roger Taylor, prosím, puste si videoklip v písničce I Want to Break Free a on je ta úplně nejkrásnější holčička.
1: Je to pravda. On byl velký sympaťák a vlastně do dnešní době, i když je mu už 77 let. A to, o čem jste, Dalibore, hovořil v souvislosti s kolegou Hrdinkou, tak jistě souvisí s tím, že Roger Taylor byl populární samozřejmě především jako bubeník kapely Queen. V roce 2005 její čtenáři časopisu Planet Rock zvolili za 8. nejlepšího bubeníka na světě. Jenomže v roce 81 se rozhodl tento Roger Taylor, že vydá svou první solovou desku a do dnešního dne jich vydal 7. O té poslední si budeme za chviličku povídat. Ještě jedna zajímavá věc k jeho kariéře patří a je to vznik skupiny The Cross. Ta vznikla v roce 1987 a je to vedlejší projekt vedle tedy skupiny Queen, ve které on fungoval. Roger Taylor, protože on je vynikající zpěvák, nejenom vynikající bubeník, tak v té skupině zpíval a hrál na kytaru. On původně chtěl být kytaristou, jenomže později, když potkal Briana Maye, tak usoudil, že Brian je lepší kytarista než on a rozhodl se být bubeníkem, jelikož proto měl nadání také. No a v roce 81 začal vydávat solové desky a v těchto dnech vychází 7. Ta se jmenuje Violet Insane in a Beautiful World, čili šílené násilí v krásném světě, a je to deska, která je velmi kritická k současnému světu, k současné společnosti, ale třeba také k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Tam na té desce je písnička, která se jmenuje Trump a vypráví pouze o něm. Na druhou stranu je patrné, že Roger Taylor je chlapík, který má obrovský hudební rozkmit, obrovský hudební záběr. Stylově to není jenom rocková muzika, jsou tam i prvky různých dalších žánrů, počínaje folkem přes pop a konče samozřejmě rockem, jsou tam jazzové prvky, jsou tam gospelové momenty a podobně. Ta deska, o které hovoříme a ze které si dnes budeme hrát, je nesmírně pestrá.
0: No ale my začneme skladbou, kterou 100% známe, nebo znáte, milí posluchači, určitě všichni, a já se za chviličku zeptám, proč.

0: Radio Gaga.
1: Rok 1984, tuším, album The Works.
2: Přesně tak, je to rok 1984 a je to písnička, kterou napsal právě Roger Taylor. Mimochodem, Taylor na každé z těch, myslím, 15 desek, které vydali Queen, má alespoň jednu písničku. U dalších skladeb se objevuje jako spoluautor a pokud budeme hledat toho chlapíka, který zpívá ty vysoké, zadní, řekněme, vokály, tak to je Roger Taylor, jeho hlas je hodně slyšet třeba i v písnice Bohemian Rhapsody.

0: Tady jsme možná slyšeli ty vokály.
1: Ano, myslím si, že to byl Roger Taylor. Skupina Queen, od které je písnička Kind of Magic z roku 1986, která právě doznívá, tak vydá za několik málo dnů, přesně 7. září, koncertní album nazvané Queen Budapešť. A ten koncert v Budapešti z roku 86 byl velkou událostí i pro Čechy. Roger Taylor na ten koncert vzpomíná, když říká, uvnitř na stadionu bylo 80 tisíc lidí, 45 tisíc lidí bylo před stadionem a všichni poslouchali naši muziku. Tohle můžete zažít, nebo tohle jste mohli zažít jenom ve východním bloku.
2: Ano, ano, a potom následně teda v kině, kde jsme
1: samozřejmě
2: na to chodili furt dokola, jak blázni tenkrát. No a teď už se dostaneme tedy k té nové desce.

0: Asi tam cítíme i nějaké náznaky, dejme tomu takové...
1: africké hudby.
0: Ano, přesně tak. Valence, Insane in the Beautiful World, konkrétně písnička Come on Summer.
1: Ty náznaky nejsou náhodné. Roger Taylor při svých cestách světem narazil na soubor z Jihoafrické republiky, který se jmenuje Ndlu Suit Koya. A tenhle ten soubor mu představil svou verzi písničky Bohemian Rhapsody, čili slavné skladby od skupiny Queen, ovšem zaspívané v zuluštině. Roger Taylor byl tak nadšený, že řekl, že s nimi chce spolupracovat a na jeho nové desce ve dvou písních tento sbor je slyšet.
0: Máme tady další skladbu, která je úplně jiná mimochodem. I See You Now.

0: je písnička o lásce, je to zamilovaná skladba, jedna z těch jemnějších na jeho nové desce, ale já, jestli dovolíte, Libore, tak ještě řeknu jednu věc. Roger Taylor, když poskytoval rozhovory k vydání nového alba, tak se zmínil o tom, co bude se skupinou Queen. Řekl, že bydlí nedaleko Briana Maye. Brian May měl nedávno zdravotní potíže a není úplně v dobré kondici. Znamená to, že pro něj v podstatě nepřipadá v úvahu, aby vyrazil na koncertní turné, ale hovoří spolu, tedy s Rogerem Taylorem, o tom, že by na pódia nějakým způsobem chtěli, a ve hře je varianta hologramového turné, hologramových koncertů, tak jako to ABBA má například v Londýně, nebo tak jako se to děje v Las Vegas. Takže možná v dohledné době, protože Taylor prozradil, že ta myšlenka už je velmi daleko, se dočkáme návratu skupiny Queen i s Freddie Mercurym v hologramové podobě.
1: Čím uzavřeme ten dnešní blok.
0: To je to písnička z roku 1991. Je to skladba, kterou také napsal Roger Taylor. Jmenuje se These Are Days of Our Lives a je to skladba, která je z alba Innuendo.
1: Kde vlastně jsme zažili v podstatě finále celé skupiny Queen a hlavně Freddieho Mercuryho. Tohle je jedna z těch asi nejdůjemnějších skladeb. No. Tak děkujeme moc krát. To byl Jaroslav Špulák.
0: Děkuju, mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, jedna z těch opravdu krásnějších skladeb, i když skupina Queen nemá žádnou asi slabou vyloženě ani desku, ani skladbu, ale tohle stálo za to. Máme tady závěr, tři tečky, dostali jsme 30 křepelčích vajíček od naší posluchačky, za které tedy moc děkujeme, která právě chová křepelky a ta vajíčka jsme měli dnes udělat.
2: Tak zítra.
1: Ale to asi
2: nic jiného nezbyde.
1: Asi zvládneme.
3: Uděláme rychlejší variantu, protože jsme dostali taky sýry z Vysočiny. Jeden je spolné a jeden je, už nevím odkud.
1: Nemoc děkujeme.
3: Jeden je s bazalkou a je, ten druhý je
1: s ořechy.
2: S ořechy, říkala. Nebo.
3: Já si totiž myslím, že úplně s ořechy není a přesto je ořechový. A to teda musíte ochutnat. To kdyby ochutnali Francouzi, tak budou chtít naše území obsadit. Chtějí taky takový sýr od sebe.
2: Ono se jim to v minulosti jednou málem podařilo.
1: To jsem vůbec.
3: Fakt to musíte ochutnat.
1: Počkejte, já jsem
2: ještě s tím obalem.
1: No, aby to bylo trošičku takový.
2: No, a ti vydrží déle v ústech.
1: No. A jenom Regino, ještě já ti připomenu chviličku, kdy jsi pouštěla ukázku z filmu Anděl Páně 2.
3: Ano. Jo.
1: Kdo pak ho režíroval?
3: Jiří Strach.
1: A víš, kdy má narozeniny?
3: Dneska?
1: Přesně tak.
3: No vidíš, tak to vyšlo.
1: To je co?
2: Budeš ochutnávat.
1: Taky, počkej, já ještě potom. Potom taky má Míša Maurerová. Má dnes narozeniny. A na Michala má narozeniny Michal Dlouhý.
2: My si vezmeme rukou.
3: Právě. No tak všechno nejlepší.
1: To je vy.
2: Hodně štěstí.
3: Tak... tak jim všem pošleme kousek.
2: My je oslavíme.
3: No právě.
1: Tak... A potom taky Jirka Hána. A ten má dnes kulatiny.
3: Hezký.
1: Víš, kde Jirka Hána?
3: Vím. To je kamarád Tomáše Vacka.
1: Jo, to je pravda.
3: No. A taky skvělý herec samozřejmě.
1: Je, a pamatujete, dneska má také kulatiny Sebastian Kou, pamatujete na něj?
3: Mm-mm.
1: Běžec, atlet.
2: Mm.
3: To je co?
2: Za mě teda vítězí s oříškovou příchutí.
3: Že jo, mě taky chutnal víc ten ořechový. Ale to je...
2: Mňam.
3: A přitom tam ten ořech není, chápeš to? Není tam jako to by mě fyzicky zajímalo. Ten vlašák, jak to někdy v sýrech bývá.
2: Jak to dělají?
3: A to je...
1: A taky... Nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
3: Protože
2: zajímá nás to stejně jako tebe sýry.
3: Protože v tom bazalkovém bazalka je, takže to není divo, že chutná po bazalce.
2: Já si myslím, že do toho mléka přilili nějakou příchuť.
1: Loučí se raní dvojka.
3: Jo, pardon, nashledanou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas 2 uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a celý nový týden, byť ten pracovní, je pro mnohé o něco kratší. Až do pátku budete mít možnost naslouchat názorům našich hostů. Tím dnešním je Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána. Dobrý den.
5: Krásný den.
4: Probereme zejména nový pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru, americké zblížení prezidenta a šéfa diplomacie a rýpnutí premiéra do motoristů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas 2.
3: Jak to vidí?
4: Poslanecká sněmovna bude dnes odpoledne jednat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice sehnala dostatek podpisů pro její vyvolání. Schůze proběhne 10 dní před obecními a senátními volbami. Premiér Andrej Babiš se na schůzi těší. Tak jak to vnímáte, paní profesorko? Obstojí argument opozice, že vláda neplní programové prohlášení a premiér nevyřešil svůj střet zájmu? Jenom dodám, že nově Evropská komise ve svém stanovisku řekla, že nepovažuje za dostatečný způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil skrze současný svěřenský fond.
5: Tak hlasování o nedůvěře vlády, který je vždycky trochu složitější než o důvěře vlády, protože když se hlasuje o nedůvěře, tak se musí získat 101 podpisů, bez ohledu na to, kolik je ta 101 hlasů, ano. Bez ohledu na to, kolik je tam vlastně přítomných poslanců. Když se hlasuje o důvěře, stačí většina z těch přítomných poslanců. Takže hlasování o nedůvěře vlastně je koncipováno tak, aby nebylo tak jednoduché tu vládu odvolat, aby je to trochu určitě snaha o jistou stabilizaci toho systému. Zároveň my víme, že v tuto chvíli skutečně vládě nic nehrozí. Nehrozí, že by mohlo dojít k tomu, že by jí byla vyslovena nedůvěra. Ale přeci jenom je to nástroj, který opozice používá vždycky, protože jí to dává prostor prostě se vyjádřit k tomu vládnutí, provést určitou kritiku. Samozřejmě vláda může využít toho, že se také bude obhajovat, takže to bude takové trošku jakoby předvolební setkání. A vždy to hlasování musí mít nějaké základní téma. Tady je to teda to téma ad 1 rozpočtu, nedodržení tedy programového prohlášení vlády a ad 2 ta never ending story, jak se říká, nikdy nekončící příběh střetu zájmu Andreje Babiše.
4: Mezi těmi tématy jsou třeba i výpady premiéra na různé instituce, také na média. Tak co očekáváte? Asi ten výsledek je víceméně jasný.
5: Ten je víceméně jasný, jde o to určité sdělení občanům, že tedy opozice upozorňuje na některé kroky vlády, které jsou opravdu rozporu třeba s demokratickými pravidly nebo s jejím vlastním prohlášením a podobně. Takže to je, má to svůj význam určitě, jako jenom se to nesmí nikdy přehánět. Opozice musí tušit, jak často asi může a v jaké náladě společnost, aby vyvolala toto hlasování o nedůvěře. Když je to příliš často, tak už potom jsou lidé spíše jako rozpačití nebo naštvaní, že se místo užitečných věcí jenom povídá v té sněmovně. Ale teď máme před volbami a popravdě řečeno by mě překvapilo, kdyby tuto možnost vlastně opozice nevyužila.
4: Půjde o druhý pokus současné opozice, ten první o vyslovení nedůvěry vláda ustála počátkem února. Tehdy byl tím podnětem k vyvolání schůze vyostření konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta formace Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ještě se vracím k argumentům opozice. Jak podle vás, paní Dvořáková, vláda plní programové prohlášení? Jak vy hodnotíte ty kroky trojkoalice?
5: Tak z hlediska programového prohlášení asi opravdu ten největší problém je rozpočet a deficit rozpočtu. O tom se hovoří neustále. Vláda se zavázala, že to nepůjde vlastně pod 3% HDP. V tuto chvíli je zřejmé, že to bude nad těmi 3%. Takže to je asi důvod závažný. Já osobně považuji za problematičtější věci, kterým zase tak moc třeba věnována pozornost není. A to se týká například zákonu o zaměstnancích, který vlastně ruší služební zákon a posouvá vlastně tu státní správu pod větší kontrolu politiků, což prostě není dobře. A je to jeden z takových těch rysů nebo signálů, když vidíme, že se posouvá třeba to demokratické vládnutí trochu někam jinam, protože nezávislá státní správa patří k některým těm pilířům, podle kterých se hodnotí vlastně demokratický systém. Vidíme i nepříjemné útoky na média nebo snaha řešit vlastně jiným způsobem to veřejnoprávní postavení Českého rozhlasu, České televize. To vyvolává také určité napětí. Ty zásahy, které se objevovaly teďko nebo prohlášení různě k soudům, k soudcům, k rozhodování soudů, také nepatří úplně k standardním procesům. Takže některé ty rysy, které, řekněme, vyvolávají pocit větší bdělosti ohledně třeba toho demokratického nastavení, se určitě ve vládě objevují. Jinak samozřejmě vláda vládne podle toho, jaký má program, jaká je koalice, má právo o mnohých věcích rozhodovat, takže to bych se k tomuhle nechtěla vracet, ale co je možná problém, je až příliš časté přijímání zákonů prostřednictvím poslaneckých návrhů. To také nebývá standardní, poslanecké návrhy spíše jsou nástrojem opozice, nežli aby to měl být nástroj koalice, která vládne.
4: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, jak včera televizi CNN Prima News řekl vicepremiér a předseda této strany Petr Macinka. O změně v koalici nemá indicie, reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, lídra Hnutí ANO, z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Andrej Babiš řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, kteří, respektive aby zmíněný rezort motoristům odebral, tak co tím chtěl premiér teda sdělit, byl to jaký vzkaz motoristům?
5: Já si myslím, že to byl jednoznačně vzkaz motoristům, kdy upozorňoval na to, že tady přece jenom je velmi nespokojen se systémem, jak je třeba toto ministerstvo řízeno, a myslím si, že to bylo jako velmi silně proti vlivu Filipa Turka, který teda za sebou těch skandálů nebo problémů má velké množství, a přímě ono to tu vládní koalici velmi silně poškozuje, protože Andrej Babiš si hodně dával vždycky pozor a zdůrazňoval, že jsou jakoby profesionálové, že tam jsou ty odborníci, kteří rozhodují a tak dále, a vystupování Filipa Turka opravdu jde proti tomuhle základnímu tvrzení pana Babiše.
4: Podle Petra Macinky předsedové vlády píšou aktivisté, cituji, z ekologických organizací, které ztratili dotace, označili je za zelenou mafii, polonáboženské bojůvky, zelené lehkoživky. Co si o tom myslíte?
5: Tak je to zajímavé označení různých nevládních organizací nebo hnutí. Svým způsobem je to poměrně asi běžný útok na tyto aktivistické organizace. Zároveň samozřejmě my víme, že jedním z nástrojů těch aktivistů bývá, že se posílají hromadné e-maily nebo se vyzvou lidé, aby posílali prostě a ukazovali nespokojenost s nějakou politikou. Pro vládu by to měl být signál minimálně ten, že je zde část společnosti, která skutečně se domnívá, že to ministerstvo není řízeno dobře, a myslím si, že asi po několika těch výrocích Filipa Turka, které byly k té kontaminaci na Šumavě a podobně, tak jakože tam ta kompetence není příliš vidět. To si myslím, že nemusí být člověk asi aktivista, aby měl tento názor. Takže pro pana Babiše je toto problém.
4: To si myslí politoložka a také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Neschody mezi šéfem diplomacie, Macinkou a hlavou státu Pavlem během jejich pracovní cesty na valné shromáždění OSN v New Yorku utichly. Oba politiky spojují diplomatické cíle, tak jak vy vnímáte, paní Dvořáková, jejich zblížení, byť se zřejmě týkalo jenom této zahraniční cesty, protože Petr Macinka už řekl, že jeho spor s prezidentem pokračuje, nicméně navenek budou zastupovat Česko jednotně.
5: Tak já si myslím, že to je dobře, že je konečně jakási komunikace a vystupování navenek je, řekněme, společné nebo nevyvolává otázky. Vždycky je důležité totiž, aby pokud o nás někdo píše nebo někdo s námi jedná, aby se zaměřil na ten obsah toho jednání a nikoliv na to, kdo s kým tedy mluví, nemluví a jaké je pozadí těch vzájemných vztahů. Takže v tomto směru je to pozitivní. Osobně si myslím, že to je podobné jako u toho ministerstva životního prostředí, že toto vzniklo na nátlak pana Babiše, protože opět jeho to silně poškozuje. Pokud chce ukázat profesionální vládnutí, tak musí být vidět, že je opravdu profesionální a ne, že teda musíme mít obavy, kdy bude nějaký skandál třeba v zahraničí nebo co se udělá jako špatně. Takže v tomto směru myslím si, že je to dobře, že tam bude nesouhlas a nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí. To se dá předpokládat i do budoucna. Ale o tom je ta politika, že vlastně pokud jde o tom zájmy toho státu a jednání toho státu v té diplomatické rovině, tak by ta politika měla být koordinována a tu nelze koordinovat, pokud někdo řekne, že se nebude s tou druhou stranou vůbec bavit.
4: Jak je tato politika obecně koordinována, když zůstanu ještě chvíli u vládní koalice, abychom nezapomněli na druhého partnera hnutí ANO, to je SPD, Tomia Okamury?
5: Ta komunikace vždycky v koalicích je hodně složitá a potom je to ta otázka navenek. Pokud jde o zahraniční politiku, tak tam by měly být určitá schoda nebo určité směřování. Tu politiku vytváří vláda, to je základní věc, ale tam je nutné se také domluvit i na detailech, kde kdo s čím, jak může vystoupit, aby toho dalšího partnera nedostal teda do velmi složité situace. A ta koordinace musí vycházet tedy z vlády, respektive z ministerstva zahraničí, případně s dalšími politickými partnery, protože by to mělo teda opravdu, to základní směřování by mělo být jasné.
4: Komunální a senátní volby se blíží. Ovlivňuje je a do jaké míry podle vás, paní Dvořáková, i ta celostátní politika?
5: Je to různé. Tohle jsou velmi zajímavé volby. Politologové hovoří o volbách druhého řádu, které, řekněme, nejsou tak podstatné jako volby do domácího parlamentu nebo volby prezidentské, ale ty výsledky se hrozně těžko interpretují. Já se moc těším, kolik budeme mít vítězů po těch volbách, protože vždycky si někdo najde v těch číslech něco, aby mohl říct, že vlastně dopadlo velmi dobře. Z hlediska celostátní politiky bude velice důležité, jak dopadnou volby ve velkých městech, protože tam se volí více politicky. Na těch vesnicích se volí spíše tak, koho znám, neznám, jak těm lidem věřím, co dělali za poslední období. Ta velká města bývají více politická a bude vhodné tam sledovat, jak dalece se změnila ta situace oproti předchozímu období. Nejde jenom o čistý výsledek, ale o to, jestli teda ty strany získávají nebo ztrácejí, případně kolik získávají. U senátních voleb můžeme očekávat, že velmi posílí hnutí ANO, už jenom díky tomu, že vlastně neobhajuje tolik mandátů. Ta bývalá koalice vlastně má v sázce mnoho křesel a pravděpodobně je všechny neudrží, takže tam jde o to spíše, jak dalece hnutí ANO posílí. Zároveň nepředpokládáme ale, že by došlo k celkové změně v Senátu ve smyslu, že by třeba hnutí ANO získalo většinu. Tam je pořád ta většina dosti jasná, nemluvím o ústavní většině. Takže v tomto období nehrozí, že by došlo k zásadní změně ve složení Senátu z hlediska těch mocenských pozic nebo mocenského vyrovnávání sil.
4: Bude tedy zajímavé sledovat po volbách komunálních i senátních ten dopad právě na tu celostátní politiku.
5: Určitě ano, a bude to zajímavé sledovat i případně na pozice lídrů některých politických stran, zejména tedy u stran bývalé vládní koalice, respektive to asi, co je velmi silné, je otázka ODS, která dává hodně šanc, nebo její lídr dává hodně šanc, protože pokud výrazně zeslabí v těch velkých městech a řekněme velmi se sníží jeho počet zastupitelů i v těch řekněme středních městech, tak to může mít velmi negativní dopad na postavení teda současného lídra.
4: Naopak posilují podle různých průzkumů veřejného mínění Starostové, také opoziční formace, tak v čem vy vidíte třeba, co stojí za jejich úspěchem, alespoň podle agentur?
5: Starostové jsou takovou volbou, když člověk neví, koho už má jakoby vlastně volit, protože oni přece jenom hodně vycházejí z té komunální politiky, nebo takto Starostové vlastně vznikaly, když myslím, že se pohybují velmi silně v té velké politice. Komunální volby by měly být pro starosty tedy opravdu příležitostí, jak posílit na všech možných úrovních. Zase pro mě bude důležité, uvidíme, jak to bude v těch velkých městech. Nejsou tak kontroverzní, nejsou tak ideologizovaní. My máme problém s tím, že pokud prostě voliči volí ODS, tak tam vidí jasnou ideologii, jasné stanoviska k mnoha věcem. Starostové jsou, řekněme, pragmatičtější, projevují se i řadou dalších otázek, které třeba nastolují v té politice, zejména u těch jejich mladších poslanců. Nevím, třeba je ta otázka tradičně, třeba je otázka násilí a podobně, takže tam může být tento důvod, že lidé, kteří odmítají tu polarizovanou situaci, která je buď toto hnutí zcela jasně, nebo tamto seskupení, tak Starostové nabízejí takovou tu alternativu trošku, vlastně moc nevím, ale oni jsou přijatelní.
4: Při příležitosti včerejšího dne České státnosti uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí demonstraci. Cílem bylo vyzvat lidi k účasti v nadcházejících senátních volbách. Organizátoři chtěli také upozornit na dosavadní kroky kabinetu, které kritizují. Mezi hlavními tématy byly teda senátní volby a řečníci zdůrazňovali například důležitost Senátu jako pojistku demokracie protiváhy k vládě. Spolek Milion chvilek podpořil také zachování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jaký dojem jste si odnesla z této demonstrace?
5: Já jsem si odnesla poměrně pozitivní dojem. Tady jde o to, že vlastně tato demonstrace se netýká lidí, kteří by patřili k nějaké určité konkrétní politické straně, což je rozdíl proti tomu, když jako to organizuje nějaké setkání, třeba konkrétní politická strana, která má určitou uzavřenou ideologii. Ten Milion chvilek se soustřeďuje na právě systémové otázky demokracie a upozorňuje na problémy, které s tím mohou být spjatý, kdy může být ta demokracie, já nechci říkat přímo, by ohrožena, ale vlastně ustupuje se z těch základních principů a to je vždycky velmi důležité jako na to upozorňovat. Milion chvilek nemá ten nějaký konkrétní politický program, že by se bavil, jestli zdaňovat tímhle způsobem nebo nezdaňovat, nebo jestli dělat, řekněme, některá hospodářská opatření, ale zaměřuje se spíš právě na ty systémové věci, které jsou spjaty s demokracií a které pomáhají tu demokracii udržet.
4: Vysvětluje Vladimíra Dvořáková, politoložka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: proruská alternativa pro Německo, která vznikla v roce 2013, suverénně zvítězila v nedávných volbách ve dvou spolkových zemích v Německu. Zároveň dominuje v preferencích na celostátní úrovni. V Berlíně bodovala také v zemských volbách levice. Tak jaký trend sledujeme podle vás nejenom v německé celostátní politice?
5: Je to velice složité, jak to uchopit, protože ty procesy jsou už dlouhodobější, objevují se ty strany krajní pravice, strany, které jsou třeba výrazně konzervativní, výrazně xenofobní, někdy až s přechodem k určitým rasistickým názorům a zároveň jsou velmi populistické. A to je snaha oslovit s jednodušeným řešením, případně nějakým způsobem zaplatit voliče. Ten populismus je velký problém, jako obecně všude, napomáhají tomu zřejmě i ty sociální sítě a podobně, kde se dostáváte vlastně do takové určité bubliny, kdy slyšíte jenom určité okruhy a nepřemýšlíte kriticky, že byste si řekli, tak třeba s tímhletím souhlasím, ale s tímhletím už ne a tohle mi vyhovuje, tohle mi nevyhovuje, nebo je tam nějaký větší cíl. Vidíme to ve všech zemích Evropy. Já pořád mám trošku strach, že jsem původem historik, když sleduju tu situaci, která byla třeba ve Výmarské republice v těch 30. letech, kdy se nám objevila jako situace, říkáme, polarizovaného pluralismu, že se na jedné straně objevila silná antisystémová levice a na druhé straně silná antisystémová pravice. A ten střed vlastně byl jakoby vyprázdněn nebo se pohyboval v těch neschopnosti vlastně vyřešit nějaké problémy a vytvořit stabilní koalici. Tohle nám ukazuje ten současný svět v mnoha zemích, kdy vlastně ty politiky systémové, to znamená řekněme systémová levice, systémová pravice, které jsou schopny nějakým způsobem tu politiku řešit, silně zeslabují a jde to ve prospěch těch populistických proudů. Na druhou stranu nutno říci, že ta ideologie těch současných krajně pravicových stran zase není ve většině případů něco, co bychom mohli třeba přirovnávat úplně k nacismu. Jakoby ucelená ideologie, tam jsou některé prvky, často jsou to jako provokativní vystoupení a tak dále, ale není to tak silně ideologizovaný a stejně tak myslím si, že to není ani u té levice tak silně ideologizovaný. Takže je možné, že populistické strany, pokud se dostanou k moci, tak pak se musí vyrovnat vlastně s tím vládnutím jako takovým. A ta radikalita i podpora těch voličů potom většinou začne trochu klesat, protože oni nemůžou naplnit ty sliby, se kterými tam šli. To je jedna věc. A druhá věc, prostě voliči pak hledají už ještě další alternativu, si uvědomí, že toto není úplně ono. Co je zajímavé, je, teď dneska má přijet italská premiérka Meloniová, kde se ukazuje, že jako to ty radikální postoje ve vztahu i mezinárodní politiky proti Evropě a dovnitř, ale ty radikální postoje zejména navenek se velmi snížily a ona sama začala být dosti pragmatickou političkou, takže tam je vidět, že ta reálná politika potom musí být o trochu něčem jiným. Doufejme, teda, že to bude takto vypadat.
4: Čoča Meloni se dnes sejde také s premiérem Andrejem Babišem v Praze. Když jsme se dostali právě k ní, tak její příběh a ostatně i politika inspiruje řadu evropských krajně pravicových politiků. Nutno říct, že její vláda domácí je nejstabilnější, jako Itálie měla od konce druhé světové války.
5: Ano, Itálie byla právě pověstná tím i ad jedna, že se tam často objevoval ten polarizovaný pluralismus, který vlastně vyvolával to napětí a ty vlády, já už teď si to přesně nepočím, ale kolem do roku asi 2000 od války to byla průměrná doba životnosti asi 8 měsíců. Takže jako to bylo opravdu velice slabý. Ona vytvořila tu stabilní vládu, vytvořila koalici, která je také vlastně se stranami, které řadíme ke krajní pravici, jak je to Liga, která patří k severním oblastem Itálie, jakoby tak kdysi usilovala dokonce o odtržení od Itálie, tak Forza Itália, fakticky jako do toho Itálie, kterou vlastně založil Silvio Berlusconi. Všechny tyto strany mají výrazný populistický charakter, co se týče komunikace, navené komunikace s voliči, ale jí se to opravdu podařilo dát dohromady a v zásadě i to, co byly obavy z Evropské unie a řekněme z mezinárodního společenství, tak se ukázalo, že to vlastně zvládá a že je velmi, velmi pragmatická politička.
4: Co je podle vás, paní Dvořáková, za oslabováním, za tím vyprazdňováním těch myšlenek u takzvaně tradičních stran nebo u systémových stran?
5: Jedna otázka je ta výraznější ideologizace, možná, která ale se nedokáže se přizpůsobit, řekněme, některým těm pragmatickým otázkám, ale ta odpověď je prostě jiná. Změnil se styl komunikace. Naprosto, naprosto jednoznačně. Změnila se i struktura těch politických stran. Ve většině případů ty strany mají trochu jiný model rozhodování a vlastně, když si vezmeme ANO, tak je to taková ten systém rozhodování a fungování, jaký založil Silvio Berlusconi u Forza Italia. To je ta strana firma. Jako mám někde šéfa, prostě mám potom ty ředitele těch různých jako oddělení a poboček a podobně, ale je to klíčový centrální jakoby řízení, přestože se to nazývá hnutí. Je to hledání nové cesty v té nové, v jiném způsobu komunikace, ale musím říct, že tohleto je otázka, kterou se politologové silně zaobírají a ta odpověď není jednoznačná.
4: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas a vaše názory a přeji krásný den.
5: Hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Moniky Valentové bude aromaterapeutka v hospicové péči Markéta Novotná. Jaké bylo odejít z kliniky prenatální medicíny a asistované reprodukce, kde život začíná, a zamířit do hospice, kde život obvykle končí? Co jí přineslo 8 let vedení týmu dobrovolníků? A proč mají klienti hospice nejraději oleje z kadidla, pomeranče a jedle sibirské?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 11:30.
0: Na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Rusko chce podle Kyjeva zvýšit počet naverbovaných cizinců. Počasí bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťovny celkem 1,3 milionu korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
5: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
6: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
5: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť, a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
7: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
5: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že

0: Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do boju proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit víc cizích žoldnéřů.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Složky integrovaného záchranného systému budou zítra cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
2: Nejvíce se veřejnosti pravděpodobně dotýká zítřejší uzávěra silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunvald. Uzavřené budou také turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch. Uzávěra také dopadne na hraniční přechod v Bartošovicích.
0: Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locikap. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locikap pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před víc než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo víc než 4 600 dětem.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Bude převážně jasno nebo polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Doprava.
0: Na D1 z Vyškova do Brna naberete půlhodinové zpoždění z kilometru 220. Je to kvůli odklízení následků nehody u Slatiny. Kratší zdržení je před Čmejkalkou směrem do Prahy na 28. kilometru a pak se prudce brzdí ve zasjezdem na Benešov na 20. kilometru. Na 17. je nehoda. Čekejte 10 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na 2.
6: Těšili jsme se na vás a věříme, že za sebou máte příjemný, prodloužený víkend, který doprovázely samé pozitivní a milé věci vedle toho úžasného počasí.
7: Je to tak, a Jiří Holoubek přijel dnes do kanceláře úplně naladěný, jak jsi se měl. Ty jsi cestoval.
6: Tak já jsem byl na takovém krátkém výletu ve Vídni, ale přijel jsem na motorce, takže proto mám tu dobrou náladu, je potřeba ještě využít takového skvělého počasí.
7: Mm-hmm. A možná si i s námi popovídat, tedy pevně věříme, že i dnes to k té dobré náladě může nějakým způsobem přispět. Budeme rádi, když budete s námi.
6: Teď jsem čekal, že se mě zeptáš, jestli když jsem vybíral motorku, vybíral jsem srdcem nebo rozumem, ale dobře.
7: Zeptám se na to, ale troufám si tvrdit, že to je jedna z mála věcí, které se vybíral srdcem.
6: Jedna z mála věcí.
7: Ano, no já dobře. Si myslím, že jsi spíš jako takový rozumový člověk.
6: Na toto téma si budeme povídat až do 10. hodiny společně s vámi. Přejeme vám hezké úterý.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Dáte víc na srdce nebo na rozum, tak to je to téma, to je to, o čem si s vámi dnes chceme popovídat 29. září. To je datum platné pro dnešní den a je už od roku 2000 Světovým dnem srdce, tedy už 26 let jej vyhlašuje Světová federace srdce a Světová zdravotnická organizace.
3: Cílem je upozornit na stále se zvyšující počet kardiovaskulárních onemocnění, jejich prevenci, také léčbu. Pro každý ročník se volí i nový slogan a ten letošní zní Don't miss a beat, což můžeme přeložit jako nezmeškej ani úder.
2: Krásný název. My jsme si v minulém týdnu společně s vámi povídali o tom, co obecně děláme pro své zdraví, tedy i pro své srdce, a tak se jím a jeho dnešním světovým dnem sice necháme inspirovat, ale trochu v jiné souvislosti.
3: Je to tak, postavíme ho jako protipol rozumu, jak už jsme naznačili na začátku, protože každý z nás určitě zná situace, kdy něco jiného napovídá hlava a něco jiného právě srdce.
2: Ano, vím to ze své zkušenosti, již mnohokrát se mi něco takového stalo. Tak, milí posluchači, dnes se vás ptáme, dáte víc na srdce anebo na rozum?
3: A když se rozhodujete o důležitých věcech, zvítězí u vás častěji ta citová vazba anebo chladné uvažování?
2: A ve kterých případech jednáte podle srdce a ve kterých podle rozumu?
3: A vyplácí se vám ta zvolená cesta rozhodování, ať je to kterákoliv z těch dvou?
2: Tak jsme zvědaví, co se dneska dozvíme. Každopádně kontakty k nám do studia i dnes stejné, 7 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Dáte víc na srdce nebo na rozum, o tom si s vámi povídáme. Dnes dopoledne už nám píšete. Děkujeme Evě, která napsala dobré dopoledne. Ráda bych se rozhodovala srdcem. Často se pro nějakou věc plamenně nadchnu. Někdy je mi až líto, že nakonec většinou zvítězí ten rozum, přiznává Eva.
1: My si o tom budeme za chvíli povídat také s Marianem Jelínkem, koučem, pedagogem, trenérem, ale samozřejmě se těšíme na vaše další zprávy. Protože jsme na základě toho našeho dnešního nadpisu a tématu zauvažovali i sami nad sebou, nebo alespoň já jsem ano. O tom přemýšlel, jestli se víc rozhoduju srdcem nebo rozumem.
0: A jak to tedy je? Byl jsi zaskočený tou mojí úvahou, že spíš mi připadáš jako člověk, který se vícekrát rozhodne podle rozumu, než podle srdce. A říkala jsem, že ta motorka tvoje, to si myslím, že byla srdcovka.
1: No to byla určitě a já bych vlastně myslel, že víc se rozhoduju podle srdce, ačkoliv by jistě, mám pocit, bylo výhodnější se rozhodovat podle toho rozumu, jak si mít tu schopnost analytickou zvážit všechna pro a proti, dát si to jasně na papír, potom jako zvítězí to pro, tak člověk jde jasně za tím, ať to srdce říká cokoliv, ale to se mi nedaří, ačkoliv s věkem se to možná postupně.
0: Jirko, tak ano. To proti tobě jsem absolutní žabař, protože ty v mých očích si ten, kdo to všechno vždycky pečlivě rozváží a teprve potom se rozhodne.
1: Klamu tělem.
0: Ano.
1: Klamu tělem. No.
0: Tak co jsou ty tvoje rozhodnutí srdcem? Řekni mi aspoň dvě.
1: To je jich spoustu.
0: No že? Tak vidíš, vyber aspoň dvě.
1: Ne, tak je to cokoliv. Motorku jsme zmínili, může to být nějaký výlet nebo nějaký náhlý popud, že tohle je vynikající nápad, protože mi to jako napovídá srdce, tak jdu za tím a pak zjistím, že kdybych o tom víc přemýšlel, tak to nemuselo dopadnout tak, jak to dopadlo. a tak dále.
0: Se kromě motorky stejně nedozvěděla žádnou další konkrétní věc.
1: Ale motorka, to se snad ani nepočítá, to je prostě věc pro radost. Tam se nedá rozhodovat jinak než srdcem.
0: Dobře, to chápu, můj manžel to měl stejně. No, to je pravda. No tak uvidíme, jak to tedy je a jestli to o nás něco vypovídá, pokud se rozhodujeme srdcem a nebo hlavou. Ty jsi říkal, že s námi bude za chvíli ve spojení pedagog, sportovní trenér, kouč Marianne Jelínek a my se těšíme na to setkání.
1: Pokud samozřejmě si rozumově mezi tím nezdůvodnil, že bude lepší nám to nevzít.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: dáte víc na srdce nebo na rozum? Kdy se rozhodujete srdcem, kdy rozumem, při jakých příležitostech a jak se vám to vyplácí? Hanka píše, jako beran jsem unáhlená, naučila jsem se dlouho zvažovat, přemýšlet, až to přeháním. Je mi to k ničemu, není mi to vlastní, neumím v tom chodit. Nejlepší věci dělám od srdce, jsem rozená srdcařka a nemíním na tom nic měnit.
1: Tak děkujeme za to, že jste s námi od 9. hodiny dopolední právě dneska. My jsme slíbili návštěvu po telefonních linkách a je tady kouč, pedagog, sportovní trenér Marian Jelínek. Marian, hezké dopoledne po čase. Vítejte na dvojce, dobrý den.
2: Hezký celý den, děkuji za pozvání.
0: Zdravíme vás do Řecka, víme, že jste v Řecku. O to víc si vážíme toho, že jste si na nás udělal chvíli. Mariane, povězte, jak z vašeho pohledu popsat zásadní klíčové rozdíly mezi naším rozhodováním buď srdcem nebo rozumem?
2: Je to krásná otázka, vlastně z toho vidíme, jak jsme jakoby dvě osoby v jednom. To znamená, jsme jak rozumná bytost, se říká, která má emoce, a někdo zase vám řekne spíš, že jsme emocionální bytost, která občas myslí. No a tyhle ty dva světy si často jakoby neschodnou, no. Takže to ego se přiklání více k tomu rozumu a zase obecně takhle, když se zamyslíte nad tím, tak lidé spíš sympatizují s těma, kdo se rozhodnou tím srdcem. Proto máme rádi ty pohádky a ty příběhy, kde ta láska zvítězí a obecně, ale na druhé straně samozřejmě máte tady určité role v životě, kde zase převládá to rozhodování rozumu, biznis a řízení, funkce určité, a pak zase samozřejmě, kde převládá to řízení emocionální.
1: Marianne, v těch pohádkách to vždycky hezky končí, to má vždycky šťastný konec. Zastavme se na chviličku u té obecné roviny. Lze obecně říct, která z těch dvou strategií je výhodnější, nebo má každá, řekněme, třeba jiné přínosy?
2: Já si myslím, že obecně opravdu ne, to bychom asi tady lhali, anebo spíš já bych se s tím nestotožňoval. Jsou situace, kde opravdu jako ten rozum, myslím si, je dominantní a měl by být dominantní, a to jsou různý strukturalizovaný vědní obory a podobně. A pak máte určitá rozhodnutí v životě, kde do toho vstupuje samozřejmě ta emoce, a ta emoce je ve své podstatě silnější. My to musíme uznat, protože zamyslete se nad tím, každý se můžeme zamyslet nad sebou a říct si, ale no tak teda se odmiluju, no, protože rozumově ona má dvě děti a já mám děti a tak se odmiluju, no, ono to úplně tak opravdu v životě nejde, to znamená, ta emoce je ohromně silná a já když o tom přednáším, tak vždycky se opírám o prvního, kdo, na koho jsem narazil, a to byl Platon. Platon přece přirovnává člověka k vozataji, kdy vozatajem je ten rozum a má dva koně, bílého a černého, a my bychom tím rozumem ho měli nějaký ty koně, měli bychom zvládat a ovládat a tak dále, ale jestli to je reálný a možný v celém životě, o tom zatím teda velmi silně pochybuji.
0: Marian Jelínek s námi ve vysílání na dvojce. Jirka, náš posluchač, nám, Mariane, píše, manželku jsem si vybral srdcem a byl to dobrý výběr, no a auto jsem si vybral rozumem a taky dobrá volba.
2: Ano.
0: A to vypadá jako ideální stav. Je to jako skvělé naučit se oddělovat, na co jít tím srdcem a na co jít tím rozumem. Proč nám to někdy nejde, když je to tak jednoduché?
2: No, ono to tak jednoduché není.
0: To vypadá to.
2: Jsem zvědav, co Jirka nám poví za 10 let, jestli bude spokojený.
1: Teď nevím, jestli myslíte o manželce nebo o autě, Mariane.
2: Oboj. Takže samozřejmě znova opakuje, to spíš humorní, ale je krásný, jak ty emoce dokáží vlastně i toho, dalo by se říct, velmi rozumného a chytrého člověka, jak nás dokáží opravdu rozkolíbat a jak musíme s pokorou uznat, že je to opravdu silná energie, tak nakonec se říká, že láska hory přenáší a tak dále, takže ztratil rozum a podobně. Takže je, myslím si, že úplně oběma najednou, využít oba zdroje najednou je to obtížné. A to si myslím, že ten Platon nám ukazuje, že to je to ideální stav. No. Rozhodovat chvíli rozumem, chvíli emocí.
1: Marianne, tak teď jste nám to tak krásně vysvětlil, tak jsme si to hezky popsali na příkladu našeho posluchače. Poslední otázka, ta bude osobní, dovolím si, jak to máte vy, srdcem nebo rozumem? Nebo to umíte střídat tak, jak je třeba?
2: Snažím se to střídat, ale samozřejmě sám zjišťuji na sobě a už to asi měnit do konce života ani nebudu a nechci, nebudu se o to snažit, že ty emoce jsou prostě silnější, takže člověk, když jako přijde ta kosa na kámen, tak ty emoce vítězí a pak je otázka, jak se k tomu člověk zachová. Ale že ty emoce zvítězí a že to třeba někdy v tom subjektivním světě esec sakramensky bolí, ale přesto ta reakce může být jiná než podle těch emocí a právě ta reakce na to často bývá kontrolovaná tím rozumem.
0: Kouč, pedagog, sportovní trenér Marian Jelínek s námi ve vysílání na dvojce. Opět velmi příjemné povídání, opět děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště. Hezký den.
2: Hezký den a děkuji za důvěru, mějte se moc hezky.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Co u nás vítězí, hlava nebo srdce, podle čeho se rozhodujeme? Marian Jelínek před chvilkou na závěr toho našeho povídání a je pravda, že na tu poslední otázku odpovídal v tom osobním smyslu, mluvil hlavně o sobě, že ty emoce nakonec vlastně vždycky zvítězí a že to tak možná je často. No kde pak, dalo by se říci, když čteme zprávu od Hanky, která to má ale úplně opačně. Dobrý den, vždycky rozumem a vždycky se mi to vyplatilo a to už je mi 70 let, tak už to měnit nebudu.
1: Tak děkujeme i za ten váš pohled a zkušenost. Přemýšlím na tou strategii, o které mluvil Marian Jelínek, že by bylo fajn, kdybychom my lidé uměli zvážit, kdy je lepší ten rozum, kdy je lepší to srdce. Protože tím rozumem a řekněme nějakou přípravou jistě zvítězili pražští tramvajáci, protože jsou nejlepší v Evropě, tak možná, že by nám na to odpověděli, jakým způsobem se vrhli do toho souboje. Protože o víkendu zvítězili v konkurenci dalších 25 týmů na šampionátu ve Varšavě, no a soutěžili například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. To klání v polské metropoli sledovali tisíce diváků přímo a další 10 000 v živém streamu. Tak to byla velmi atraktivní soutěž. No a ten společný titul nejlepších tramvajáků si z mistrovství Evropy a jednoho týmu z Austrálie odvezli, a to je třeba říct, polské metropole, Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář. Takže my gratulujeme.
0: Možná nás právě teď v tramvaji poslouchají, jestli smí v tramvaji při jízdě poslouchat rádio, to já vlastně nevím, ale je to skvělá zpráva, za prvé je zajímavá a za druhé víme, že když po Praze kdokoliv z nás pojede tramvají, ať je tady domácí nebo je tady na návštěvě, nemusí se obávat, naši tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Šárka zmínila některé z těch disciplín, těch bylo dohromady 8, 52 jízd celkem a například tam bylo také přesné brzdění na určeném místě a takzvaný tramvajový bowling. Představte si, co to je. To vůz narazí do obřího míče a následně schazuje kuželky.
1: To jsou věci. Šel by se podívat na takový závod?
0: Vlastně nevím. Nikdy mě to nenapadlo, takže jsem o tom nepřemýšlel, ale několikrát v životě jsem přemýšlel o tom, že kdyby jako všechno s muzikou a s rozhlasem padlo a tak dále, z jakýchkoliv důvodů, že bych šel řídit tramvaj.
1: Mně se říkal, že by si byl hodinář.
0: No ale to už se, ne, myslím si, že bych se s nás naučil řídit tramvaj, než zpravovat hodinky.
1: Je to pryč, je to všechno pryč.
2: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: A další zpráva, ta přišla od Renaty z Prahy. Milá Šárko a milý Jiří, tak rozum nebo srdce, první, co mě napadlo, to je spíš to, že jsem někdy ve svém životě neměla šanci si vybírat. Prostě mě život něco jak se přikázal a já musela, ať se mi chtělo nebo nechtělo, to či ono udělat. Ale později jsem zjišťovala, jestli se mi to líbí nebo ne, jestli to bylo rozumné nebo nebylo, ale jsem spíš asi ta srdcovka, přiznává Renata. Tak třeba svého prvního muže jsem si vzala, ačkoliv jsme neměli dostudováno, neměli jsme kde bydlet. Navíc jsme hned počali naši milou holčičku, ale jsem šťastná, že jsem tenkrát nebyla rozumná. Bylo to totiž nejrozumnější v životě, co jsem kdy udělala, píše Renata z Prahy.
1: Těšíme se na vaše další zprávy, ale za chviličku nebude klíčovou roli hrát ani srdce, ani rozum, nýbrž sluch.
2: Dva na dvojce?
3: Teď jste na tahu vy.
0: Což je v rozhlase poměrně překvapivá myšlenka.
1: Ano.
0: Ano? Připravili jsme zvuk?
1: Víkend jsem se na ní připravoval.
0: Dopadlo to krásně, máš to všechno rozmyšlené a rozvážené. No naši milí posluchači, dneska budeme ve studiu opět vyrábět zvuk. Vyrábět ho bude Jiří Holoubek, ten ho také vymyslel. Od dnes má takový přemýšlivý den. Jsi připravený?
1: Ještě nad tím podumám chvilku, ale já myslím, že ano.
0: Tak i dneska se vás budeme ptát, co to je. Dobře poslouchejte.
1: Myslíš, že to stačí?
0: Myslím, že ještě chvilku.
1: Jste měli pocit, že vám jenom chrastí ve sluchátku nebo v rádiu, tak trošku zesilte zvuk. Myslím, že to nebude těžké dnes.
0: Já si myslím, že to dneska možná bude trošku těžší.
1: Myslíš?
0: Tak uvidíme, tak nám napište, co to je, 702 222 220, číslo pro zprávy, kam nám můžete posílat své správné odpovědi, a ten, kdo bude první, nejrychlejší se správnou odpovědí, samozřejmě i dnes dostane ponožky dvou na dvojce.

0: Tak já jsem vás tady, naši milí posluchači, podcenila, protože až na jednu odpověď, tedy jak to tady sleduju, protože těch SMSek přišla obrovská spousta, jsou samé správné odpovědi, které se týkají toho našeho dnešního zvuku.
1: Ale je tady také třeba hřeben o hranu stolu.
0: A tak možná dvě špatné odpovědi, nebo jsem to přehlédla.
1: Ale...
0: Já ten špatný, co jsem našla, byl mlýnek na koření. A takový typ poslala Jeřina.
1: No ale správná odpověď je?
0: Udělej zvuk ještě.
1: Dobře,
0: ano.
1: Třeba ten, co jsem dělal před chvílí.
0: No, to by bylo nejlepší. Ano,
1: se,
0: je...
1: mi tam, se mi tam sekla špička, čo, ano, čo možná.
0: Se ti ulomila špička. Ale, v tom tak. Ořezávátku od té tušky.
1: A teď je to lepší.
0: No, ořezávátko a tuška, to byla správná odpověď.
1: Říká se u vás ořezávátko nebo strouhátko?
0: Říká se u nás ořezávátko.
1: U nás taky a mě překvapilo, kolik strouhátek je tady, včetně té první správné odpovědi, kde je napsáno strouhání tušky.
0: Ano, ale uznáme to.
1: No jasně.
0: 781, koncové trojčíslí u správné odpovědi, gratulujeme, pošleme ponožky dvou na dvojce.
1: A já mám tušku na ostřelu, jak už jsem dlouho neměl.

0: Ještě na chviličku zpátky k tomu, o čem jsme si povídali, jestli se v životě více rozhodujete hlavou anebo srdcem. Eva nám také napsala: dobré ráno, moji milí průvodci, dopolednem. Já se rozhoduji tak napůl, věřím své intuici a život mě naučil být střízlivá. V úsudku na lidi raději si nechávám odstup, ale co se týče módy, tam vyhrává srdce. Musí to být na první dobrou, přeju vám všem krásný podzimní den. Děkujeme pěkně, přejeme to též.
1: Já jsem úplně zaváhal teď, protože ty si četla zprávu od Evy.
0: Ano.
1: A tam byla řeč o intuici a já mám před sebou zprávu od další Evy, tentokrát z Uherského Hradiště, jestli to jméno nějak, jako, že se nám najdou nějaké podobné spojnice k uvažování, protože tahle Eva z Hradiště píše: volba bývá těžká, ale v tom případě přidávám ještě intuici, je tady napsáno, která často pomůže. Většinou mi poradila dobře a možná je to tím, že už dost pamatuju. Intuice, to je další zajímavý moment.
0: Intuice mě totiž napadla, když jsem nad tím tématem přemýšlela, že k tomu srdci, rozumu bych dala někdy i tu intuici, protože kdybych já v životě dávala na intuici a potom ten rozum mi to všechno nevysvětlil, tak by to možná bylo lepší. Ta první dobrá je mnohdy, když to tak zjišťuji sama u sebe, povětšinou pravdivá. Čertví no, jako a holoubek už vůbec
1: netroufám si o tom rozhodnout, ale je to zajímavý pohled možná o intuici někdy jindy. V každém případě teď se ještě držíme pohledu na věci a rozhodování buď srdcem nebo rozumem, stále nám ještě můžete napsat, ale my vám v každém případě za chviličku prozradíme také to, o čem bude dnešní poradna.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blíží se 10. hodina a jak jsme slíbili před chvílí, prozradíme, o čem bude dnešní poradna a také s kým, ale ještě jednou musíme poděkovat za všechny zprávy, které se týkaly ohledně toho, o čem jsme si povídali od 9. Tedy, jestli u vás vítězí srdce nebo rozum.
1: A do života lidského se vypravíme také s poradnou závist. Naším tématem jsme velmi zvědaví na to, co se dozvíme. Naším hostem se stane psycholožka Dana Kůk, samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky ve druhé a třetí části poradny. Ovšem do té doby ještě zprávy, které připravila Naďa Procházková.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude šermíř Alexandr Šupenič. Jaké to je, když se z vás stane první český mistr světa v šermu? Je těžší se bránit nebo útočit? Kvůli čemu jel 20 hodin do Běloruska a stačí připlavání své partnerce? Nejen na to se zeptám šermíře Alexandra Šupeniče.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V odolně vodě jsou lidé dál bez pitné vody. Práci amerického prezidenta podle nového průzkumu schvaluje jen zhruba třetina voličů. Počasí většinou bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Voda z vodovodu ve městě Odolena voda pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
3: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavena. A včera ještě se nám v lokalitě Odolena voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
4: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před

0: rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto zavedl nový systém.
2: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům uleví.
1: Hodonínská zóna zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoo přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
4: Doprava.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru po nehodě uzavřená. Na místě je vrtulník, nedá se projet, poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D6 k Ořechu, zdržení je 20 minut. Kvůli tomu je stále silný provoz i na D5, brzdí se na 6. kilometru, levý pruh jede o něco rychleji. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
5: S přáním hezkého dopoledne a s díkem směrem k Nadě Procházkové za další aktuální zprávy. My nabídneme poradnu a před 10. jsme prozradili, že si dnes budeme povídat, no řekla bych, o něčem velmi zajímavém, a to je závist. Jsem moc zvědavá, jakým úhlem pohledu na ní nahlédne náš dnešní host.
6: Dával jsem si v sobotu ve Vídni vynikající pečené koleno.
5: To jsem ti záviděl.
6: Poslal jsem obrázek i jednomu kamarádovi, který má rád dobré jídlo, doufám, že záviděl.
5: Ano, Jirka záviděl, samozřejmě jsem mu tu fotografii hned doma ukázala.
6: O závisti tedy v příštích minutách, psycholožka Dana Kůk naším hostem a tak, jak je v poradnách obvykle, i s vašimi dotazy ve druhé a třetí části poradny. Kontakty pro jistotu za chviličku připomeneme, třeba pro případ, že byste nás dnes slyšeli poprvé. Hezké dopoledne.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Před začátkem poradny dospívala LP dáma s hlasem, který by leckdo mohl závidět.
3: Je to tak.
2: A právě o závisti si budeme dnes povídat. Závist je nadpis dnešní poradny a naším hostem je psycholožka Dana Kůk. Přejeme hezké dopoledne.
4: Dobré ráno, přeji všem.
3: Hezké dopoledne, Dano, a začneme dnes trochu netradičně. Povětšinou jsou dotazy našich posluchačů ve druhé a třetí části, ale jen co jsme řekli, že se bude povídat o závisti, tak už nám přistál jeden moc hezký dotaz, který by mohl být jako úvodní, tak proto ho položím od Pavlíny. Dobré dopoledne, měla bych dotaz, jaký je rozdíl mezi závistí a nepřejícností. Já mám pocit, že jsou lidé, kteří nemají ani tak co závidět, ale nepřejí vám, když by se vám dařilo. Mají radost, až když se vám něco hroutí, napsala Pavlína. Tak jaký bude ten rozdíl? Vnímáte to tak?
4: Nepůjdeme do rozdílu, půjdeme rovnou do označení, že ten človíček má emoci, prožívá, která se jmenuje závist, ale strašně nerada bych, aby jsme dneska na to šli nějak moralisticky, protože to nám nikomu nepomůže. Pojďme na to psychologicky. A pojďme se pobavit, co to vlastně ta závist je, protože ji vidíme všude kolem dokola, neumíme ji rozeznat a neumíme ji třeba sami v sobě s ní pracovat a život je potom zbytečně takový jako nešťastný. Mm-hmm.
3: Můžeme tedy nějakým způsobem rozdělit tu závist a nepřejícnost, tak jak se ptá Pavlína, nebo je to podobná nebo shodná emoce?
4: Můžeme to třeba nazývat, ta nepřejícnost by mohlo být taková pěkná synonyma pro tu třeba závist. V podstatě jde o to, že ta paní teda nepřeje, závorka závidí, ale pojďme teďka tu závist nebrat teda tak moralisticky. Té druhé něco, co ona jako nemá, nebo po něčem, co by také toužila. A teďka se dobře té emoci svojí neorientuje, protože vlastně si to neumí pomenovat. No a nepracuje sama se sebou, neřekne si to tak, jak to je, tak je tohle to třeba zahrada, jo. Je, tady ta paní má krásnou zahradu, to bych si přála mít. Není závist, je to touha. Hmm. Ale doufám, že jí to všecko sežere. Nějaký slimáci a brouci. Už je závist.
2: No a to je samozřejmě jako nepříjemná záležitost. A vy jste před chvílí řekla, to mě zaujalo. Závist vidíme všude kolem nás. Opravdu to tak vnímáte?
4: Nejenom, že to tak vnímám, ale vím to. Závist je prostě jedna z lidských emocí, kde těch emocí máme spoustu. Jenomže jak k tomu dáváme trošku ten morální nebo moralistický přesah, tak se úplně bojíme i sami před sebou si to přiznat. A tím pádem jsme trošku v této oblasti zaostalí. A nepracujeme s tímhle, s tím tak nebezpečným jevem, jako je závist. Závist je přirozená věc a to z toho důvodu, že vlastně vzniká tím, že něco porovnáváme, ne něco, ale sebe k někomu nebo k něčemu. No a když z toho porovnání nějak tak nám to nevyjde dobře, tak se ta závist automaticky dostaví, je to emoce, je to strašně velmi rychlé.
3: Mm-hmm. Do jaké míry má ta závist souvztažnost, dejme tomu, s aktuální životní situací člověka?
4: Velkou, to znamená, když ten človíček bohužel nám jde nějakým těžkým obdobím, ať už teda finančním, nebo zdraví, nebo nějaký úmrtí, nebo já nevím co, tak samozřejmě vidí kolem sebe, dejme tomu šťastné jedince, může ta závist a naskočí mu tam a teďka je otázka té osobnosti a toho všeho dalšího, jak s tím pracuje. Je to, co jste myslela, Šárko?
3: Ano.
2: Existuje něco jako zdravá závist, myslím tím, závist, která, když jste dala příklad té zahrady, tak která by nebyla úplně taková, jako ať jí to všechno sežerou prostě tady slimáci, ale taková, že mě může motivovat k tomu, abych také pracoval na tom, aby moje zahrada byla pěkná?
4: Výborně. Výzkum vlastně rozlišuje dva druhy závisti. Jeden, který je směrem jakoby k sobě, to znamená, nemám dost schodu, abych vyšplhala někam, kde chci být. A druhý směrem k tomu druhému, já mu ty schody uřežu, aby se tam nikdy nedostal. To, co teďka říkáte, ta zdravá závist vlastně je inspirace. A to je fantastický, to znamená, když si řeknu, to bych chtěla mít, to je touha. A teďka se třeba začnu zajímat, jak se k tomu ten človíček propracoval a co potřebuji dělat já, abych si tu touhu splnila. A to je pozitivní, to je v pořádku.
3: O závisti si dnes povídáme v poradně, taková byla její první část, ve druhé části i s prostorem pro vaše otázky. Jestli se chcete poradit, na něco se zeptat, i dnes samozřejmě můžete, 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Přidávám i telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny na dvojice je závist. O ní si povídáme pořád ještě s prostorem, třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. A naším hostem ve studiu zůstává psycholožka Dana Kuk.
2: Komu častěji závidíme? Lidem, které známe, může to být soused, může to být příbuzný, může to být kolega v práci, anebo závidíme častěji těm, o kterých nevíme nic, jenom vidíme, že jezdí v drahém autě a má obrovský barák.
3: Vždycky ta závist, to znamená ta emoce, daleko rychleji naskočí u lidí, kteří jsou nám nějak blízko, u kolegů nebo toho souseda, protože to vidíme a jsme nějak tak srovnatelně blízko. Málo kdy budeme závidět Bradovi Pittovi, že si přebírá Oscara, protože zkrátka nejsme takhle špičkoví herci.
2: Pak, no ale my nemusíme být ve svém oboru ani tak špičkoví jako ten soused.
3: To ale je blízko a vidíme ho. Jo, a to znamená, když
2: takže kdybychom viděli Brada Pitta, budeme to jako, kdyby byl soused, tak...
3: Kdyby byl soused a viděli bychom, v jakých vozech jezdí a že vstává v 11 a podobně a neviděli bychom ovšem tu dřinu za tím hereckým výkonem, tak bychom mu mohli velmi snadno závidět.
1: Dano, do jaké míry se vlastně ta závist dostává do našeho života třeba tím, že už v dětství slyšíme komentáře svých rodičů nebo osob blízkých, do jaké míry je nám vlastně vrozena?
3: Já bych řekla, že to je tak 50-50. Vrozená nám je, tak jako jsou nám vrozené všechny emoce. Ovšem, způsob, s jakými těma emocema pracujeme, už začíná tou velmi ranní výchovou těch rodičů, protože děti přebírají vlastně všecko od těch rodičů. To znamená, když ten rodič řekne něco jako, když třeba pozorujou nějaký úspěch, já nevím, cyklistu, nebo herce, nebo matematika, nebo kohokoliv jiného, a vždycky řekne nějaký podvodník, nebo bere drogy, nebo je na něčem, tak to dítě si z toho bere, aha, úspěch rovná se něco negativního, je to špatně. To je jedna možnost. A nebo druhá, čeho se rodiče dopouštějí často, a prosím, prosím, nedělejte to, přirovnávat vlastní dítě k dítěti nějakému jinému sousedovi, spolužákovi, kdy vlastně to dítě má odvislou hodnotu potom od toho druhého dítěte. A tam ta hodnota, pojďme se ještě o tom pobavit, hodně závisí na míře té intenzity, té závisti.
2: Telefonický dotaz od někoho z vás právě teď. Kdo využil číslo 22 155 25 25? Hezký den, můžete se ptát?
4: Dobrý den, tady je Jiránek. Miroslav, prosím vás, já to poslouchám zajímavou tuto diskuzi o závisti a podobně. A prosím vás, tady stačí úplně si poslechnout tu fantastickou píseň, kterou složil Jiří Grossman a zpívala Naďa Urbánková, a ta píseň mluví o všem. To neznamená, že pan Grossman záviděl někomu zdraví a tak dále, ale jenom si vkládal do úst a do hlavy to, čemu už věděl, že se nikdy k ničemu takovému nedostane kvůli nemoci. Mm-hmm. A myslím si, že to řekne absolutně všechno, tahle písnička.
2: Děkujeme za zavolání, sice bez dotazu, ale navádí mě to, Dano, k tomu, jestli může existovat něco jako hezká závist, protože o tom píše Hanka, závidím ale hezky. Třeba kamarádkám vnoučata, která sama nemám, nebo když umí někdo upéct krásný dort, nebo když jsou na dovolené a já doma, ale vždycky to všem opravdu přeji, protože přeji, bude ti přáno. Píše Hanka.
3: Má to dobře, má to krásně. Asi tím, že je schopná přát lidem to, co sama nemá nebo nemá zatím, je si vědoma své závisti a vlastně to překládá do toho pozitivního. To znamená, že neškodí ani ty kamarádce nebo koho to tam vidí, ale ani sobě. Pojďme se taky pobavit o tom, co dělá závist s majitelem, tím v uvozovkách, té závisti. Protože já jako psycholog vidím tam utrpení také.
1: Mm-hmm. Co dělá závist s majitelem?
3: Velmi nezdravá emoce, která pakliže emoce jdou, odejdou, jsou rychlé, máme všichni. Když s nima umíme pracovat, tak to rychle nějak zbrzdíme a jdeme jiným směrem. Pakliže s těma emocema hůře pracujeme, tady konkrétně s touhle velmi bolestivou závistí, tak toho majitele postupně, promiňte mi to, výrazivo sežere až do morku kostí, stres, úzkost, nespokojenost a vlastně není schopen ten majitel v uvozovkách se podívat na své úspěchy, na svoje štěstí. A je to jeden z nejbolestivějších životů, co člověk může žít, pakliže se nenaučí pracovat s vlastní závistí.
2: V poradně do třetice o závisti za chvíli s psycholožkou Danou Kůk a vašimi dotazy.
1: Pořád ještě se můžete ptát, můžete nám třeba zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
5: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O závisti si povídáme dnes v poradně. S námi ve studiu zůstává psycholožka Dana Kůka. Další dotaz bude posluchačský. Někoho, kdo využil telefonní linky a už je s námi ve spojení ve studiu. Dobrý den, můžete se ptát.
3: Dobrý den. Prosím vás, já bych měla jenom takovou připomínku. Závist je hřích. Já mám pocit, že to říkal Jan Veris, že závist není špatná, že špatná je nepřejítnost. Já můžu říct jako úplně zcela upřímně, že já nevím, co je to závist, ta špatná, ta nepřejítnost. Já prostě závidím, že má někdo schopnost mít hudební nadání, že někdo má krásný vlasy, ale já to těm lidem přeju. To prostě jako neexistuje, abych
4: chtěla,
3: aby jim ty vlasy spadly, aby jim uhynulo to, co se jim daří. Prostě špatná je nepřejícnost. Závist je prostě lidská vlastnost.
4: Rozumíme. Děkujeme za zavolání. My už jsme o tom vlastně v tomto úhlu pohledu mluvili hned na začátku, o té nepřejícnosti nebo přejícnosti nebo závisti. Bylo to bez dotazu, ale nějaký komentář, Dano?
5: Jo, měla bych. Vlastně nám tady paní posluchačka, se omlouvám, přeslechla jsem jméno, říká způsob, s jakým se s tou závistí, závorka běžnou emocí, vyrovnává. A je to velmi dobrý způsob, to znamená, přeje to těm lidem. Ví, že sama nějak tam něco cítí, ale přeje jim to. Takže to vůbec není špatný způsob, jak s tou závistí trošičku pracovat. A ještě bych se přece jenom vrátila k panu Miroslavovi, to byl ten předcházející dotaz. Určitě můžete na Český rozhlas písničku zahrát, abychom si to připomněli, ale tam jsem, teďka, když jsem o tom přemýšlela, tam nejde o závist, tam jde o bolest. Tam jde o ztrátu. To znamená, tam je třeba ošetřit něco takového, nikoliv tu závist jako takovou.
2: Mm-hmm. Dano, možná důležitá věc, když už se přistihneme a máme tu sebereflexi, že závidíme, že ta emoce s námi nějakým způsobem cloumá. Jak s tím pracovat, abychom vlastně nežili ten nešťastný život, o kterém jste hovořila, že člověk, který se obklíčí tou závistí, tak vlastně, že je velmi bolestný život. Jak s tím naložit, aby se nám to nestalo?
5: Tak především se zbavit toho moralistického vidění nějakých takovýchhle emocí. To znamená říct si, mám závist, je to běžná emoce, jsem člověk, to samo o sobě už jí sníží a jak na ní teďka půjdu, nebo co mi schází, co bych potřebovala, abych teda něčemu, nějakému tomu standardu nebo výkonu, nebo já nevím, k čemu se jako dokopala. Někdy lidi říkají, závidím barák a v podstatě závidí jenom bezpečí. To znamená, je třeba taky rozklíčovat, co ne závidím, ale co mi schází, protože ta závis je obvykle nějaká mezera v tom životě toho člověka. To znamená trošku se podívat do sebe a hlavně se nebát tu závis si přiznat. Je to běžná emoce. Pakliže ovšem s náma nějak jako vorá příliš, tak už bych hledala toho odborníka, protože tam je třeba trošku hlubší práce a moc bych si přála, abychom se všichni s touhletou potvornou emocí naučili pracovat lépe.
4: Stručně a s nadhledem od Jany, jenom poznámka, závidím každému, kdo umí řídit, já když couvám, je to hrůza.
5: Tomu rozumím.
4: Ale na závěr, Dano, jak jste o tom mluvila, je to emoce, je to přirozená emoce a laický terminus technicus, který jistě všichni známe, je chorobná závist. O někom řekneme, ten úplně chorobně závidí, nebo je chorobně žárlivý. Můžeme sami na sobě nebo na svém okolí vypozorovat, že u někoho už to opravdu překročilo únosnou mez a ten člověk by jaksi měl hledat například odbornou pomoc?
5: Tak sami na sobě tím, že nejsme šťastní, že nám není dobře, že kritizujeme strašně moc ty druhé, že vlastně nevidíme nic pozitivního, že neumíme uznat úspěch někoho druhého, že neumíme přát něco dobrého, to je sami u sebe. A u těch druhých, no tak to víte, přijde na to, jak tu závist zabaluje. Někdy může zabalovat už do míry, že to vidíme, to znamená kritizuje ten úspěch, zlehčuje ho, no jo, to se to dělá, když zná toho, tamtoho, tohle má takovouhle postavu. Nebo se nám to zabaluje do takzvané nějaké jakoby kritiky, ale pozor tam, to znamená, může být sofistikovaně zabalena. Taky dát tam tu hranici, to znamená, mrzí mě, že to takhle máš, já si svého úspěchu vážím. A hlavně nesklouznout, a to třeba se přiznám já, že já mám ten problém, nesklouznout vlastně k snižování vlastních úspěchů, aby ten druhý s tou závistí se cítil dobře. Nefunguje to, nepomůže to ani tomu druhému, ani nám.
2: Říká psycholožka Dana Kuk, která byla hostem naší dnešní poradny. Zajímavé povídání to bylo opět. Budeme se těšit na další. Mějte se hezky.
5: Já také děkuji a pozdravuji všechny lidičky na Moravě a v Čechách.

0: Další pozvánka bude směřovat ke kávě o čtvrté, když onemocní senior. Je to rozdílné v souvislosti s tím, když onemocní člověk ve středním nebo mladém věku, které pro nás až banální příznaky mohou znamenat u seniorů vážnější problém, s čím nám pomůže geriatr, co všechno s ním můžeme zvládnout, abychom se o své stařečky dokázali dobře postarat. O tom všem se dnes bude debatovat. Hostem bude paní doktorka Martina Nováková, přednostka geriatrické interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Aleš Cibulka za chvíli a jeho červený koberec a několik zajímavých témat. No, počkejte si na to.
2: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: To bude dneska ale cesta s Alešem Cibulkou. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké, dobré sváteční dopoledne přeji vám všem.
2: Ano, sváteční, mě to docvaklo, Jiřímu ještě ne, proč to říkáš, k tomu se ještě dostaneme. Ale než se k tomu dostaneme, milý Aleši, dneska to vezmeme napříč světovým showbiznesem. Máš tu pro nás tři aktuální zprávy, a to z nejrůznějších koutů světa.
4: No a ta první osloví hlavně všechny milovníky legendární kapely Iron Maiden, a zatímco budeš vypravovat, já budu přemýšlet o tom, co mi má docvaknout.
2: Podívej se do kalendáře.
4: Já mám 29.
2: Dneska. Ano, podívej se do kalendáře.
3: No to je správný, ano. A dnes, včera byl státní svátek, ale dneska je přesto taky sváteční dopoledne. Modří už vědí, no já půjdu radši do toho světa.
2: Jirka zatím nezabral. Maiden,
3: představte si, no ne, to bude chvilku trvat. 29. září, dneska je to, milí milovníci Iron Maiden, přesně 40 let, co tahle kapela vydala album Somewhere in Time. Psal se rok 1986 a pro britskou heavy metalovou legendu to byla tenkrát už šestá studiová deska. Byl to naprostý zlom, protože album přineslo dodnes známé skladby jako Wasted Years, Heaven Can Wait, anebo třeba Stranger in Strange Land, osmiminutového Alexandra Velikého. Iron Maiden tehdy sáhli výrazněji po kytarových syntetizátorech, zvuk kapely posunuli zase někam trochu jinam. No a abyste se měli na co těšit, 40 nenechávají bez povšimnutí. Letos kapela oznámila výroční barevnou vinylovou reedici Somewhere in Time, takže já myslím, že klidně už můžete napsat Ježíškovi, a pokud někde uslyšíte Wasted Years, tak vězte, že tahle promarněná léta opravdu trvají neuvěřitelných 40 let. Dneska je to výročí.
2: Od každého něco, pojďme dál tím světem. Teď zajásají asi všichni příznivci Froda Pitlíka.
3: Ano, do Středozemě se vrací jedna z nejslavnějších tváří. Elijah Wood znovu obléká kostým Froda Pitlíka a tvůrci, představte si, zveřejnili první záběry z nového filmu Pán prstenů, Hon na Gluma, a Frodo je na nich opravdu znovu doma v kraji. Novinku režíruje Andy Serkis, kterého samozřejmě známe jako představitele Gluma, a nejen režíruje, on si tuhle postavu také znovu zahraje. Příběh je zasazený mezi Hobita a Společenstvo prstenů a sleduje pátrání právě po Glumovi. A jedna pěkná kuriozita, natáčí se znovu na Novém Zélandu a Serkis už ukázal fotografie z kraje. Fanoušky pobavilo i dojalo, že k ním přidal hudbu z Návratu krále, takže návrat do Středozemě je opravdu se vším všudy. Vrací se také Ian McKellen jako Gandalf a premiéra, zapište si do svých diářů, uteče to jako voda, bude 17. prosince, pozor, 2027.
4: Děkujeme, takže to už jásali příznivci Iron Maiden, teď příznivci Froda Pitlíka, ještě prý budou jásat příznivci Davida Kolera, slibuješ?
3: Ano, v případě Šárky je to samozřejmě nošení dříví do lesa, ale ano. Pro vás, kdo byste ještě nevěděli, David Koler má novou desku. Jmenuje se Nebudem se bát, je to jeho šesté studiové album a obsahuje 11 nových skladeb. Pozval si i několik velmi zajímavých hostů, třeba ve skladbě Mezi řádky se potkává s jedním z nejslavnějších světových kytaristů, ten se jmenuje Eldy Miola. Je tam i slovenská šansonierka Moje velká láska Sidy Tobias. Na textech se podíleli Patrik Hartl, Jáchym Topol, Jan Sahara Hedl, Barbora Topol-Hanková. Desku teď bude Koller představovat na podzimním a jarním turné a celé období vyvrcholí velkým křtem. Máte-li diáře v ruce, připište si k Frodovi Pitlíkovi. 27. května 2027 centrální tenisový kurt na Štvanici. No a mimochodem ten název Nebudem se bát podle Kollera šíří význam ve smyslu, člověk by měl umět se strachem pracovat a nenechat se jim ovládat. Šárka jako výhradní příznivkyně Davida Kollera již jistě slyšela, jaké to je to nové album.
2: Neslyšela, no. Aleši, ale moc se na něj těším, no. To je věď překvapení, stárnu, kamaráde.
3: Ne, ty se necháváš napínat a je to možná teď, ano, možná v ten dnešní sváteční den, že to album dostaneš, i když nemáš k tomu veškeré předpoklady, ano, které bys měla mít. Už mu to docvaklo, Holoubku.
2: Já nevím, už ti to docvaklo, Holoubku.
4: No, jako jediné, ale úplně bych se zdráhal, jak si myslet na to, že hovoříte o tomhle, tak svátek mají Michalové, ale vzhledem k tomu, že žádný z Michalů na tom že se tak jmenuje, nemá žádnou zásluhu, tak mi nepřipadá, jako že bys o tom chtěl mluvit. Nebo...
5: A to je ta závist, to je ta závist, vy o tom mluvíte celou poradnu, tobě poradila odbornice a ty přesto závidíš i lidem, že mají dneska svátek. Počkej si na den, kdy bude, já nevím, kdy slaví křestní jméno Holoubek, to je jedno, ale on závidí i všem Michalům. Milí Michalové, kolik vás je na příjmu Českého rozhlasu, přejeme všechno nejlepší. Já tedy zvlášť ještě jednomu, ale to už je takové, jako to si potom ano. vyříkáme doma.
2: Ano. Aleši, myslím si, že křestní jméno Holoubek neslaví nikdy, to Jirka bude smutný.
4: To se slaví denně. Aleši, děkujeme. Červen Koberec, Aleše Cibulky, my se těšíme na ten zítřejší a vy to pěkně oslavte. Pozdravuj Michala.
5: Těším se taky, mějte se krásně. Zdravím všechny Michaly na světě. Hezký den vám všem.

0: Pozvánka, a to sice na sobotu 3. října na dopoledne, zveme k rozhlasovým přijímačům, protože nás čeká výjimečný tobogán na počest nedožitých 90. narozenin Václava Havla.
1: Hosty dvouhodinového přímého přenosu od 11 do 13 hodin budou Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Jiří Lábus, Aneta Langerová se svojí kapelou. Budou to opravdu krásné dvě hodinky.
0: Aleš Cibulka jako průvodce tobogánem. Samozřejmě můžeme ještě dodat, že výtěžek z přenosu bude věnován na obnovu unikátních fresek v prostoru Pražské křižovatky, ale teď to důležité pro tuto chvíli.
1: Pokud chcete dvě vstupenky na tento výjimečný tobogán, prosím napište nám teď hned SMS-ku na 702-222-220 a do ní klíčové jméno Václav Havel.
0: Jméno výherce dvou vstupenek se dozvíte hned po následující písničce, kterou obstará Richard Miller. Dodat můžeme ještě, že vstupenky jsou jinak už beznadějně vyprodané, takže chcete-li být u toho, i vy v Pražské křižovatce na život teď máte jedinečnou příležitost.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dvouhodinový přímý přenos rozhlasového tobogánu 3. října bude připomínat nedožité 90. narozeniny prezidenta a dramatika Václava Havla z Pražské křižovatky s řadou hostů a také s vámi, kteří jste si vstupenky už zakoupili, a nebo někým, kdo je právě teď vyhrál v našem vysílání.
1: Je to tak, a my jsme vám dali tu příležitost nám napsat na 702 222 220 a ten, kdo je nejšťastnější, je někdo, kdo vlastní telefonní číslo s koncovým trojčíslím 184. Gratulujeme.
0: Je to přesně tak, užijte si to 3. října tobogán, a kdo nemůže přímo do Pražské křižovatky, může pochopitelně poslouchat. No ale teď už poslední položka našeho dnešního dopoledního vysílání, tedy pozvánka k blízkým setkáním.
1: Je to tak, a hostem blízkých setkání a Terezy Kostkové bude po 11. hodině Alexandr Šupenič, mistr světa v šermu a medailista z olympijských her.
0: Tak si to poslechněte po 11. No a přesně v 11, tak jak jste zvyklí vy i my nakonec, aktuální zprávy. A zítra dopoledne se budeme opět těšit na slyšenou.
1: Budou tu dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Jedna ze zraněných učitelek, kterou na Slovensku napadl žák, zemřela. Záplavy v Thajsku už mají přes 20 obětí. Živel zasáhl i metropoli Bangkok. Počasí bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Na Slovensku zemřela učitelka, kterou ve škole nedaleko Čace napadl žák 8. třídy. Informovali o tom weby Novinky SK a Směr SK. Další dva lidi jsou zranění. Do Staškova jedou šéfové rezortu školství, vnitra a zdravotnictví. Podrobnosti zjišťujeme. Vlaky na železničním koridoru mezi Brnem a Bratislavou stojí kvůli střetu vlaku s člověkem. Nehoda se stala ve vesnici, tedy ve stanici Modřice kolem 9:30 a ovlivní regionální i mezinárodní dálkové spoje. Několik osobních vlaků mezi Modřicemi a hlavním nádražím České dráhy odřekly. Další spoje nabírají zpoždění. Na místě nehody teď zasahují záchranáři i policisté. Podle zprávy železnic by měl být provoz obnovený kolem poledne. Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a také v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdily nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili nebo nepřežili zásah elektrickým proudem.
2: Největší obavy teď vzbuzuje přehrada na řece Maeklong. Je naplněna na 100%, každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady už vyzvali obyvatele ve městech pod přehradou, aby preventivně opustili své domy. V metropoli Bangkoku je nejhorší situace ve východní části města nedaleko mezinárodního letiště Suvarnabhumi, kde voda zaplavila silnice, průmyslové objekty i rezidenční čtvrti. V Thajském zálivu i na druhé straně pobřeží v Andamanském moři hlásí meteorologové až 3-metrové vlny a varují rybáře i turisty, aby nevyjížděli na moře. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
0: Cestu ze Znojma na Jihlavu od dneška komplikují opravy vytížené silnice první třídy číslo 38. Silničáři opraví zhruba 3-kilometrový úsek od Grešlového mýta po hranici Jihomoravského kraje s krajem Vysočina. Pracovat budou po etapách až do 11. prosince. Po celou dobu stavby bude provoz vedený kyvadlově a budou ho řídit semafory. Do 16. října bude navíc část dopravy vedená po objízdné trase přes Prokopov. Ovlivní to i linky regionálních autobusů. Ve 52 letech zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinšová. Dlouhodobě se věnovala dětem, které zažily domácí násilí a trauma a usilovala o to, aby jim stát dokázal pomáhat rychleji a citlivěji. Jako

0: Členka rady vlády se snažila prosazovat systémové změny. Na některých z nich spolupracovala s někdejší vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
1: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
0: Petra Vinčová se podílela i na přijaté novele občanského zákoníku, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Doprava.
0: Dálnice D11 Hradce Králové do Prahy je u Poděbrad na 39. kilometru neprůjezdná po srážce dvou kamionů. Kolona začíná na 45. kilometru, poslední volný sjezd je na 50. Zpátky se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov z kilometru 230 počítejte se silným provozem kamionů, kolona je nesouvislá, víc se popojíždí v levém pruhu před Rohlenkou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Tereza Kostková.
5: Podobá se soudobé mistrovství v šermu třeba jen zlomkem naší středověké představě hradních soubojů. Co je ke skutečnému mistrovství potřeba? Útok a obrana, jak se to doplňuje, prolíná, vylučuje? A co stojí za 20-hodinovým možná útěkem do Běloruska? Nevím, Alexandra Šupeniče se na to všecko můžu zeptat. Ale teď jiná otázka. Alexandre, vy jste prý, to jsem nevěděla, vy jste prý nějak elektricky napojený při tom souboji. Vy asi máte jaký elektrody. Nemůže to vás jako uhodit?
6: Může, lehoučce, ale musíte být strašně moc podcení a musí být jako taková konstelace, jako třeba byla na Kubě, že tam jako špatně jela elektrika a probíjelo to. Takže může se to stát, ale běžně se to nestává.
5: A tak to vás zase možná třeba trošku nakopne.
6: Ne? Je to tak, je to tak, je to takový pošimráníčko, že člověk pak má jako takový, je víc jako nabitý.
5: Ano, myslím, že flaratista záměrně použil slovíčko pošimrat. Myslím, že šimrá své soupeře velice často a s velmi dobrým výsledkem. Jakým buď víte, anebo se dozvíte za chviličku na dvojce. Alexandr Šupenič bude mým dnešním hostem.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Nedávno nastal historický moment pro český šerm. Aleksandr Šupenič vlastně letos přepsal české sportovní dějiny, kdy v Hongkongu v podstatě způsobil tajfun, který tam sice skutečně byl, ten přírodní skutečný, ale on způsobil ten sportovní a stal se prvním českým mistrem šermu. Aleksandře asi?
3: Pro zkrácení času.
2: A je to takový vlastně milý, přeji vám hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
2: Musíme vždycky počítat s tím, že někdo se dozvídá o té věci jako podopodrobna poprvé, ne o tom, že jste mistr šermu, to asi leckdo chytil, ale často jste označován jako fleretista. Mm-hmm. Možná bychom tady měli jenom stručně říct, čím byste mohl být, kdybyste nebyl fleretista, jaké jsou tam ty jiné možnosti?
3: Tak třeba herec nebo doktor, takže ano, stal jsem se mistrem světa teda v Hongkongu a máme tři disciplíny, ve sportovním šermu jsou tři disciplíny, je to fleret, kterému se věnuji já, je to kort a je to šavle. Jsou to tři disciplíny zcela vyrovnané, zcela jako ne stejné, ale vyrovnané v tom, že jsou to prostě plnohodnotné disciplíny. Akorát je to tak, že když máte třeba atletiku, taky máte různé disciplíny a ten sport je atletika a neděje se tak, že by někdo se věnoval všem třem nebo dvěma. Prostě je tam specializace, že prostě
2: trojboj tam není.
3: Tak, není. Takže je to jenom čistě, že se věnují fleretu. Ty pravidla jsou velmi složitý jako na vysvětlení a do toho bych se asi nepouštěl, ale hlavní, jako co tak je na pohled, že ten fleret má jenom velmi malou, nebo vlastně zásahová plocha je trup pouze. V těch
2: tak,
3: ostatních
2: to
3: je to jinak, samozřejmě jsou tam i pravidla, ale říkám, to do toho se pouštět nebudeme.
2: Ne, my nechcem tady lidi obtěžovat pravidly detailně, my to si můžou konec konců jako vygooglit a zjistit, nás zajímáte vy jako osobnost, ale podstatné je, že vám jde tedy o trup soupeře, o zásahy a v ruce máte fleret a ne tam ty dva další, ano, jak já říkám, hudební nástroje. Mám si představit ten rozdíl právě jako třeba u dechových nástrojů, to znamená klarinet, saxofon, já nevím, fletna.
3: Fleret, klarinet, fernet, no je to jako plete se to všechno dohromady.
2: Ale jako kdybyste hrál jako na nějaký vybraný dechový nástroj?
3: No, možná spíš jako těžko jako to přirovnávat, protože myslím si, že člověk, co hraje na hudební nástroje, je velmi jako talentovaný a dokáže jako hrát i ty ostatní hudební nástroje. Tady je to fakt velmi specializovaný. Já bych asi dokázal šermovat jinýma zbraněma.
2: Na to jsem se ptala, to mě zajímá.
3: Dokázal bych, lépe než vy asi, ale ne tak, abych se stal mistrem světa i v těch dalších.
2: Tudíž na to dosáhnutí mistrovství už se musíte specializovat.
3: Už se prostě specializovat, úplně, přesně tak.
2: Jako konec konců pak si stejně saxofonista, klarinetista třeba vybere jedno a v tom je pak mistr. Ale
3: já vždycky říkám, vemte si diamant a snažte se ho brousit co nejlépe a buďte v něčem specializovaným nejlepší ideálně na světě.
2: A vy jste vybrousil. Je tu samozřejmě ještě jedna věc a zajímá mě to právě z vaší optiky, protože úplně asi každý, kdo nás poslouchá, jeden každý od dítěte po seniora, muže, ženu, trošku vyzná, viděl někdy fotbal, viděl hokej, viděl tenis. Prostě to jsou ty nejčastější sporty.
3: Jasně.
2: Proč vlastně, nebo čím to je, že ten šerm jako se do téhleté roviny neprosadil a je vám to líto, měl by, o co se ochuzujeme? Jako,
3: je to takový komplikovaný vztah jako v lásce. Vy mu musíte dát šanci chviličku, není to jako na první dobrou, ale když tu šanci šermu dáte, tak už vás nepustí a je to láska na celý život. Každopádně ten sport u nás je, řekněme, ne mainstreamový, ale celosvětově ten sport obrovský, jo. Třeba v Itálii, ve Francii ty šermířské hvězdy, ty moji kolegové, ze kterýma šermu, tak jsou obrovský hvězdy a třeba tam i chodí do ekvivalentu Stardance a vlastně jsou to velký, jako řekněme, celebrity. Teďka ten sport má obrovský boom v Ázii, kdy vlastně v Hongkongu, kde bylo mistrovství světa, tak tam mají dva skvělé šermíře, kteří jsou opravdu jako nejznámější sportovci v té dané zemi. Takže je to, záleží na zemi a třeba když olympiáda byla v Paříži, tak Grand Palais vlastně bylo vyprodáno absolutně, byl to jeden z prvních sportů, co byly vyprodaný a Francouzi to absolutně milujou. My když tam máme světový pohár, tak stejně tak je tam vyprodáno. Ty lidi na ten sport koukají, samozřejmě to daný historicky tím, kolik přinesli těch olympijských medailí a tak dále. A myslím si, že u nás se to posouvá. Pořád samozřejmě je to sport okrajový, není to přesně fotbal, hokej a tak dále, ale je rozhodně více lidí, kteří skrz i moje výsledky a skrz výsledky dalších si k tomu nachází cestu a myslím si, že ten, kdo sport nebo sportovní šerm vyzkouší, tak ho to fakt nepustí.
2: Já myslím, že představuju si to, je to asi i otázka toho naučit se vlastně na ten pohyb dívat, protože vidíme, že běží balon, letí balon, ano. Někam se trefuje a vy přece jenom děláte drobnější pohyb, který mu nemusím rozumět.
3: Je to hodně o detailech, přesně tak. Je to tak, i všechno je o detailech, ale já vždycky říkám, když dítě přijde do fotbalu, tak minimálně má hnedka nějaký pocit z toho, že třeba z penalty dá gól, nebo jako aro hnedka tomu rozumí, hned má nějaký ten feedback. V tom šermu to chvíli trvá, protože je to velmi sport, který je taktický, technický, samozřejmě fyzický a ta kombinace je jakoby náročná na začátku to jako pochopit všechno, ale já vždycky říkám, když si ten sport vyzkoušíte, tak už tomu rozumíte. Takže to je jako nejlepší návod na to, jako běžte šerm si vyzkoušet a pak vás to bude samozřejmě bavit, protože těch věcí, co se tam děje, strašně moc. Člověk jako vidí dva v bílém, jak se ladně pohybují, ale těch věcí je tam jako hodně. A je to hodně podobný ostatním bojovým sportům. Prostě je to o načasování a vzdálenosti. To jsou dvě základní věci. Tohle jsme řešili třeba s Jirkou Procházkou, že vlastně je to fakt strašně podobný. Vy se snažíte ve správný čas ze správných vzdáleností udělat správnou věc. Technicky, takticky, fyzicky. Takže je to hodně podobný, samozřejmě s rozdílem, že my máme v ruce ten flare, takže ta vzdálenost je trošičku delší, než když máte třeba box nebo MMA.
2: No a právě to elektrické napojení vám dělá to, že opravdu s jistotou víme, kdy jste dal zásah.
3: Přesně tak, přesně tak. My máme, jasně, ten fleret je zapojený prostě takovou šňůrou do normálně do navijáku. To je to, co za námi jako běží během, není to, že je to něco, za co vás drží trenér, abyste neútočili, takže je to čistě jako elektrika. A já, když bodnu do té elektrické vesty, tak se rozsvítí světlo, v mém případě třeba zelené, ve vašem případě červené a takhle rozhodčí ví, kdo z nás dal ten zásah. Ale není to tak jednoduchý, protože ten rozhodčí musí rozhodnout, kdo byl iniciativní. Takže se může stát, že jsme bodli oba dva, ale rozhodčí rozhodne, kdo měl tu iniciativu. Takže je to hodně o tom, kdo je jako proaktivní vůči tomu soupeři.
2: No a teď už se podíváme na mistra šermu Alexandra Šupeniče ještě zblízka, úplně na něj, jako na kluka, nejenom šermíře, ale až za chviličku na dvojce.

0: V našem povídání s mistrem světa v šermu Alexandrem Šupeničem skočím někam, co nevím, kam mě zaveze, ale asi to bude Bělorusko. Co jsem to četla, že jste absolvoval 20-hodinovou cestu do Běloruska, teď, včera, v dětství. Jak to souvisí s vámi, se šermem a s malým Alexem?
1: Alexem, no, to je taky další příběh, ale fakt se stal takhle.
0: Promiňte, to je hezký, ale fakt se stal.
1: No, proč ono to zní jako 20 hodin do Běloruska, ono to je asi běžná věc, teďka nevím, jestli vůbec jezdí vlaky, takhle a to, ale ona ta cesta je tam dlouhá a moje rodiče jsou původem z Běloruska a vlastně já jsem tam jezdil jako malý za babičkou. A shodou okolností nějak se to tak stalo, že můj děda, když se rozvedl s babičkou, tak si našel jinou paní a ta jiná paní byla velmi dobrá v tom sportu. Já jsem tu jinou paní nikdy nepoznal. Ano, v šermu, ano. Já jsem ji nikdy nepoznal, ale dědeček potom, když jsem začal šermovat, tak měl kontakty na ty lidi, kteří byli okolo ní a kteří ten sport dělali. A já, když jsem vlastně jednou přijel na prázdniny do Běloruska, tak dědeček zavolal Alexandru Romankovi, což je desetinásobný mistr světa, a on mě vlastně zasvětil do toho a začal mi jako dávat nějaký lekce během prázdnin. No a potom byly zimní prázdniny zase ze školy a mamka řekla, jo, jedeme do Běloruska, nebo jedeš do Běloruska, a říkám, jo, super, že jedeme, těšíme se za babičkou to, a ona, no, ale jedeš sám. A mě bylo 12 a já jsem jel vlastně tím vlakem fakt těch 20 nebo kolik hodin, protože ono to jede strašně dlouho, ještě se tam mění jako koleje na širší a tak. Takže tam jsem jel a byl to velký jako příběh pro mě a velký zážitek, kdy mě to jako určitě muselo formovat, ale jako tehdy to bylo jako v pohodě, jako teďka už se to asi nemůže stát úplně, ale tehdy já jsem to nevnímal tak, já jsem jel sám tím vlakem, což bylo stresující trošku, ale já jsem to vnímal jako rychlý šípy, prostě dobrodružství, a pak jsem tam trénoval s těma staršíma klukama, byl jsem vlastně na takovým kempu tam a bylo to super, takže velmi rád na to vzpomínám. Děkuju mamce za to, že se nebála, protože mě to určitě jako formovalo jak do života, tak samozřejmě i do toho profesního, do toho sportovního šermu.
0: To je opravdu náhoda? Tedy asi velká, že si dědeček najde novou babičku, která vy ještě nešermujete, ona je šermířka, a vy pak, aniž by vás to inspirovalo, nebo vás to...
1: Ne, vůbec jsem tu paní nikdy neznal, nevěděl, ne, já jsem začal šermovat a to byla...
0: Tak kdo
1: jako
0: se to tam
1: úplná... Ne, myslím si, že mamka řekl, no takhle, já jsem hodně musel poslouchat svoji mamku, když jsem byl malej, a já jsem dělal basketbal nejdřív, ale basketbal v Brně, ta hodina trvala opravdu jenom hodinu. A moje mamka se mě potřebovala zbavit minimálně na 2 hodiny, nebo ideálně 2,5. A nahoře byl šerm a tam ten trénink trval 2 hodiny. Takže jakoby čistě racionálně mamka se rozhodla. Z časových důvodů nechám syna na 2 hodiny, nebo na hodinu, na 2 mě vyhovuje víc. Takhle to vzniklo.
0: A to vám bylo kolik?
1: Když jsem začal šermovat, asi 9, takže mě to absolutně nebavilo. Láska na první to pohled to vůbec nebyla. Ale postupně jsem se k tomu projedl, postupně jsem začal jezdit do zahraničí, dozvídat se o tom sportu od těch nejlepších, no a pak mě to chytlo a už doteď, 32 let, mě teďka nepustilo mě to.
0: Je to, na vás vidět, samozřejmě ta radost je veliká.
1: Že mi je 32 let.
0: Ne, jste vtipnej a rychlej, to mě baví, ale umíte šermovat i slovy, ano, zásah, ale... přece jenom, když většinou my rodiče někam navedeme dítě a buď se to chytí, nechytí, chce, nechce, různě, nebo tušíme jeho talent, někam ho dáme a různě se to jako prolíná. Nikdy pak nenastalo ani v logickém krizovém období puberty, že jste si řekl, mami, ty jsi to vymyslela a já už to dělat nechci, už jste byl tak laper, nebo ta krize je přece přirozená u všeho.
1: Jo, určitě krize nastaly, hlavně když jsem byl malej a pořád jsem prohrával, tak to jako člověk, ono fakt v tom sportu jako přijde a on byl takový příběh, kdy já jsem první můj zápas byl opravdu s velmi tlustým dítětem. A to tlustý dítě mě porazilo 5-0. A já jsem to vůbec neznal z ostatních sportů, jakože já prostě jsem hrál hokej, fotbal, všechny ty věci a vlastně mi to přirozeně šlo. Ale tam, jak z začátku je opravdu ten technický aspekt, až pak to projde do toho fyzicky, jakoby v později, tak jsem z toho byl jako velmi, velmi rozrušený a to jsem jako chtěl skončit a tak, ale právě mě říkali, hele, ne všechno, co děláš, se ti hnedka začne dařit a zkus tomu dát šanci, zkus u toho jako vydržet. A myslím si, že to bylo dobrý, protože mě to jako fakt naučilo jako do života, že já vlastně obdivuju lidi, kteří po dlouhou dobu něco dělají a pak se jim to prvé začne dařit, protože opravdu tomu dají tu vášeň, tu píli, a vlastně ty věci, co jsou rychle, tak často jsou třeba úspěšný, ale velmi na krátkou chvíli. Takže Tohle mě ten jako šerm naučil a i v pubertě samozřejmě jsem měl jako nějaký jako tendence ne ten sport nedělat, ale vlastně trávit čas s kamarády a tak dále, ale vždycky jsme to měli dobře vykomunikovaný, že třeba když byl výlet ve škole, tak mamka mě řekla, OK, pojedeš na jeden den, ne na tři, ale vlastně tam už to bylo tak, že já jsem ten sport miloval a vlastně jsem cítil, že díky tomu získávám, i díky tomu cestování všemu získávám něco, co moji spolužáci nemají, takže jsem tak byl jako napůl, ale spíš, že jo, OK, já dělám něco, co je fakt jako exkluzivní v úvozovkách a na ten výlet, na ten jeden den něco stačí.
0: To znamená, že jste už i připraven na případné jako momentální prohry nebo ne úplné výhry, takhle to nemusí být vždycky prohra, že už jako počítáte šerm s různými pozicemi.
1: Jo, vlastně všichni, v šermu je, já nevím, když třeba děláte, běžíte sprint, tak vy třeba skončíte čtvrtý. Ale v šermu prostě každý, kdo není první, tak prohrál minimálně jeden zápas, jo, takže vy máte těch 6 zápasů do finále od té 64 a kdekoliv jako po cestě prohrajete, tak jste vlastně prohrál, takže určitě vás to v životě naučí jako prohrávat, ale já si myslím, že pokud člověk se z těch chyb jako poučí, tak pak je mnohem jako silnější, ať už do života nebo do toho sportovního. A to je krásné na tom šermu, že vy po každý musíte přijmout tu prohru stejně jako tu výhru, protože druhý den se jakoby na to nehraje, jdete od znova. Takže to si myslím, že je super.
0: To nám otvírá možnost na další otázku, ale jakou tu mistrovi šermu, jemu se to líbí, ale světa v šermu, Alexandru Šupeničovi položím až za chviličku na dvojce.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: vedení Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Samozřejmě, když se bavíme o prohrách a výhrách, tak se s Alexandrem Šupeničem dostáváme logicky asi do bodu, do kterého se nemohl nedostat. A to je samozřejmě, když dosáhnete na ten vrchol, tak je to určitě obrovská odměna, satisfakce, štěstí za tolik všech těch mini proher předtím, když vlastně to vítězství je tak málo kdy. Ale současně se jistě klade otázka, jak dál, jestli to obhajovat, nebo jestli, teď myslím, v té vrcholové pozici, jako jak s tím člověk nakládá potom dál?
3: No, já žiju podle takového motta a ne žiju, ale snažím se mu věřit a doufat, že to tak je. Já vždycky říkám, že to nejlepší nás teprve čeká. A fakt tomu věřím, že by to tak mohlo být. A nevím, jestli to nejlepší mě teprve čeká ještě třeba ve sportu nebo v něčem jiným, ale je to taková naděje do budoucna, jakoby žít a dělat to, co dělám. A teďka jsem se vlastně, moje veškerá imaginace končila tím, že vyhraju finále mistrovství světa. Tam to vlastně končilo. Ale když byste se mě zeptala den po mistrovství světa, tak vám řeknu, já nevím, co dál. Já vlastně tam, můj mozek fungoval jenom
2: vůbec
3: po ten moment.
2: Vůbec nedosahuje představa.
3: Ale teďka už je to nějaký 2 měsíce od toho, co jsem to vyhrál a vlastně v té hlavě se pomalu tvoří nějaký věci a pomalu se tam tvoří nějaký sny a nějaký přání. A teďka, když jsem po nějaký pauze zase se vrátil k tomu tréninku, tak jsem byl šťastný. A to je pro mě ten jako správný feedback toho, že to, co dělám, dělám dobře, dělám to rád, dělám to s lidmi, s kterými to dělám rád, ten můj tým je úplně úžasný a to je taky důvod, proč mě to extrémně baví a naplňuje. Takže mám kolem sebe skvělý lidi a dělám něco, co mě extrémně baví. A pořád věřím, že to nejlepší nás teprve čeká.
2: Může se, nebo ve vaší představě, protože jistě může, ale jde o to si u vás někdy objevit i, já nevím, učení, trénování, jako tenhle ten vlastně, protože samozřejmě, že asi by si každý přál, aby ho někdo tak skvělý někdy vedl, tak jestli to v té vaší disciplíně bývá, jako
3: víra? Jo, bývá to dost častý, zároveň já si myslím, že jako sdílení informací nás samotný posouvá, takže se to extrémně snažím dělat a snažím se nějakým způsobem být mentorem, ambasadorem pro ty mladší generace, kteří teďka buď začínají šermovat, anebo už šermují na nějaký úrovni, takže se to snažím dělat, zároveň pořádám v Brně velký kemp, jmenuje se to Fencing Camp Brno, kde každoročně už to děláme 12 let, vlastně, kdy tam vždycky přijede kolem 100 šermířů z celého světa a vlastně já předávám ty svoje znalosti, zároveň se manažersky snažím nějak spojit nejlepší trenéry, nejlepší kondiční jako trenéry z celého světa, aby přijeli přímo do toho Brna, kde byl můj mateřský klub a vlastně nějakým způsobem předávali ty znalosti těm dětskám. Takže dělám to, ale samozřejmě pořád ten fokus je takovej, že člověk, když tu energii dává, tak ji musí dostávat a musí být v takovém poměru, aby to fungovalo pro mě, aby mě to nevyčerpávalo úplně.
2: Určitě.
3: A naopak, aby mě to jako naplňovalo, takže zatím je to tak, že to dělám jednou ročně velmi intenzivně na 7 dní a v průběhu roku vždy, když se mě někdo zeptá, tak mu nějakou tu radu dám. Někdy ji dám, i když vidím, že se děje něco, co by se třeba dít nemělo, nebo ten člověk jde nějakým špatným směrem, tak se to snažím těm mladším kolegům předat, ale je možný, že v budoucnu to budu dělat víc a budu víc mentorem pro ty mladší šermíře.
2: A tak pořád se ještě velmi vrcholné pozici nebo formě, bavíme se s 32 lety mladým mužem, chápu. Jenom zajímalo, kam ty úvahy, jestli jdou i tímhle směrem a evidentně jdou. Tím, čím se dotýkáme možná tématu, vím, že jste v jednom ze svých starších rozhovorů řekl, že podmínky pro tento sport u nás nejsou úplně ideální, tak zlepšuje se to, nebo vaším vítězstvím zlepšuje, anebo kdybyste si mohl pustit fantazii na špacír, tak jaké by ty podmínky mohly být.
3: Tak to fantazie na špacír by bylo jako hodně, jako by jsme si uletěli, ale
2: no takhle. A tak jako pojďme, co je reálné a ještě třeba není.
3: No já odpovím, že ty podmínky, když jsem já začínal, byly úplně jiné, než když teďka začínají mladí šermíři.
2: A můžete dát příklad?
3: Dám příklad. Ano. Já jako když jsem začínal já, tak bylo nemyslitelné, že někdo jel na nějaký turnaj jako do zahraničí dál než do Polska. A teďka ty mladí kluci dokážou objezdit celý svět, jezdí do Japonska, do Limy na světový pohár a tak dále. Takže velmi se to posunulo, ta podpora konkrétně u mě je od Vysokoškolského sportovního centra nebo střediska, kdy vlastně já jsem zaměstnanec a toho od ministerstva školství a ta podpora je velká, samozřejmě i ta podpora svazu. Myslím si, že když už se člověk dostane na určitou úroveň, že je v reprezentaci, tak ta podpora je velmi nadstandardní. Pořád se vůbec nebavíme o tom, že ty peníze, které vyděláme, jsou jako hokejisti, fotbalisti vůbec. To záleží jako samozřejmě na člověku, jaký má partnery a tak dále. Ale ta podpora pro to, aby mohl dělat ten sport jako mladý člověk, je velká a je mnohem větší, než byla, a je to super. Hýbe se to správným směrem. Teď je otázka ještě, jestli ty kluby zvládají, řekněme, ten nápor těch dětí, protože těch dětí chodí víc, což je super.
2: To je skvělý.
3: Ale samozřejmě ty kluby mají nějaká omezení. Ať už často v klubech to dělají neprofesionální trenéři, dělají to jako po práci a tak dále. Takže někdy těch dětí je víc, než se jich zvládne jako obhospodařit, když to takhle řeknu. Ale myslím, že se to posouvá. Já vždycky jsem takový, že vždycky říkám, může to být vždycky lepší, ale určitě jsme úplně jinde, než jsme byli, když jsem začínal já.
2: Takhle to jsou krásné zprávy v blízkých setkáních od mistra šermu Alexandra Šupeniče na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Úžasné životy na Dvojce.
4: Jmenuji se Pavel Hobza, vystudoval jsem fakultu jaderné fyziky, ale celý svůj profesní život se věnuji kvantové chemii a to je také spojnice k dnešnímu, o kterém budeme mluvit, profesoru Rudolfu Zahradníkovi. Já jsem s ním prožil 20 let profesního života, napsali jsme 3 knihy, mnoho publikací, takže jsme se znali velmi dobře. Rudolf byl velký vědec, byl samozřejmě úžasný popularizátor vědy. A asi ta nejlepší a nejjednodušší charakteristika byla ta, že on, ač byl velmi mezinárodně uznávaný a dostal, a vím to velmi dobře, řadu nabídek, aby po okupaci v srpnu 68 odešel do zahraničí. Neodešel, zůstal. To, že jsme to my přežili, bylo samozřejmě hlavně díky Rudolfovi.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na Dvojce.

0: Alexandr Šupenič, mistr světa v šermu, můj dnešní host. Ještě jedna věc je součástí vaší výbavy, nejen ten fleret, ale i maska. Je skutečně maskou? To znamená tím, čím si připadáme ve škrabošce, když půjdeme na maškarní bál a trochu to nebudeme my a trochu si dovolíme být jiní?
1: Hezký dotaz, no. Jako vlastně přesně tak to je. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk jako nandá tu masku na sebe, tak přesně jako se z něho může stát úplný jako zvíře, který jako chce opravdu rozdrtit toho soupeře, ale ve chvíli, kdy zase sundá, tak férově podá ruku a přijme ať už tu výhru nebo prohru. Takže je to, ano, je to tak. A hlavně já tam mám takový svůj mikroprostor. Ona ta maska je trošičku, že není úplně nalepená, ona je nalepená samozřejmě jako na bradu, ale ten prostor před těma očima nějaký je, takže vy si můžete zaostřit i na tu masku jako zevnitř. Mm-hmm. A vlastně tam vzniká takový jako mikroprostor, že vy jste jenom ve svém nějakém světě. A já to občas používám, když se potřebuji skoncentrovat, že se tam jenom zamknu na chvilku tam a zase pak jdu ven z toho. Takže určitě to tak je a myslím si, že i právě pro děti to může být takový, že můžou být jako bojácní a pak vlastně si nandají tu masku a naopak jsou útoční.
0: Jako proměna vlastně Spidermana třeba.
1: Je to jo? Tak, jako, je to tak vlastně, můžete ano, tak, věřím, ano. Že spousta lidí to tak vnímá, protože on pod tou maskou se opravdu můžete stát kýmkoliv v rámci jako pravidel samozřejmě a já to tak taky vnímám, že tam je takový můj mikroprostor, který mám a který, ve kterém se cítím bezpečně a příjemně.
0: To mě přivádí ještě na jednu otázku, jak celkově bez masky v životě, protože pořád vlastně jste určitě jako v tlaku, v přípravě, ve velkém, koučují vás do zajista k nějaké přesně koncentraci výkonu. Logicky nebyl byste tam, kde jste. Je někde něco vašeho, kde toužíte na chvíli být jako naopak úplně sám, úplně v tichu, bez všech povinností. Můžete a dokážete si to dopřát, ten opak?
1: Musím si to dopřát. Myslím si, že jako regenerovat mysl a regenerovat jako nejenom tělo, že jo, jdete na masáž, jdete na fyzioterapii, což je strašně jako potřeba, ale vlastně čistit tu mysl je strašně důležitý a ta mysl se nejlíp jako čistí podle mě buď dobrým dialogem s někým, anebo vlastně tichem. A ticho si myslím, že léčí obecně, takže být v tichu někdy je strašně dobrý a být sám je taky velmi dobrý, protože pak si začnete vážit toho, že zase s těma lidmi jste a já si myslím, že je důležitý jako držet takový jako balanc a vědět přesně, kde, v jaký chvíli se člověk nachází a co potřebuje. A to si myslím, že s těma zkušenostma jako přichází a já do toho dokážu teďka už rozklíčovat, co přesně v daný moment potřebuji, jestli si potřebuji s někým zavolat, nebo třeba potřebuji zavolat svý psycholožce, anebo naopak jenom prostě zavnímat a být sám. Často samozřejmě je to i po těch prohrách, že člověk jako má takový pocit, že se stydí za tu prohru, jo? Že tam nechce být, že mu tam je jako nekomfortně, ale vlastně je dobrý si to jako prožít v tom, a zapamatovat si ten pocit, co třeba nechce zažít taky. Jo. Takže vlastně nechat to na sobě působit a pracovat jako s těmhle věcma je velmi důležitý.
0: Jak do toho všeho zapadá ještě důležitá složka každého člověka a to je soukromý život. Já teda nevím, abych teď do něčeho nešlápla, když tak mě ukažte, že o tom nemám mluvit, ale mám nějaké jako zprávy, ale nevím, jestli jsou ověřený.
1: Máte
0: nějaké čerstvé novinky?
1: No, jako novinek mám spoustu, ale asi se bavíte na tom, že jsem ženatý muž
0: no,
1: a
0: je to chvíli. No, tak to jsem slyšela.
1: A je to tak a je to samozřejmě to soukromí má extrémní vliv, nejenom na ten sport, ale na to, jak se člověk cítí v životě a když mám po boku partnera, parťáka a vlastně milovanou osobu, tak všechny ty věci jdou mnohem snáš.
0: No, vy máte zase ženu, už tady opravdu svoji ženu, odbornici na plavání.
1: Je to tak.
0: Jejím sportem, její doménou je hudební nástroj.
1: Vodní
0: hudební nástroj. Jak jste na to vy s plaváním a jdete si fakt třeba někdy zaplavat, soupeříte, soutěžíte, plavete?
1: Soupeříme v mnoha věcech, ale zároveň jsme extrémní parťáci, že se podporujem. Samozřejmě s Bárou já absolutně nemůžu soupeřet v plavání, ale...
0: No, zkoušíte to někde jako
1: moře? Tak, u moře přesně tam je moje šance, protože Bára se bojí trošku jakoby vody v moři, když třeba nevidí na dno, takže tam nastává moje šance, ale je to spíše tak, že já prosím o koučovací rady, protože já jsem dřív vůbec neuměl plavat, já jsem plaval prostě a la paní Radová s hlavou nahoře.
0: Teďka, to rostomilý si to představit.
1: Tak, a teďka už opravdu musím říct, že nechci se chválit, ale z feedbacku mé ženy mám to, že se velmi zlepšuju a já tomu chci věřit, ale jak říkám, to nejlepší nás teprve ještě čeká, takže třeba na další dovolené, až zase budeme plavat u moře, to bude ještě lepší a třeba si spolu někdy zazávodíme, ale jako spíše ne, jako muselo by to, že by třeba nesmí používat dvě nohy a jednu ruku, tak potom bych možná měl teoretickou šanci.
0: A když se bavíme nejenom o soukromí, ale v těch chvílích, kdy být sám se sebou nebo v tom intimním prostředí nejbližších, tak vím, že jste toužil potom jít někdy pouť, chápu to teď jako odpověď tady na to všechno. Šel byste jí se svou ženou nebo sám?
1: Ježíš, to je, a jako, kde máte takovou informaci, to je jako super, jako to je super. Toužím potom a představuju si to vlastně fakt jako nějakou dlouhou pouť, ale nevím vlastně, jako já mám ten život velmi nalajnovaný, samozřejmě ono v tom musí člověk umět jako reagovat na ty změny, které se tam často dějí, ale přece jenom jako je to velmi, já přesně vím, co se bude dít tento rok a další rok a vlastně vím, jak to bude, ale a mě láká ta představa toho, jako nevědět, kam dojdu, jestli tam dojdu, jak se u toho budu cítit, že nemusím nic druhý den, že nikam nespěchám, že nemusím. Takže toto mě na tom láká a asi by mě lákala kombinace vlastně. Kombinace možná pouti s mojí ženou, pak chvíli sám a pak třeba i s mým kamarádem, který potom taky touží, Ondra, vlastně tím ho zdravím, takže možná jako taková nějaká kombinace by byla zajímavá.
0: Jděte do toho, je to krásný, toliko za mě a myslím, že za spoustu posluchačů, my tady máme poutě rádi. Aleksandr Šupenič je mým dnešním hostem, ještě chvilku bude a možná vás překvapíme dalším tématem.
2: Český rozhlas 2.

0: Potkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Pokud jsem tedy řekla, že vás možná dalším tématem překvapíme, tak možná jenom některé. Naopak třeba milovníci repu budou přesně vědět, kam s Alexandrem Šupeničem, mistrem světa v šermu, směřuji. No takhle, rodiče oba operní pěvci, tak čekala bych, že mi tady uděláte nějakou
3: arii. To já můžu samozřejmě udělat arii.
2: Ne tak
3: kvalitně samozřejmě jako mé rodiče.
2: Ale zkoušel jste to?
3: Operu? Tak jako ze srandy, a třeba taťka občas mě dal nějakou lekci, ale já jsem vlastně prošel divadlem v uvozovkách, že já jsem tam vyrostl, opravdu, jako já jsem vyrostl jako
2: ve kterém divadle?
3: Janáčkově divadle v Brně, jsem jako vyrostl fakt v těch, jak to říct, v zákulisí a byl jsem tam, všechny jsem znal, osvětlovače, všechno, a i jsem hrál v nějakých představeních Čerta Káča, Prodaná nevěsta, tak jako samozřejmě Křoví nějaký a tak, ale nebo děti, když tam nějaký byli, tak že jsem v divadle vyrostl jsem v hudebním prostředí, hrál jsem na klavír 7 let a nějakým způsobem mě to jako k té hudbě vždycky vedlo. Já hudbu považuji za úžasnou věc, kdy vám to dává jako emoci, anebo vám to naladí, nebo podpoří tu emoci, kterou potřebujete. No a jelikož jsem člověk moderní, tak jsem začal poslouchat i jako moderní hudbu, rap, pop a tak dále. Vyrostl jsem vlastně na Eminemovi, což mě extrémně bavilo. A psal jsem jako básničky, když jsem byl malej, a nějakým způsobem ty básnický v uvozovkách texty jsem přenesl do hudby a začal jsem se tomu věnovat. Je to tak, že to mám velmi rád, času na to není tolik, protože samozřejmě veškerý ten čas se snažím věnovat té přípravě, ale když to dělám, tak se to snažím dělat co nejlépe v daný moment dokážu. A snažím se tak, aby ty výstupy vypadaly dobře, aby ty klipy vypadaly dobře, aby to byl kvalitní zvuk. A snažím se spolupracovat s dobrýma jako producerama, takže mě to baví, naplňuje. A nejvíce mi na tom líbí, že tam jsem jako velmi v začátku. Že se tam jako dozvídám nové věci, dozvídám se jak, co, a jsem takový jako hladovej potom se něco jako dozvědět. Ano, protože v tom šermu přece jenom už jsem dosáhl určitýho jako statusu nebo něčeho, že kdy já opravdu jako málo kdy se stane, že mě člověk jako něčím překvapí, že aha, to jsem nevěděl. Takže jako v tomhle je to krásný a jsou to jako věci, co se nevylučují, co můžu dělat a baví mě.
2: No vůbec se nevylučuju, jsem viděla některé vaše klipy. Je to zatím jenom v míře klipů, nebo i teda byste klidně někdy, jako se může stát, kdyby byl čas, že byste jel koncertovat, nebál byste se pódia, když jste hrál v divadle?
3: Pódia se nebojím, protože vlastně samozřejmě by to bylo úplně jako jiná disciplína, ale v tom smyslu, že já v Brně pořádám velkou exhibici Alexu Summer Jam, se to jmenuje, v létě po konci toho kempu, příští rok 2027, to bude 13.8. v pátek, takže dorazte večer na Jakubské náměstí. A tam se některý ročníky stalo, že jsem tam i vystupoval vlastně nejenom sám, ale i s někým, takže tam mě měli jako lidé možnost si poslechnout jako živě, a přes samozřejmě na jakých jako večírcích a tak tomu dojde, ale jet vyloženě tour a tak, já si myslím, že to je ještě jako jiná disciplína a chce to velkou jako práci, a plus já jsem velký jako perfekcionista, takže bych tak nemohl jenom jet, ale vlastně musel bych si s tím opravdu dát práci, aby to odpovídalo tomu, co bych od toho očekával.
2: A taková vrátka, to taková otevřená jsou třeba někdy v životě?
3: Možná buď otevřená vrátka, nebo je to prostě něco, co mě baví, co mám rád a od čeho možná nemám takový očekávání jako od toho sportu a vlastně
2: je
3: v tom možná nějaká lehkost. Ano,
2: proč nemáte rád Piráty z Karibiku?
3: Nemám rád, Piráti z Karibiku mě vůbec jako ničím nevadí, ale nemám rád vlastně to přirovnání sportovního k šermu k tomu, řekněme, divadelnímu nebo tomu filmovému, protože je to opravdu, ten filmový a divadelní je pouze na efekt a ten zase ten reálný je tak, že se opravdu jako snažíme sportovně toho člověka co kratší cestou zasáhnout, a v tom často divadelním šermu je to tak, že tam je nejvíc kontaktu čepelí, aby to hezky vypadalo, aby to bylo s výrazem tváře a všeho a ta ruka by byla tak nahoru a tak, takže tohle nemám rád, to přirovnání, a když někam třeba nastupuju a začnou mi hrát Piráty z Karibiku, tak vlastně jako jsem ježej vlasy úplně z toho, že tak nenápaditý, tak nudný jste, že vás jako při šermu napadli Piráti z Karibiku, ale jinak proti tomu filmu nemám vůbec nic.
2: Tak můžu vás ujistit, že teď na konci našeho blízkého setkání bude hrát něco úplně jiného. A já děkuju, že vy jste nás zahřál u srdce tak hezky, jak to bylo celou uplynulou hodinu. Ať se vám daří, Alex.
3: Děkuju moc za pozvání a přeji krásný poledne.
2: To byl Alexandr Šupenič, mistr světa v šermu, a vám přejeme krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: V osobách Heinricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
2: Vzepřela se konvencím doby.
1: Opouštila jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
2: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
1: Obě Žovice byly svědkem výjimečné události.
2: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
3: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
2: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Dnes večer na ČT2.
1: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Poslanci budou jednat o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. A bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Poslanci se za dvě hodiny sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
6: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
5: Schůze bude pravděpodobně pokračovat i zítra.
4: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově dva lidé v nemocnici. Žák 8. třídy tam podle deníku SME napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna žena zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
7: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
8: Do nemocnice v Martině letecký záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
7: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
9: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Odolena Voda a další obce v okolí zůstávají

0: Bez pitné vody výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít nebo z ní vařit. Zhruba 15 tisíc lidí je tak dál závislých na cisternách.
1: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
2: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
3: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
2: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
4: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
2: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera pro příští rok. Bude jím britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
5: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
7: Doprava.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená těsně před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru. Provoz na Prahu odklánějí kvůli odklízení následků nehody na exitu 42 Jičín. Před ním je dlouhá kolona. Ucpaná je i silnice 32 za sjezdem z dálnice. Ke kruhovému objezdu u Poděbrad se zdržíte víc než hodinu. Na D1 z Brna do Prahy zpomalíte před Velkými Popovicemi. Na 17. kilometru je blokovaný levý pruh. Zdržíte se 10 až 15 minut. Hlavní zprávy jsou u konce, teď už je u mikrofonu Jitka Asterová.
8: Jsem zde a přeji vám krásné úterní poledne a je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. Tak tento rok, který si dnes budeme spolu připomínat a vy ho budete tipovat, tak ten patří k mým oblíbeným. Bože, jak ráda bych si ho zopakovala. Každý den jsem seděla ve vinárně u Hada a občas jsem se i doplazila do školy. Milovala jsem Jiřího Korna, on o tom ale nevěděl a už v našem roce byl módní ikonou. Byl velice extravagantní na tu dobu a slušelo mu úplně všechno, to ostatně i dnes. No a vzpomínám si, když zpíval písničku Windsurfing, kterou si teď pustíme, tak měl na sobě něco, co by slušelo opravdu málo komu. Bílý overall s hlubokým výstřihem a vypadal v tom skvěle. Tak si zkuste tipnout rok. Takže zopakuji v úvodu kontakty, SMSky posílat na číslo 702-222-220, prosím, a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
7: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
6: na dvojce.

0: Tak já moc zdravím dobrá paní Soňu, která píše, střílí mitko od boku a myslím si, že by to mohl být takový rok 1978. Taky jsem byla šíleně zamilovaná do Jirky. Počítám s tím, že on to také nevěděl. A taky jsem se v tom roce naučila díky němu na surfu na Mušově. No tak to byla pěkná inspirace. Mě také inspiroval Jirka, ale úplně k něčemu jinému než k jízdě na surfu. No takže zvládli jsme jízdu na windsurfingu a v první nápovědě se také svezeme, ale vlakem a pozor, ne ledajakým. V našem roce konkrétně 22. září s velkou slávou vyrazil první francouzský rychlovlak TGV. Premiérovou tratí byla ta na jihovýchod z Paříže do Lyonu a vlak vypadal krásně. Byl oranžový s bílými a šedými pruhy a jel i rychlostí 380 km v hodině. Cestující se v něm cítil jako v letadle a v některých vagonech se pozor dokonce smělo i kouřit, což vím od mé maminky, která si toto libovala ještě více než tu rychlost. Celý projekt měl veliký úspěch a tak v následujících letech výrazně expandoval a rychlotratě s jednotkami TGV obsluhují cestující nejen vnitrostátně, ale také do zahraničí, konkrétně do Belgie, do Švýcarska nebo do Itálie. No a my vám nabídneme část reportáže Aktualit Československé televize, která TGV srovnávala s dobovým pantografem z moravskoslezské vagonky Studénka. Pro úplnost stalo se tak o 10 let později, než je náš hledaný rok.
1: Francouzský rychlovlak TGV versus nový pantograf moravskoslezské vagonky Studénka. Náhoda svedla představení obou vlakových souprav naší veřejnosti do jednoho dne a to přímo vybízí ke srovnávání. Souprava TGV je schopna přepravit 485 pasažérů provozní rychlostí 300 km za hodinu, náš pantograf 576 cestujících rychlostí 120 km za hodinu. Cena francouzského rychlovlaku činí 80 milionů franků, u prototypu naší soupravy je to 92 milionů korun.
0: No a teď si pustíme nádhernou skladbu, kterou John Lennon napsal nejenom své manželce Yoko Ono, ale je to vlastně oslava všech žen na světě. A je to první single, který je vydaný po jeho smrti. Tak se vás ptám, v kolikátém roce jste tuto píseň slyšeli poprvé? Napište mi.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

Posloucháte naši hru Byl jednou jeden rok na dvojce. Já moc zdravím Vlaďku, která píše, když jsem slyšela váš úvod, hned jsem se zasněla. Ach, byla jsem na tom s Jiřím Kornem podobně. Ale já, to se musím pochlubit, jsem měla tu příležitost, píše, mu aplikovat injekci do svalu hýžďového. Byl to rok 1977. Ale rok, který hledáme, to se musím pořádně soustředit. Vlaďko, čeká nás ještě spousta nápověd. Teď si sedneme k televizi, tedy vlastně k další nápovědě. Poprvé se totiž na druhém programu tehdejší československé televize objevila znělka ohlašující nový pravidelný pořad. A schválně teď, jestli ho poznáte.

abych poznala i já a novelitu aktuality, které se skládaly z obrazových zpráv a z rozhovorů. Existovalo vydání pro Česko i pro Slovensko. Televizní noviny v 19.30 zůstávaly hlavní zpravodajskou relací, ale druhé vydání televizních novin nahradil pořad 24 hodin ve světě. Já ještě doplním, že jako redaktor v tomto roku působil také Pavel Dumbrovský, který v našem roce do Československé televize nastoupil. Takže my si teď pustíme veliký hit, který naspíval v našem roce Karel Zich. Jmenuje se Máš chuť majoránky, patří k mým oblíbeným. A teď je právě ten moment, kdy mi můžete nejenom psát, ale také telefonovat sem do studia na telefonní číslo 22 155 25 25. Oči dokud...

0: Tak já moc zdravím svoji jmenovkyni Jitku, která mi napsala právě teď ve 12.20. Jitko, protože John Lennon byl zastřelen 9.12. roku 80 a píseň pro Yoko nemohla vzniknout později, takže typuji rok 1978. Teď moc zdravím Marii do Vysočiny, která typuje rok 1981. Píše, poslouchám, vzpomínám a děkuji za krásné písničky. Stejný typ má František ze Zlína, ten typuje také. Rok 1981 píše, vím to podle písničky, vynikající písničky Windsurfing. Vždy se řídím hudebními nápovědami. Písnička Máš chuť majoránky. První verze je z roku 1977, čili toto je krásně matoucí, ale hlasuji pro rok 1981. No tak teď si dáme další hudební nápovědu, bude zpívat Bernie Paul.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce. Já moc zdravím Renču, která jako jedna z prvních typovala rok 1982, pak se poopravila na rok 1978, ale protože já vím, že Renča píše i několikrát, takže klidně se můžete opravit, i když jste nebyla daleko od pravdy. A pak zdravím Kamču, které musím poděkovat moc za roládu, kterou mi poslala do Nymburka, kterou upekl její manžel Tomáš. Byla opravdu vynikající. Tak píše, dnes to musím zvládnout rychle, protože od 13 hodin mám jednání. Jasně, takže hlavní část poslechu bude na Tomášovi. Bude to chyták, protože podle Johna Lennona a Woman typuji rok 81. Sice zemřel v roce 80, ale single byl vydán až po jeho smrti. A moje vzpomínka, bylo mi 12 a vdávala se mi sestra, takže to byl veliký mejdan. Ještě se jdu juknout na vaše SMSky. Takže Jarku Sklatov, moc zdravím, ta typuje rok 1970. Marcel z Prostějova typuje rok 1980, dává vzpomínku. Je to také můj oblíbený rok, píše. Tentokrát jsem nastoupil v září do 7. třídy základní školy a do třetice. Zdravím moc Danu, která s určitostí typuje začátek 80. let a píše, kdo měl možnost, tak vyráběl surf na koleně. Ano, to je pravda. Taky jsem měla spoustu kámošů, kteří to lepili své pomocí a chuť majoránky, takže typuji rok 1981. Já si myslím, že teď je čas na takovou malilinkou rekapitulaci. My si dnes v naší hře Byl jednou jeden rok připomínáme rok, kdy ve Francii vyjel první vlak TGV a kdy Československá televize začala vysílat pořad Aktuality. Teď budete mít hodně času psát, protože budou následovat dvě písničky a teď si dáme Elány.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: My si dnes v naší hře byl jednou jeden rok na dvojce, připomínáme rok, kdy ve Francii vyjel první vlak TGV. Já se vám strašně moc omlouvám, my jsme tomu totiž doma říkali jinak.
1: Socher slaví 100 let.
2: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
1: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Posloucháte naši hru Byl jednou jeden rok na dvojce. My si dnes připomínáme rok, kdy ve Francii vjel první vlak TGV a kdy Československá televize začala vysílat pořad Aktuality. Takže kolikátý by to mohlo být rok? Na to se teď zeptám paní Martiny, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jituško, posílám krásné babí léto.
0: Ano, máte taky. Vy voláte z Německa, že?
1: Ano, já volám z Německa. Já jsem chtěla říct, že tento rok si pamatuju jenom podle osobního zkušenosti. Tatínek mě zavezl k panu doktoru Rajku Dolečkovi, protože jsem měla nadváhu skoro 50 kilo. A on mu říká, ty seš Juha, já jsem Rajko a Martinu ti splasknem. Já jsem za rok zhubla opravdu asi 45 kilo a dělala jsem potom maturitu a to už mi bylo 20, protože jsem kvůli nemoci právě dělala tu školu, jako tu maturitu za 2 roky až.
0: Tak to teda blahopřeju k takovému úbytku váhy a jenom ještě, Martino.
1: 81.
0: rok, dobře. A ty ostatní nápovědy vám také do toho roku sedí, myslíte?
1: Já si myslím, že jo. Že to sestra měla známost s Francouzem tenkrát, ona si ho nakonec vzala. Mm-hmm. A tak si pamatuju, že o tom se taky u nás mluvilo.
0: Dobře, Martino, tak já mávám do Německa. Děkuju moc, dlouho jsme se neslyšeli a zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
1: Ano, naslyšenou a hezký babí léto vám přeju.
0: I vám. My si dnes připomínáme rok, kdy v londýnském West Endu se odehrála světová premiéra jednoho úžasného muzikálu, který se jmenuje Cats. Nejznámější píseň z muzikálu jistě známe, autora Andrew Lloyd Webbera, se jmenuje Memory. Takhle zněla v originále z úst první a dlouholeté londýnské představitelky kočky jménem Grizabella, herečky a zpěvačky Ellen Page.

Ano, mám zimomriavky, jak se říká na Slovensku. A chybět samozřejmě nemůže ani česká verze od Karla Gotta, která se jmenuje Bílá. Natočena byla ve studiích Československého rozhlasu ve stejném roce, kdy měl muzikál premiéru a text k ní napsala Hanka Zagorová.

A já jenom ještě dodám, že česká premiéra muzikálu Kočky se odehrála mnoho let poté, londýnské, a sice až v roce 2004. Autorem českého přebásnění je Michael Prostějovský a hlavní roli stvárnila Helena Vondráčková. Ale my si teď pustíme Vaška Neckáře. A pokud byste mi chtěli sdělit svůj tip po telefonu, tak mi můžete zavolat na telefonní číslo 22 155 25 25.

0: A já mám teď na telefonu pana Petra, kterého moc zdravím. Dobrý den, Petře.
1: Je hezký poledne, Jitko.
0: Krásné poledne.
1: Tak, já vás zdravím.
0: Také, tak jaký máte typ?
1: Parádní babí léto, ještě než přijde ten dětku v podzim.
0: Je nádherně, ano, je to tak.
1: Ano. Dokonce jsem zakupoval i ohoubí cestou domů.
0: Já jsem si říkal...
1: Já jsem teda nestihnul začátek, ale typoval bych rok 1981.
0: Ano.
1: Protože jsem stihnul, no, nevím, jestli to můžu říct, ale že jsem stihnul najít desku od Karla Zicha.
0: Jo, tak to samozřejmě říct můžete, určitě. Máte nějakou vzpomínku na ten vámi typovaný rok?
1: Já tam mám pěkný binec v té Almaře, ale tohle jsem naštěstí našel rychle. No, vzpomínku mám na to ten rok. Já jsem se stěhoval z Královéhradecka, kde jsme bydleli řadu let, jinak pocházím z Podkrkonoší.
0: Ano.
1: Do Orlických hor jsem k divoký Orlici.
0: Ano, ano, to já vím.
1: Protože tam ta krajina začala být bezútěšná, nebo už byla, jako káceli aleje, zahorávali sady a podobně. A moje prababička měla taky statek a sad a to ji zlikvidovali. No, tak jsem při první příležitosti zmizel.
0: Dobře, Petře, tak já moc děkuji za váš tip i za vaši vzpomínku. Vzpomínky houby vám nezávidím, protože sama jsem jich našla hodně. Mějte se moc krásně. Tak jo, naslyšenou někdy.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: A teď si pustíme Abu a já zdravím Ninu, která typuje rok 1981 a souhlasí se mnou, Barbra Streisand je nejvíc. S manželem jsme si její píseň zvolili i na první svatební tanec. To jste udělali dobře.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: A v poslední dnešní nápovědě se podíváme do kina a připomeneme si můj oblíbený film Postřiženy s Magdou Vašáriovou. Tehdy samozřejmě obdivoval celý národ nejenom za to, že skvěle hrála, ale také obdiv sklízela za svůj jedinečný vzhled. No a toho si Magda Vašáriová byla vědoma i proto, aby nikdy nepropadla pocitu naprosté výjimečnosti. V našem roce o tom mluvila dokonce v pořadu Dveře do kořán.
1: Keď vás okolie neustále presvieča, že jej, vy ste krásna, vám povie pani v samoobsluhe, alebo vojak vám napíše v liste, ste mu ideál, alebo stretne vás pán na ceste a povie si, môžem si na vás šiahnuť pre šťastie, alebo niečo takého, tak tomu prepadnete. Ovšem, krásna, krásna, no tak dobre, no hovorte si, že ste krásna, môžete 20 rokov, potom sa pozriete do zrkadla, je to jasné. Ale keď si človek začne hovoriť, som múdra, som múdra, som múdra, a túto zrkadlo neexistuje, nemilosrdné, potom už jedine zostáva mať okruh ľudí, ktorí vám za každých okolností povedia, si sprosta, si sprosta, si sprosta.
0: Krásně to řekla paní Vašáriová. Vzpomínáte si, s jakou chutí ona tam pila to pivo, a to v době natáčení byla těhotná. A pan režisér Menzel nám řekl, že vlastně ten půl litr měl dvojité dno, takže ona jak pila takhle to pivo na ex, tak to nebylo půl litru, ale vlastně to nebyla ani deci toho piva. No a teď si pustíme moji oblíbenou od Karla Gotta. Napsal ji Charles Aznavour s překrásným textem Zdeňka Borovce. Tak já si jdu zbrknout asi.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Tak já mám dost, to byl tak krásný úvod do finále, že nemohlo být lepší, takže je to tady. A ve finále je posluchačka Pavla z Pardubic, kterou moc zdravím a přeji také vše dobré. Takže píše, manžel Ben tvrdí, že podle písně Memory, kterou mi doma často hraje na klavír a já mu k tomu zpívám, se jedná o rok 1981. Jak už mám zase vyzkoušené po 18 letech manželství, se vyplatí ho poslouchat. No tak musím říct, že bych u toho chtěla být, jo, protože zpívat tuhle tu píseň, tak to teda opravdu smekám, Pavlo. Takže já to nebudu asi dále napínat, protože měla pravdu většina z vás. Typovali jste správně rok 1981, strašně krásné to s vámi bylo dnes. Moc jsem si to užila, budu se na vás moc těšit. Zítra těší se na vás i můj milý kolega Mirek Vaňura a já se s vámi loučím písní v podání Alíče.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Do Česka míří italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce do roku 2030. Stávka ve Francii ochromila veřejný sektor. Protestují hasiči i učitelé. A bude slunečno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Ve Francii stávkují zaměstnanci veřejného sektoru, včetně hasičů, zdravotníků a učitelů. Vstup na některé střední školy je zabarikádovaný. Zrušené jsou i některé lety na letištích v Paříži a v Marseille. Odbory požadují od příštího roku zvýšení platů a lepší pracovní podmínky.
7: Hasiči, kteří se na protest shromáždili v Paříži, požadují posílení vlastních řad nebo lepší ochranné pomůcky. Letošní sezóna požárů byla podle nich extrémní, přibylo výjezdů a i přesto musí hospodařit se stejným rozpočtem. Studenti mezi tím popelnicemi zablokovali vstup před některými středními školami a požadují více peněz na školství. Kromě letišť v Paříži a Marseille může být omezený i provoz na těch menších, třeba ve Štrasburku. Na železniční dopravu ve Francii by stávka ale neměla mít vliv. Vláda ve čtvrtek předloží návrh rozpočtu na příští rok a kvůli vysokému deficitu počítá se zmrazením platů ve státní správě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku stále nenašla. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladu i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
8: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
4: V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Doprava.
4: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy zůstává.

0: zůstává neprůjezda. Na 39. kilometru ráno havarovaly dva kamiony. Odklon na Prahu je na exitu 42 Jičín, před ním je dlouhá kolona. Ucpaná je kvůli tomu i silnice 32 mezi dálnicí a kruhovým objezdem u Poděbrad a taky silnice 611 mezi Vystrkovem a Lidlem na konci města. Na D1 z Ostravy do Brna je silný provoz kamionů. Zastavují už před Vyškovem na kilometru 232. Plný je i sjezd z dálnice D46 od Prostějova. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Baňura.
1: A zprávy připravila Mária Kunová. Zdravím vás všechny, kteří stojíte na D11. Stál jsem tam od rána, objížděl jsem Poděbrady a musím říct, že jsem poznal spoustu vesniček, o kterých jsem neměl tušení, že existují. V každém případě klid a nohu z pedálu, ať už z plynového nebo i z toho brzdového, ať dojedete šťastně. Je úterý 29. září, samozřejmě zdravím i vás všechny, kteří nejen řídíte, ale třeba ještě obědváte, dáváte si kávu, anebo už zase pracujete. Doufám, že všechno bude příjemné, protože u všeho budeme my, vaše Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dokážu si představit, že u takové písničky, kterou teď dvojka hraje, tedy Loď ke hvězdám od Petra Muka, usínáte, anebo se naopak příjemně probouzíte. A co dneska, jak se vám třeba spalo? Možná už je pozdě ptát se 9 minut po 13, ale proč ne? Kdyby vás totiž bolela hlava po ránu, tak byste si to určitě pamatovali. A proč by nás mohla bolet hlava ráno v ložnici? No, protože vdechujeme a pak rovnou i vdechujeme jed. Oxid uhličitý. Sám o sobě toxický není, to je pravda, ale problém nastává v okamžiku, kdy se ve vzduchu důsledkem zvýšení koncentrace CO2 sníží množství kyslíku. Příčinou vydýchaného vzduchu a následné otravy je tedy vytěsněný kyslík, ten za to může. Otrava tímto plynem způsobuje překyselení organismu, prohloubené a takovéto rychlé dýchání, úporné bolesti hlavy, které se nedají vydržet, neschopnost soustředit se, otupělost, nevolnost, až zvracení, no a ve vážných případech opravdu křeče a ztrátu vědomí. No a jaká je první pomoc? Úplně jednoduchá, stačí vyvětrat. Ale vyvětrat tím správným, ideálním způsobem. To znamená průvanem, anebo pak samozřejmě rovnou vyjít na čerstvý vzduch. Větrání je konec konců i jedinou možnou prevencí. Tak to zkuste, třeba je to problém i u vás, ani o tom nevíte. No a proč si to připomínáme na konci září? Za chvilku to přijde. Budeme topit, bude zima a nebudeme chtít tolik větrat, protože budeme šetřit naše energie, tak šetřeme také naši hlavu a vůbec celé tělo. No a abychom byli ještě zdravější, tak musíme správně jíst. Kolikrát za den si dáte třeba bílé pečivo, knedlíky, majonézu, popcorn. Ano, i dnes s Terezou Bebarovou a jejím hostem probereme potraviny s neoprávněně špatnou pověstí. U nás na dvojce. A teď bombónek. Louis Armstrong.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Hezký den, milí posluchači. Když se rozhodneme jíst lépe, někdy začneme výměnou všeho, co máme doma. Tak třeba bílý rohlík vystřídá semínkové pečivo, obyčejný knedlík jeho nízko, sacharidová verze a teď čekáme, co to udělá. Jenomže podle čeho poznat, že nám taková změna opravdu prospěje. Dnes pokračujeme v tématu o potravinách se špatnou pověstí a se mnou ve studiu je nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďme si teda říct, Andreo, jaké chyby nejčastěji děláme, když tyto potraviny zařazujeme do jídelníčku?
3: Pokud se bavíme o bílém pečivu, o knedlících, tak tam největší chybou je právě to, k čemu tuto přílohu přikládáme. Hmm. Například ty knedlíky, oni jak jsou nadýchané a takové hezky savé, tak se hodí k tučným omáčkám. Pokud si ale připravíme nějakou lehčí omáčku, bez smetany, třeba hodně zeleniny rozmixované a k tomu libové maso, tak se bude jednat v podstatě o vyvážený pokrm. Mm-hmm. To samé ale u té rýže. Je dobré myslet na to, jak si ji nachystáme. Pokud si ji dáme k tučnému masu, které plave v omastku, tak to také ideální nebude. Mm-hmm. Čili myslet na
2: kombinaci.
3: Mm-hmm. A také u těchto jídel, zejména pravda u těch knedlíků, nám právě chybí zelenina. Takže je dobré přiložit nějakou zeleninu. Já mám takový svůj oblíbený příklad na vlastně vyvážený pokrm z knedlíky a to jsou knedlíky s vajíčkem. Pokud je neuděláme na velké množství tuku, ale opravdu dáme jenom trošku nějakého oleje, knedlík, vajíčko a k tomu třeba nakládané okurky, tak máme vyvážené jídlo.
2: A teď je jedno, jestli houskový nebo bramborový knedlík?
3: Je to v podstatě jedno.
2: Je to v podstatě jedno. A přece jenom, nebylo by lepší vždycky sáhnout po té celozrnné variantě, třeba u pečiva? Nebo i u těch knedlíků, i když to si myslím, že asi se neujme.
3: Tak celozrnný knedlík samozřejmě existuje, ale ať si každý sám odpoví, jestli je to uspokojivá varianta.
2: Určitě ne.
3: Ale ano, tak celozrnné varianty, respektive přílohy s větším množstvím vlákniny, bychom určitě měli konzumovat primárně. Můžeme zvolit celozrnou rýži, nebo třeba celozrný kuskus, bulgur, luštěniny, nebo nějaké žitné nebo celozrné pečivo. Ano, to by mělo převládat. Hmm.
2: A co jejich nízkosacharidové náhrady, například semínkové pečivo nebo takzvaný low carb knedlík? Jak se na to díváte?
3: Já jsem tedy low carb knedlík nikdy nejedla, ale viděla jsem recepty a je to v podstatě většinou nějaká směs bílku a vody a nějaké rozpustné vlákniny. Takhle, podle mě to dobré nebude. Takže mně to přijde jako zbytečná práce. Hmm. Ty semínkové varianty, oni můžou být chutné, ale pokud je vlastně ten knedlík třeba tvořen primárně semínky, tak aby tam bylo málo sacharidů, tak se bude jednat o kaloričtější přílohu, protože semínka mají hodně tuku. Takže dávat si semínkový chléb nebo knedlík k nějakému tučnému masu nebo omáčce, to už je opravdu jako až moc.
2: To nedává logiku.
3: Nedává.
2: Andreo, děkuju. A zítra už budeme sestavovat konkrétní jídla. Dostane se taky na bílé pečivo, přílohy i majonézu a zastavíme se u popcornu. Jak s nimi zacházet v běžném jídelníčku, probereme po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Zpěvačky typu Whitney Houston se nechávají doznít až do úplného konce a vždycky se to vyplatí. Po 10 letech se do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm vrátil mezinárodní workshop hry na fujaru a také se to určitě vyplatí. Hluboké a takové ty podmanivé tóny tohoto tradičního slovanského pastýřského nástroje se tak o víkendu rozezněly celým areálem. My známe fujaru možná od Elánu, tanečnice z Lučnice. Tady to bylo úplně něco jiného. Pod vedením lektorů ze Slovenska, ale pozor, i Spojených států amerických, se na fujaru učili hrát zkušení muzikanti i ti úplní začátečníci. Jak jim to šlo? Tak to teď uslyšíte na dvojce, protože to všechno zjišťovala s mikrofonem Českého rozhlasu reportérka Gabriela Hickl.
1: Jste začátečník, ano. Říkáte, že strašíte.
2: Ano, já vás straším tady těma zvukama.
1: Paní Simona má v ruce fujaru úplně poprvé.
3: Napřed je důležité umět do toho fouknout. Do toho se nefouká, do toho se střílí, jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a střílili jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem. Jo?
1: Vysvětluje Bob Rychlý, který je lektorem na kurzu fujary, tak budete střílet, Simono.
2: Mě ten nástroj fascinuje. Už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojen, jak je, no prostě je to taková rarita.
1: Nástroje zapůjčilo fujarové škole Alexandr Králík ze Slovenska.
4: Ide o to, aby sa tá fujara trošku dostala aj do sveta a práve oslovila možno aj ľudí, ktorí majú vzťah k týmto nástrojom, teda dýchovým nástrojom hranovým, čiže nie len tie koncovky a šestdierkové píšťaly, ale aj tá fujara, ktorá je vlastne tým našim unikátom aj zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva. Ale nejde len o to, že zapísaná fujara, ale zapísaná aj tá fujarová hra a piesne.
1: My sme teď s Radimem Zenklem v živém domne, ze ktorého ale pomalu ti účastníci se svými fujarami vychází ven.
5: Někdy si to třeba zkusíme po jednom, ale vysvětlíme téma a potom jdeme ven. Každý si najde jakoby svůj koutek tady v parku.
1: Každý z nich má jakoby jeden roh a zkouší to po svém, tak zavedete mě za někým.
5: Určitě, tak tady ten kolega hraje moc šikovně.
1: Pochvalu teď dostal od lektora Radima Zenkla Radek, který s fujarou teprve začíná. Ona ta práce potom je pro ty účastníky hlavně doma.
5: Tady se naučí tu techniku, naučí se vydávat tóny ve dvou oktávách. Nejtěžší na té fujaře je asi práce s dechem, že se hodně se mění intenzita dechu a mnohokrát ten tón je překvapivě slabý, aby se trefil ten správný tón. Takže člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
1: Vy jako lektor, ale také Bob Rychlík jste Čecho-Američané. Jak se lítá s fujarou, která má asi metr a půl přes oceán?
5: Já mám trojdílnou, takže se to rozdělá na tři díly, ale jednou jsem letěl do Ameriky i s tou jako jednokusovou.
1: Je to jako lyže?
5: Je přesně, je to jako lyže, může to být doslova v obalu na lyže a je to jakoby nadrozměrné zavazadlo, takže ještě pořád to je dobrá velikost.
1: Dvoudenního workshopu hry na fujaru se letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

Nebudeme tancovat, půjdeme na preventivní prohlídku s Věrou Pfeifferovou. Ale to bude za chvilku, teď vás ještě pozvu na 16. hodinu. A vlastně to bude tak trochu souviset. Totiž, když onemocní senior, dědeček, babička, není to stejné, jako když onemocní člověk ve středním nebo dokonce mladém věku, které pro nás až možná banální příznaky mohou znamenat u seniorů vážnější problém. S čím nám pomůže geriatr a co všechno s ním můžeme zvládnout, abychom se o svoje stařečky dokázali dobře postarat. Otázky a odpovědi uslyšíte u nás na dvojce po 16. hodině. Hostem kávy o čtvrté bude tentokrát doktorka Martina Nováková, což je přednostka geriatrické interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Moderuje Patricie Strouhalová, ale moderujete v podstatě i vy, protože už teď posíláte, pakliže se chcete na něco zeptat, své dotazy písemně na dvojka@rozhlas.cz. Sliboval jsem Věru Pfeifferovou, ale jí vlastně přeskočí Suzy Quattro.

0: Účast na preventivních prohlídkách a některých screeninzích je v Česku nízká. Například na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, na kterou mají lidé nárok jednou za dva roky, chodí podle ministerstva zdravotnictví zhruba polovina z nich. Rezort to chce ale změnit. Za absolvování preventivních vyšetření plánuje zavést příspěvek, a to až 1500 korun. Peníze by přitom lidé dostali automaticky, aniž by o ně museli žádat. Se mnou už je ve studiu Věra Pfeifrová. Dobré odpoledne, Věrko.
1: Dobré odpoledne.
0: Ty o tom víš víc, tak prosím tě pověz, kdo by mohl mít na ten nový příspěvek vlastně nárok?
1: Ten příspěvek by byl určený pro lidi od 45 do 65 let. Museli by ale absolvovat všechna vyšetření, která jsou pro jejich věk dostupná. Z těch screeningů by zatím šlo o včasný záchyt demence a rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva.
0: Už jsme řekli, že výše příspěvku by mohla být až 1500 korun. Je nějaká také dolní hranice?
1: Ano, pojišťovny by se mohly pohybovat ve stanoveném rozmezí, a to od 500 korun až do těch zmiňovaných 1500. Ministerstvo tím chce dosáhnout toho, aby se pojišťovny v těch nabídkách předháněly. No a jaké by mohly být celkové náklady na tento příspěvek, popisuje vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Při přezkumu té současné situace jsme zjišťovali, kolik aktuálně pojištěnců splňuje tyto podmínky. Je to v tuto chvíli cca 1,1 milionu pojištěnců. My nicméně předpokládáme, že v návaznosti na zavedení těchto finančních bonusů může toto číslo samozřejmě vzrůst. Pokud bychom ale pracovali s tímto počtem, tak ten odhad nákladů je v řádu 550 milionů až 1,65 miliardy korun.
1: Zavedení příspěvku ale kritizuje například Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN.
3: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO předpokládá, že díky podpoře prevence zdravotnictví časem ušetří, protože lékaři případná onemocnění odhalí včas. O jakou částku by se mohlo jednat, ale nezdělil. Záleží podle něj na tom, kolik lidí nakonec na tu prevenci skutečně přijde.
0: Což je možná vlastně pravda, ale Věrko, co na to říkají samotné zdravotní pojišťovny?
1: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada posílení prevence vítá, výše příspěvku se ale podle něj bude muset odvíjet od finančních možností pojišťoven. Místopředseda správní rady VZP Tom Filip z KDU-ČSL naopak upřednostňuje současný systém. Už teď totiž pojišťovny za prevenci odměňují, příspěvek ale většinou dávají na další zdravotní péči nebo sport.
4: Protože tak, jak to je nastavený teď, tak vlastně to má dvojí efekt. Dělá tu sportovní aktivitu a zároveň chodí na tu prevenci. Takhle si za ty peníze koupí třeba cigarety nebo alkohol nebo drogy a ten efekt, jako to mít rozhodně na prodloužení života, nebude.
1: O příspěvek teď také musí lidé pojišťovnu zpětně požádat. Ještě doplním, že novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. V prosinci by měl návrh jít do mezirezortního připomínkového řízení a v dubnu příštího roku by ho mohla dostat vláda.
0: Příspěvek za prevenci ale není jediná změna, kterou novela přináší. Chystají se taky změny ve způsobu, jakým se pojišťovny a poskytovatelé péče domlouvají na úhradách pro příští rok. Říkám to dobře.
1: Říkáš, těch změn má být hned několik. Ministerstvo třeba chce, aby dohody byly víceleté, ne právě jen na jeden rok, jako teď, pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch.
5: Skutečně nám výrazně zestárne populace. Budeme potřebovat jiný typ péče než doposud. Budeme potřebovat restrukturalizovat poskytovatele zdravotních služeb v České republice.
1: A takové změny se podle ministra nedají dělat z roku na rok, ale musí se plánovat na delší období. Ministerstvo chce také zavést platbu za výsledek péče. Nemocnice by například mohly dostat peníze navíc za to, že u nich bude méně pooperačních infekcí. Zatímco příspěvek za prevenci má motivovat pacienty, platba za výsledek má motivovat nemocnice. O tom, na jaké výkony by se odměna mohla stahovat, se podle ministerstva ještě diskutuje.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce posílit zájem o preventivní vyšetření. Lidé by za něj mohli na účet dostat až 1500 korun. Nám o tom pověděla Věra Pfeifrová a my za to děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Odpolední dvojka.
7: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Marcias, za 8 minut bude 14 hodin, za 8 minut na dvojce uslyšíte zprávy. A teď uslyšíte pravidelně Halinu Pavlovskou. Dnešní příspěvek, tedy svůj koláček, nazvala jedním slovem, kachna.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Bylo to asi před 23 lety, co jsem právě 29. září natáčela rybičky v brněnské televizi. A jako hosta jsem si tam pozvala svou oblíbenou herečku Stelu Zázvorkovou. Mimo kamery jsme si docela hezky povídali a Stella se mi svěřila, že se uprostřed noci občas probudí a má hlad. A že má třeba chuť na kachnu. No a co uděláte? Zeptala jsem se jí v očekávání, že se dozvím, že si vezme prášek, nebo si pustí televizi, nebo slupne jogurt. A Stella mi odpověděla. No co udělám? Vytáhnu jí z mrazáku, rozmrazím ji, okořením, oloupu k ní cibuli a jabka, šoupnu ji do pekáče a upeču si ji. Stella mě tehdy velmi potěšila a díky ní jsem vymyslela radu, kterou vám teď řeknu. A pozor, ta rada je fakt zaručená. Když máš život na houby, strč si kachnu do trouby.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní...

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Pavel Hobza, vystudoval jsem fakultu jaderné fyziky, ale celý svůj profesní život se věnuji kvantové chemii a to je také spojnice k dnešnímu člověku, který bude mluvit, profesoru Rudolfu Zahradníkovi. Já jsem s ním

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci se scházejí k jednání o vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Po útoku ve škole na Slovensku zůstává dívka v kritickém stavu, zraněná učitelka je stabilizovaná. Je slunečno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Sněmovna začíná jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. A svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
2: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Schůze bude pravděpodobně pokračovat i zítra. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených vozidel chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
3: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze, o den později v Brně. V knihovnách napříč celou republikou dnes začíná týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabídne stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
4: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
0: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
4: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
0: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čtiza nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Hákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je jasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony za sjezdem na Divišov. Kamiony jedou z 35. kilometru. Za sjezdem na Chocerady z kilometru 28,5 i osobní auta. Ty se zdrží půl hodiny za most na Šmejkalce. Na 23. kilometru v zúžení se po nehodě kamionu a osobního auta jede jen levým pruhem, a to pouze osobní auta. A v místě nehody je na 23. kilometru zabraný levý pruh i směrem z Prahy na Brno. V koloně od sjezdu na Velké Popovice se zdržíte 35 minut. Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu zůstává zavřená před sjezdem na Poděbrady po tragické nehodě dvou kamionů. Odklon vede exitem 42. Kolona kamionů jede od exitu 50 Městec. Ucpaná je celá objížďka přes Poděbrady, zabere i přes hodinu. Kolony jsou taky na druhé trase z Ovčár do Kolína, a to na půl hodiny. Tolik zprávy, teď pokračuje Mirek Vaňura.
6: Mária Kunová už chystá další zprávy, které tady budou za 56 minut. Máme úterý 29. září, mimochodem Světový den srdce. To se dá vykládat různými způsoby. Někdo si půjde zaběhat,

Freddie Mercury, kdo se narodil v minulých letech právě 29. září, například fotbalista Josef Kadraba, polský bývalý prezident, mimochodem nositel Nobelovy ceny za mír Lech Walesa, herec Jiří Strach a také režisér, hlavně teď už Jiří Hána, ten je herec, a Michaela Mauberová je herečka, ale také moderátorka a naše kolegyně. Babí léto pokračuje, a tak co byste řekli procházce po takových lázních? Hned po písničce se totiž s Vaškem Žmulíkem vypravíme právě do lázní, a to do konkrétně tedy lázní Libverda na severu Čech. Uslyšíte, který slavný vojevůdce si nechával vozit tamnější vodu, anebo co všechno se tam vlastně léčí.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Tak a je to tady, uslyšíte známý hlas. Vašku, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: No, dneska je to po telefonu, tak proto jsem tě musel identifikovat. Vašek Žmolík, vítáme tě ve vysílání. Prosím tě, kdo by se měl vydat do lázní Libverda v Jizerských horách na Liberecku? Komu doporučíš tento zatím ještě ne lázeňský pobyt, ale výlet?
3: Tak zejména potenciálním klientům, a těmi mohou být nemocní s potížemi pohybového aparátu, pooperačními stavy páteře, kloubními náhradami a taky pacienti s onemocněním srdce, krevního oběhu a cév. Plečení v lázních přispívá výraznou měrou přírodní železnatá kyselka s obsahem hydrogen uhličitanu horečnatého a vápenatého a kyseliny křemičité. Tahle uhličitá minerální voda se v lázních Libverda používá k uhličitým koupelím.
2: Tak já jsem vždycky slyšel, že na srdce jsou Poděbrady, dnes jsem je projížděl kvůli ucpané dálnici a kde pak také Libverda. Hned bych si takovou koupel dal, jak jsi to říkal, ale Vašku, stojí ten výlet za to i pro zdravé nebo pro ty, co zatím myslí, že jsou zdraví?
3: Tak určitě. Jedná se totiž o velmi malebné, byť maličké lázně, ve kterých a také v jejich bezprostředním okolí se, Mirku, dá ledacos vidět i zažít.
2: Co třeba?
3: No tak třeba hned v centru lázní se nacházejí půvabné empírové a klasicistní lázeňské pavilony, roztomilá a nově opravená je kolonáda s altánem uprostřed. No potom je to veliká atrakce lázní Libverda, což je obří sud s restaurací nad obcí. Dále jsou tam krásné parky, které vybízejí k procházce a k obdivování nejen stromových velikánů, ale také třeba několika pomníků, ku příkladu pomníku Albrechta z Valdštejna, anebo hraběte Kristiána Filipa Klam-Galase. V parku se nachází také hlavní lázeňská budova, což je moderní nový dům.
2: No a Vašku, když tě tak poslouchám, jaká je vlastně historie těchto, i když malých, krásných lázní Libverda?
3: Tak ono se traduje, že několik soudků léčivé vody z lázní Libverda si roku 1583 nechal do Drážďan poslat už saský kurfiřt August I. Aha. A že na svá vojenská tažení tuhle vodu vozíval i Albrecht z Valdštejna, kterého, jak známo, zlobila podagra. Měl tedy nemocné klouby. No a samotné lázně vznikly až ve druhé polovině 18. století právě díky rodu Klam-Galasů, kteří byli majiteli zdejšího panství. Tím nejstarším pramenem byl Kristiánův, další postupně získávali jména dalších členů rodiny Klam-Galasů, takže to jsou prameny Marín, Vilemínin, Eduardův, Josefinin, Birbon a Hubertův. Pokud jde o známé osobnosti, tak lázně navštívili třeba i císař Josef II., Karl Maria von Weber, Josef Jungmann, anebo Franz Kafka.
2: No, dokonce. Tak si tak říkám, veď vinaři, co se jako napracují, než pojmenují odrůdu a tady prostě dají jenom k pramenu skleničku a už to je. Marín, Vilemínin a je to. A ještě, já vím, ale ještě mě napadla jedna spojitost. Jeden náš kdysi bavič říkal, že jako Archimedes, že jemu stačil, tedy Archimedovi, byt v sudu a jemu stačí sud v bytě. Jo? Jemu stačí sud v bytě. Tak prosím tě, co ten obří sud, to každého posluchače teď zaujalo, zastavil ses v tom slavném obřím sudu?
3: No, pochopitelně zastavil a musím hned dodat, že pro mnoho lidí je právě tenhle sud doslova symbolem Libverdy, lázní Libverda. Jedná se v tomto případě o výletní restauraci, to by se ti asi do pokoje nevešlo, která nabízí i ubytování a která se nachází asi kilometr od samotných lázní. Ten sud je 11 metrů vysoký, 14 metrů dlouhý a 10 metrů široký. A návštěvníky lázní a vůbec Jizerských hor vítá už od roku 1931.
2: To je tedy opravdu pořádný soudek, tak ještě prosím tě předej informaci, kde se soudek nachází, kde ho hledat, jak se k němu prostě prakticky dostaneme.
3: No třeba tím autem, je to na pravé straně silnice směrem na Přebytek a Nové Město pod Smrkem. ale jde tam vystoupat i po svých, totiž po schodech, které začínají kousek od lázeňské kolonády. No a od Obřího sudu se potom naskýtá jedinečný výhled na celé panorama hlavního hřebena Jizerských hor, takže ten výšlap stojí za to, i když tam třeba nebydlíš.
2: Musí to být nádhera. A teď prosím tě, já vím, že bych se mohl ptát dál a dál, ale poslední otázka. V okolí lázní Libverda jsou jistě krásná místa, která stojí za výlet. Můžeš třeba telegraficky nějaká zmínit?
3: Tak alespoň ano. Některá. Určitě je možné vydat se na procházku po vyhlídkách, které se nacházejí v bezprostředním okolí téhle obce a nabízejí opravdu krásné výhledy nejen na lázně, ale i na blízké Hejnice s poutním kostelem, anebo zase na Jizerské hory, podobně jako od Obřího sudu. Jsou to třeba vyhlídka Hejnické Madony, Libverdských pramenů, anebo Hájníkova Kohouta. Zajímavostí je, že u všech z těch vyhlídek se nacházejí krásné dřevěné sochy.
2: Aha, stejně máme krásnou vlast, viď? Vašku Žmolíku.
3: Máme. Od jihu až na sever.
2: Přesně. Ty to máš zmapované, jsme rádi, že se zase zítra ozveš. Děkujeme za hezkou pozvánku do času babího léta. Lázní Libverda, to si myslím, že se k sobě hodí. Takže Vašek Žmolík na dvojice ve stejném čase zase zítra. Naslyšenou.
3: Děkuji.

0: Eva Farna a Miraj, stále ještě novinka na dvojice. 5. října uplyne 90 let od narození Václava Havla. Já vím, že to víte. Dramatika, disidenta našeho prvního polistopadového prezidenta, jak Československa, tak České republiky. Český rozhlas toto výročí připomíná projektem, také jste o tom určitě už slyšeli, Slyšet Havla. Na rozhlasovém webu najdete Havlovy hry v rozhlasovém zpracování, ale také řadu dokumentů věnovaných právě jeho životu a tvorbě. Václava Havla si dnes připomeneme také na dvojice. V podvečer vám nabídneme pořad Úžasné životy, ve kterém na něj vzpomíná jeho tehdejší, a tedy kdo jiný, to samozřejmě tiskový mluvčí Ladislav Špaček. Tady je krátká ukázka.
1: Václav Havel se nemohl obejít bez mluvčího. Václav Havel totiž byl velmi plachý, obrovský trémista a média neměl rád. Měl z nich obrovskou obavu, zejména neměl rád televizi, protože viděl, že v televizi lidi koukají, kolik má nových vrásek a jak vypadá, jestli se leskne nebo ne, a odvádí to pozornost od toho, co on říkal. Měl rád, když už, tak rozhlas, protože ten dokázal taky vystříhat ty jeho mezery a pauzičky v tom souvislém toku řeči, takže potom, když to poslouchal, tak byl nadšen, jak to zní krásně a souvisle. Hovory v Lánech byly jeho oblíbeným pořadem. No a proto já jsem vlastně musel zastupovat Václava Havla prakticky v 95% jakékoliv komunikace s médií.
0: Pořad Úžasné životy vysíláme na dvojce každé úterý po 18. hodině. Odvysílané díly najdete i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tam najdete i všechny pořady, které v projektu Slyšet Havla připomínáme. Připomínáme nedožité 90. Václava Havla, a protože je teprve 29. září, určitě jsme o tom nemluvili naposledy.

0: Setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude mykoložka Tereza Tejklová. Jaké druhy hub a kde aktuálně rostou? Které jsou její oblíbené a na jaké si dát naopak pozor? A doporučí nám třeba i nějaký houbový recept? I to nám poví mykoložka Tereza Tejklová.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
2: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Nahlédnout do slavných vil, projít si běžně nepřístupné stavby, objevit zajímavá sídliště nebo zjistit, jak se bydlí na houseboatu. Už ve čtvrtek začíná už 16. ročník festivalu Den architektury. Letos nabídne téměř 500 akcí ve více než 100 měst a obcí v Česku, ale i na Slovensku. A hlavním tématem bude bydlení ve všech jeho podobách. Kam se letos budeme moc podívat, to už nám teď doufám teda řekne zakladatelka a ředitelka festivalu Marcela Steinbachová. Vítejte po roce na dvojce.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: To uteklo. 16. ročník to také uteklo. Hmm. To je neskutečné. Já vím, že vám to teď bude připadat asi zbytečné, ale pojďme vůbec ten projekt krátce jenom představit.
1: Tak Den architektury byl založený před 16 lety jako oslava našeho spolku Kruh, který tou dobou už 10 let dělal přednášky o architektuře. A my jsme si tehdy řekli, že by bylo dobré udělat něco celorepublikově pro návštěvníky o architektuře odborně, ale v zajímavém formátu. A vymysleli jsme právě formát festivalu, který je založený převážně na procházkách, vedený odborníky. A v tom vlastně pokračujeme těch 16 let a po celé republice i na Slovensku.
0: A je to proto, protože náš střed Evropy je vlastně nejen krásný, co se týká přírody, jak se pořád říká, ale i co se týká architektury, je to tak? Je co ukazovat?
1: Určitě. Jo, určitě. No? Já si myslím i vlastně, že jednak máme bohatou historii, ano, na rozdíl třeba od jiných zemí, kterou nikdo nezničil, ani jsme si někdy nezničili i my.
0: Nestačili jsme to ještě.
1: Ale samozřejmě dá se ukazovat i současná architektura a dá se ukazovat i nějaké kritické části, které by zasloužily právě nějakou renovaci nebo proměnu, takže furt se něco dá ukazovat.
0: Bydlím tedy sem, to je letošní motto, tak jestli možná mě budete opravovat, ale jestli teda mám správné informace, budeme ukazovat slavné vily, dělnické kolonie, sídliště, kolektivní domy, ale třeba i houseboat. Která místa byste třeba letos, to je těžké, ale tak třeba dvě, doporučila nevynechat?
1: Tak já jsem ještě nikdy nebyla osobně se podívat v Litvínově na kolektivním domě, který byl vlastně postavený po válce a byl to takový vlastně jakýsi vzor bydlení, jak se dá bydlet vlastně ve velké budově, ale zároveň sdílet nějaké společné prostory. Což tehdy se dá říct, že to byl experiment, ale tento experiment teď třeba v zahraničí v západní Evropě realizují docela hodně často. A tak si myslím, že by to mohl být inspirativní příklad nejenom pro návštěvníky, lajky, ale i třeba pro nějaké zastupitele nebo lidi, kteří by mohli ovlivnit tady podobu bydlení.
0: Ano, máme před volbama, nebudeme to sem plést, ale je to pravda, je to pravda. Víte, já jsem z Hradce Králové a tam mě tvrdili, že tam byl na zkoušku někdy v 50. letech postaven první panelový dům. Je to pravda? Asi je. Já vím, kde stojí, ale nevím, jestli je opravdu první. Proč to říkám? Panelová sídliště budeme, nebo budete letos ukazovat. Ďáblice, Jižní Město nebo Brněnskou Lesnou. Jak vás to napadlo? To je zajímavé.
1: Tak je to součást našeho bydlení, protože 300 tisíc obyvatel zhruba bydlí vlastně na sídlištích a chceme ukázat právě i ty vzorová sídliště, která se povedla a jedním z nich je právě v Brně sídliště Lesná, kterému se říká vlastně bydlení v zelení, kde jsou byly postavené vlastně to sídliště nejenom jako holobity, ale i včetně všech funkcí, polikliniky, školky a tak podobně, ale opravdu tam byl velký záměr to ponechat v té zelení. Tak to vlastně v té době výstavby ještě tak nebylo vidět, ale dneska už je to vlastně zasypané zelení a je to jedno z těch vzorových sídlišť.
0: Je to krásné, když řeknete zasypané zelení. Tam chápu, že bude průvodce, půjde určitá skupina, asi se nebude nahlížet do těch bytů, že?
1: Tam. A ono tam, ty naše procházky jsou občas je takovým překvapením. My vlastně v tom programu neříkáme vše, ale někdy se právě podaří nahlídnout i někam, kam se člověk běžně nedostane, i když to není avizované v té akci.
0: Dostupnost bydlení je vůbec velké téma. Bylo a asi i bude. Myslíte si, že architektura může pomoci, aby takové bydlení, kvalitní bydlení bylo dostupnější nějak?
1: Tak minimálně můžeme, jakoby architekti, můžeme pomoci v tom, aby ta podoba toho bydlení byla současná, adekvátní a nějakým způsobem dlouhodobá, řekněme, protože to, co vidíme v současné podobě bydlení, tak jak se staví developmenty různé, tak jsou vlastně za co nejnižší cenu, co vlastně nejvíc domů, ale třeba trend právě na západě, co se týče dostupného nebo i sociálního bydlení, je opravdu to dělat i z kvalitních materiálů, aby ta dlouhotrvajícnost vlastně byla zaručená. Tak to my jako architekti určitě ovlivnit můžeme, ale samozřejmě to financování neovlivníme, ani tu vizi, že se to postaví.
0: Tak to je samozřejmé. Ale to jsou ti, kteří, jak o nich teď nesmíme mluvit. Tak ve čtvrtek začíná 16. ročník festivalu Den architektury. Marcela Steinbachová je ředitelka festivalu. A co jste ještě, ředitelka a...
1: Architektka, zakladatelka.
0: A zakladatelka jste. Tak si pustíme písničku od Dalibora Jandy a zeptáme se konkrétně, kam byste nás pozvala, protože, jak jsme říkali, není to jenom pražská akce.

0: Marcela Steinbachová, Festival Den architektury, který se letos koná pod motem Bydlím, tedy sem, nás přišla pozvat už ve čtvrtek, je ten den. Máme toho hodně, co bychom měli probrat, ale víte, já bych zapomněl na to, co si stejně naši posluchači pak najdou na webových stránkách. Spíš, jak to tedy je prakticky? Teď mě to zaujalo, v jakých městech všude, anebo nemusíme teda vyjmenovávat všechny, pokud jich je hodně, v jakých městech to vypukne? Není to jenom v Praze logicky. Mm-hmm.
1: Ten festival je celorepublikový, je to zhruba 140 měst, no. České republice plus dalších 70 třeba na Slovensku. Takže optimální je si říct, jestli zůstanete doma a půjdete se podívat někde ve svém okolí, anebo jestli si uděláte výlet, protože velmi často se děje, že třeba do Prahy jezdí spousta lidí z regionu na programu Dne architektury festivalu, anebo naopak, že Pražáci výjíždějí někam, ano. Což třeba mi říkal kolega, že se chystá do Liberce teďkon z Prahy na festival Dne architektury.
0: No, tak mimochodem náměstí Liberec, co to je radnice jejich, já jsem úplně vždycky uchvácen, tak pojďme prakticky, někdo něco vyťuká a tam se bude muset nějak objednávat?
1: Je to tak, že nějaká část akcí jsou na rezervace. Shodou okolností zrovna dneska v těchto hodinách, asi hodinu a půl, budeme přidávat drobné lísky, které budeme dodatečně přidávat, co jsou akce na rezervace, takže se podívejte i na to, co je teď vybukované. Ale většina akcí je opravdu, přijdete a začnete, nemusíte se rezervovat, ale je dobré se vždycky dopředu podívat, co to je za akci.
0: A je tam tedy nějaký průvodce na určitém místě v určitý čas?
1: Přesně tak.
0: A ten mě provede jak venkem, tak říkajte, tak máte překvapení, jste říkala, takže se i podívám třeba do prostor, která se běžně neotvírají.
1: Můžete se podívat do určitých vybraných vil, například do Medový vily v Humpolci od Josefa Gočára, nebo ve Zlíně do Čiperovy vily od Vladimíra Karfíka, anebo právě jdete procházkou po exteriéru a díváte se zvenku s průvodcem, který je vždy vlastně odborník. Jsou to architekti, architektky, historici a jiní vlastně specialisté a specialistky vlastně na daný obor.
0: A vlastně nemusíte ani vyrážet daleko, ani třeba my mimo Praští do Prahy, protože i tam, kde bydlíme, často vlastně míjíme stavby, o kterých nic nevíme. A jak jsme si tady říkali o písnice, stačí zvednout hlavu a jsme překvapení, že?
1: Přesně tak, vlastně vidíte to svoje místo, kde bydlíte, nebo čtvrtinou optikou, vlastně optikou toho průvodce a díváte se na věci, které vám třeba přišly samozřejmé a něco se o tom dozvíte.
0: Ještě jako v rychlosti, ale Den architektury provází také jiný festival a to je Film a architektura. To je také ve čtvrtek začátek?
1: A tam začínáme i zítra, je zahájení vlastně pražského programu festivalu, který se také koná v regionech a zrovna zítra máme velmi specifický film, protože se věnuje zakladatelům postmoderní architektury, kteří se inspirovali různými typy, oni tomu říkali ozdobné kůlny, že se inspirovali vlastně tvarama a architekturou v té době, které byly považované za povl. A oni je zvedli vlastně jako kvalitní architekturu a začali vlastně přemýšlet jinak. A tyto zakladatelé, jejich vnuk vlastně natočil film, který bude zítra v pražské premiéře v kině Světozor.
0: No, připadá mně, že jste taková klidná na to, že je úterý.
1: To už je možná jenom taková jako konec před bouří.
0: No ne, no tak můžu to na vás prozradit. Vy ještě odezdáváte projekt jeden svůj a do toho spouštíte skvělý festival už po 16. Proč říkám už po 16? Protože vaši návštěvníci už mají nasazenou laťku od vás, rozumíte? Už o něco očekávají. Takže festival začne ve čtvrtek a končí ve čtvrtek?
1: V zásadě některé akce jsou i před festivalem a některé jsou po festivalu, ale většina těch akcí začíná opravdu v ten čtvrtek a je na týden. Ale opravdu se podívejte, některé akce možná už navštívíte dneska.
0: Výborně, takže festival Den architektury začíná tedy ve čtvrtek, pokračuje plus minus do 7. října. Největší část programu čeká návštěvníky o víkendu a konkrétní akce ve svém okolí najdete na webu. My jsme pořád říkali, že ho řekneme, tak teď ho říkáme, je to velmi jednoduché. Den architektury, psáno dohromady, .cz. Paní ředitelka Marcela Steinbachová nás přišla pozvat. Zůstaňte takto klidná, ať se to povede. Ať se tady zase za rok sejdeme a budeme říkat, ten 16. byl skvělý, budeme, ten ročník 16. budeme se snažit vylepšit ten 17.
1: Děkuji, děkuji za pozvání a jenom chci poděkovat svým všem kolegům i partnerům právě v regionech, bez kterých by vlastně ta akce vůbec nebyla možná.
0: Všechny zdravíme.

Další písnička, která se vyplatí až do konce. Za chvilku přijdou zprávy, říkám tím za chvilku, za 4 minuty, bude totiž 15 hodin. A Maria Kunová přinese i jednu smutnou. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvy v dolním Němčí, to je na Uherskohradišťku. Podle firmy není tamní závod, který je mimochodem jedinou továrnou společnosti ve střední Evropě rentabilní. Tak i to se dozvíte ve zprávách v roce 2026. A teď už známá melodie.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
3: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
4: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
3: Kriminálka.
5: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.

0: služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
1: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 tisíc korun nejpozději k 1. 1. roku 2029.
0: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který poděkoval záchranným složkám i učitelům školy.
2: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť, samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pritom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
0: Ministr školství Tomáš Drucker v souvislosti s útokem řekl, že škola už řešila jistou událost, konkrétní ale nebyl. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Hodonínská zoo zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Část z výtěžku zoo pošle spolku na ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. Na co půjde zbytek peněz, říká mluvčí zoo Ivo Cenzinger.
3: Podle potřebnosti mezi dalšími 10 domácími spolky nebo i záchrannými stanicemi. Podpora tak putuje přímo mezi domácí organizace a my tak můžeme sami i ověřit využití financí. Odhadujeme přitom roční výtěžek 300 až 400 tisíc korun.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Je jasno, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách 16 a na Šumavě až 20 stupňů.
5: Doprava.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu je před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru po tragické nehodě stále uzavřená. Odklon vede exitem 42, před ním je kolona kamionů za sjezdem na Městec na 49. kilometru. Osobní auta brzdí na 43. zdrží se i přes hodinu a půl. Dlouhé fronty jsou i na druhé možné objízdné trase přes Kolín. Před ním se popojíždí už asi hodinu od Ovčár. Na D1 z Brna do Prahy se zašmejkalkou na kilometru 23 po nehodě kamionu a osobního auta projíždí jedním pruhem. Kolona je od exitu 41 Divišov. Místy brzdí i osobní auta. Za sjezdem na Sázavu je v koloně další nehoda. Na kilometru 32 v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte asi 50 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
6: A Mária Kunová, která přijde zase za necelou hodinku. Budou tady další zprávy. Noci chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. To je pranostika na dnešní den a mě napadlo, že jsme úplně zapomněli popřát všem Michalům. Takže všem Michalům, ale třeba také Michaelám, všechno nejlepší. Snad se vám bude líbit tahle ta písnička.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Máme tady jinou cenu než včera, je to dnes dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah. Pokud jste si o prodlouženém víkendu našli čas na poslech dvojky, za prvé jsme moc rádi, zvlášť tedy pořadu Zlaté časy, a za druhé vám to přijde vhod. Teď budete ve výhodě. Václav Kopta nám i tentokrát nabídl písně, které už se vlastně v rádiích běžně nehrají a nechyběly ani historky z natáčení a divadelních představení tam, kde on asistoval a byl. Tady je tedy část jedné z historek. Poslouchejte samozřejmě pozorně.
2: Já v té jedné povídce hraju nevěrného manžela, který se neustále snaží obalamutit svoji podvedenou manželkou. Ve finále musím padnout na kolena, obejmout, zabořit hlavu do klína a prosit s pláčem o odpuštění. Ovšem, když se dostanete do toho správného ajfru a zapomenete, že vaše pravé koleno vůbec nesmí přijít do styku s podlahou, natož, aby z výšky dospělého muže, poněkud urostlého, padlo vlastně vahou, no tak máte zaděláno na veliký problém. A mně se, přátelé, poprvé podařilo si v reálu vzpomenout na tu dávnou metodu KS Stanislavského, kdy herci skutečně byli nuceni své emoce prožívat naplno. Takže když se báli, tak se báli doopravdy, a když plakali, tak tekly slzy proudem.
1: Ano, Vašek také plakal, ale bolestí. To tam ale nebylo, já se vás teď ptám. Jaké byly první dvě iniciály jména divadelního teoretika a pedagoga Stanislavského? To je pojem mezi herci, nebo byl to pojem, tak jaké byly ale první dvě iniciály jeho jména? Pište samozřejmě na číslo, které znáte, 702 222 220, přesto ho rádi opakujeme a hlavně, a to tedy také opakujeme, nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.
4: Ten kratičký

0: No, tak, měli jste vteřinku a psalo vás hodně. Ptali jsme se, jaké byly první dvě iniciály jména divadelního teoretika a pedagoga Stanislavského. Vlastně jste ani nemuseli tu ukázku slyšet, protože jsme si mysleli, že je budete znát. A nemýlili jsme se. Tak pro pořádek, tady je správná odpověď.
1: Mně se, přátelé, poprvé podařilo si v reálu vzpomenout na tu dávnou metodu KS Stanislavského, kdy herci skutečně byli nuceni své emoce prožívat naplno.
0: Ano, Konstantin Sergejevič, KS. Správně jste odpověděli téměř všichni. A jako pátá Lenka Holíková. Paní Lenko, máte u nás dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah. Doufám, protože tam mají Wi-Fi, budete poslouchat dvojku. Pořad Zlaté časy vysíláme na dvojce v premiéře každou neděli po 10. hodině. Reprízu si můžete poslechnout v sobotu po hodině 21. No a samozřejmě pak na webu dvojky a v aplikaci Můj rozhlas kdykoliv. Tak děkujeme, že nás posloucháte, děkujeme, že s námi soutěžíte a přejeme, mimochodem hlavně Lence, šťastnou cestu.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Činasky s naším symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vydali mimochodem výborné album. Možná jste byli i přímo na tom koncertu. Tak, teď si řekneme, že je dobré mít vždycky takový nadhled. A když chcete mít nadhled, tak je dobré vyškrábat se třeba na nějakou rozhlednu, dokud to ještě jde, dokud nebrzne. Tak mám pro vás tip na výlet až na úplný sever Česka. U Šluknova na Děčínsku se totiž o víkendu otevřela úplně z brusu nová rozhledna. Jmenuje se Jitrovník. Je vysoká přes 30 metrů a zároveň jde o nejsevernější rozhlednu u nás. Pokud vám bude přát počasí, dohlédnout byste z ní měli až na Sněžku nebo až na Klínovec. Nová rozhledna hned první den přilákala opravdu hodně návštěvníků z Čech, ale i ze sousedního Saska.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi je docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádů.
2: Chodíte často po rozhlednách?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady sá hodinu.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatný.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova a dneska se konají slavnostní otevření.
2: Má ta rozhledna nějaký význam v rámci těch přeshraničních vztahů?
8: Myslím, že rozhodně ano, protože jsme blízko státní hranice a rozhledna je velmi dobře přístupná z české i německé strany. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 km vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
9: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Uprostřed Madridu stojí strom, který má pamatovat dobu, kdy ještě neexistovaly Spojené státy. Francii vládl Ludvík XIII. A 30letá válka byla v plném proudu. Najdeme ho v jednom z nejslavnějších madridských parků v zahradách El Retiro. Jeho příběh má dokonce napoleonskou legendu. Alespoň to teda tvrdí Petr Horký. Petře, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Je to opravdu nejstarší strom Španělska, nebo je to trošku přikrášlené?
3: Je to trošku přikrášlené. Když jsem se procházel tím parkem Retiro v centru Madridu, tak jsem dohledal tuhle informaci, jsem se tam bavil s kolem jdoucí dámou, která mi říkala, jo, jako to je nejstarší strom. A říkal krucinál, že by fakt jako v celém Španělsku, tak jsem začal dohledávat informace a ne. Je nejstarší v Madridu, ale ještě se dostaneme i k tomu, jak to s tím stářím těch stromů může být zamotané. Ale konkrétně tento strom, který mám na mysli a o kterém dneska chci hovořit, tak je to tisovec mexický, tak Sodium mucronatum, pokud nás poslouchá nějaký botanik, tak ví, já jsem se to slovo musel naučit. A bývá považován za strom, jenž v Retiru nejdéle roste. A bývá tedy označován za nejstarší strom Madridu a někteří o něm říkají, že je to i nejstarší strom Španělska. Tradičně se jeho vysazení datuje někdy kolem roku 1633, takže dneska by mu mělo být nějakých 400 let a to tím pádem zapadá do toho úvodu, který si říkal. A některé materiály říkají, že ale přesný rok toho zasazení neznáme, což ale to uvedení k té 30leté válce a k těm časům Ludvíka 13. jako sedí, to je v pořádku. A ten strom má nějakých 25 metrů.
2: Pane jo. No, co posluchače Dvojky napadne? Jak se prosím tě mexický strom dostal do Madridu?
3: Ten příběh jako je parádní. On mexicky se jmenuje Ahuehuete, což je z jazyka Nahuatl a bývá překládáno jako stařec vody. A v Mexiku to jsou doslova jako mýtické historické stromy a ten madridský exemplář stojí v části zahrady Parterre nedaleko brány a pokud skutečně pochází ze 17. století, tak je připomínkou doby, kdy Retiro ještě bylo královským areálem, kdy tam chodil opravdu jenom král. A pro veřejnost se ten park otevřel až roku 1868.
2: Ano, to už byl stařík ten strom.
3: No.
2: Tak dobře, a teď, jaká je ta napoleonská legenda?
3: Když během války za španělskou nezávislost obsadila Retiro francouzská vojska, tak byl ten park celkem jako zničen, to je jasné, a hromada stromů padla. A tenhle ten údajně přežil proto, že ho francouzští vojáci používali jako oporu nebo kryt pro dělo. Dokonce se traduje, že dělo umístili mezi jeho větve. A přijde mi to jako krásná historka, kterou ale zase nelze historicky doložit, bere se často spíš jako legenda. A jestli můžu ještě dodat, protože to dnešní povídání vlastně pro mě, kromě toho, že mluvím o zajímavém, úžasném stromě, který jsem potkal v centru Madridu, tak je to taky o tom, jak některé lidské informace v čase mohou být neplatné, jak se změní, jak je umíme pomotat. Tak představ si, ať to ještě víc zamotám, že od roku 2023 v Retiru stojí strom, který je biologicky mnohem starší. Je to olivovník, který je odhadovaný na 627 let, tedy někdy do roku 1396. Ale do parku byl přivezen a zasadili ho teprve nedávno. Takže ten olivovník je sice starší strom, ale je vlastně jako přistěhovalec. Kdežto ten, o kterém se bavíme, tak to je strom s nejdelší historií přímo v tom parku Retiro.
2: Ano.
3: Neudělal jsem to teď už úplně zmatené,
2: Ne. Já se v tom vyznám a pro všechny posluchače pravda kazí historku, na to si vždycky vzpomeňte. V každém případě Retiro, přijďte se tam podívat, uvidíme oba dva stromy a můžeme si udělat závěr sami. Petře, biologu, děkujeme dnes.
3: Ne, všechno možné, ale nesmím urážet biologii tím, že bych si tohleto označení nechal. Krásný den všem obdivovatelům krásných stromů.

0: Dnes slouží v Českém hydrometeorologickém ústavu Filip Smola. Toho času na vlnách dvojky. Filipe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Odpoledne vidíme, jaké je. Pojďme začít dnešní nocí. Jaká bude ona?
1: Tak ta noc se nebude příliš lišit od toho, co máme teď. Čekáme jasno, v Čechách možná až polojasno. Během noci se výjimečně budou tvořit mlhy a teploty nám klesnou mezi 12 a 7 stupňů. Při uklidnění větru naměříme i kolem 5 a výjimečně se vyskytnou i přízemní mrazíky. Bude foukat slabý, ale na Českomoravské vrchovině a lokálně i na severu Čech mírný jihovýchodní až východní vítr. Ve frýlandském výběžku se postupně budou nárazy dostávat i mezi 55 a 70 km za hodinu, proto tam platí výstraha před silným větrem, a to od dnešní půlnoci až do čtvrteční 12. Aha. hodiny.
0: Tak a do jakého dne se tedy probudíme?
1: Tak zítřek bude v podstatě stejný jako dnešek, to znamená, bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, takže nás čeká slunečný den. Ráno čekáme i výjimečné mlhy, které se ale budou rozpouštět. V odpoledních hodinách naměříme 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů a stále na Českomoravské vrchovině a taky na severu Čech bude větrno, na Českomoravské vrchovině až čerstvý vítr s nárazy kolem 55, ve frýdlandském výběžku i mezi 55 a 70 km za hodinu.
0: A žádná výstraha tentokrát?
1: No, ta výstraha platí až tedy do čtvrtečního pohledu, takže i zítra právě na tom severu ve frýdlandském výběžku musíme počítat se silným větrem.
0: Moc děkujeme za tu předpověď, my se zítra opět přihlásíme. Filip Smola, hezké odpoledne, doufám, že posloucháte dvojku, i když nejste na vlnách, že? Práci.
1: Posloucháme.
0: No, tak moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Patrika Strouhalová je tady.
1: Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. Kdo by to nečekal, tak neví, že po 16. hodině vždycky máme zajímavé hosty a zajímavá témata.
1: Dnešním hostem bude přednostka geriatrické interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka, paní doktorka Martina Nováková. A my se budeme bavit na téma seniori a jak se o ně postarat, když onemocní, protože ono to není stejné, jako když onemocníme my v tom středním nebo mladém věku, tak s čím může pomoci geriatr, kdo vlastně patří do péče geriatra, jestli rozhoduje ten jeho věk, anebo spíše ten zdravotní stav a co vlastně je cílem léčby u geriatrického pacienta. Tak myslím, že mnozí teď už přemýšlejí, na co by se zeptali, tak to domyslete a napište a odešlete na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Mirek Vaňura se stává také posluchačem, Patrika Strouhalová, Káva o čtvrté, zůstaňte na Dvojce.

0: Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafe Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafe Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu, rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Středočeští policisté prověřují kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy. Zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě.

0: spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se Středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává od čtvrtka nepitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba z 15 tisíci obyvateli. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda jedná o návrhu zákona, který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Zasedání vlády začalo se zhruba hodinovým zpožděním. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít schodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku připravuje výstavu s názvem Havel v kostce. Uskuteční se ve spolupráci s knihovnou Václava Havla v rámci projektu Havel 90 u příležitosti nedožitých narozenin posledního československého a prvního českého prezidenta. Vernisáž výstavy bude v pátek 2. října v 17 hodin.
2: Výstava podle webu města připomene Václava Havla prostřednictvím fotografií, textů a dalších materiálů. Expozici doplní knihy a dobové předměty, které přiblíží období komunistického režimu, sametové revoluce i návratu Československa k demokracii. Galerie nabídne i čtecí koutek, kde bude možné se začíst do Havlových knih. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Doprava.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je zastavený provoz na 49. kilometru po nehodě dvou kamionů. Kolona je z 55. kilometru k exitu 50 míto, kde odklánějí provoz. Na D1 z Brna do Prahy je kolona za sjezdem na Vlašim ze 46. kilometru. Osobním autem se zdržíte 35 minut těsně před sjezd na Divišov. Na 41. a půltém kilometru je po nehodě průjezdný jeden pruh. A na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se tvoří front od sjezdu na Nymburk ze 40. kilometru. K nehodě na 42. se zdržíte čtvrt hodiny. Tolik zprávy, slovo má Patricie Strouhalová.
6: Je to tak a zdravíme vás 4 minuty po 16. hodině v tradičním čase káva o čtvrté. Když onemocní senior a téma, které otevíráme i pro vás, pro vaše dotazy s adresou dvojka@rozhlas.cz právě v tuhle chvíli. Vítám ve studiu paní doktorku Martinu Novákovou, přednostku geriatrické interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motola Homolka. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuju srdečně za pozvání.
6: Řekněte, proč a nebo co vás přivedlo ke geriatrii? Proč jste se začala věnovat tomuto oboru?
7: Tak ta moje cesta ke geriatrii byla trošku klikatá malinko. Já jsem začínala jako internista, já jsem léta pracovala na interní klinice v Motole, kam jsem nastoupila hned po promoci. Moje vlastně první setkání se seniory jako takovými bylo za dob mého studia, nesnad, že by nás tu geriatrii učili, to se tenkrát opravdu za mých dob moc neučilo na lékařských fakultách, ale jako holka mladá studentka jsem si přivydělávala jako sestřička v domově důchodců, protože tenkrát vlastně byla taková doba, že jsme na ty brigády prostě při té škole chodili, navíc po dvou letech medicíny vlastně člověk měl statut zdravotní sestry, to už taky dávno dneska neplatí, takže já pocházím z Posázaví, z takového malého městečka. Tam byl krásný takový domov pro seniory, nebo tenkrát domov důchodců. Tam jsem se prvně setkala vlastně s péčí o seniory. A vlastně dá se říct o geriatrické pacienty. No a pak jsem teda nastoupila po promoci na internu do Motola, tam jsem 17 let pracovala jako internista. No a nějak náhoda tomu chtěla, že moji známí v podstatě zprivatizovali jednu takovou nemocnici následné péče na Praze Západ a potřebovali tam internistu, který by tam jednou za týden zašel, udělal tam nějaký konzíly a prostě rozhodnutí a tohleto. Takže jsem na to přistoupila, tam jsem vlastně zjistila, že jako pohled internisty je jedna věc, ale tam jsem se vlastně prvně potkala s těmi nejkřehčejšími z křehkých, dá se říct, takový ti opravdu ohrožení disabilní seniori. Pak jsem si říkala teda, že bych možná tohleto mohla dělat, takže zjistila jsem, že pohled internisty mi úplně

0: mě nestačí na tohleto, že ta geriatrie je trošku o něčem jiném. Když jsem mávala na tím rukou, říkala jsem, já mám dvě anteny, nepotřebuju se vzdělávat. Nakonec jsem teda zavolala paní profesorce Topinkové drze, což je paní profesorka přednostka vlastně geriatrické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici, tady sídlili v londýnský, teďka jsou na Strahově. A až jsme se neznali, prostě jsem se k ní drze objednala, chtěla jsem se s ní sejít a prostě vědět, co ta geriatrie obnáší, že bych to chtěla dělat dobře, že vlastně nevím. Takže jsme nějakým způsobem se dohodli a já jsem vlastně nakonec šla na atestaci z geriatrie a změnila jsem obor.
1: No a co právě ta geriatrie obnáší, co sebou všechno nese, ta péče o křehkého pacienta, jak u vás, u lékařů, ale i tak u nás, u dětí, kterým stárnou rodiče. O tom právě bude dnešní Káva o čtvrté.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: přednostkou geriatrické interní kliniky paní doktorkou Martinou Novákovou si povídáme a budeme i s vámi mluvit na téma Když to ná senior. V čem je, paní doktorko, řekněme opravdu ten zásadní rozdíl, pokud ten senior onemocní, na rozdíl od toho, když stoná člověk v tom středním věku nebo středně starším věku, jaký je ten rozdíl?
1: No, velký, protože vlastně u toho seniora máme takovou určitou křehkou rovnováhu, kterou on si udržuje za normálních podmínek. To tělo už není tak odolné, adaptabilní, nemá takovou imunitu, nemá takové obranné reakce a tak dále. A stačí vlastně úplně banální podnět, jako je běžná viróza, močová infekce, pád s úrazem nějakým a tak dále. A vlastně ten člověk, tahle křehká rovnováha se celá rozsype a jde o to, že přestože ten senior dostane úplně stejnou péči jako ten středně věký člověk, úplně stejnou, nic jim neodpíráme, tak i včetně třeba rehabilitace a tak dále, tak často se stane, že vyléčíme ten základní problém, ale bohužel funkčně a soběstačností už ho nedostaneme do toho stavu, v kterém byl před tím inzultem.
0: No a které třeba pro nás až banální příznaky můžou právě znamenat u seniorů ten vážnější problém? Nebo tak, jak se to může třeba...
1: Rozumím. Já bych tady uvedla takový to, co se málo se na to myslí, ale u seniorů vlastně nejzranitelnější a nejkřehčí orgán jen u seniorů je mozek. A my často vídáme, že nějaký fyzický problém s nějakým úplně jiným orgánem prostě se hlásí jako první právě v tom centrálním nervovém systému, to znamená změna chování, apatie, někdy zmatenost, jo, někdy delirantní stav a tak dále. Když tohle začne senior vlastně provozovat, tak víme, že se něco děje a vlastně až 80% těchto stavů má podklad v úplně jiném orgánu. My známe, víme, třeba u našich pacientů začíná močová infekce, ještě nemá příznaky, ještě nemá ani v laboratoři nic, ale začne být třeba apatický, zmatený a tak dále. Už víme, hele, laboratoř, rozbor moči, rentgen plic, prohlídnout hlavně toho člověka, poslechnout, věnovat se tomu, že není vlastní příčina v tom mozku, ale v nějakém jiném orgánu a ten mozek jako nejkřehčí reaguje jako první. Mm-hmm. Takže tohle třeba ty psychické příznaky opravdu nepodceňovat. Můžou znamenat nějaký, že se předznamenávají nějaký závažnější problém.
0: No a teď, když to zaznamenáme, ano, v rodině, máme šanci se dostat třeba rovnou na nějaké odborné vyšetření nebo nakolik nám s tím pomůže praktický lékař, aby se dostal ten křehký senior právě do péče geriatra?
1: Tak tady máme trošku problém v tom, že ambulancí geriatrických čistě je strašně málo. Nás geriatrů je vůbec málo. Asi 350 a byla by potřeba trojnásobek pro to, aby byla vybudována síť prostě geriatrických ambulancí funkční, která by pokryla vlastně všechny oblasti republiky. Takže opravdu jsou oblasti, kde je těžký se k tomu geriatrovi dostat. Na druhou stranu praktici dneska už bývají osvícení, dost často s nimi spolupracujeme, máme společné semináře, společně si vycházíme vstříc a tak dále. Takže jsou sami hodně provázáni, ale co už se ví. Určitě by ve chvíli, kdy vidíte jakoukoliv změnu na tom starém člověku, aspoň k tomu praktikovi, prostě říct, hele, je to takhle. Je důležité, aby tam byl doprovod s ním, aby opravdu řekl ten nějaký fungující pečovatel tomu lékaři, pozoruju tohle. Každý trošku osvícený praktik prostě pošle toho člověka, buď udělá něco sám, anebo ho pak pošle k odbornému vyšetření.
0: No a kdo patří do péče geriatra? Protože někdo si řekne, tak je to buď tedy na základě toho horšujícího zdravotního stavu, tak jak jste o tom mluvila, a někdo řekne, no mělo by to být třeba jenom podle věku.
1: Tak podle věku určitě ne, protože věk je jen číslo opravdu tady, jo, v tomhle případě. Já tohle učím i mediky, říkám, je rozdíl být senior a je rozdíl být geriatrický pacient. Senior, seniorem se stáváte v den svých 65. narozeně nekompromisně. Máte z toho nějaký výhody, různý slevy a tak dále. Nicméně geriatrický pacient je někdo jiný. Senior je člověk, který může úplně fit, který je aktivní, je soběstačný zcela, je zdravý, prostě provozuje různé prostě záliby, žije plnohodnotný život. Geriatrický pacient je člověk, který má závažné zdravotní problémy a závažné funkční deficity. To znamená, je závislý na pečovateli, je křehký, je polymorbidní, trpí řadou chorob, bere řadu léků, má řadu funkčních deficitů, prostě. To je geriatrický pacient.
0: No a měl by každý senior mít svého geriatra, tak jako má každé dítě svého pediatra?
1: Tak byl by to náš sen samozřejmě pro ty geriatrické pacienty, ale jak jsem už říkala, bohužel geriatrie až v posledních letech začíná být trochu populární medicínským oborem, předtím to byla taková popelka trochu mezi ostatní medicínou a vlastně nás málo.
0: A mají studenti zájem o obor geriatrie?
1: Tak tady jsem byla velice překvapená. My jsme vlastně teďka v Motole zakládali vlastně nové komplexní centrum geriatrické péče s tím, že tam máme i akutní geriatrická lůžka a vlastně scháněli jsme lékaře. A vlastně jsem velice mile překvapená, že zájem byl. A rekrutoval se hodně ze studentů, teda naší lékařské fakulty, který k nám chodí na praxi a na výuku. Tak asi jsme se trošku o to snažili, myslím, jim to jako tam udělat hezký a líbilo se jim tam a přišli a skutečně jako projevili. Já mám teďka 12členný lékařský tým a ty lidi jsou mladionký, to jsou lidi po škole v podstatě.
0: A v čem vlastně spočívá komplexnost toho centra komplexní geriatrické péče fakultní nemocnice Motole Homolka?
1: Tak to byl takový náš sen, který jsme si splnili, protože v Motole původně existovala akorát ta následná péče, bylo to obrovská, tenkrát se říkalo LDNka, že jo, já ten slovo nenávidím, vymazal bych ho ze slovníku. Centrum následné péče jsme tomu dali název, měl 380 lůžek, malá okresní nemocnice vlastně. No ale chyběly tam ty akutní geriatrické lůžka, které vlastně byly jediný v Praze, byly právě u té profesorky Topinkové na tom Karlově náměstí. Tudíž my jsme vlastně strašně se věnovali tomu, aby nám vlastně povolili vznik těch nových geriatrických lůžek, takže se podařilo sečno potrženo. Máme dneska geriatrickou interní kliniku, která má 40 lůžek, včetně jednotky intenzivní péče, včetně balíčku odborných ambulancí, geriatrická, diabetologická, endokrinologická, osteologická a tak dále. A plus k tomu máme ještě lůžka následné péče. A je to skvěle provázané, že vlastně ten pacient začne na té akutní geriatrii a když je jeho akutní problém vyřešen, posouvá se na tu následnou péči, kde se věnujeme potom jeho návratu do života v rámci té soběstačnosti.
0: Už paní doktorko, přicházejí první dotazy na vás, tak připomenu adresu dvojka@rozhlas.cz. O seniorech a o péči, o jejich zdraví si dnes povídáme s vámi v Kávě o čtvrté.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Pani doktorka Martina Nováková, téma péče o seniory. Když se bavíme o geriatrii jako takové, tak co je vlastně cílem té geriatrické léčby nebo léčby o geriatrického pacienta, aby to bylo úplně přesné?
1: Tak ta léčba by především měla být komplexní. Ten pohled na toho pacienta by měl být komplexní. My v geriatrii vycházíme z takzvaného komplexního geriatrického hodnocení, kde nás nezajímá jenom aktuální problém zdravotní toho pacienta, aktuální stav, ale zajímá nás jeho soběstačnost, jeho fyzická výkonnost, jeho mentální schopnosti, jeho psychický stav a v neposlední řadě jeho sociální zázemí. Tohle všechno vlastně je potřeba brát v úvahu pro to, abychom mohli tomu člověku pomoct.
0: No, jak jsem se dívala, tak paní doktorko, z dlouhodobě prosazujete právě ten moderní a komplexní pohled na celkovou geriatrickou medicínu. Na čem taková moderní medicína tedy staví?
1: No, snažili jsme se vlastně trošku jít příkladem u nás ve fakultní nemocnici Motola Homolka. Vytvořili jsme teda to komplexní, nebo to centrum komplexní geriatrické péče. Ta provázanost prostě, aby ty lidi měli takzvanou péči all in one, všechno v jednom. To znamená péče ambulantní, péče akutních lůžek, péče následných lůžek. Největší tragédie je, když se starý člověk ocitá takzvaně v území nikoho, nikdo ho nechce, každý vyřeší jenom ten akutní problém, ale ten komplexní problém, to, že je nesoběstačný, že je závislý na pečovateli, že má prostě problémy psychické, mentální, fyzické a tak dále. V podstatě nikdo neřeší. Každý pořeší akutní diagnózu a pryč s tím člověkem, prostě rychle pryč. Takový ty, bohužel se to děje dnes a denně na urgentních příjmech. Prostě jeden říká, vem si ho, druhý nech si ho. Je to stresující pro ty lidi, pro jejich rodiny. Mělo by, takových center by mělo prostě aspoň ve velkých městech, ve fakultních nemocnicích být více v naší republice.
0: A jak ty jednotlivé nemoci, které třeba ten starý člověk opravdu má, tak jak ta léčba navzájem vlastně se ovlivňuje?
1: To je právě problém té polymorbidity u těch seniorů, protože vemte si, že trpíte třeba 5 závažnými chorobami. Ty choroby se samozřejmě navzájem ovlivňují. Na každou tu chorobu máte předepsané nějaké léky. I ty léky se ovlivňují. Některé se navzájem potenciují účinek, jiné zase ruší účinek něčeho jiného. A tomu se říká tedy polyfarmakoterapie, to je prostě ten člověk bere nepřeberné množství léků. Takže to, co vám pomáhá na chorobu jednu, vám může zhoršovat chorobu druhou. Takže je to vlastně velice složitý potom nějakým způsobem to vybalancovat.
0: No právě, a podle čeho tedy se vy jako lékaři rozhodujete o zaměření a způsobu toho léčení toho člověka?
1: Tak naším cílem je určitě, jsou lidi, kteří neuzdravíte, jsou polymorbidní, staří lidé, prostě geriatricky křehcí, ale ta geriatrická medicína by měla být humánní, pokud možno, aby ten člověk, ta naše léčba v podstatě byla pro něj taková, aby zachoval si co nejdéle nějakou svoji soběstačnost, nějakou svoji důstojnost, nějakou svoji prostě integritu. Nemá cenu někde zatěžovat prostě 90-letýho člověka invazivníma, krutýma pro něj vyšetřeníma, když víme, že vlastně sice budeme vědět, ale pro jeho prognózu to vůbec nic nezmění. Jo, protože třeba nebude operabilní, nebude moc dostat některé léky a tak dále, ale říkám, co nejdelší zachování soběstačnosti, to by měl být cíl každého geriatra.
0: Vy se také hodně věnujete, jak jsem se dívala, problematice ztráty svalové síly u seniorů. Jak si má senior ty svoje svaly udržet?
1: Tak to je sarkopenie, se tomu říká, je to ztráta nejenom svalové hmoty, ale i svalové síly. U těch seniorů to jde hrozně rychle, zejména ve chvíli, kdy začnou být inaktivní, kdy začnou být zejména třeba, když se imobilizují z nějakého důvodu. Ten recept je jednoduchý, to jsou dvě věci v podstatě, dobře jíst a hýbat se. Je to, hrozně hezky se to řekne, ale hrozně těžce se to u těch lidí udělá někdy, protože než je přesvědčíte k tomu. Takže výživa, základ úplně, a fyzická aktivita, aspoň dostupná nějakým způsobem.
0: No ale právě jak s ním v rámci rodiny pracovat, pokud třeba ten senior odmítá byť menší, ale pravidelné procházky, na takové to domácí cvičení rezignuje. Asi možná moc dobře víte, o čem mluvím.
1: To vím velice dobře, někdy je těžké pořízení, ale já jsem názoru, že každého seniora lze motivovat nějakým způsobem. Někdy těm lidem hodně pomáhá, když nejhorší je osamělost. Ve chvíli, kdy jsou sami a bez motivace, tak prostě ty mají nejhorší prognózu. Velice důležité je třeba zapojit ty lidi do seznámit je s jinými lidmi, zavést je do nějaký, prostě dneska máme sociální preskripce, se tomu říká, že se zapojují ti seniori prostě se stejně starými nebo stejně nemocnými a tak dále, jsou různé aktivity pro ně a tak dále. V té nemocnici se snažíme taky o aktivizaci za pomoci třeba dobrovolnického centra. To nám dělá vlastně strašně moc. Jo. Motole máme úžasný dobrovolnický centrum, který pro ně vymýšlí nejrůznější aktivity. A základ je nenechanost samotného toho člověka. I v té nemocnici. Někdy přijdou příbuzní, říkají, my se zaplatíme pro dědečka nad standard, my chceme, aby byl sám na pokoji. A tohle to nejhorší, co pro něj můžete udělat. Nebude mít podněty, prostě bude se horšit. Jo. Takže zapojit. Je to těžký, musíme být vytrvalí, ale přinese to ovoce.
0: Dvojka zavináč rozhlas.cz, další otázky přivítáme.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Paní doktorka Martina Nováková, přednostka geriatrické interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motola Homolka o geriatrické péči o pacienty. Když jsme se tady bavili před chvílí, jak vlastně v rámci rodiny pracovat, aby ten senior zůstal v jaké také z dobré fyzické kondici, tak se vždycky tedy mluví o tom mít svaly, zachované svaly. Je to... My jsme vlastně většinou žili v takovém tom přesvědčení, že nejhorší pro seniora je zánět plic. A teď se dočítáme, že když ztratí svalstvo, takže je to daleko větší problém. Máte rozřešení? Jak to tedy je?
1: Máme rozřešení velice jednoduché, že ono to strašně úzce souvisí, protože člověk, který nemá svaly, má tu sarkopeny, tak postupem času se mu zhoršuje mobilita, až se stane zcela imobilním, ulehne. Ležící člověk samozřejmě je víc než kdo jiný ohrožen právě zápalem plic, pneumonii, protože leže v poloze, to není fyziologická poloha pro tělo, měsná krev v plicích, mu se říká hypostáza, takže hypostatická pneumonie. Navíc je špatně se vlastně drénují odhlenu dýchací cesty v poloze vleže, že se moc neodkašlete. Tudíž v podstatě ten hlen není sterilní, tam jsou bakterie normálně, které se pomnoží, na základě toho vznikne tato hypostatická pneumonie a ten člověk může na ní zemřít. Takže imobilizační syndrom se tomu říká tomu, když člověk zůstane ležet, tak to je ta pneumonie, to je ten zápal plic, to je jedna z příčin, která ohrožuje na životě.
0: Když jsme zmínili i to vaše nově vzniklé centrum komplexní geriatrické péče fakultní nemocnice Motola Homolka, jaká tam je vlastně cesta toho pacienta tím centrem?
1: Tak pacient u nás většinou začíná vlastně na tom akutním lůžku, to je vlastně standardní vlastně akutní lůžko geriatrické, teďka vlastně od 1. října vlastně otvíráme i tu jednotku intenzivní péče 8-lůžkovou, kam budou muset chodit vlastně i těžší pacienti, kteří vyžadují monitorace a nějaké invazivnější monitorování a vůbec péči intenzivnější. Tam u nás zhruba ta délka toho pobytu je, já nevím, kolem týdne, 10 dnů a pak, když ten pacient není uzdraven, není schopen propuštění do domácího prostředí, tak pokračuje na centrum následné péče. Tam je vlastně doporučená délka hospitalizace 90 dnů. Za tu dobu by se měl zmapovat ten jeho sociální status a ta jeho prognóza. Vlastně a velmi brzy bychom se měli začít starat o to, kam postoupí potom. Takže k tomu je ten balíček těch ambulancí odborných, takže zůstávají naši pacienti často i v péči teda našich ambulancí po propuštění a tak dále. Takže jako myslím, že tohle se povedlo.
0: Jak bychom se měli třeba připravit i v rámci rodiny na tu situaci, když přijdou u seniora takové ty stavy špatné komunikace, i to, jak jste zmiňovala na začátku, jistá apatie, nějaká zmatenost. V podstatě, když bychom to zjednodušili, odmítání čehokoliv, co nabízíme v jeho prospěch, ale on to tak nevidí.
1: Ono tohleto, tyhle ty příznaky všechny, které jste teďka jmenovala, tak v podstatě můžou znamenat rozvoj takových dvou nejčastějších psychopatologií, které jsou ve stáří, a to je demence a je to deprese. A bohužel často bývají tyto dvě jednotky zaměňovány, protože příznaky někdy bývají podobné. A někdy člověk, který je v depresi, a že staří lidé bývají v depresi, často mají na ní nárok, jak na endogenní, tak na reaktivní depresi, tak v podstatě najednou máte pocit, že ten člověk má kognitivní deficit, že je zcela dementní ve chvíli, kdy mu zalečíte depresi, která právě se projevuje ztráta zájmu, apatie, neschopnost se rozhodnout. Lidi, kteří byli v životě ostrý jak břitvy, tak najednou se vás ptají na úplně bazální věci, mám si vzít červenou nebo zelenou prostě halenku. Jo, nedovedou se rozhodnout. Tohle všechno opouštění zájmu, ztráta zálib a tohle všechno může znamenat právě klinickou depresi, která, když se zaléčí, tak najednou ten člověk, který do té doby se jevil, jako že ty jeho kognitivní funkce jsou špatné, tak najednou vám mentálně pookřeje po zaléčení té deprese natolik, že už vlastně najednou dosáhne v těch kognitivních testech daleko, daleko lepších výsledků a zlepší to kvalitu jeho života. Takže říkám, demence, deprese, přesně tyhle příznaky, co jste řekla, může to znamenat obojí.
0: Pokud posluchači chtějí, tak mohou nejenom psát na adresu dvojka@rozhlas.cz, ale mohou také telefonovat na 22 155 25 25 a náš dnešní host v kávě o čtvrté, paní doktorka Martina Nováková, bude na vaše otázky odpovídat. Ještě předtím, když se budeme bavit o té péči v rámci rodiny, tak někdy mají ty rodiny právě strach, aby nepodcenili správnou stravu a taky dostatečný příjem tekutin. Tak máte nějaké fígle, jak to udělat, aby senior vlastně neměl ten pocit, že je pro tu rodinu něco jako malé dítě, které musí ještě k tomu navíc poslouchat.
1: Tak to někdy se bohužel k tomu uchylujeme nevědomky, že s nimi trošku jednáme. Říká se mu ageismus a není to nic pěkného, když se s nima v nejlepší víře naší, že jim děláme dobře, tak se s ním chováme jako ke kojencům, to nejde dost dobře. Ale co se týče té výživy, tak na stáro samozřejmě stárnou nám všechny smysly, nejenom zraka, sluch, stárnou nám chuť, čich a tak dále. Takže to všechno nepodporuje úplně chuť k jídlu. To prostě se ztrácí na stáro. Fígle, malé porce. Ve chvíli, kdy dáte seniorovi prostě křehkému na talíř svíčkovou ze 6, tak se zhroutí už předem, že to nemůžu v žádném případě sníst. Že jo. Takže malý porcičky, hezky upravený, jednohubky, nakrájený koláčky. Vždycky musíme i preferovat, jakou má ten člověk, jaké má chutě, jestli je spíš na sladký, jestli je na slaný. Jak vypadá jeho dentice taky. Musíme upravit stravu tak, aby pro něj byla poživatelná, jo? Protože těžko dáte řízek člověku, který nemá v puse jediný zub. V podstatě další, co neměli bychom kulturu toho stolování, takový to jídlo v posteli a tohle, vyhnout se tomu, pokud to jenom trochu jde, sedět u stolu, prostřít pěkně, být tam s ním třeba, mluvit s ním přitom a tak dále, aby zapomněl, že jí tak a opravdu jako trochu jako odvést pozornost, trochu jako s těmi dětmi. A hlavně my jako geriatři fakt nejsme striktně pro dodržování nějakých diet. My jsme, pro nás je důležité, že ty lidi vůbec jedí.
0: 22 155 25 25 číslo pro vás. Káva o čtvrté.
2: Radioservis představuje CD Gramotingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramotingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané, živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramotingle Tangle už dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: O péči o seniory si povídáme s paní doktorkou Martinou Novákovou. Jaká pozornost se věnuje komunikaci s pacientem i s jeho blízkými, pokud je v geriatrické péči?
1: Tak bych řekla, že komunikace je poměrně pro ty staré lidi klíčová. Já opravdu se starými lidmi se musíme s nimi mluvit, musíme prostě nějakým způsobem to je i v rámci té aktivizace, kterou děláme. U nás třeba na oddělení nebo na klinice je zvykem, že komunikují s nimi úplně všichni. Od paní z kuchyňky, která jim přijde nalít čaj, přes sanitárky a pomocnice, které jim pomáhají s hygienou, přes sestřičky, lékaře a tak dále. Ta komunikace o čemkoliv je strašně důležitá. S rodinou potom samozřejmě ta komunikace je velmi důležitá, protože ne vždy jsme správně pochopeni, ne vždy vlastně ono se to těžko chápe, že člověk, který do té doby byl normálně fungoval, tak přijde nějaký inzult a on tedy jako se uzdraví z té základní choroby, z té akutní, ale už se nevrátí zpátky do té kondice. To se strašně těžko někdy blízkým vysvětluje.
0: No právě, jak třeba často, nebo jestli je to časté, že se objeví taková ta představa blízkých, že nemocnice toho pacienta dá dokupy a on se vrátí domů a vlastně to bude úplně stejné, jako to bylo před tou hospitalizací.
1: Tak, ta představa je velice častá, ty očekávání jsou obrovský. Je vždycky strašně důležité se s těmi lidmi promluvit, fakt si najít čas na tu komunikaci, sednout si, rozebrat to s nimi, nelhat jim, říct jim pravdu. Choroba, on je už uzdraven, dědeček už je uzdraven a lepší to nebude, protože prostě ta, jak jsem říkala na začátku našeho rozhovoru, ta křehká rovnováha, my je vylečíme jim základní onemocnění nebo to akutní onemocnění, ale nedostaneme funkčně zpátky do toho stavu, což má nedozírné následky potom pro fungování jak toho pacienta, tak jeho blízkých, protože najednou se řeší otázka, co bude dál. Není teďka schopen zůstat už sám doma, není schopen prostě nějakým způsobem, už se to říkají, že se to nezlepší, oni něco zanedbali, oni mu nedali tu péči, která byla potřeba. Je potřeba s těma lidma o tom mluvit, říct jim, že prostě jsou nějaké limity, přes které vlastně ta medicína nemůže.
0: No a jak se ale vyrovnat právě s tou skutečností, že tomu už tak nebude, tak jak to bylo předtím?
1: Vyrovnává se s tím těžko. Vyrovnává se s tím strašně těžko. Já ty příbuzné těch pacientů chápu. Ono to pochopí nejlíp člověk, když potom sám prožívá ve svém blízkosti, ve své rodině, se svými rodiči třeba podobnou věc. A já musím říct, že se svými rodiči prostě taky člověk se zlobí na všechno. Je nesmířený. Říká si, co mám ještě udělat. Teď mám všechny možnosti. Kdo to zavinil, tohleto? Jo? A nejste objektivní v tu chvíli. Takže chápu i tu jejich rozčarovanost, že prostě jak to, že oni nejsou schopní toho člověka mi dát dohromady tak, aby mi fungoval, aby prostě mě z toho života ještě něco měl. Tohle všechno je strašně těžký a říkám, já preferuji opravdu komunikaci. Většina stížností, většina konfliktů pramení z toho, že se nekomunikujeme se sebou.
0: My teď budeme komunikovat s někým, kdo nám zavolal. Tak vás poprosím, paní doktorko, abyste si vzala ta sluchátka a poslechneme si volající. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Děkuji předem za odpověď. Zda je možné zneškodnit enzymy, které tělu neumožňují využít všechno, co mu v potravinách a v lécích předkládáme. Protože u těch vegetariánů je to jinak a u těch, co nejsou vegetariáni, tak a mě by zajímalo, jakým způsobem se tohoto nežádoucího účinku zbavit. Právě u starších lidí. Děkuji.
0: Také děkujeme.
1: Já taky děkuju za dotaz, ale abych se přiznala, je to položeno příliš v široké rovině, já opravdu nevím, o jaké enzymy se má jednat. Otázka by musela být konkrétnější. Já opravdu nevím, teďka rozdíl mezi vegetariány a masožravci samozřejmě bývá v příjmu železa zejména. Ale teďka opravdu nevím, co měla paní na mysli, který konkrétně enzymu je strašná spousta a nedovedu prostě na takto položený dotaz přesněji odpovědět. To by musela být daleko přesnější ten dotaz.
0: Možná bude dobré, pokud bude posluchačka mít tu možnost, aby nám napsala na adresu dvojka@rozhlas.cz a vypsala klidně i podrobněji a my se k tomu jejímu dotazu vrátíme. Děkuji pěkně za to pochopení. Jinak posluchač Pavel má za zdraví paní doktorku a píše k vašemu tématu, které čeká každého z nás, bych se chtěl zeptat a hovořím z vlastní zkušenosti. Starali jsme se s bratrem po slibu naší mámě, že se v době její nemoci posloužíme v domácím prostředí. Přes veškeré úsilí se to povedlo, máme čisté svědomí, ale není to vůbec jednoduché po stránce fyzické i psychické. Využít zařízení následné péče považuji po této zkušenosti za velmi rozumný důvod. Péče 24/7, lékařský dohled, stravování, je opravdu špatné finanční ohodnocení personálu. A zda právě není problém tyto potřebné zaměstnance sehnat. Ať se daří a hodně síly k vaší skvělé práci, paní doktorko.
1: Já děkuji, velmi děkuji a musím potvrdit panu Pavlovi přesně to, co říká, že problém s personálem samozřejmě je, ale to není, to se netýká jenom geriatrie a následné péče, to se dneska týká prakticky napříč celým zdravotnictvím. Je pravda, že zrovna ta naše práce je taková, že se moc peněze úplně vyvážet nedá. Tam člověk musí být srdcář a musí to dělat s přesvědčením nějakého, protože my nevidíme okamžitý efekt. Někdy je to naše úsilí vyjde na prázdno. Není tam, je to taková věc, která je opravdu malá odměna za spoustu úsilí. A to může opravdu dělat jenom někdo, kdo tomu věří a kdo to dělat chce. A ty lidi to dělají bez ohledu na peníze.
0: Otázky, které máte, klidně můžete dál volat na 22 155 25 a případně můžete napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si s paní doktorkou Martinou Novákovou o geriatrické péči o pacienty.

0: Pokud chcete, volejte, budeme za to rádi. Když říkám rádi, tak tím myslím i našeho dnešního hosta, paní doktorku Martinu Novákovou. V rámci toho Centra komplexní geriatrické péče, které je teď nově zřízeno na fakultní nemocnici Motola Homolka, tak obecně, ale i z vaší dlouholeté praxe, paní doktorko, proměňuje se nějak geriatrie právě s tím, jak se prodlužuje délka našeho života a samozřejmě i s ohledem na to, když se podíváme na ty demografické prognózy, jak vypadají?
1: Tak samozřejmě ten vývoj je obrovský. Geriatrie z takového marginálního oboru, z takové popelky, jak už jsem tady říkala, mezi ostatními medicínskými obory se nesmírně právě díky stárnutí populace dostává do velkého popředí. A v podstatě tady teda přichází asi chvíle, abych vyzvedla taky naší práci jako geriatrů, gerontologů v rámci odborné společnosti, protože od roku 24 vlastně se nám povedlo spousta věcí prosadit, které povedou k vlastně rozvoji oboru. Za prvé teda v loni obrovský úspěch, protože vláda schválila vlastně plán rozvoje pro geriatrickou péči na příštích 10 let do roku 2035, což je naprosto super. Pak máme projekt Geri Pro na podporu geriatrických ambulancí, ať už stávajících či nově vznikajících, protože, jak jsem už říkala, to je strašně potřeba zasíťovat tu republiku těmi geriatrickými ambulancemi. Takže tohle všechno se nám povedlo a musíme ten obor rozvíjet, prostě dál to nepůjde.
0: No a jaká témata geriatrie dnes řeší? Kam se třeba i ubírá výzkum?
1: Tak současná moderní geriatrie klade obrovský důraz zejména na prevenci. My bychom řadu těch chorob, které nás postihnou ve stáří, ať už jsou to třeba ty demence, ať už jsou to třeba ta geriatrická křehkost, frailty a tak dále, tak je potřeba je preventovat. Je potřeba aktivně vyhledávat lidi tímto ohrožené v začátcích onemocnění. Že to jsou onemocnění, která můžeme nějakým způsobem ovlivnit, ale pouze v raných fázích. Třeba u demencí výzkum je obrovský, věnuje se tomu strašně moc. Jsou nové léky na podkladě třeba monoklonálních protilátek a tak dále. Nicméně zase na tu léčbu, konkrétně u té demence, musí tam existovat cílová tkáň. Ve chvíli, kdy je vlastně ta demence tak pokročila, že už ten mozek nefunguje, vůbec nepomůžete ničím. Takže preventovat, říkám já. Všechno zachytit včas.
0: Prosím, vezměte si sluchátka. A poslechneme si volající. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat na ten úbytek svalu. Já mám dojem, že nedojem, ale vím to, že jsem ztratila strašnou spoustu. Ruce mám jenom jako kůže, žádné svaly, nikde nic nemám, nohy mi taky nějak zeslably. Strašně špatně se mi pohybuje, těžko prostě jako se pohybuju. Mám dojem, že to je tím úbytkem té svaloviny. Je to možné, nebo to mi k tomu můžete podat?
0: Děkujeme moc.
1: Tak určitě to úbytkem svaloviny je. Teď je otázka, jestli vás tohleto postihlo z nějakého důvodu, třeba že jste teďka měla nuceně sníženou mobilitu kvůli nějakému třeba nově vzniklému závažnému onemocnění. Pokud to přišlo jen tak, samo od sebe, bez nějakých dalších nemocí a tak dále, tak určitě mělo by se to vyšetřit, měla byste určitě absolvovat základní vyšetření, základní laboratoře a tak dále u praktického lékaře. Měla byste určitě, jsou metody, jak vlastně ověřit tu sarkopenii, ať už je to CT, sonografie a podobně, zobrazovací metody vlastně, které vám tady vlastně to pomohou diagnostikovat. A samozřejmě sarkopenie, ono na ní není lék, zatím neexistuje konkrétní lék, který by vám vlastně dali a řekli, narostou vám potom svaly, budete v pohodě, nebo funkční svaly, tak nicméně jsou i nefarmakologická opatření, jako je právě trénink určitý, odporové cvičení a tak dále, a to všechno by vám měl poradit v podstatě praktik. Ale šla bych opravdu do toho, k tomu aspoň na bazální vyšetření nějaký, aby se vědělo, proč se vám tohle začalo dít z ničeho nic. Jo, já nevím, jestli je to v souvislosti s nějakou třeba jinou chorobou, s kterou jste se začala léčit. Pokud ne, bylo by dobré celkové vyšetření, aby se vědělo, proč, co to odstartovalo vlastně tohleto.
0: Tak návštěva praktického lékaře, který, jak jste říkala, i často právě s geriatrií spolupracuje. Čeho byste, paní doktorko, vlastně se ráda dočkala v rámci geriatrické péče? Mnohé už se prosadilo, na čem pracujete teď, co byste ráda ještě, aby spatřilo brzy světlo světa?
1: Já bych velice ráda, aby se naplnily hlavně vlastně ty cíle toho plánu pro rozvoj geriatrie, jak jsem říkala, ať je to prostě to ta komplexní geriatrická péče, dostatek geriatrických lůžek akutních. To znamená, v každé fakultní velké nemocnici by měly být akutní geriatrická lůžka, včetně jednotky intenzivní péče, dostatek lůžek následné péče, síť geriatrických ambulancí, která by to všechno měla vlastně koordinovat. A v neposlední řadě to si přejeme všichni, aby opravdu začalo fungovat propojení mezi vlastně zdravotním a sociálním sektorem u nás v republice.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor a za návštěvu tady ve studiu paní doktorka Martina Nováková. Děkuju moc a někdy naslyšenou.
1: Naschledanou a děkuju.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Moniky Valentové bude aromaterapeutka v hospicové péči Markéta Novotná. Jaké bylo odejít z kliniky prenatální medicíny a asistované reprodukce, kde život začíná, a zamířit do hospice, kde život obvykle končí? Co jí přineslo 8 let vedení týmu dobrovolníků? A proč mají klienti hospice nejraději oleje z kadidla, pomeranče a jedle sibirské?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Na východě Ruska havaroval vojenský letoun, většina posádky nehodu nepřežila. A zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.

0: Tos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla víc než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie tuzemská produkce zeleniny zhruba o 30%. Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybářství pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek, v dnešní době je ale kriticky ohrožený.
1: Tak první už si pluje.
2: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Pak už prostě čekáme, až oni vyplujou.
3: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
4: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě přizpůsobený na život u dna té řeky.
3: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
6: Doprava.
0: Dálnice D5 z Plzně na Prahu je zavřená na 49. kilometru po nehodě dvou kamionů. Odklon je na exitu 50 Mýto a před ním kolona až na 3/4 hodiny. Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno je kolona od exitu 15 Velké Popovice na 20 minut na Šmejkalku. Popojíždět budete i na silnici 3 do Mirošovic. Hořela tam dodávka a jede se kyvadlově. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, vážení a milí posluchači Dvojky, jsou tu další příběhy z kalendáře. A s nimi také Jitka Novotná.
8: A Jan Kovařík, dobrý den i ode mne. Nemáte-li nic proti tomu, rádi bychom vás dnes vzali na Valašsko. Do kraje, který je už po staletí neodmyslitelně spojený. Teď čekáte, co řeknu. Mimo jiné se švestkami.
7: No, i když ani od nás ze Slovácka byste co do švestek neodešli s prázdnou, to musím podotknout. Budeme si vyprávět o muži, který z obyčejného ovoce dokázal vybudovat značku známou daleko za hranicemi Československa.
8: Jeho výrobky byly, jak možná tušíte, tekuté a pily se v Evropě i ve Spojených státech.
7: Zažil mimořádný podnikatelský úspěch, vybudoval jednu z nejznámějších československých firem své doby.
8: A i když jeho život ukončila druhá světová válka, jeho jméno nezmizelo. Přežilo válku, komunistické znárodnění i změnu režimu po roce 1989.
7: Možná už tušíte, o kom dnes bude řeč. Pokud tedy máte svého favorita, ještě pár minut vydržte. Za chvíli odhalíme, jestli jste hádali správně.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní příběhy z kalendáře patří, jak jistě mnozí uhádli, Rudolfu Jelínkovi, vizovickému podnikateli, který 29. září 1944 zahynul v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim. Muži jehož jméno dnes zná většina lidí díky láhvi slivovice, ale upřímně s jeho životním příběhem je obeznámen málo kdo.
1: Pojďme se podívat tam, kde to všechno začalo. Do Vizovic, městečka na úpatí Vizovických vrchů, které si většina z nás spojuje se švestkami a právě slivovicí.
0: Trnky, jak se tu švestkám říká, rostou v tomto kraji už po staletí. Vůbec nejstarší písemná zmínka o místní palírně pochází z roku 1585. Jenže tehdy se ještě nepálila proslulá slivovice. Destilovalo se hlavně obilí nebo zbytky povaření piva. A švestky? Švestky lidé spíš sušili anebo je prodávali dál.
1: Kolem poloviny 18. století se ve Vizovicích začala ve větší míře pálit slivovice, která se stala místní specialitou. Na přelomu 19. a 20. století už pokrývaly okolní svahy tisíce ovocných stromů a sklizeň byla každoroční událostí, do které se zapojovaly celé rodiny.
0: Do jedné takové švestkové rodiny se 20. června 1892 narodil Rudolf Jelínek. Jeho otec Zikmund obchodoval s lihovinami a provozoval výrobnu ovocných destilátů. Rudolf a jeho bratr Vladimír tak vyrůstali doslova mezi sudy, demižony a vůní kvasícího ovoce.
1: Zikmund nebyl jen palírníkem. Patřil k podnikatelům, kteří dobře věděli, že nestačí kvalitní destilát vyrobit, že je potřeba ho také umět prodat. Právě tenhle přístup si Rudolf od otce odnesl a později na něm postavil svou podnikatelskou strategii.
0: Po první světové válce tatínek Zikmund předal podnik svým dvěma synům. Zdálo se, že bratři budou společně pokračovat v rodinné tradici, jenže každý z nich měl o budoucnosti trochu jinou představu.
1: On, Rudolf, totiž nechtěl zůstat jen místním výrobcem slivovice. Přemýšlel mnohem odvážněji. Chtěl vybudovat moderní podnik, který bude své výrobky vyvážet do světa. A první velký krok k tomuto cíli udělal hned o několik let později.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Díky příběhům z kalendáře s datem 29. září už víme, anebo jsme si vybavili, že Rudolf a Vladimír Jelinkovi převzali po otci prosperující rodinný podnik.
1: V roce 1921 společně koupili rolnický akciový závod ovocnářský ve Vizovicích, známý pod zkratkou Razov. A nebyla to náhoda. Nový závod stál nedaleko železnice, což výrazně usnadňovalo dopravu surovin i hotových výrobků.
0: Bratři ale měli rozdílné představy o budoucnosti firmy. A tak se jejich cesty v roce 1926 rozešly. Vladimír zůstal u původního rodinného podniku a Rudolf si ponechal Razov. Novou společnost pojmenoval jednoduše Rudolf Jelínek.
1: Dnes by se řeklo, že vsadil na vlastní značku. Ve 20. letech ale nebylo samozřejmé, aby podnik nesl přímo jméno svého majitele. Mnoho výrobců tehdy prodávalo hlavně obsah lahve. Rudolf Jelínek začal prodávat také své jméno a kvalitu, která s ním měla být vždy spojená.
0: Samozřejmě, že základem byly pořád švestky, ale ne ledajaké. Na pálení se vybírali jen opravdu vyzrálé plody s dostatkem přírodního cukru. Z nezralého ovoce by vzniklo totiž jen málo alkoholu a zbytečně by také pokazilo chuť výsledného destilátu.
1: Pro ty, kdo neznají postup výroby slivovice, jen pro pořádek uvádíme, že nestačí hodit švestky do kotle a začít pálit. Ovoce nejdřív několik týdnů kvasí a teprve potom přichází na řadu destilace.
0: Ve Vizovicích se časem ustálil postup, který firma používá dodnes. Slivovice se destiluje třikrát. Čerstvý destilát má kolem 75% alkoholu, ale tím práce zdaleka nekončí.
1: Musí ještě zrát, aby se jednotlivé chutě propojily. Až potom se ředí na sílu, kterou známe z lahví. U většiny slivovic je to 42 až 50% alkoholu.
0: Na konci 20. let už měl Rudolf Jelínek dobře fungující podnik a skvělé produkty. Dalším krokem bylo najít pro ně nové odběratele.
1: Pan majitel to dobře věděl a proto brzy přišel s nápadem, který jeho vizovickou palírnu dostal mnohem dál, než kam sahaly okolní švestkové sady.

0: Let.
1: Hrdina příběhů z kalendáře, které posloucháte 29. září, Rudolf Jelínek, dobře věděl, že chce-li uspět, nestačí spoléhat jen na domácí zákazníky, a tak se rozhlížel po nových trzích.
2: Protože sám pocházel z židovské rodiny, dobře znal požadavky na košer potraviny i nápoje. Ve 30. letech začal vyrábět právě košer slivovici a košer borovičku, tedy destiláty připravované podle přísných náboženských pravidel.
1: Pochopte ale prosím, že nešlo jen o to použít správné suroviny. Na celý výrobní proces dohlížel rabín. Kontroloval výrobu od začátku až do konce, schvaloval jednotlivé postupy a po naplnění zapečeťoval sudy i sklady.
2: A jakmile byly jednou zapečetěné, nesměl je bez přítomnosti rabína nikdo otevřít. Jen tak bylo možné zaručit, že destilát po celou dobu splňuje všechna pravidla.
1: Výsledek ale stál za to. Když ve Spojených státech v roce 1933 skončila víc než 13 let trvající prohibice, otevřel se tam obrovský trh a Rudolf Jelínek byl připravený.
2: Už rok později začala jeho košerpálenka putovat přes Atlantik, kde žila početná židovská komunita. Jelínek našel dovozce v New Yorku.
1: Pomohla mu i jistá shoda okolností. Onen americký obchodník tehdy kvůli sílícímu antisemitismu omezoval dovoz destilátů z Maďarska a Rumunska a začal se poohlížet po jiném dodavateli. No a volba nakonec padla na Československo a na Jelínkovu vizovickou firmu.
2: Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Do roku 1938 patřil Rudolf Jelínek mezi největší československé vývozce ovocných destilátů do Spojených států. Každý rok tam mířilo přibližně 35 tisíc lahví slivovice a borovičky.
1: Firma ovšem nevyvážela jen za oceán. Její výrobky se pochopitelně prodávaly také v řadě evropských zemí a jméno Rudolf Jelínek se postupně stávalo zárukou kvality.
2: Ve druhé polovině 30. let byl náš hrdina na vrcholu. Vybudoval moderní podnik, zaměstnával desítky lidí a jeho výrobky se prodávaly daleko za hranicemi Československa.
1: Jenže stejně jako miliony dalších Evropanů netušil, že jeho život i osud celé firmy brzy změní události, které nepůjde ovlivnit ani podnikatelským talentem, ani pracovitostí.

0: Doufáme, že vás poslech dnešních příběhů z kalendáře nepřivedl ke hříšným myšlenkám. Ačkoliv všichni znalci a příležitostní výrobci slivovice by určitě řekli, že kalíšek nemůže nikdy uškodit. Ten od Rudolfa Jelínka si můžeme občas dát už od roku 1926. Tehdy se totiž náš protagonista rozešel s bratrem a na etikety svých lahví se rozhodl napsat svoje jméno. Nejen to, ale i kvalita produkce, chytrý nápad s košer výrobou a také konec americké prohibice způsobili, že jeho hvězda stoupala stále výš a výš.
1: Jak už ale jistě tušíte, dosavadním příběhem s veskrze vzestupnou křivkou, notně otřese dění spojené s nacismem, druhou světovou válkou a nakonec i převratem v únoru 1948. Na pozadí dramatických událostí ještě více vynikne síla značky Rudolf Jelínek. Podíváme se na její současnost, na novinky, modernizaci, pokrok, ale také na kvality, které zůstaly konstantou, protože jednoduše vyjevily, jak skvěle si počínal náš hrdina z kalendáře. Po těch smutných kapitolách bude určitou satisfakcí uvést, že firma ve velkém exportuje, zároveň ale boduje na domácím trhu a zušlechťuje rodný region. Je to patrné na krajině, na nově vybudovaných ovocných sadech a také třeba na projektech, jako jsou návštěvnické centrum a muzeum nebo akce, které firma pravidelně pořádá, tedy Jelínkův Vizovický košt a festival Vizovické trnkobraní.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
6: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Ještě na konci 30. let vyvážel Rudolf Jelínek, náš dnešní hrdina z kalendáře, své destiláty do zahraničí a budoval firmu, která patřila k nejúspěšnějším ve svém oboru. Pak ale přišel březen 1939 a všechno se během několika měsíců změnilo.
1: Jako židovský podnikatel se Jelínek stal jedním z prvních terčů nacistických protižidovských opatření. O svůj podnik postupně přišel. Firma byla arizována, tedy převedena pod nucenou správu, a dál vyráběla lihoviny už bez svého majitele.
0: Paradoxní je, že z etiket jeho jméno nezmizelo. Značka Rudolf Jelínek měla mezi zákazníky tak dobrý zvuk, že ji nacistická správa zachovala. Na lahvích tedy zůstalo jméno člověka, kterého režim připravil o majetek, svobodu i budoucnost.
1: Tragédie ale nepostihla jen Rudolfa. Jeho bratr Vladimír byl v dubnu roku 1940 zatčen gestapem. Podle rodinných vzpomínek tomu předcházelo udání. O dva roky později zemřel v koncentračním táboře Flossenbürg. Také další členové rodiny se stali oběťmi nacistické perzekuce.
0: Rudolf Jelínek byl společně s manželkou Irenou a mladším synem Jiřím v lednu 1943 deportován do terezínského geta. Starší syn Zdeněk se transportu vyhnul, žil pod falešnou identitou a zapojil se do domácího odboje.
1: Pod falešnou identitou získával informace ze závodu vyrábějícího vybavení pro německou armádu. Při sabotážních akcích pak nacistům vypustil několik vagónových cisteren benzínu.
0: Na sklonku války se Zdeněk dokonce zapojil do květnového povstání v Přerově. Válečné útrapy ale zaplatil podlomeným zdravím a už v roce 1946 ve věku pouhých 25 let zemřel na tuberkulózu.
1: Rodinu Jelínkových tak válka připravila nejen o podnik a domov, ale postupně také o několik jejich členů. Rudolf s manželkou mezitím přežívali v Terezíně, kde strávili více než rok a půl.
0: Pak přišel další transport. Tentokrát na místo, odkud se většina lidí už nikdy nevrátila.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: příbězích z kalendáře o Rudolfu Jelínkovi jsme dorazili k nepochybně nejsmutnější kapitole. Transport, který 28. září 1944 odjel z Terezína, dorazil následující den do vyhlazovacího tábora Osvětim. Právě datum 29. září 1944 je v databázi obětí holokaustu uvedeno jako den smrti Rudolfa Jelínka. Bylo mu 52 let.
1: Jeho život tragicky skončil, jeho jméno ale žilo dál. Lihoviny se vyrábět nepřestaly a na etiketách zůstával nápis Rudolf Jelínek.
0: Po válce se do Vizovic vrátil Rudolfův mladší syn Jiří. Pokusil se navázat na práci svého otce. Rodinný podnik znovu převzal a zdálo se, že po 6 letech okupace začne psát novou kapitolu.
1: Naděje bohužel netrvala dlouho. Po únoru 1948 převzal moc komunistický režim a 28. dubna téhož roku byla Jelínkova firma znárodněna.
0: Byla začleněna do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno a později se stala součástí dalších státních podniků, mimo jiné slováckých konzerváren.
1: Pro Jiřího Jelínka to bylo stejné zklamání, jaké o několik let dříve prožil jeho otec. Rodina přišla o firmu podruhé. Jen tentokrát nikoli kvůli nacistické rasové perzekuci, ale rozhodnutím vlastního státu.
0: Jiří nakonec s rodinou odešel do nově vzniklého státu Izrael. A tím se uzavřela přímá stopa rodiny Jelínkových ve Vizovicích. Místo zakladatelových potomků začali podnik řídit státní úředníci.
1: Ani komunistický režim značku Rudolf Jelínek nezrušil. Byl to čistě pragmatický krok. Jeho jméno mělo v zahraničí výbornou pověst a pomáhalo prodávat československé ovocné destiláty na export.
0: Je to zvláštní paradox. Nacisté připravili Rudolfa Jelínka o svobodu a život, komunisté jeho rodinu o podnik. Oba režimy ale dál bez uzardění využívali jméno, jehož slávu svou prací vybudoval.
1: Právě díky tomu značka Rudolf Jelínek přežila svého zakladatele i obě totality. A po roce 1989 dostala šanci navázat na tradici, kterou Rudolf Jelínek začal budovat už ve 20. letech minulého století.

0: Po roce 1989 čekala firmu Rudolf Jelínek další velká proměna. Nejprve vznikl samostatný státní podnik, v roce 1994 akciová společnost a od roku 1998 začala rozsáhlá modernizace výroby.
1: Noví majitelé se ale nevrátili jen k tradici výroby ovocných destilátů. Začali znovu vysazovat také vlastní ovocné sady.
0: Dnes podnik obhospodařuje téměř 200 hektarů ovocných stromů. Ve Vizovicích pěstuje švestky, na Jižní Moravě meruňky a další švestkové sady založil třeba v Bulharsku. Tam dnes roste přibližně 25 tisíc stromů.
1: Ve Vizovicích se navíc nepálí všechny odrůdy švestek dohromady. Firma vyrábí slivovice z 9 různých odrůd. Každá z nich dozrává v jinou dobu a každá dává destilátu trochu jinou vůni a chuť.
0: Zajímavá jsou i čísla. Kvasné tanky ve Vizovickém závodě dnes pojmou téměř 3 miliony litrů kvasu. A stáčecí linka zvládne naplnit až 85 lahví za minutu.
1: Přesto se některé věci od časů Rudolfa Jelínka příliš nezměnily. Slivovice se stále destiluje 3x a limitované edice ty se dodnes plní, etiketují a balí ručně.
0: Firma už dávno nestojí jen na slivovici. V její nabídce jsou desítky ovocných destilátů. Hruškovice, Meruňkovice, Třešňovice, Kdoulovice nebo Oskerušovice z plodů jeřábu Oskeruše. Přibližně 40% produkce putuje na zahraniční trhy.
1: K dalším produktům značky dnes patří likéry, whisky, ale také povidla, sušené ovoce nebo ovocné sirupy.
0: A ještě jedna zajímavost. Firma dnes vlastní ovocné sady nejen v České republice a zmíněném Bulharsku, ale také v Jižní Americe, konkrétně v Chile.
1: Dnes se ve Vizovicích vyrobí přibližně 6 milionů lahví ovocných destilátů ročně.
0: Když Rudolf Jelínek svůj podnik budoval, sotva mohl tušit, že jednou bude největším pěstitelem švestek v celé České republice a že jeho jméno zůstane na etiketách za dob Rakouska-Uherska, první republiky, protektorátu Československa až do časů České republiky.

0: čase být.
1: Rudolf Jelínek, kterému patřily dnešní příběhy z kalendáře, zemřel 29. září 1944 v Osvětimi. Válku nepřežila ani jeho manželka Irena. Starší syn Zdeněk sice unikl nacistické perzekuci, ale jak už víte, krátce po osvobození zemřel na následky válečných útrap. Jediný mladší syn Jiří se po válce pokusil rodinný podnik obnovit. Po jeho znárodnění ale odešel do Izraele.
2: Firma přesto existovala dál. Přežila socialistické hospodaření, prošla privatizací i rozsáhlou modernizací. Dnes vyrábí přibližně 6 milionů lahví ovocných destilátů ročně, vyváží je do desítek zemí světa a je největším pěstitelem švestek v České republice.
1: A hlavně stále nese jméno svého zakladatele, který svůj podnik přitom vedl necelých 20 let.
2: Až někdy vezmete do ruky lahev se jménem Rudolf Jelínek, možná si kromě slivovice vybavíte i příběh muže, který tuto značku vybudoval, ale sám už nemohl její další osudy sledovat.
1: Věříme spolu se scénáristou těchto příběhů z kalendáře Filipem Lukešem, že pan Rudolf Jelínek by byl spokojený s tím, jak značka za ta léta jeho jméno dokázala proslavit.
2: A jsme rádi, že jsme mu dnes v příbězích z kalendáře mohli vzdát hold.
1: Díky, že jste u toho byli s námi. Kdykoliv příště budete mít na nějaký příběh chuť, jsme tu.
2: Naslyšenou.
3: Jitka Novotná
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude mykoložka Tereza Tejklová. Jaké druhy hub a kde aktuálně rostou? Které jsou její oblíbené a na jaké si dát naopak pozor? A doporučí nám třeba i nějaký houbový recept? I to nám poví mykoložka Tereza Tejklová.
0: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Útok ve slovenské škole převzali kriminalisté. Žáka stíhají za úkladnou vraždu. Zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
5: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
4: Naposledy spolu Pavel s Babišem jednali asi před 2 týdny. Probírali například aktuální dění ve světě, zahraniční cesty nebo návštěvy, které přijedou do Česka. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
6: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matouš Šutaj Eštok

0: zavře závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo burzy knih.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 20 stupňů.
3: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Doprava.
0: Dálnice D5 z Plzně do Prahy je na 49. kilometru zavřená po nehodě dvou kamionů. Před odklonem na exitu 50 se tvoří kolona z kilometru 58 na 40 minut. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona, na 7,5 kilometru se projíždí po nehodě tří aut jen levým pruhem. To byly zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Úžasné životy. Vyznání, životní inspirace, vzpomínka na osobní setkání s osobností, která zásadně ovlivnila osud, kariéru či směřování konkrétního člověka. To je jádrem vyprávění pořadu Úžasné životy. Tentokrát Ladislav Špaček vzpomíná na Václava Havla a roky strávené po jeho boku v roli mluvčího prezidenta.
2: Úžasné životy.
1: Václav Havel podle Ladislava Špačka.
5: Narozen v roce 1936, vyučil se nejprve chemickým laborantem, později studoval na Ekonomické fakultě Pražské techniky a po návratu z vojenské prezenční služby byl zaměstnán v různých divadlech. Václav Havel slavil sice loňského roku teprve své 30. narozeniny, ale jeho jméno už proniklo daleko do světa. Na slavných 33 otázek Marcela Prousta bude nyní odpovídat Václav Havel sám osobně.
6: K jakým chybám jste nejschovývavější?
7: K těm, na které nedoplácejí druzí.
6: Které cnosti si vážíte nejvíc?
7: Pokory a lásky k lidem.
6: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
7: U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
6: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
7: Humoru.
6: Kde byste chtěl žít?
7: V Praze.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Hlad.
6: Váš ideál pozemského štěstí?
7: Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
8: Sedíme na terase tančícího domu. Tady dříve bývala proluka, která tady zůstala po bombardování Prahy v únoru 1945. A dnes tady stojí úžasný palác, na který se jezdí dívat cizinci z celého světa. A vedle stojí dům Václava Havla, který postavil jeho tatínek. Jeho otec byl vynikající stavitel, Václav Mária Havel. Jeho strýc byl zakladatelem a majitelem barandovských ateliérů. Jeho tatínek postavil sídliště na Barandově, barandovské terasy. A jeho dědeček postavil lucernu na začátku 20. století, první železobetonovou stavbu u nás. Byla to skvělá rodina a Václav Havel měl skvělé vychování a dobré rodinné, řekněme, zázemí, dobré tradice a jejich maminka Boženka se velmi starala o výchovu Ivana a Vašíka. Václav Havla jsem přirozeně znal z těch příšerných novinových článků z Rudého práva. Václav Havel tam byl líčen jako symbol imperialismu a zbohatlické české

0: měšťanské společnosti. Nicméně reálně jsem začal vnímat Václava Havla až těsně před revolucí a v zápětí po ní, protože tehdy Václav Havel se stal symbolem revoluce. On samozřejmě nebyl jediný, kdo zbořil komunismus ve střední a východní Evropě, jak se domnívali Američani, ale byl to člověk s největší autoritou mezi všemi příslušníky disentu. Oni debatovali celou noc, nemohli se na ničem shodnout. Václav Havel mlčel a pak po třech hodinách řekl, tak já myslím, že to bude takhle. A bylo to takhle, protože jeho autorita působila na všechny jako radiace, on ji vyzařoval ze sebe, byť to byl člověk nevelkého vzrůstu a tichého hlasu.
1: Majestátne tóny Smetanovej Libuše uvádzajú do Vladislavskej sály prezidenta Republiky Československej Václava Havla.
2: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
0: Já jsem rok po revoluci v 90. roce na podzim jsem nastoupil do televize, tehdy byla pořád ještě jenom jedna československá, to bylo před rozdělením společného státu a stal jsem se velmi rychle šéfem domácího zpravodajství, takže jak se novináři stýkají a znají se z politiky, tak já jsem samozřejmě se stýkal s celou tehdejší garniturou. Navíc jsem byl parlamentním zpravodajem ve federálním shromáždění, takže vlastně jsem byl v každodenním kontaktu s celou tehdejší politickou elitou Václava Havla, nevíme je. No a když někdy na podzim 92. roku jsem seděl večer ve své kanceláři v televizi a otevřeli se dveře a v nich stál Václav Havel, tak dneska to zní absurdně, ale mě to tenkrát vůbec nepřekvapilo, protože tehdy vlastně i ti novináři s těmi politiky žili v jakési vzájemné symbioze. To nebylo tak, že si šlapou na paty jako dneska, jo? Že politici říkají, že novináři jsou nepřátelé lidstva, že novináři hledají každé uklouznutí a každou chybičku, aby to mohli tomu politikovi nandat. Tehdy jsme všichni budovali novou demokracii. Vlastně jsme měli všichni společný cíl. Takže ty vztahy byly velmi, řekněme, až přátelské. No a když Václav Havel přišel, tak jsme chvilku seděli, povídali jsme si a pak najednou z něj, jak si vyšlo, kvůli čemu přišel. A sice nabídl mi, abych se stal jeho spolupracovníkem, abych se stal jeho mluvčím a strávil příští volební období, nikdo netušil, kolik jich bude, po jeho boku. To už samozřejmě se mnou trošičku zacloumalo, ale nepřemýšlel jsem déle než pár vteřin, protože uvědomoval jsem si, že strávit část svého života v blízkosti nebo po boku tak výjimečného člověka je opravdu neopakovatelná šance a řekl jsem ano. No a když jsem druhý den seděl u Václava Havla doma, tak teprve mi začalo docházet, na co jsem kývnul. Václav Havel v té době nebyl prezident. On abdikoval 20. července 92, protože tuším tři dny předtím slovenský parlament, Národní rada přijali deklaraci o svrchovanosti, tudíž deklarovali, že hodlají nastoupit cestu svobodného samostatného státu a odpojit se od České republiky. No a Václav Havel na to nemohl reagovat jinak, než že odstoupí, protože přísahal na ústavu společného státu a nechtěl být u toho, kdy ten stát se bude rozdělovat. Tehdy Vladimír Mečiar s Václavem Klausem ve vile Tugendhat se v létě dohodli, jak to udělají a šlo to ráz na ráz a k prvnímu lednu 93 už tady byly dva samostatné státy. No a Václav Havel byl zvolen prezidentem až 26. ledna 1993. Takže v té době on byl vlastně soukromá osoba. A když jsem přišel tady vedle do jeho bytu na nábřeží, tak jsem o něm měl, protože Václav seděl za stolem a z okna měl výhled na Pražský hrad. Celý život koukal na Pražský hrad. To je neuvěřitelná symbolika, kterou jaksi osud připravil, že ačkoliv trávil spoustu let ve vězení, ačkoliv byl člověk proklínaný režimem, každý den ovšem koukal na Pražský hrad, tak nakonec se tam přece jenom dostal. To bylo opravdu zvláštní. A když tak zhlížím na Jiráskův most pod námi, tak nemůžu zapomenout na ten okamžik, kdy na mostě čekal na Václava Havla princ Charles, britský následník trůnu. Tehdy přijel do Prahy a byl tady tak trošku inkognito. On dal na Václava Havla, který v Británii vyprávěl o úžasných jižních zahradách Pražského hradu. Ty, které se týčí nad Malou Stranou, Kolovratská zahrada, Lédoburská zahrada, Palfiovská zahrada, ty byly tehdy v příšerném stavu. A princ Charles se rozhodl, že založí fond, který bude financovat opravy těch zahrad tak, aby znovu vzkvětaly a staly se prostě místem procházek Pražanů. A přijel do Prahy a čekal na nás tady na tom mostě. My jsme ho viděli z okna a tak jsme si vzali kabáty, seběhli jsme dolů a s princem Charlesem a jeho bodyguardem jsme se procházeli Prahou. To byly zážitky, které se pojí k tomuhletomu místu, přímo tady k těm konkrétním budovám, mostům, takže jsou pro mě naprosto nezapomenutelné.
3: Václav Havel podle Ladislava Špačka.
0: Václav Havel se nemohl obejít bez mluvčího. Václav Havel totiž byl velmi plachý, obrovský trémista a média neměl rád. Měl z nich obrovskou obavu, zejména neměl rád televizi, protože viděl, že v televizi lidi koukají, kolik má nových vrásek a jak vypadá, jestli se leskne nebo ne, a odvádí to pozornost od toho, co on říkal. Měl rád, když už, tak rozhlas, protože ten dokázal taky vystříhat ty jeho mezery a pauzičky v tom souvislém toku řeči. Takže potom, když to poslouchal, tak byl nadšen, jak to zní krásně a souvisle. Hovory v Lánech byly jeho oblíbeným pořadem. No a proto já jsem vlastně musel zastupovat Václava Havla prakticky v 95% jakékoliv komunikace s médií. Takže kdykoliv lidé viděli, četli nebo poslouchali Václava Havla, tak měl jsem na tom svůj podíl. Já jsem to buď zařizoval, organizoval, anebo připravoval. Takže byla to moje každodenní práce prezentovat prezidenta, ale to nejenom tady u nás doma, ale vlastně na celém světě, protože Václav Havel byl osobnost, která zajímala celý svět a světové agentury přinášely pravidelně zpravodajství o tom, co Václav Havel řekl, pronesl. Musel jsem si na to zvykat a musel jsem si taky zvykat na to, že Václav Havel na mě prakticky nechával veškerou komunikaci s médií bez toho, že by chtěl být těmi médií nějak obtěžován. On měl, pravda, důležitější starosti. Takže on se často o svých názorech dovídal ráno z novin. Otevřel ráno noviny a přečetl si, co si myslí o ochraně lidských práv ve východním Timoru. Já jsem ho nemohl budit, když 10 hodin mě telefonoval novinář ze San Francisca, abych se optal, co si myslí o registrovaném partnerství. Já jsem to musel vědět. Podmínkou bylo, že jsem s ním trávil prakticky veškerý jeho čas. Všechny porady, domácí, zahraniční, hodnotící, přípravné, všechna politická jednání, soukromí, to všechno vlastně jsme neustále prožívali spolu, ty 4000 dní, a já jsem musel vstřebávat jeho postoje, jeho názory, a i když jsem některé třeba jako s ním ještě neprobíral nebo o nich nepadla zmínka, tak jsem musel dokázat usoudit, jaký asi bude jeho názor.
4: Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.
0: Tak bez pochyby všichni známe jeho novoroční projev na přelomu let 89-90. Naše země nevzkvétá. Ale u toho jsem tehdy ještě nebyl. Já mám vzpomínky na důležité projevy, jako byl například rodolfínský projev, to bylo tuším v roce 96, kdy byla první krize tehdejší Klausovy vlády a začal ekonomický pokles. Václav Klaus si to nějak pořád nechtěl přiznat a Václav Havel ve svém projevu naprosto precizně rozkryl příčiny té krize, ve které jsme se ocitli, a tím se stal definitivně doživotním nepřítelem Václava Klause. Ten projev pronesl v Rodolfínu na shromáždění obou komor parlamentu. Všichni nakonec tleskali, mnozí vstávali, Václav Klaus seděl, netleskal, protože zřetelně pochopil, že tenhle projev jasně definuje konec jeho éry. Václav Klaus byl přinucen potom rezignovat na funkci předsedy vlády, podal demisi a vývoj se pak ubíral jiným směrem. On nebyl davový řečník. Jeho revoluce vynesla vlastně shodou okolností, ne jeho záměrem, ho vynesla do té pozice, že z balkonu hovořil ke statisícovým shromážděním. Jinak to byl člověk velmi plachý. Harvardský projev o globalizaci je dodnes skvělou školou toho, co probíhá na naší planetě ve všech společnostech, a myslím si, že stojí za to se k němu kdykoliv vrátit.
2: Je vskutku fascinující, s jakým zaujetím dnešní lidé sledují všechny katastrofické prognózy a jak pramálo k nim ve svém konání přihlížejí. Vždyť dnes už snad každý školák ví, že zdroje této planety jsou omezené a že vyčerpáváme-li je rychleji, než jak rychleji jsou schopny se obnovit, nemůže to s námi dopadnout dobře. Neustálý růst výroby a tím i spotřeby je pociťován jako hlavní znak úspěšnosti států, a to nejen těch chudých, u nichž by takový pocit byl na místě, ale i těch bohatých, které svou ideologií tupě nekonečného a rozumný smysl postrádajícího růstu si sami pod sebou podřezávají větev.
0: Václav Havel mě ovlivnil v mnoha ohledech. Václav Havel mi otevřel nový pohled na svět. Václav Havel byl ten, kdo měl zájem o to, jak žijí lidé na opačné straně planety. Kdo měl soucit s trpícími lidmi na druhém konci světa. A ten svět to věděl a vracel mu to. Naprosto dojemná byla scénka, když jsme byli na státní návštěvě Brazílie, a brazilská strana chtěla, abychom navštívili vesničku Lidice. Malá vesnička v horách, která přijala toto jméno po vyvraždění Lidic nacisty, a byl to takový symbol propojení Česka a Brazílie. A tak jsme se vydali tehdy do té vesničky, stoupali jsme, jeli jsme autobusem, aby ta kolona nebyla dlouhá, těch limuzín, a přijížděli jsme k té vesničce v těch horách. Je to malá vesnice, která má, já nevím, 2-3 tisíce obyvatel, a najednou vidíme, jak davy lidí proudí kolem toho autobusu a někam jdou. Tak jsme se pořád ohlíželi, co to znamená, a když jsme přijížděli do toho městečka, tak jsme nemohli projet přes davy lidí, které tam stály všude ve všech ulicích a náměstí. Bylo zaplněno 10 000 lidí. My jsme vystoupili z autobusu a Václav Havel vystoupil na tu tribunu a teď ty 10 000 lidí začali skandovat Havel, Havel. To byl pocit, jaký jsem do té doby nikdy nezažil, od té doby už také ne, kdy jsme si uvědomovali, že my pracujeme pro člověka, který na druhé straně zeměkoule, v jakési vesnici, v horách, je považován za symbol svobody, demokracie, a ti lidé si toho vážili. Bylo to neuvěřitelné a Václav Havel byl ten, kdo se všemi světovými státníky jednal především o těch otázkách lidských práv, lidského utrpení. Když jsme přijeli do Austrálie, tak jsme nejeli za generální guvernérkou a za premiéry jednotlivých australských států, ale nejprve jsme jeli na sever, do Darwinu, za aboriginy, za těmi opomíjenými původními obyvateli, kteří žijí v tom pralese tak, jako žili před těmi 2, 3, 400 lety. A s těmi se Václav Havel setkal jako s prvními a pak teprve jel s vládními činiteli. A tak tomu bylo vždycky. Když Václav Havel zemřel, všechny světové deníky uveřejnili jeho nekrolog. To bylo svědectví toho, jak Václav Havel byl uctíván na celé planetě. A on nás učil tomu planetárnímu vidění světa. On byl ten, který pozval do Prahy Dalajlámu. To vlastně slíbil už prvním projevu Naše země nevzkvétá a Dalajláma jeho přání vyslyšel. Jeho péče o lidská práva na celém světě, Barma, Suti a příkladu bych mohl uvádět X, Matka Teresa, byli jsme v Kalkatě, v jejím domě. To všechno svědčilo o tom, že Václav Havel soucítí s těmi trpícími na celém světě.
5: Úžasné životy na dvojce.
0: Když zemřel Václav Havel, což mimochodem byla zase zvláštní situace, kterou mi osud připravil, bylo to v neděli, v poledne, předpolednem. Seděl jsem doma a telefonuje mi moje známá redaktorka z České televize a říká, teď se tady začíná proslýchat po redakci, že zemřel Václav Havel. Já jsem říkal, pro boha, počkej, to já nevím. Vydrž chvilku, já zavolám jeho asistence na Hrádeček, vytočil jsem její číslo a říkám, Sabino, a ona říká, ano, ano, je to pravda, před chvílí zemřel. Já jsem znova vytočil číslo té redaktorky, už bylo poledne, a zahajoval pořad Václava Moravce a shodou okolností v něm byl předseda vlády Petr Nečas. A teďka vidím, jak asistentka režie přináší před moderátora papírek. Václav Moravec zmlkl, stuhnul a po chvíli říká, teď jsem dostal, pane premiére, zprávu, že zemřel Václav Havel. Ve 4 hodiny odpoledne na Václavském náměstí stály tisíce lidí. A já jsem byl udiven. Já jsem si říkal, teď přece to už je tak dávno. To už si ti lidi ani nemohou vybavovat jeho možné zásluhy, jeho osobnost. A najednou mě došlo, že ti lidé by možná chtěli vědět víc o Václavu Havlovi, než se mohli dozvědět z těch televizních štěků. A tak jsem sedl a začal jsem psát vzpomínky. Já když jsem odcházel z Hradu, tak jsem byl přesvědčen, anebo rozhodnut, že nenapíšu žádné paměti, jako kdo s kým a co se tam jako všechno dělalo a pletky a podobně. Karel Schwarzenberg říkával, memoáry jsou buď nudné, anebo indiskrétní. Já jsem nechtěl napsat ani nudné, ani indiskrétní memoáry a psal jsem vzpomínky, byly to spíše střípky, historky, epizody, nechtěl jsem psát historickou publikaci. Věděl jsem, že na tu samozřejmě ještě musíme nějaký čas počkat a potom samozřejmě tento úkol skvěle naplnil Michal Žantovský. Napsal jsem jenom útlou knížku vzpomínek, kterou si lidé můžou vzít do autobusu, můžou si číst před spaním, prostě tak, aby se, řekněme, to poselství a ten jeho život, aby se stal veřejným majetkem a aby lidé věděli, jaký byl opravdu Václav Havel, ten člověk z masa a z kostí, nejenom ten literární anebo historický pojem, dneska už vlastně i v učebnicích.
4: Už mnoho let sklízí posměch jedno zvolání na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí a řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. V éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té země koule lítají miliardy informací a je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. Čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako
6: polapitelný virus, ale že za ně někdo ručí. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že to zvolání pořád někoho dráždí.
0: Lidé, kteří začali Václavu Havlovi zazlívat všechny neduhy a nešvary, které provázely ten proces transformace v demokratickou společnost, kdy opravdu docházelo k věcem politování hodným, nad kterými dodnes lomíme rukama, tak všechno hází na Václava Havla v domnění, že to zavinil on. Ne, jeho vlastně historický přínos byl v jediné věci. A sice, že přinesl svobodu a přinesl nám svobodné rozhodování. A koho jsme si pak zvolili a jak jsme s tím pracovali dál, to už je věc těch vlád, kterých bylo nespočet od té doby. A Václav Havel už jako prezident republiky měl na politický vývoj a ekonomický vývoj vůbec už tedy naprosto pramalý vliv. No a samozřejmě to, co Václav Havel nesnášel, byli ti nositelé pravd. Ti, kteří se vydávali za jediné vykladače historických událostí, byli to nezřídka lidé, kteří hýřili těmi spekleneckými teoriemi, jak vlastně tu revoluci upekly tajné služby Ruska, Spojených států a jak vlastně my jsme byli pouhou figurkou na šachovnici velmocí. Václav Havel, protože byl centrem těch dění, tak samozřejmě naprosto autenticky a přesně věděl, jak to je. A nesnášel ty, kteří si osobovali právo tvrdit, že to je jediná pravda. On byl člověk diskuze a proto věděl, že vlastně každý názor je velmi relativní a dával svobodu všem přístupům a všem pohledům na věc. Takže kdyby žil Václav Havel dnes, tak by nesmírně trpěl. Trpěl by tím, co dneska čteme v médiích. Nikdy se hlouposti nešířily tak rychle jako dnes. Dneska otevřete sociální sítě a zjistíte, že 500 000 lidí se vyjadřuje k naprosté hlouposti, kterou na první pohled samozřejmě musíte odhalit, ale lidé jim věří, protože to mají v počítači, nebo to bylo v televizi. Takže já si myslím, že tohleto běsnění sociální sítě a taková ta masovost ve vyjadřování, že lidé jako epigoni následují prostě jakési vůdce a mesiáše, to ne, to už by nebyla doba pro něj.
5: Úžasné životy na dvojce.
7: Na Václava Havla v cyklu Úžasné životy vzpomínal Ladislav Špaček. Pořad připravil dramaturg Daniel Kupšovský, zvukovým mistrem byl Roman Špála.
8: Nenechte si ujít v České televizi. Malebné bílé Karpaty.
9: To když kvete, tak to je krása.
8: Krajina plná života a příběhů. Dokumentární série Přírodní divy Bílých Karpat. Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
11: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Je naprosto nezbytné.
13: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
14: Hana Zagorová 80.
15: Rybičko zlatá, přej si.
13: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
14: Marty Jandové,
13: Evy Burešové,
14: Kateřiny Marie Tiché,
13: Terezy Maškové,
14: Veroniky Kek-Kubařové,
13: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
14: 24. listopadu v Praze. České Lucerně.
13: Více na www.zagorova80.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.
5: Srdcovky od Dvojky.
16: Příjemný úterní večer, milí posluchači. Je krátce po půl sedmé a začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Srdcovky Or dvojky s datem 29. září 2026. Čeká nás 80 minut písniček, příběhů, hudebních vzpomínek a dnes se vás budu ptát i na jedno setkání, které vám zůstalo v hlavě. Takové to posezení v kavárně, u kávy nebo u čaje s někým, na koho se prostě nezapomíná. Ale to předvíhám, protože nejprve je třeba začít. Dobrý poslech srdcovek přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen.

Šrouby do hlavy nám otevřely dnešní srdcovky. Mimochodem, tahle písnička je dokonce starší než první album skupiny Lucie. Už v roce 1988, tedy ještě před revolucí, vyšla na jejich úplně prvním singlu, tehdy ještě pod názvem Pár fíglů, nikoli Šrouby do hlavy. David Koller ji naspíval ve studiu bratrů Ormů a až později ji tedy známe pod názvem, který už z českého roku jen tak nevymizí. Máme 29. září a to se roku 1939 narodil Tommy Boyce, jeden ze dvou autorů následující písničky. Dneska by mu tedy bylo 87 let. Společně s Bobem Hartem vytvořil velkou část typického zvuku prvního období americké skupiny The Monkees. Ti vznikli v Los Angeles v polovině 60. let, původně jenom pro televizní seriál, jenže znáte to určitě už z mého povídání tady v srdcovkách nebo z Milošova povídání. Z toho televizního projektu se tahle kapela nebo ten v podstatě to seskupení muzikantů velmi rychle muselo stát skutečnou popovou senzací, poněvadž lidé to chtěli a jejich úplně prvním singlem byla právě píseň, kterou jsem si pro vás připravil, tedy Last Train to Clarksville. Nahráli ji v červenci roku 1966 v hollywoodském studiu RCA. Na první poslech je to vlastně velká popová jízda, jenže ten příběh téhle písně je mnohem temnější. Muž totiž volá své dívce, aby za ním přijela posledním vlakem, protože on musí odjet a neví, jestli se vůbec kdy vrátí. Tady jsou Monkees, Last Train to Clarksville.

The Monkees a Last Train to Clarksville. Když to jenom trošku jde, vždycky sestavím srdcovky tak, abych to datum takzvaně vymačkal z něho všechno, co jde. A tak pojďme za další písní, která je spojená s 29. září a sice 1948, to se v Tampě na Floridě narodil Mike Pinera, zpěvák, kytarista skupiny Blues Image a také spoluautor písně, která je tak trochu, řekněme, z poličky fantasy. Nevím, jestli máte fantasy rádi. Já určitě tyhle knihy jsem měl rád už odmala a nemusel to tedy být zrovna Kostěj nesmrtelný. Ale když se podíváme na děj téhle písně, kterou pro vás mám, ta se jmenuje Ride Captain Ride. Je to vlastně taková tajemná loď, jejíž kapitán připluje do přístavu a začne lákat lidi, aby s ním odjeli někam, kde budou naprosto šťastní a svobodní. Ale představte si to, nikdo na palubu té lodi nenastoupí. A tak tahle loď prostě odpluje absolutně neznámo kam. Je to taková ta fantazi o tom, že někde, když budete dost odvážní, tak se můžete vydat do neznáma a tam třeba budete šťastní a svobodní. Tady jsou Blues Image, Ride Captain Ride.

0: Tolik kapela Blues Image a Right Captain Right. Máme krátce po 6:45 a to je vždycky čas, kdy vyhlašuje anketu, ani dnes tomu nebude jinak. A trošičku navážu na ten včerejší příběh, protože včera jsme to měli celé o kávě, tak jsem vás tak trochu vzal myšlenkami do minulosti a do kavárny případně, ale dneska pojďme si vzpomenout na nějaké to posezení. A je jedno, jestli to byla cukrárna, jestli to byla hospůdka, jestli to bylo v kavárně, třeba u čaje, u kávy nebo u nějakého drinku. Ale vzpomeňte si na takové setkání, na které se opravdu nezapomíná. Možná to bylo první rande, možná to bylo naopak poslední setkání s někým, koho jste pak už nikdy nevěděli, kdo odjel, možná to byl důležitý rozhovor, vyznání, rozchod, usmíření, zkrátka, to je úplně jedno, co to bylo, a nebo to mohla být tak nádherně obyčejná chvilka nebo hodina, která se vám prostě z nějakého důvodu zapsala a zavrtala do vaší paměti. S kým jste tehdy seděli a proč se na tu chvíli dokážete vzpomenout i po letech? Zkuste mi napsat na josef.melen@rozhlas.cz a můžete také napsat na SMS bránu 702 222 220. Pokud si vybavíte, jestli u toho setkání hrála nějaká muzika, no tak samozřejmě budu velmi šťastný, to by bylo fajn. Včera jsem vám dal jednu krásnou verzi, byl to Engelbert Humperdinck, který v roce 1997 natočil starou písničku ze 70. let, původně z Nizozemí. A schválně jsem neřekl, jak je ta písnička u nás. To proto, že jsem si ji naplánoval na dnešek. Ten český text téhle původně nizozemské písni dal Miloš Dražil. No a písničku jistě dobře znáte, vznikla v únoru roku 1978, naspíval jí Jaromír Majer, Hospůdko známá.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Ten den pokročil svět, kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

láska, Pavel Novák v srdcovkách, úterních srdcovkách s datem 29. září roku 2026. Anketka se nám pomalu rozbíhá. Někteří z vás, a já jsem to tušil, že to tak bude, vzpomínají také na dobu, kdy v centru Prahy byla kavárna, která nesla mé jméno, a ve které jsme občas hrávali také s mým tatínkem i s dalšími hudebníky a vy jste se tam tak krásně scházeli, takže zdravím Milušku, zdravím i další, kteří právě teď píší. Dnešní anketa je o tom, zda si pamatujete na nějaké příjemné setkání, ať už to bylo v kavárně, cukrárně, nebo kdekoliv, v jakékoliv hospůdce, kde jste si prostě s někým poseděli, popovídali, dali si spolu třeba drink, nebo třeba čaj, ale je to natolik zásadní, že si na to vzpomenete i po letech. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702 222 220. Máme datum 29. září a v roce 1935, tedy před 91 lety, se narodil muž, který tady už 4 roky není. Byl to Jerry Lee Lewis. Ano, dneska by mu bylo 91. Muž, kterému se přezdívalo The Killer, tedy zabiják, pianista, který do té vlny v 50. letech, do té hudební vlny namíchal úplně všechno. Blues, gospel, vlastně tu svoji energii, samozřejmě také country a prostě všechno, co si jen dokážete představit. Mimochodem písničku, kterou si dneska pustíme, tak bylo velmi zajímavé, že se to zachovalo dokonce i na magnetofonovém pásku. Totiž producentem té nahrávky byl Sam Phillips ve slavném studiu v Memphisu, Sun Studio. A tehdy se Jerry Lee Lewis, který byl opravdu vychován v silně náboženském prostředí, doslova přel se samým Phillipsem, jestli může takovouhle písničku, která je svým způsobem hříšná, jestli ji může nahrát a naspívat. No, jejich debata, jak jsem řekl, byla zaznamenána na pásku, takže důkazy jsou. No a nakonec se to všechno natočilo. Pojďme si tedy připomenout The Killer. Tady je Jerry Lee Lewis a Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love, but I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: Hold me, baby. Well, I've to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to hear that I quit on my thumb? We'll never somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Ano, ano, tohle je krabička takzvaně dvouminutových, no skoro ani ne dvouminutových hitů. Mimochodem, bylo to docela fajn, když byly jukeboxy, do kterých jste museli hodit čtvrťák nebo u nás samozřejmě nějakou tu minci, tak ona ta písnička byla za dvě minuty pryč a lidé ji chtěli znovu. No tak hodíte další čtvrťák a pak další čtvrťák a prostě to tam dáte pořád dokola, aby se lidé bavili. Mělo to něco do sebe. Máme 29. září a to se v roce 1944 v Berkeley v Kalifornii narodil Mike Post, který dneska slaví 82. narozeniny. Je to jeden z mužů, který napsal takovou muziku, kterou určitě znáte. Vždycky, když si pustíte televizi a koukáte se třeba na Magnum, nebo A-Team, nebo Právo a pořádek, jo? Tak tohle jsou všechno filmy a seriály, ke kterým tenhle muž psal muziku. Takže ji vlastně dokonale znáte, jenom nevíte, že ten autor právě dneska slaví 82. narozeniny. A mám pro vás písničku, nebo takhle, je to vlastně skladba, je to znělka televizního seriálu, která ovšem docela značně opustila ten prostor televizních obrazovek. Byla natolik populární, že se jí vydavatelská společnost rozhodla vydat jako samostatný singl a představte si to, tahle znělka ze seriálu se dostala až na 10. místo Billboard Hot 100 a dokonce dostala také Grammy za instrumentální aranžmá. Pojďme se tedy dostat do roku 1975, tady je Mike Post a jeho The Rockford Files, ano, soukromý detektiv Jimmy Rockford. We'll be right back.

Jestli nás sledujete na kamerách, které alespoň mě jsem do studia, jak jste viděli, že komunikuji čile se svým kolegou, který je samozřejmě v režii, a to je můj skvělý kolega, zvukový mistr Petr, který je také pianistou, a tak jsme mimochodem teďkon tady museli konstatovat, že 70-kový minimum syntezátor se tam projevil tedy absolutně v celé své kráse. Prostě ta doba byla taková, je to skvělé. Mike Post dneska slaví 82. narozeniny, až si pustíte Právo a pořádek, tak si na něj vzpomeňte, že tenhle ten chlapík, který ještě pořád je. Mimochodem, tuhle melodii, kterou jste slyšeli, napsal s Petem Carpenterem a společně získali za ní cenu Grammy. Máme dneska anketu, která vás vybízí k tomu, abyste si vzpomněli na nejlepší posezení, jestli u čaje, u kávy, u drinku, to je jedno. A s kým to bylo, kde to bylo a proč právě takové posezení. Když jsem seděla se Standou a na stolku bylo latte a cukřenka, ale z cukřenky byla slánka po vysypání do kávy a šlo se pro dvě nová latte. Ráda jsem chodila na Vyšehrad na zlaté latte, ale nyní je Nespresso nebo Americano. A co máte rád vy za kávu, píše Adel. Vše nejlepší Michalům. Ano, děkuji za tohle přání. Můj syn dneska slaví svátek. Co mám rád já za kávu? Já mám rád velmi dobré, poměrně silné, ale nekyselé espresso. Pokud jich je tak plus minus 10-12 denně, tak je to v pořádku a mám svoji hladinku, ale neberte to úplně vážně samozřejmě. Mám i dny, kdy jich je méně. Každopádně, co, jak to máte vy? Píšete, tady mám, dal jsem si výborný čaj v Tatrách na chatě pod Rysy. Byl to rok 1983, stálo to 8 kčs, byl to červenec, tam spousta sněhu a zima, píše Jarda z Holešova. Pak mám tady ještě jednu zprávu. Milý Pepo, myslím, že nejen pro mne v létě nezapomenutelnou návštěvu v restauraci v Německu, kde jsem byla s přítelem na pivu. Řeklo se 3 piva a dost, jenomže přítel si objednal 4. Já se naštvala a když mu pivo přinesli, vzala jsem sklenici a vylila jí. Jaké pro mě bylo překvapení? Největší překvapení ovšem bylo, když přiběhl chlap a křičel, proč vyléváte moje pivo? Já si totiž nevšimla, že než příteli pivo donesli, tam už jedno stálo. Zdraví vás, Sára, děkuji moc za úžasný pořad. Já díky za tuhle vzpomínku. Musel koukat nejen přítel, ale myslím, že celá hospoda. To se jen tak nevidí tohle. Každopádně i vy přemýšlíte o tom, které setkání pro vás bylo. A jestli bylo úsměvné, nebo jestli bylo se slzičkou v oku, to už nechám na vás. Krátka zavzpomínejte. Jednou je hůř, jednou líp. To zpívá Jiří Korn.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

Krásné vzpomínání ve vašich zprávách, v dnešních anketních odpovědích, vzpomínky na to, jestli jste a kdy jste vlastně s někým se potkali, dali jste si třeba drink, povídali jste ať už krátce nebo dlouho a vám to prostě zůstalo v hlavě. A také, jestli u toho hrála nějaká muzika, to můžete přidat. Já jsem toho procestoval celkem dost a když jsem byl před 2 lety v Miami, tak jsem tam navštívil Criteria Recording Studios, což jsou vlastně v Miami nádherná nahrávací studia, ve kterých kdysi nahrávala skupina Bee Gees. Měla ho pro sebe vlastně pronajmutá skoro na pořád. Měla tam vlastní parkovací místa, ale nejen oni tam nahrávali, ale když jsem tam já byl a procházel jsem si ta studia, tak jsem si všiml, že na stěnách jsou ty zlaté desky, jsou tam platinové desky, je jich tam vždycky několik a je tam napsáno, co se kdy stalo. No a mezi těmi všemi, které tam jsou, jsem taky našel kapelu Grand Funk Railroad, kteří v roce 1973 právě s jednou nahrávkou z tohoto studia v Miami získali vlastně absolutně první místo v americkém Billboard Hot 100 a byla to v podstatě jejich první americká jednička, to už byly na světě tahle kapela asi 4 roky. No a v tom 73. roce se to stalo, ta jejich první jednička právě 29. září 1973, tedy před 53 lety. Každopádně tahle písnička, pokud budete chtít vědět, o čem je, tak vám to hned řeknu. Kapela totiž v 70. letech pouze cestovala a koncertovala. Neznali nic jiného než jeviště, neznali nic jiného než naplněné sály. A o tomhle tahle píseň je We Are an American Band.

jasná oslava života a toho, že jsme rokové hvězdy. Prostě tam se nedá na tomhle nic splést. Je to tak, Grand Funk Railroad a We Are an American Band. Tak to byla vzpomínka na americkou jedničku roku 1973, přesně 29. září. Mám tady teď písničku, která vznikla na konci 50. let. Napsal ji vlastně šéf Motown Records Berry Gordy, jeho sestra Gwendolyn Gordy a taky Raquel Davis, Billy Davis, napsali ji pro muže, který se s tohle s tou písničkou vyšvihl na R&B žebříčku, taky v country žebříčku, i v popovém žebříčku a dokonce byla zařazena později do síně slávy Grammy. Byl to Jackie Wilson, který tuhle písničku naspíval a stala se v podstatě jeho podpisovou písní. Taková ta nádherně niterná písnička o tom, že vlastně muž prosí svou lásku, aby se vrátila, protože bez ní zůstal jeho život naprosto prázdný. A to datum 29. září roku 1975, tedy přesně před 51 lety, tehdy Jackie Wilson zpíval v Latin Casino v New Jersey a zpíval právě tuhle písničku a během této písně, přátelé, dostal srdeční záchvat, díky kterému uprostřed této písně skolaboval a už nikdy potom, následujících 9 let až do své smrti, se už nikdy na jeviště nedostal. Tady je Jackie Wilson a Lonely Teardrops.

Tak tolik Jackie Wilson. Máme anketu a vy mi píšete svoje příběhy, které se kterými vlastně vzpomínáte na to, když jste se naposledy s někým setkali a to vám opravdu zůstalo v paměti. Števo ze Slovenska píše takový krásný příběh na vzpomínku na 27. srpen 1993. Večerní osvětlené náměstí Eduarda Beneše v Liberci a dodnes poslední loučení s tehdy stále ještě nejlepší kamarádkou a její sestrou, s kterými jsem tehdy strávil poslední společný a příjemně nádherný a prokecaný den. Tak tolik vzpomínka na rok 1993. Vláďa píše, můj táta mě učil, že káva je společenská událost, proto automaticky říkám, když je mi na návštěvě nabídnuta káva, dá si ještě někdo se mnou. Díky, tak až se Vláďou uvidíme, já si rozhodně dám. Máme tady další... Děkuji za přečtení SMSky, dodávám, ano, celá restaurace byla tak v šoku, že na to určitě nezapomenou, to ještě píše Sára k tomu vylitýmu pivu. Jo, to takhle Češi přijdou do Německa a stropí tam takovouhle krásnou šarádu. No proč ne? Maminka byla na tyhle ty věci docela kádr. Ne, že by snad jako lila pivo v hospodě, to ne, ale někdy mluvila dřív, než měla a tak. No, to tak je. Já bych teď rád zazpomínal na dva muže, Karel Gott a Josef Laufer, protože v Československé televizi v jejich nahrávacích studiích vznikaly krásné písně kvůli některým pořadům. Ty písně následně třeba až po 10, 20, někdy až 30 letech se dostaly na světlo světa v různých kompilacích. A jedna z nich je vlastně předělaná americká písnička Everything is Beautiful. A tahle ta písnička má, je kratička, ale má krásný název Písně mé mi zůstanou. Ten český text napsal Vladimír Poštulka.

0: krásná bez pár vteřin skoro dvouminutová písnička. Ano, opět ta škatulka skvělých krásných písní, které nemají ani dvě minuty. Pojďme ale na další píseň, kterou původně napsal Nick Cave a Mick Harvey. Vyšla jako single v červnu roku 1988. Vy víte, že Nick Cave je takový trošičku temný ve svých písních a napsal píseň o odsouzenci, který čeká na popravu na elektrickém křesle. Ta písnička má název The Mercy Seat, tedy v podstatě je to jakési křeslo milosrdnosti nebo něco takového, nebo trůn milosti. A já jsem si nevzal tuhle verzi Nicka Cavea. Mě zaujala verze, kterou naspíval a dal téhle písni úplně jiný rozměr v roce 2000 Johnny Cash. Ten ji totiž natočil pro své album American 3. A už to tak bylo, že Johnny Cash v té době měl takový zvláštní až lámavý hlas. A myslím si, že to téhle písni opravdu dává jiný rozměr. Johnny Cash, The Mercy Seat.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood, and the mercy.

Tahle věc je temná, i když ji zpívá Cash, stejně je to Cave. Tak to prostě je. Máme anketu, kde vzpomínáte na vaše setkání. Vzpomeňte si na nějaké posezení v cukrárně, někde u čaje, někde u drinku. Takové to setkání, na které se prostě nezapomíná. Bylo to nějaké vyznání, nějaký důležitý rozhovor, poslední setkání s někým a hrála u toho nějaká muzika? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete na 702 222 220. A co píšete? Mám tady zprávu. Dobrý večer, pane Pepo, je to nejméně 35 let naspátek. Krásná secesní stavba kavárny Union v České Lípě a vinárna byla v prvním patře. Petra Janů tenkrát zpívala Už nejsem volná. On byl fešák jak pejrak z Angeliky a ten večer ve vzpomínce zůstává. Zdraví vás Naďa. Nádherné vzpomínání, děkuju. Děkuju za něj. Hanka píše, Pepo, vyvolal jste mě v duši báječné vzpomínky. Tenkrát jsme nechodili moc na drinky, ale spíš na výborné chlebíčky do spálenky, na dortíky k Myšákovi a hlavně na pivo do Uteru u lékařské fakulty. Po zápočtech, zkouškách a mezi tím číšník i hned uklízel kuvert ze stolu, neboť jsme všechny rohlíky sežrali a neplatili. To byly senzační hodinky, legrace, flirty, radost, že nás se nevyrazili vše dohromady. Víš, Hanka, děkuji moc za tyhle vzpomínky studentské, to je také krásné. Ještě mi klidně napište. Víte co, já jsem stejně rád, že jsme tak jako v těch srdcovkách všichni v pohodě. Tak jako Standa a Petr kdysi dávno v osmdesátkách.

Ještě pojďme využít toho 29. září, poněvadž už jsem mnohokrát zmínil nějaké vzpomínky, dokonce nějaké narozeniny, ale teď tady máme další jedničku v hitparádě, tentokrát to ale bylo první místo britské hitparády a bylo to 29. září 1979, to znamená 47 let zpátky. Tou jedničkou a tehdy první britskou jedničkou, to bylo pro kapelu The Police a vydržela tam dokonce 3 týdny. Je to písnička o tom trosečníkovi, který je na vlastně na tom ostrově sám a jediné, co ho napadne, dát ten vzkaz do láhve. Už to tušíte, message in the bottle. Tuhle lahev tam dá, pošle jí prostě po vodě pryč a rok se nic neděje, ale najednou zjistí a vlastně objeví, že to pobřeží je plný lahví s těmihle vzkazy od různých jiných trosečníků. A tak v podstatě jenom to, že člověk vlastně není tak úplně sám, je docela dobrý. Vždycky je dobrý někoho najít. The Police, Message in the Bottle.

Stejně se nám ten svět tak jako zrychlil, že jo? Představte si, jste poslali dopis, poslali jste ho třeba někam do zahraničí, týden, dva, tři, nic, že jo? A to se bavíme o našem světě ještě dřív, když to nosili poslové nebo vozili koně. Jejej, to byly měsíce, než jste se dočkali nějaké odpovědi. Dneska pošlete SMS-ku a jste nervózní, že vám za 5 minut nikdo neodpoví, ne? A okamžitě už jako si děláte takové ty příběhy. Ježišmarja, něco se stalo? On mi neodpověděl do 5 minut, už a se mnou asi nemluví. Nebo něco podobného. Nebo se mu něco stalo? Co se vám stalo? Nic. Byl jsem na toaletě. Neměl jsem svůj telefon třeba. Nebo něco podobného. Tak i tohle to jsou prostě takové ty věci současné doby. Ta civilizace je natolik rychlá, že si myslím, že bychom měli občas zpomalit. Konec konců máme k tomu i muziku. Kdo byl opravdový podivín a kdo dával svým fanouškům tak jakože obrazně za uši, tak to byl, přátelé, John Lennon. Ten totiž, když zjistil, že fanoušci Beatles v každém textu hledají nějaký příběh, hledají tam prostě něco, co tam musí být, nějaké to poselství a něco jakože kvůli komu to kdo napsal a podobně, tak napsal písničku I Am The Walrus. Jestli v tom někdo něco někdy hledal, nějakého toho mrože nebo něco podobného, tak Lennon sám řekl, že je to změť úplně všeho možného, co ho prostě napadlo, včetně nesmyslu, jenom aby lidi prostě měli co dobývat a co odkrývat, protože tam v podstatě nic není. Ovšem, zajímavost je, že 29. září roku 1967, když se dokončovala tahle nahrávka, tak do té nahrávky John Lennon pustil rádio a v té nahrávce je to slyšet a tam na BBC zrovna běžel Král Lear. Nemá to s nahrávkou nic společného, ale nechali to tam. Tady je I'm the Walrus, the Beatles.

Jo, tehdy ta spolupráce George Martina a Johna Lennona musela být opravdu výživná. Já bych tu dnešní anketu uzavřel už jen jedinou zprávou, protože nemáme na všechny čas. Zdravím, Pepo, tak jsem si na základě vaší výzvy dnes připomněla první schůzku s manželem. Rok 1981, bylo to ve vinárně na Kubánském náměstí a jako dobrá záminka ze strany manžela byla oslava 10 let zaměstnání v ZPADP Nusle. Já tam pracovala jeden rok. Ačkoliv víno nemusíme, tehdy nám přišlo vhod a od té doby jsme spolu, píše paní Hanka z Loděnice. Děkuji moc, pozdravujte manžela. Přátelé, písniček a vůbec příběhu je hodně, ale dnešní srdcovky musí pomalu končit. Už teď se těším na ty zítřejší, ale vy dobře víte, že nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. Takže příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Přeju příjemný podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude pohádkový seriál Rezička a čtvrtě dírko. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Tak já doufám, že s dvojkou zůstanete i nadále.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes vás vezmu do lesa. Chcete? Za jednou veverkou s kožíškem rezavým jako měď, která si říká Rézička. Aby jí nebylo smutno, našla si kamaráda. Malého lískového skřítka jménem Čtvrtjadýrko. O tom, co všechno spolu zažili, vypráví seriál Rézička a Čtvrtjadýrko. Poslechněte si první díl s názvem Jak se potkali.

Dobrý večer, děti. Tam, co si nebe podává ruce se zemí, vyrostl zelený les. Voněl pryskyřicí a celé dny zpíval ptačími písničkami. V mechu choval hříbky, na větvích kolíbal šišky a po klikatých cestičkách vodil zvířátka. Žilo jich tu nepočítaně. V krajním smrku, co natahuje krk až do oblak, bydlela malá veverka. Nosila kožíšek rezavý jako měď a tak jí říkali Rézička. Jednou ráno, když tudy běželo sluníčko, Rézička na něj zavolala: Ty máš ale krásné zlaté šaty, můžu na nich oči nechat? Sluníčko se mile usmálo a povídá: Do takových zlatých šatů obléknu jednou celý váš les. A kdy? Vyzvídala honem Rézička. Na podzim přece, odpovědělo slunce a zatočilo na pozdrav zlatým kloboukem. Rézička se za ním chvíli dívala, pak se posadila do rozsochy větví a každého, kdo tudy prošel, se ptala: Nevíte, kdy už bude podzim? Ale kloudné odpovědi se nemohla dočkat, až když se na cestě myhla červená liška. Já jsem ze všech nejchytřejší, řekla s nosem nahoru. Podzim bude, až začnou pršet lískové oříšky. Pak hodila huňatým ocasem a než se Rézička nadála, zmizela liška v houští. Kdo to kdy slyšel, aby lískové oříšky pršely? Divila se nejdřív veverka, ale pak si řekla, proč ne? Jednou padaly z nebe ledové kroupy, po druhé mohou pršet třeba lískové oříšky. A víc už se nezdržovala. Rychle vyšplhala do koruny smrku a vyhlížela, až se oblohou přikutálí černý mrak. Jenže obloha je celá poměnková a sluníčko se čím dál víc letně směje. Rézičko, zakýval větvemi smrk, dneska se žádného deště nedočkáš. Ty tak rozumíš počasí, hodila hlavou veverka. Smrk si však stál na svém. Když mi nevěříš, zeptej se lesních mravenců. Žádný liják je nikdy nepřekvapí. Včas ještě před prvními kapkami musí schovat do mraveniště svá děťátka. Je to pravda? Zavolala do lesa veverka. Je, odpověděli jí mravenší hlásky. A tak se Rézička vypravila k mraveništi. Když tam došla, rovnou poprosila: Udělejte prosím, aby pršely oříšky. Nejstarší mravenec si jen zaťukal na čelo. Předpovídat počasí, to sice dovedeme, ale poručit, aby začal oříškový liják, to je mi tedy povedený nápad. Rézička na to chvíli nic, jen se smutně dívala na modré nebe. Dokud nebudou pršet lískové oříšky, nebude podzim a já bych si tak přála, aby les měl zlaté podzimní šaty. Vždyť je teprve léto, zasmál se mravenec a než vklouzl do mraveniště, ještě se ohlédl. Ty oříšky nenaprší z nebe, ale z větví lískových keřů. Rézička jen překvapeně vydýchla, že mě to hned nenapadlo. A rázem jí bylo do skoku. Vím právě o jednom, co je oříšky zrovna obsypaný. Lískový keř stojí na kraji lesa, zelená se na všechny strany a chová ve větvích baculaté kuličky. Co pak mám udělat, aby ty kuličky napršely na zem? Zeptala se Rézička. Trpělivě čekat, zašeptal rozvážně keř. Až oříšky dozrají, podzim je z větví setře se sám. Rézička skočila k nejnižší větvi a popadla za ní. Jenomže si dává na čas a já je chci teď hned. A zakymácela mocně lískou. Och, lekly se oříšky a chytily se pevně větve. Ještě je brzy, ještě jsme neuzráli. Ale jeden oříšek se přece jen skutálel na zem. Chvíli smutně ležel v trávě, pak se rozlouskl a nešťastně povídá. Rostl jsem úplně zbytečně, je ze mě jen čtvrt jadýrko. Pro pána, je z něho jen čtvrt jadýrko, leklo se sluníčko, co právě vykouklo za keřem. Rézička zahambeně uhnula očima. Copak, že jsi byla tak netrpělivá, domlouvá jí slunce. Nevíš, že všechno chce svůj čas? Až uplyne léto, podzim se přihlásí sám. Pak hodilo rukou k zeleným stromům. Na zlaté podzimní šaty si les ještě počká. Však mu letní kvítkovaná suknička taky sluší. Rézička rychle přikývla. Jenže,
Co uděláme s tím oříškem? Zeptala se. Sluníčko zavřelo oříšek do dlaně a zamyslelo se. K jídlu není, zasadit se taky nedá. Co jen s ním, aby nepřišel na svět pro nic za nic? Za chvíli dostalo nápad. Udělám z něj lískového skřítka. A řeklo tajnou větu. Když dlaň zase otevřelo, seděl na ní panáček. Byl malinký a na rézičku hrozil tenkým prstem. To všechno ty, abys věděla. Už se na ní nezlob, řeklo mírně sluníčko. Už máš na světě své místo. Teď je z tebe skřítek čtvrt jadýrko. A co dál? Zeptal se panáček. Budeš se v lese starat o lískové keře, aby se jim pěkně rostlo, aby jim nikdo neubližoval. Panáček spokojeně přikývl. A o tebe se zase budu starat já, řekla rézička. Vysadila si čtvrt jadýrka na záda a nesla si ho domů do smrkové světničky. Dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
1: Noční mikroforum.
2: Hostem Moniky Valentové bude aromaterapeutka v hospicové péči Markéta Novotná. Jaké bylo odejít z kliniky prenatální medicíny a asistované reprodukce, kde život začíná, a zamířit do hospice, kde život obvykle končí? Co jí přineslo 8 let vedení týmu dobrovolníků? A proč mají klienti hospice nejraději oleje z kadidla, pomeranče a jedle sibirské?
1: Noční mikroforum.
3: Dnes večer po 10:30.
1: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky, přátelé. Už za chvíli na vás čeká 714. pokračování seriálu Toulky českou minulostí. Ve 20:30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, v 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování Host nočního mikrofora anebo Noční proud v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér Jaromír Ostrý, jsou připraveni, aby až k vám domů dopravili další zprávu o dějích, událostech, okolnostech a osobách naší minulosti tak, jak jsme na ně narazili, jsou se k tomu inspirováni knihou Petra Hory Hořejše. Čeká nás setkání s mužem, který disponoval řadou přezdívek. Nejčastěji mu říkali
2: Comte de Balance,
1: čili hrabě rovnováha, a nebo také
2: Le Beau Clément.
1: Po překladu dostaneme líběznějící titul
2: Krásný Clemens.
1: Ve skutečnosti se jmenoval
2: Clemens Václav Nepomuk Lothar Metternich, Wineburg Ochsenhausen, vévoda Sportelli.
1: Věnujeme-li se mu v Toulkách českou minulosti podrobněji, je to proto, že ovlivňoval řadu let českou, rakouskou i evropskou politiku.

0: Neustále to je přes příliš.
1: Podle rakouského básníka France Grillparzera prý...
0: Největší Metternichovou chybou je, že svým lžím sám věří.
1: Když byla vydána proslulá Kartouza, neboli Věznice parmská, kterou napsal malý, tlustý, ošklivý a brýlatý pán pod pseudonymem Sandal, začalo se tvrdit, že...
0: Předlohou k postavě krásného bonvivána a podvodníka hraběte de la Mosky byl autorovi právě kníže Metternich.
1: Sandal to pak musel veřejně vyvracet, čímž domněnky jenom posílil.
2: Dodnes se na Metternichovu hlavu snášejí vesměs jenom nadávky a kritika.
3: Tak se zapsal i do českého povědomí, jako snad nejreakčnější představitel rakouské monarchie.
1: Věru tu nehodláme dělat Metternichovi advokáta, ale stalo se už zvykem v tomto seriálu, že neváháme ukázat, jak se i v sebeskvělejší postavě může někde krčit temný kout a že i pro toho nejhoršího lumpa lze nalézt polehčující okolnost.
3: V Metternichově osobnosti, líčené zpravidla jenom z jediného zorného úhlu, se můžeme shledat i s některými jinými hledisky i fakty, jeho obraz poněkud korigujícími.
2: Při méně černobílém vidění se například vyjeví, že Metternich se takřka vždy snažil řešit evropské konflikty politickými prostředky a zabránit válečným střetům.
0: Metternich je v němčině dost výjimečné a nezvyklé jméno. Starý šlechtický rod se odvozoval od vsi Metternich v Porýní nedaleko Koblence. Ze všech asi 12 větví zbyla nakonec jediná, která si přidávala k rodovému jménu ještě další – Wineburg. Tihle Metternich-Wineburgové byli v první polovině 17. století povýšeni do stavu říšských svobodných pánů, ve druhé polovině téhož století do stavu říšských hrabat. A v roce 1803 dostal otec Klemence Lothara titul říšského knížete. V dobách výprodeje českých zemí za 30leté války koupil tento rod v Čechách panství Kinžvart. Náš Metternich se narodil ještě jako pouhý hrabě v Koblenci 15. května roku 1773.
1: To napsal v knize Metternich kontra Napoleon doktor Jaroslav Šedivý, svým způsobem Metternichův kolega, neboť i on byl velvyslancem v Paříži, byť ne rakouským, ale československým a českým, a rovněž funkci ministra zahraničí si stejně jako Metternich vyzkoušel.
2: Klemens se narodil jako syn státního ministra trevírského kurfiřta.
1: Byl tedy rodem Němec.
2: No, Němec. V rodině se mluvilo francouzsky. Lidé na levém břehu Rýna ani sami nevěděli, jestli mají blíž k Francii nebo k Německu.
3: Když byli synovi 2 roky, přešel jeho teprve 24letý otec do služeb Vídně. Stal se rakouským vyslancem při různých dvorech.
2: Jeho matka byla v mládí přítelkyní a chráněnkyní Marie Terezie.
3: Panovnické dvory staré Evropy, u kterých vyrůstal Klemens, to byl podivný svět.
1: Jak podivný?
3: Třeba tím, že politika se v té době stala i doménou žen. Bylo je vidět i na trůně.
1: To je pravda. Kateřina II. V Rusku nebo Marie Terezie v Rakousku.
3: A ještě další, více či méně v pozadí, jako například Madame de Pompadour ve Francii.
2: Malého Metternicha vychovávali v křesťanské víře. Ovšem učil ho nejenom katolík, ale i protestant.
3: Když však vypukla velká francouzská revoluce,
2: Klemensovi bylo 16,
3: zcela spontánně začal pohrdat hesly volnost, rovnost, bratrství.
2: Nenáviděl takzvanou ulici, bál se jí.
1: O čemž píše po letech ve svých vzpomínkách.
0: Studovat začal ve Štrasburku. Poslouchal hlavně přednášky z veřejného práva, ale přitahovali ho i přírodní vědy a medicína. Klemens si zde poprvé uvědomil své přednosti, zejména

0: na svou osobní přitažlivost, ale i nedostatky, málo tvrdosti a přecitlivělost. Jezdil na koni, šermoval, cvičil vůli.
1: Tak se skládal jeho charakter, který ho vedl dlouhou cestou jeho kariéry.
0: Byl to psychologicky průhledný typ a přece také i ostře ohraničená individualita.
2: To o něm poznamenal spisovatel Ladislav Fuchs, autor knihy O zámku Kinžvartě.
3: Studoval pak na univerzitě v Mnichově.
2: Ale ani tuto vysokou školu nedokončil.
3: A jako 17letý se zúčastnil korunovace císaře Leopolda II. Ve Frankfurtu.
1: Byl to pro něj úspěšný den, protože si ho všiml o 5 let starší arcivévoda František.
3: V konverzaci s ním pokračoval za 2 roky na to, kdy se František stal nástupcem svého předčasně zemřelého otce na císařském trůně.
1: Výtečně se shodli. Oba pociťovali hlubokou nevolnost, mluvilo-li se o revoluci.
3: Svoje názory nezměnil Metternich ani v Bruselu, v rakouském Nizozemí, kde jeho otec působil jako ministr.
1: Zde pobývali tisíce francouzských emigrantů, kteří utekli před revolucí. Mezi nimi syn francouzské hraběnky, se kterým Clemens Metternich flámoval, při kteréžto činnosti se oba zamilovali do paní de Comon.
2: Francouz ve svých pamětech tvrdil, že to byla láska platonická. Metternich to viděl trochu jinak.
0: Miloval jsem ji, jak miluje mladý muž. Ona mne milovala v celé nevinnosti svého srdce. Žil jsem jen pro ní a pro svá studia. Ona, nemajíc nic lepšího na práci, milovala mne každý den. Své noci trávila s manželem a věřím, že přitom byla více naplněna mnou než jím.
2: Ino, starý ješita, nikoli jediný v rodině politiků, někdejších i současných.
3: Z Bruselu však bylo zapotřebí se rychle odstěhovat, neboť se k němu blížila francouzská armáda a rakouský vyslanec musel i s rodinou prchnout.
1: Poněkud nemilé bylo, že Francouzi pokračují v invazi do západních částí Německa a obsazují území na levém břehu Rýna.
3: Což pro Metternichy znamená, že je jim zkonfiskován okupační správou jejich majetek.
2: Takže Metternichovi přijeli do Vídně jako schudlá šlechta.
3: Císař jim vyplatil jakousi náhradu, ale pro Metternichy je to almužna.
1: Až do té doby se Clemens vyjadřoval lépe francouzsky než německy.
2: Proto mu jeho otec napsal tato nabádavá slova.
0: Závažnou podmínkou pro dobrého Němce je nejenom umět mluvit a psát v mateřském jazyce, ale ovládat tento jazyk tak, jak to vyžaduje pečlivé vzdělání. Jenom už hloubkou znalostí svého jazyka se musí vyvyšovat nad dav. Kdo mnoho čte a píše, rozšiřuje své duševní schopnosti.
3: V září roku 1795. odjel mladý Clemens Metternich kočárem z Vídně do městečka hodinu cesty vzdáleného od Brna, které o 10 let později vstoupí do historie.
1: To městečko se jmenovalo Slavkov.
3: I když jinak slyšelo na Austerlitz.
1: A zámek, k němuž směřoval kočár, patřil rodině dlouholetého kancléře Marie Terezie, hraběte Václava Kounice.
3: Metternich se tu oženil s jeho vnučkou Eleonorou.
1: Bylo mu 22 let, nevěstě 20.
3: Tento sňatek byl zřejmě dalším stupněm ke kariéře příštího politika. Eleonora Kounicová mu věnem přinesla majetek, například městečko Kojetín a obec Vrchoslavice, ležící na Hané. Dále jistý politický vliv a možná časem i lásku.
1: Prostřednictvím nové rodiny získal Metternich přízeň moravské šlechty a ta měla u vídeňského dvora tradičně silný vliv.
3: Eleonora nevynikala půvabem.
1: Byla však velkorysá a bohatá. Se svým záletným manželem vydržela 30 let. Dala mu 7 dětí, z nichž však většina zemřela.
3: Svým milenkám vyprávěl Metternich v superlativech o své ženě.
1: A své ženě se skromně zmiňoval o svých milenkách.
3: Nacházel u ní velké pochopení.
2: Co jí taky zbývalo?
3: Po smrti manželky se oženil ještě dvakrát a měl postupně dalších 6 dětí.
2: Po příčkách společenského postupu se našlapuje většinou pomalu a opatrně. Berou-li se šprušle po dvou, hrozí uklouznutí a bolestivá pohmožděnina, ne-li přímo nějaký ten těžký následek.
3: Klemens postupoval obezřetně, ale vytrvale.
2: Po případě vytrvale, ale obezřetně.
3: Nespěchal.
2: Co pak měl na práci?
3: Rozmnožoval rodinné bohatství, například.
2: Příjemná činnost.
3: Věnoval se svým zálibám.
2: Například?
3: Studiu věd exaktních a věd přírodních.
1: Rovněž zvědavě nahlížel do zákulisí věd lékařských. Strávil hodiny v nemocnicích a v pitevnách zkoumal anatomii lidského těla.
3: Politické záležitosti ho zajímaly tedy prý méně než úprava zámeckých zahrad.
0: Byl jsem postaven ještě mlád do situace, jež mi dovolila pozorovat zblízka běh velkých událostí. A shledával jsem, že jsou vedeny jinak, než by měly být.
2: Svěřil se po letech svým pamětem.
0: Politika, to jsou lidé. Politika je jenom výrazem kvalit, právě tak jako chyb lidí, jejich zálib a jejich omylů, jejich neřestí i ctností.

0: Psal se první rok 19. století.
1: Napoleonův ministr zahraničí Talleyrand velice přesně odhadoval situaci v protifrancouzské koalici, radil svému konzulovi k míru a hlavně ho nabádal, aby nikdy nesrážel rakouské Habsburky až na kolena. Považoval vždy Rakousko za potenciálního spojence Francie.
0: V čemž se, ku podivu, shodoval i s mladým hrabětem Metternichem, který se právě chystal k nástupu do své první diplomatické funkce. Měl totiž být vyslancem císaře Františka u saského kurfiřta na Drážďanském dvoře.
1: Bylo to zrovna ve vzácné době míru.
2: Dnes bychom řekli v době uvolňování.
1: A Metternich přijal poněkud ospalé Drážďany vděčně, protože byli na rozcestí mezi Paříží, Petrohradem a Berlínem.
0: Nic moc se tam nedělo.
1: Za to se odtud dali dobře pozorovat evropské záležitosti.
3: Měl za politický úkol připoutat kurfiřta saského, jehož za zradu Pruska jmenoval Napoleon králem, těsněji k Vídni. Ale opatrnost saské politiky byla příslovečná, takže se mu příliš nedařilo. Ani zdejší společenský život ho neokouzlil. Ceremoniál na panovníkově dvoře byl zastaralý a dámy nosily ještě krinolíny. Metternich byl muž smělý a cílevědomý, bez skrupulí, vždy mířící k cíli. A na této cestě hravě překonával všechny překážky. Nenáviděl snad jen jedinou a tou byly obruče v dámské krinolíně. Přesto se však v Drážďanech přenesl i přes tuto překážku a zapsal si na své konto velkou milostnou pletku s politickým nádechem.
2: Což zní opravdu zajímavě, i když přiznáváme lehce bulvárně.
0: Každý rok před popeleční středou se konal na dvoře ples.
1: Byli zváni 174 hosté.
2: Proč zrovna tolik?
1: Tradiční počet. Polovina pánů, polovina dam. V neděli před plesem se na zámku losovali partneři a partnerky pro úvodní tanec.
2: To byl náhodný los?
1: No tak úplně náhodný asi nebyl.
2: Trošku se mu pomohlo, že?
1: Tak nějak. V roce 1802 byla hraběti Metternichovi vylosována jako tanečnice ruská kněžna Bagrationová, manželka generála Bagrationa. Byla prý hezká.
2: Prý?
1: Tedy, kdo ví, dobové portréty tomu příliš nenasvědčují.
2: Tak aspoň po duševní stránce.
1: Vzdělaná a zřejmě i přes tu krinolínu dostupná.
2: Nakolik dostupná?
1: Úplně. Výsledkem vztahu byla jedna dcera, která dostala jméno Marie Klementína.
0: Metternich se k ní vždycky hlásil.
1: A trvalé přátelství s ruskou kněžnou.
0: V Drážďanech však Metternich dlouho nepobyl. Sotva dva roky císař ho jmenoval svým splnomocněným ministrem v Berlíně u pruského krále.
1: Ale ani na této diplomatické štaci dlouho nesetrval. Roku 1806,
0: tedy po bitvě u Slavkova,
1: ho František I. poslal do Paříže.
3: Císař dal svému novému vyslanci velice jasný, lapidární, ale také obtížný úkol. Dosáhnout zmírnění podmínek prešpurského míru. Nebylo to snadné. Napoleon byl v rozběhu, právě vyřídil jednu mocnost, Rakousko, a připravoval se na další. Metternich měl možnost sledovat diplomatickou přípravu na rozdrcení Pruska. Postavení pruského krále Fridricha Viléma III. Ho nijak nedojímalo. Vytýkal mu váhavost a neutralitu v předcházejícím roce. Tehdy se marně snažil ještě jako vyslanec Vídně v Berlíně včas připojit Prusko k protinapoleonské koalici. A teď s jistým zadostiučiněním sledoval, jak se smyčka kolem Pruska utahuje.
2: Měl Metternich francouzského císaře dobře přečteného?
0: Číst v lidech uměl znamenitě, ale u tohoto vojáka na císařském trůně neodhadl dost dobře, kam se svým perfektně uvažujícím mozkem směřuje.
1: Metternich v sobě nesl ještě značné pozůstatky dosavadního stylu v zahraničních vztazích, kdy se záležitosti projednávaly mezi lidmi jedné skupiny, jedné třídy, kdežto Napoleonovo uvažování v moderním smyslu geopolitické mu bylo cizí.
0: Když si zrekapituloval situaci v Evropě, naskytl se mu tento obraz.
1: Napoleon zbavil Francii interventů.
0: Dobil postupně Nizozemi i Švýcarsko.
1: Podrobil si španělského krále.
0: Získal Itálii.
1: Pod jeho patronací vznikla aliance německých států, takzvaný Rýnský spolek, nad kterým vykonával protektorát.
0: Čímž vlastně sjednotil pod svou hegemonií západní Evropu s jedinou avšak velice důležitou výjimkou, a tou byla Anglie.
1: Ve dvou válkách pak vyřadil Rakousko a Prusko a tím neutralizoval střední Evropu, aniž tyto dvě poražené mocnosti anektoval.
0: Zdá se, že v tomto okamžiku Metternichovi bezprostřední události zakryly širší souvislosti.
1: Dal se zmýlit francouzsko-ruským zblížením po míru v Tilži a obával se, že si obě mocnosti rozdělí Evropu.
0: Nepostřehl okamžitě, že Napoleon chtěl celou Evropu a že nutně musel na této cestě vyřadit Rusko.
1: Proto také nesrazil Prusko a zejména Rakousko na kolena, protože alespoň z Rakouska chtěl mít perspektivního spojence proti Rusku.
0: Proto také podepsal spolu s Metternichem v říjnu roku 1807 ve Fontainebleau listinu, kterou zmírnil podmínky prešpurského míru.
3: Jako vyslanec si získal dvě pohledné, vysoce postavené ženy, které, co by jeho milenky, slibovali být zdrojem informací z nejvyšších míst. Sice se ukázalo, že byly víc zdrojem dezinformací a drbů než objektivních faktů. Nicméně Metternich je pečlivě zapisoval, stavěl na nich své konstrukce a posílal je do Vídně.
2: Opět jsme nahlédli do knihy doktora Jaroslava Šedivého Metternich kontra Napoleon.
3: Ženě Napoleonova generála Žinota, Lauře, bylo 16 let, byla drobná a prý tak krásná, že ji i Napoleon zbožňoval. Obývala četné velké domy, pěstovala četné známosti, střídala četné společnosti i milence. Zařadil se mezi ně i Metternich a jelikož byl nenapravitelným pisatelem dopisů, rozehrála se podivuhodná hra na informaci a dezinformaci, na předstírání a zastírání. Zněly texty a podtexty. Otevírala se diplomatická korespondence, o níž pisatel věděl, že bude otevřena, a adresát, že jí nemá věřit, ale že má věřit jiné poště, o níž pisatel věřil, že nebude čtena, i když kurýr prodal i tu.
1: Co však žena typu Laury mohla vědět o politice, kromě chlepů?
0: A nebo kromě informací, které jí podstrčil někdo jiný?
1: Metternich asi něco tušil.
0: Ale ne všechno, protože jinak by se nepustil do dalších dobrodružství milostných i politických.
1: Karolínu Miratovou,
2: což byla Napoleonova sestra a pozdější královna Neapolská,
1: tak tedy Karolínu Miratovou zbožňoval pro její krásnou postavu i tvrdohlavost, s jakou se vymykala vlivu svého císařského bratra.
0: Bylo o ní známo, že je ve vztahu...
2: Samozřejmě, že politickém.
0: K ministru policie Fušému.
1: Metternich si usmyslel, že bude právě přesně dodávat falešné informace, které se prostřednictvím Fušého donesou až k Napoleonovi.
2: Hrabě Savary, generál, který patřil k Napoleonovým nejvěrnějším, o tom ve svých pamětech říká.
3: Metternich pouštěl své informace tak daleko, že se staly neproniknutelnými pro každého, kromě císaře. Dosáhl toho, že se k uchu ministra policie dostalo vše, co považoval za vhodné mu říci, poněvadž k tomu měl osobu, kterou ovládal a jež byla pro Fušého nepostradatelnou. Byl to často on, Metternich, kdo byl autorem různých báchorek, jimž Fuše přicházel pobavit císaře.
1: Smysl těch informací byl v tvrzení, že ve Vídni je u moci mírová strana a že císař František nehodlá už podnikat válečné kroky.
0: Opak byl pravdou. Metternich evidentně simuloval.
1: V té době však Napoleon stejně Fouchému, který tyto informace dodával, nedůvěřoval.
0: Aby byl románek dokonalý, Napoleonova sestra Karolína Clemence milovala. A jednu dobu byly v Paříži dvě skutečné soupeřky v lásce. Ona a Laura.
2: A my můžeme tuto kapitolu shrnout poznáním, že pan vyslanec a budoucí ministr a kancléř měl za svého působení v Paříži propracovanou dokonalou metodu, která se prostřednictvím milostných dobrodružství usadit v těch nejvyšších patrech politiky. A že se mu to beze zbytku povedlo.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak to byla 714. schůzka s Toulkami českou minulostí. 715. s podtitulem Kníže Mitternacht uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a celý nový týden, byť ten pracovní, je pro mnohé o něco kratší. Až do pátku budete mít možnost naslouchat názorům našich hostů. Tím dnešním je Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Buďte vítána. Dobrý den.
5: Krásný den.
4: Probereme zejména nový pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru, americké sblížení prezidenta a šéfa diplomacie a rýpnutí premiéra do motoristů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
4: Poslanecká sněmovna bude dnes odpoledne jednat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice sehnala dostatek podpisů pro její vyvolání. Schůze proběhne 10 dní před obecními a senátními volbami. Premiér Andrej Babiš se na schůzi těší. Tak jak to vnímáte, paní profesorko? Obstojí argument opozice, že vláda neplní programové prohlášení a premiér nevyřešil svůj střet zájmu? Jenom dodám, že nově Evropská komise ve svém stanovisku řekla, že nepovažuje za dostatečný způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil skrze současný svěřenský fond.
5: Tak hlasování o nedůvěře vlády, který je vždycky trochu složitější než o důvěře vlády, protože když se hlasuje o nedůvěře, tak se musí získat 101 podpisů, bez ohledu na to, kolik je ta 101 hlasů, ano. Bez ohledu na to, kolik je tam vlastně přítomných poslanců. Když se hlasuje o důvěře, stačí většina z těch přítomných poslanců. Takže hlasování o nedůvěře vlastně je koncipováno tak, aby nebylo tak jednoduché tu vládu odvolat, aby je to trochu určitě snaha o jistou stabilizaci toho systému. Zároveň my víme, že v tuto chvíli skutečně vládě nic nehrozí. Nehrozí, že by mohlo dojít k tomu, že by jí byla vyslovena nedůvěra. Ale přeci jenom je to nástroj, který opozice používá vždycky, protože jí to dává prostor prostě se vyjádřit k tomu vládnutí, provést určitou kritiku. Samozřejmě vláda může využít toho, že se také bude obhajovat. Takže to bude takové trošku jakoby předvolební setkání. A vždy to hlasování musí mít nějaké základní téma. Tady je to teda to téma ad 1 rozpočtu, nedodržení tedy programového prohlášení vlády a ad 2 ta never ending story, jak se říká, nikdy nekončící příběh střetu zájmu Andreje Babiše.
4: Mezi těmi tématy jsou třeba i výpady premiéra na různé instituce, také na média. Tak co očekáváte, asi ten výsledek je víceméně jasný.
5: Ten je víceméně jasný, jde o to určité sdělení občanům, že tedy opozice upozorňuje na některé kroky vlády, které jsou opravdu rozporu třeba s demokratickými pravidly nebo s jejím vlastním prohlášením a podobně. Takže to je, má to svůj význam určitě, jako jenom se to nesmí nikdy přehánět. Opozice musí tušit, jak často asi může a v jaké náladě společnost, aby vyvolala toto hlasování o nedůvěře. Když je to příliš často, tak už potom jsou lidé spíše jako rozpačití nebo naštvaní, že se místo užitečných věcí jenom povídá v té sněmovně. Ale teď máme před volbami a popravdě řečeno by mě překvapilo, kdyby tuto možnost vlastně opozice nevyužila.
4: Půjde o druhý pokus současné opozice, ten první o vyslovení nedůvěry vláda ustála počátkem února. Tehdy byl tím podnětem k vyvolání schůze vyostření konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta formace Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ještě se vracím k argumentům opozice. Jak podle vás, paní Dvořáková, vláda plní programové prohlášení? Jak vy hodnotíte ty kroky trojkoalice?
5: Tak z hlediska programového prohlášení asi opravdu ten největší problém je rozpočet a deficit rozpočtu. O tom se hovoří neustále. Vláda se zavázala, že to nepůjde vlastně pod 3% HDP. V tuto chvíli je zřejmé, že to bude nad těmi 3%. Takže to je asi důvod závažný. Já osobně považuji za problematičtější věci, kterým zase tak moc třeba věnována pozornost není. A to se týká například zákonu o zaměstnancích, který vlastně ruší služební zákon a posouvá vlastně tu státní správu pod větší kontrolu politiků, což prostě není dobře. A je to jeden z takových těch rysů nebo signálů, když vidíme, že se posouvá třeba to demokratické vládnutí trochu někam jinam, protože nezávislá státní správa patří k některým těm pilířům, podle kterých se hodnotí vlastně demokratický systém. Vidíme i nepříjemné útoky na média nebo snaha řešit vlastně jiným způsobem to veřejnoprávní postavení Českého rozhlasu, České televize. To vyvolává také určité napětí. Ty zásahy, které se objevovaly teďko nebo prohlášení různě k soudům, k soudcům, k rozhodování soudů, také nepatří úplně k standardním procesům. Takže některé ty rysy, které, řekněme, vyvolávají pocit větší bdělosti ohledně třeba toho demokratického nastavení, se určitě ve vládě objevují. Jinak samozřejmě vláda vládne podle toho, jaký má program, jaká je koalice, má právo o mnohých věcích rozhodovat, takže to bych se k tomuhle nechtěla vracet, ale co je možná problém, je až příliš časté přijímání zákonů prostřednictvím poslaneckých návrhů. To také nebývá standardní poslanecké návrhy, spíše jsou nástrojem opozice, nežli aby to měl být nástroj koalice, která vládne.
4: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí, jak včera televizi CNN Prima News řekl vicepremiér a předseda této strany Petr Macinka o změně v koalici. Nemá indicie, reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, lídra Hnutí ANO, z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Andrej Babiš řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, kteří, respektive aby zmíněný rezort motoristům odebral. Tak co tím chtěl premiér teda sdělit? Byl to jaký vzkaz motoristům?
5: Já si myslím, že to byl jednoznačně vzkaz motoristům, kdy upozorňoval na to, že tady přece jenom je velmi nespokojen se systémem, jak je třeba toto ministerstvo řízeno, a myslím si, že to bylo jako velmi silně proti vlivu Filipa Turka, který teda za sebou těch skandálů nebo problémů má velké množství, a přímě ono to tu vládní koalici velmi silně poškozuje, protože Andrej Babiš si hodně dával vždycky pozor a zdůrazňoval, že jsou jakoby profesionálové, že tam jsou ty odborníci, kteří rozhodují a tak dále, a vystupování Filipa Turka opravdu jde proti tomuhle základnímu tvrzení pana Babiše.
4: Podle Petra Macinky předsedové vlády píšou aktivisté, cituji, z ekologických organizací, které ztratili dotace, označili je za zelenou mafii, polonáboženské bojůvky, zelené lehkoživky. Co si o to myslíte?
5: Tak je to zajímavé označení různých nevládních organizací nebo hnutí. Svým způsobem je to poměrně asi běžný útok na tyto aktivistické organizace. Zároveň samozřejmě my víme, že jedním z nástrojů těch aktivistů bývá, že se posílají hromadné e-maily nebo se vyzvou lidé, aby posílali prostě a ukazovali nespokojenost s nějakou politikou. Pro vládu by to měl být signál minimálně ten, že je zde část společnosti, která skutečně se domnívá, že to ministerstvo není řízeno dobře, a myslím si, že asi po několika těch výrocích Filipa Turka, které byly k té kontaminaci na Šumavě a podobně, tak jakože tam ta kompetence není příliš vidět. To si myslím, že nemusí být člověk asi aktivista, aby měl tento názor. Takže pro pana Babiše je toto problém.
4: To si myslí politoložka a také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Neschody mezi šéfem diplomacie Macinkou a hlavou státu Pavlem během jejich pracovní cesty na valné shromáždění OSN v New Yorku utichly. Oba politiky spojují diplomatické cíle, tak jak vy vnímáte, paní Dvořáková, jejich zblížení, byť se zřejmě týkalo jenom této zahraniční cesty, protože Petr Macinka už řekl, že jeho spor s prezidentem pokračuje, nicméně navenek budou zastupovat Česko jednotně.
5: Tak já si myslím, že to je dobře, že je konečně jakási komunikace a vystupování navenek je, řekněme, společné nebo nevyvolává otázky. Vždycky je důležité totiž, aby pokud o nás někdo píše nebo někdo s námi jedná, aby se zaměřil na ten obsah toho jednání a nikoliv na to, kdo s kým tedy mluví, nemluví a jaké je pozadí těch vzájemných vztahů. Takže v tomto směru je to pozitivní. Osobně si myslím, že to je podobné jako u toho ministerstva životního prostředí, že toto vzniklo na nátlak pana Babiše, protože opět jeho to silně poškozuje. Pokud chce ukázat profesionální vládnutí, tak musí být vidět, že je opravdu profesionální a ne, že teda musíme mít obavy, kdy bude nějaký skandál třeba v zahraničí nebo co se udělá jako špatně. Takže v tomto směru myslím si, že je to dobře, že tam bude nesouhlas a nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí. To se dá předpokládat i do budoucna. Ale o tom je ta politika, že vlastně pokud jde o tom zájmy toho státu a jednání toho státu v té diplomatické rovině, tak by ta politika měla být koordinována a tu nelze koordinovat, pokud někdo řekne, že se nebude s tou druhou stranou vůbec bavit.
4: Jak je tato politika obecně koordinována, když zůstanu ještě chvíli u vládní koalice, abychom nezapomněli na druhého partnera hnutí ANO, to je SPD, Tomia Okamury?
5: Ta komunikace vždycky v koalicích je hodně složitá a potom je to ta otázka navenek. Pokud jde o zahraniční politiku, tak tam by měly být určitá schoda nebo určité směřování. Tu politiku vytváří vláda, to je základní věc, ale tam je nutné se také domluvit i na detailech, kde, kdo, s čím, jak může vystoupit, aby toho dalšího partnera nedostal teda do velmi složité situace. A ta koordinace musí vycházet tedy z vlády, respektive z ministerstva zahraničí, případně s dalšími politickými partnery, protože by to mělo teda opravdu, to základní směřování by mělo být jasné.
4: Komunální a senátní volby se blíží. Ovlivňuje je a do jaké míry podle vás, paní Dvořáková, i ta celostátní politika?
5: Je to různé. Tohle jsou velmi zajímavé volby. Politologové hovoří o volbách druhého řádu, které, řekněme, nejsou tak podstatné jako volby do domácího parlamentu nebo volby prezidentské, ale ty výsledky se hrozně těžko interpretují. Já se moc těším, kolik budeme mít vítězů po těchto těch volbách, protože vždycky si někdo najde v těch číslech něco, aby mohl říct, že vlastně dopadlo velmi dobře. Z hlediska celostátní politiky bude velice důležité, jak dopadnou volby ve velkých městech, protože tam se volí více politicky. Na těch vesnicích se volí spíše tak, koho znám, neznám, jak těm lidem věřím, co dělali za poslední období. Ta velká města bývají více politická a bude vhodné tam sledovat, jak dalece se změnila ta situace oproti předchozímu období. Nejde jenom o čistý výsledek, ale o to, jestli teda ty strany získávají nebo ztrácejí, případně kolik získávají. U senátních voleb můžeme očekávat, že velmi posílí hnutí ANO, už jenom díky tomu, že vlastně neobhajuje tolik mandátů. Ta bývalá koalice vlastně má v sázce mnoho křesel a pravděpodobně je všechny neudrží, takže tam jde o to spíše, jak dalece hnutí ANO posílí. Zároveň nepředpokládáme ale, že by došlo k celkové změně v Senátu ve smyslu, že by třeba hnutí ANO získalo většinu. Tam je pořád ta většina dosti jasná, nemluvě o ústavní většině. Takže v tomto období nehrozí, že by došlo k zásadní změně ve složení Senátu z hlediska těch mocenských pozic nebo mocenského vyrovnávání sil.
4: Bude tedy zajímavé sledovat po volbách komunálních i senátních ten dopad právě na tu celostátní politiku.
5: Určitě ano, a bude to zajímavé sledovat i případně na pozice lídrů některých politických stran, zejména tedy u stran bývalé vládní koalice, respektive to asi, co je velmi silné, je otázka ODS, která dává hodně šanc, nebo její lídr dává hodně šanc, protože pokud výrazně zeslabí v těch velkých městech a řekněme velmi se sníží jeho počet zastupitelů i v těch řekněme středních městech, tak to může mít velmi negativní dopad na postavení teda současného lídra.
4: Naopak posilují podle různých průzkumů veřejného mínění Starostové, také opoziční formace, tak v čem vy vidíte třeba, co stojí za jejich úspěchem, alespoň podle agentur?
5: Starostové jsou takovou volbou, když člověk neví, koho už má jakoby vlastně volit, protože oni přece jenom hodně vycházejí z té komunální politiky, nebo takto Starostové vlastně vznikaly, když myslím, že se pohybují velmi silně v té velké politice. Komunální volby by měly být pro starosty tedy opravdu příležitostí, jak posílit na všech možných úrovních. Zase pro mě bude důležité, uvidíme, jak to bude v těch velkých městech. Nejsou tak kontroverzní, nejsou tak ideologizovaní. My máme problém s tím, že pokud prostě voliči volí ODS, tak tam vidí jasnou ideologii, jasné stanoviska k mnoha věcem. Starostové jsou, řekněme, pragmatičtější, projevují se i řadou dalších otázek, které třeba nastolují v té politice, zejména u těch jejich mladších poslanců. Nevím, třeba i ta otázka tradičně, třeba i otázka násilí a podobně, takže tam může být tento důvod, že lidé, kteří odmítají tu polarizovanou situaci, která je buď toto hnutí zcela jasně, nebo tamto seskupení, tak starostové nabízejí takovou tu alternativu trošku, vlastně moc nevím, ale oni jsou přijatelní.
4: Při příležitosti včerejšího dne České státnosti uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí demonstraci. Cílem bylo vyzvat lidi k účasti v nadcházejících senátních volbách. Organizátoři chtěli také upozornit na dosavadní kroky kabinetu, které kritizují. Mezi hlavními tématy byly teda senátní volby a řečníci zdůrazňovali například důležitost Senátu jako pojistku demokracie, protiváhy k vládě. Spolek Milion chvilek podpořil také zachování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jaký dojem jste si odnesla z této demonstrace?
5: Já jsem si odnesla poměrně pozitivní dojem. Tady jde o to, že vlastně tato demonstrace se netýká lidí, kteří by patřili k nějaké určité konkrétní politické straně, což je rozdíl proti tomu, když jako to organizuje nějaké setkání, třeba konkrétní politická strana, která má určitou uzavřenou ideologii. Ten Milion chvilek se soustřeďuje na právě systémové otázky demokracie a upozorňuje na problémy, které s tím mohou být spjatý, kdy může být ta demokracie, já nechci říkat přímo by ohrožena, ale vlastně ustupuje se z těch základních principů a to je vždycky velmi důležité jako na to upozorňovat. Milion chvilek nemá ten nějaký konkrétní politický program, že by se bavil, jestli zdaňovat tímhle způsobem nebo nezdaňovat, nebo jestli dělat, řekněme, některá hospodářská opatření, ale zaměřuje se spíš právě na ty systémové věci, které jsou spjaty s demokracií a které pomáhají tu demokracii udržet.
4: Vysvětluje Vladimíra Dvořáková, politoložka.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Proruská alternativa pro Německo, která vznikla v roce 2013, suverénně zvítězila v nedávných volbách ve dvou spolkových zemích v Německu. Zároveň dominuje v preferencích na celostátní úrovni. V Berlíně bodovala také v zemských volbách levice. Tak jaký trend sledujeme podle vás nejenom v německé celostátní politice?
5: Je to velice složité, jak to uchopit, protože ty procesy jsou už dlouhodobější, objevují se ty strany krajní pravice, strany, které jsou třeba výrazně konzervativní, výrazně xenofobní, někdy až s přechodem k určitým rasistickým názorům a zároveň jsou velmi populistické. A to je snaha oslovit zjednodušeným řešením, případně nějakým způsobem zaplatit voliče. Ten populismus je velký problém jako obecně všude, napomáhají tomu zřejmě i ty sociální sítě a podobně, kde se dostáváte vlastně do takové určité bubliny, kdy slyšíte jenom určité okruhy a nepřemýšlíte kriticky, že byste si řekli, tak třeba s tímhletím souhlasím, ale s tímhletím už ne a tohle mi vyhovuje, tohle mi nevyhovuje, nebo je tam nějaký větší cíl. Vidíme to ve všech zemích Evropy. Já pořád mám trošku strach, že jsem původem historik, když sleduju tu situaci, která byla třeba ve Výmarské republice v těch 30. letech, kdy se nám objevila jako situace, říkáme, polarizovaného pluralismu, že se na jedné straně objevila silná antisystémová levice a na druhé straně silná antisystémová pravice. A ten střed vlastně byl jakoby vyprázdněn nebo se pohyboval v těch neschopnosti vlastně vyřešit nějaké problémy a vytvořit stabilní koalici. Tohle nám ukazuje ten současný svět v mnoha zemích, kdy vlastně ty politiky systémové, to znamená řekněme systémová levice, systémová pravice, které jsou schopny nějakým způsobem tu politiku řešit, silně zeslabují a jde to ve prospěch těch populistických proudů. Na druhou stranu nutno říci, že ta ideologie těch současných krajně pravicových stran zase není ve většině případů něco, co bychom mohli třeba přirovnávat úplně k nacismu. Jakoby ucelená ideologie, tam jsou některé prvky, často jsou to jako provokativní vystoupení a tak dále, ale není to tak silně ideologizovaný a stejně tak myslím si, že to není ani u té levice tak silně ideologizovaný. Takže je možné, že populistické strany, pokud se dostanou k moci, tak pak se musí vyrovnat vlastně s tím vládnutím jako takovým. A ta radikalita i podpora těch voličů potom většinou začne trochu klesat, protože oni nemůžou naplnit ty sliby, se kterými tam šli. To je jedna věc. A druhá věc, prostě voliči pak hledají už ještě další alternativu, si uvědomí, že toto není úplně ono. Co je zajímavé, je teď dneska má přijet italská premiérka Meloniová, kde se ukazuje, že jako to ty radikální postoje ve vztahu i mezinárodní politiky proti Evropě a dovnitř, ale ty radikální postoje zejména navenek se velmi snížily a ona sama začala být dosti pragmatickou političkou, takže tam je vidět, že ta reálná politika potom musí být o trochu něčem jiným. Doufejme, teda, že to bude takto vypadat.
4: Čoča Meloni se dnes sejde také s premiérem Andrejem Babišem v Praze. Když jsme se dostali právě k ní, tak její příběh a ostatně i politika inspiruje řadu evropských krajně pravicových politiků. Nutno říct, že její vláda domácí je nejstabilnější, jako Itálie měla od konce druhé světové války.
5: Ano, Itálie byla právě pověstná tím i ad jedna, že se tam často objevil ten polarizovaný pluralismus, který vlastně vyvolával to napětí a ty vlády, já už teď si to přesně nepočím, ale kolem do roku asi 2000 od války to byla průměrná doba životnosti asi 8 měsíců. Takže jako to bylo opravdu velice slabý. Ona vytvořila tu stabilní vládu, vytvořila koalici, která je také vlastně se stranami, které řadíme ke krajní pravici, jak je to Liga, která patří k severním oblastem Itálie, jakoby tak kdysi usilovala dokonce o odtržení od Itálie, tak Forza Itália fakticky jako do toho Itálie, kterou vlastně založil Silvio Berlusconi. Všechny tyto strany mají výrazný populistický charakter, co se týče komunikace, navené komunikace s voliči, ale jí se to opravdu podařilo dát dohromady a v zásadě i to, co byly obavy z Evropské unie a řekněme z mezinárodního společenství, tak se ukázalo, že to vlastně zvládá a že je velmi, velmi pragmatická politička.
4: Co je podle vás, paní Dvořáková, za oslabováním, za tím vyprazdňováním těch myšlenek u takzvaně tradičních stran nebo u systémových stran?
5: Jedna otázka je ta výraznější ideologizace možná, která ale se nedokáže se přizpůsobit, řekněme, některým těm pragmatickým otázkám, ale ta odpověď je prostě jiná. Změnil se styl komunikace. Naprosto jednoznačně. Změnila se i struktura těch politických stran. Ve většině případů ty strany mají trochu jiný model rozhodování a vlastně, když si vezmeme ANO, tak je to taková ten systém rozhodování a fungování, jaký založil Silvio Berlusconi u Forza Italia. To je ta strana firma. Jako mám někde šéfa, prostě mám potom ty ředitele těch různých jako oddělení a poboček a podobně, ale je to klíčový centrální jakoby řízení, přestože se to nazývá hnutí. Je to hledání nové cesty v té nové, v jiném způsobu komunikace, ale musím říct, že tohleto je otázka, kterou se politologové silně zaobírají a ta odpověď není jednoznačná.
4: Konstatuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Já vám děkuji za váš čas a vaše názory a přeji krásný den.
5: Hezký den.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
3: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, kdy jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek. Až to stouni.

Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na devátém místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala devátou Zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce třikrát byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.
2: Léto.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který vyhrál 3x. Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, premiér a Bígo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, 1 vítězství. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství. A Léto pod peřinou, Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat. 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solas a právě Daša.

Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když mluví...

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Neut Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Neut a Backpack Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal ji Michal Vorek a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, České srdce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 900 1103 a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Nojt Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude mykoložka Tereza Tejklová. Jaké druhy hub a kde aktuálně rostou? Které jsou její oblíbené a na jaké si dát naopak pozor? A doporučí nám třeba i nějaký houbový recept? I to nám poví mykoložka Tereza Tejklová.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Když manžel uhodil Soňu Duškovou poprvé, překvapilo ji to. Nebyla to první facka, kterou v životě dostala. V dětství jich od otce schytala víc než dost. Na vlastní mámu si nepamatovala. Umřela, když Soně nebyl ještě ani rok. Otec se podruhé oženil a měl další děti, chytřejší, krásnější a hodnější, než byla Soňa. V nové rodině prostě překážela. Byla tam navíc a nezapadala. Jednoho dne se zbalila a bez rozloučení odešla. Vzala si sebou snubní prsten po vlastní mámě a přibalila si i macešin zlatý řetízek s křížkem. Zlato milovala. A řetízek se stal základem její sbírky, která se během následujících let utěšeně rozrostla. Když potkala Arnošta Duška, bydlela na ubytovně a pracovala v Brodě jako prodavačka. Nebýt neútulného pokoje, nepříjemné spolubydlící a skutečnosti, že Arnošt byl majitelem hezkého domku, asi by do manželství nepospíchala. Ale byla si vědoma, že její jedinou předností je svěžest mládí, protože krásou příliš neoplývala, nadbytečná kyla se jí nepříjemně usazovala v bocích a tak nebylo na co čekat. Bylo jí přes 20, většina vrstevnic byla vdaná a vyhlídka na vlastní bydlení její rozhodnutí jen uspíšila. Navíc byl Arnošt pohledný, chodil v obleku a byl k ní galantní. Podtrženo a sečteno, nebylo těžké se do něj zamilovat. Z ubytovny si Soňa odnesla na památku zlatou náušnici své spolubydlící. Jen jednu. Našla ji na zemi, když zametala, takže se to ani nedalo považovat za krádež. Arnošt toho moc nenamluvil a měl rád svůj klid. To Soně nevadilo. Mrzelo ji však, že se nijak nepodílel na chodu domácnosti. I s tím by se asi uměla vyrovnat. Dělal to tak i Sonin otec a vlastně všichni muži, které znala. Jenže Sonin táta si aspoň přinesl ze schránky noviny. Namazal si chleba, když měl hlad, a podal si z lednice pivo, když měl žízeň. Kdežto Arnošt se po návratu z práce usadil do křesla a čekal, že ho Soňa bude obskakovat. Povolával na ní své požadavky a pokud mu okamžitě nevyhověla, stěžoval si. Na něco takového si Soňa nehodlala zvykat. Vůbec jí nevadilo se s novomanželem.

brečela. Brečela bolestí, překvapením, ale taky zklamáním. Arnošt se beze slova otočil a vrátil se do křesla. Soňa zůstala stát uprostřed obývacího pokoje. Nejdřív brečela potichu, ale když si jí Arnošt nevšímal, začala vzlikat nahlas. Arnošt zvedl noviny a nalistoval sportovní stránku. Já tady nebudu, hekla. Odejdu od tebe. Ani se neotočil. Klidně sedi. A pokud možno rychle, nebo ti ještě jednu přidám. Soňa znovu vzlikla a vyběhla z obýváku. Došla ale jenom do kuchyně. Tam se posadila k jídelnímu stolu a složila hlavu do dlaní. Co mám dělat? Co mám dělat? Přemýšlela. Představa o poklidném životě se jí zhroutila. Odejít nemohla, to věděla a věděl to i Arnošt. Věděl, že nemá kam jít. A už byla těhotná. Musela zůstat. Nehodlala se však vzdát tak lehce. A tak žádnou Arnoštovu větu nenechala bez odpovědi, naschvál manžela provokovala, aby viděl, že z něj nemá strach, riskovala další výprask a ten zákonitě přišel, ale Soňa byla rozhodnutá se nedat. Pár facek vydrží a Arnošt uvidí, že být ji je zbytečné. Záhy ale zjistila, že mlátit manželku ho prostě baví. A že je v tom značně vynalézavý. Facek se nebála, ale ten kabel, kterým ji tak rád švihal, ten v ní vyvolával hrůzu. Začala nosit dlouhé rukávy. Zakryly modřiny a látka dokázala šlehnutí trochu zmírnit. Jestli si Soňa na něčem zakládala, byla to právě dobrá pověst. Nikdy si nikomu ani slůvkem nepostěžovala. Naopak, na veřejnosti vytvářela obraz šťastné rodiny. O Arnoštovi mluvila jako o pozorném manželovi, který dokáže rodinu skvěle zabezpečit. Ve skutečnosti penězi zrovna neoplývaly, přestože pracovala i Soňa a občas, vlastně docela často, se jí z obchodu, kde pracovala, povedlo přinést i něco, co nezaplatila. Nepovažovala to za nic špatného, v socialismu přece všechno patří všem, nebo ne? Do práce chodila ráda. Setřásla ze sebe Arnoštovu přítomnost a stala se jiným člověkem. Tam žila svůj dokonalý život, i když byl předstíraný. Zdálo se, že ji v práci mají rádi. Pracovat opravdu uměla. Ke kolegyním byla vstřícná a k zákazníkům ochotná, tedy alespoň navenek. Někdy pro ně bylo přímo k nesnesení poslouchat ty jejich řeči o manželovi a dětech. Chtělo se jí řvát vzteky, když viděla, že se ostatní prodavačky domů těší. Usmívala se, ale uvnitř ní to vřelo. A to pak podnikala své malé pomsty, aby jim to jejich štěstíčko trochu pokazila. Nebylo těžké natrhnout kolegyni v šatně kabát, vždyť se klidně mohl roztrhnout od výřka skříňky, upustit jí střípek do boty. Občas o některé kolegyni utrousila nenápadnou, nelichotivou poznámku. Ta se většinou velice rychle ujala a nechala na dotyčné špinavou skvrnu. A Soňa chytře ustoupila do pozadí a brzy se zapomnělo, odkud ta špína prosákla. Takové maličkosti, samozřejmě, že je neprováděla příliš často, ji těšily a dávaly jí nad ostatními pocit převahy. Nikdo nebude šťastný, když nejsem šťastná já. Já vám ukážu, co je to život. I v práci ale občas zažívala zklamání. Když po odchodu vedoucí směny nepovýšila na její místo, byl to pro ní šok. Další nespravedlnost, kterou jí život nachystal. Vřelo to v ní, ale Soňa věděla, že dosáhne spravedlnosti. Stačí se jen pořádně zamyslet a pomalu, krok za krokem, zpříst pomstu. Ne, ptáčník svou matku nikdy doopravdy neznal. I když s ní roky žil v jednom domě,

Ale kdyby se nad jejich soužitím doopravdy zamyslel, musel by přijít na to, že jedním z lidí, kterým Soňa Dušková otrávila život, je i on sám. Byla středa a ptáčník po delší době zamířil do hospody. Poslední dobou se vracel domů z lesa až k večeru, protože podvečerní les je nejkrásnější a už se tam nemotají houbaři. Cestou z lesa se zastavil u Barbory zalít zahradu a domů se dostal příliš pozdě na to, aby ještě někam chodil. Barbora povídala o kytkách, nebo mu spíš vysvětlovala, jak a kolik vody má dát kterým rostlinám, proč tu, kterou květinu vysadila tam, kam ji vysadila, a jestli je to trvalka nebo letnička. Moc si toho z jejího výkladu nepamatoval, ale musel uznat, že zahrada vypadá mnohem líp než za časů staré paní Wagnerové. Poté, co zalil Barbořinu zahradu, posadil se k pivu a povídal jí, co ten den viděl v lese. Někdy i vytáhl sešit s poznámkami a obeznámil ji s pár méně známými skutečnostmi ze svých pozorování. A zdálo se, že to Barboru docela zajímá. Dokonce se občas na něco zeptala. Dnes zalévat nebyl. Nebylo to potřeba. Ochladilo se a zapršelo. V hospodě bylo plno, ale u stolu, kde obvykle sedával, se pro něj místo našlo. Objednal si pivo a byl připravený zaposlouchat se do hovoru. Většinou jen poslouchal ostatní, jen občas přitakal nebo co si dodal, a když se ho výjimečně někdo na něco zeptal, odpověděl. Není nadtočený, že jo? Obrátil se k němu Kaňák. To máš pravdu, odpověděl bezelstně ptáčník. Tak kde ses nám poslední dobou toulal? Dlouho jsme tě neviděli. To víš, léto. Jak léto? Svátkem lásky je snad jaro, ne? Ptáčník se zasmál. Co to meleš? Jen se nedělej, my moc dobře víme, kde teď trávíš večery. Chlapi se zachechtali. Ptáčník jen zavrtěl hlavou. Jste magoři nebo co? Kaňák do něj šťouchl loktem. Snad nám nechceš namluvit, že se zdal na čtení. A jakou literaturu to po večerech čtete s novou paní knihovnicí? Asi erotickou, že jo? No, taky bych si dal říct. Přidal se pivem povzbuzený Hlaváček. Ptáčník odložil sklenici na stůl. Vážně nechte toho, chlapi. I když, pokračoval Hlaváček. Na mě je moc hubená. Já mám rád, když si je na co sáhnout. Takhle o ní nemluv, ohradil se ptáčník. Nebo co? Uchechtl se Hlaváček. Tak jo. Ptáčník vytáhl z kapsy stovku, připlácl ji na stůl vedle nedopitého piva a zvedl se k odchodu. To jako, že za ní mám s tou stovkou zajít? Víc ta štětka nebere? Tak to je z levnýho. Jestli někoho překvapilo ještě víc než Hlaváčka, že ho ptáčník praštil pěstí přímo do nosu, byl to sám ptáčník. Ještě nikdy nikoho neuhodil, i když si to mockrát představoval. Už je ti to jasný? A než se Hlaváček vzpamatoval, byl pryč. Cestou domů přemýšlel, proč Hlaváčka praštil. Nebylo to poprvé, kdy si z něj chlapi utahovali. Někdy i hůř než dnes, což mu sice nebylo příjemné, ale chlapi v hospodě se přece občas dobírají, obzvlášť po pár pivech. Zastavil se, zaklonil hlavu a podíval se na dorůstající měsíc. Bylo to kvůli Barboře a kvůli tomu, co řekla onehdy, když jí píchla vosa? Přesná slova si nepamatoval, ale význam ano. Člověk si nemůže nechat všechno líbit. A asi byl nejvyšší čas, aby se to ptáčník naučil.

0: Koupila jsem angrešt a dva rybízy a zasadila je dozadu do zahrady ke starým keřům. Ptáčník se smál, že budu muset jít s přebytky na trh. To sotva, řekla jsem. Je dost pravděpodobné, že mi úrodu zase sklidí ti tvoji okřídlení kamarádi. Zdá se, že už země není tak nesvůj jako dřív. Když mě vidí na zahradě, zastaví se a prohodíme pár vět. Poptá se na moje záda a jestli něco nepotřebuju. Nevím, jestli to dělá z dobroty duše, nebo si prostě potřebuje s někým promluvit. Uvařím mu čaj s rumem, říká, že na pivo je už zima. Projdeme spolu zahradu a chvíli jen tak klábosíme. Občas mi s něčím pomůže a zase jde. Moji kamarádi? Zasmál se. Když se usmívá, vrásky kolem očí se mu prohloubí. Docela mu to sluší. Tak v tom případě ti ten angrešt zasadím, aby sis zase nenamohla záda. A taky, aby měli špačci příští rok co zobat. Smůla, řekla jsem. Poradila jsem se s internetem a už jsem se vyzbrojila. Příští rok stromky překryju netkanou textílií. Máma věšela na stromky staré plechovky a lesklý alobal, řekl. Bylo to poprvé, kdy se zmínil o své rodině. Chopila jsem se příležitosti. Tvoje máma byla zahradnice? Doufala jsem, že řekne ano, nebo cokoliv jiného než to, co potom řekl. Ne, prodavačka. V zahradnických potřebách? V sámošce u náměstí. Petře byly 3 roky, když jsme se s Hinkem rozvedli. Nevydržel dál snášet spolužití s tchýní zavřenou v pokoji, unavovaly ho hádky, které kvůli ní mezi námi s otravnou pravidelností vybuchovaly. Trval na tom, abychom se odstěhovali do podnájmu a konečně začali žít jako normální rodina. Ale my přece jsme normální rodina, bránila jsem se. V normální rodině lidi stojí při sobě a pomáhají si, když je třeba. Ale tvojí mámě se pomoct nedá. Už na mě křičel, protože tuhle větu pronášel asi posté. Nemůžeme je tady nechat samotnou. Věděla jsem, co mi odpoví, protože naše hádky se točily jako kolovrátek stejných výpadů a totožných odpovědí. Můžeš jí svěřit do odborné péče. Tím myslel uzavřené oddělení psychiatrické léčebny. Víš, že jí tam není dobře. Ale přesto tam jednou dvakrát do roka musela. Bylo to ve dnech, kdy přehnanou péči o vzhled vystřídala netečnost. Přestala se o sebe starat, nejedla ani nepila, ležela ve svém pokoji za zataženými závěsy a viděla věci, které jsme my neviděli. Zdálo se, že v našem světě zůstalo jen její tělo. Duše, nebo to, co dělá člověka člověkem, odplula jinam. Nesnáší to tam. Na rozdíl od Hinka jsem nekřičela. Nechtěla jsem, aby nás maminka slyšela, i když působila dojmem, že se ničím a nikým jiným než sama sebou nezaobírá. Nezajímala ji dokonce ani Petra. Tolik jsem si od jejího narození slibovala. Myslela jsem si, že se maminka třeba vzpamatuje, že se vnučka stane startovním výstřelem jejího nového života. Nestalo se tak. Zdálo se, že maminka ani nezaznamenala, že se naše rodina rozrostla. Nepochopila, proč jí to dítě ukazuju, a když se Petra rozplakala, zakryla si uši a otočila se zády. A když Petra začala chodit, schovávala se před ní moje máma stejně jako před Hinkem a to byla pro mého muže poslední kapka. Prostě patří do blázince a jestli odtud brzy nevypadnu, skončím tam taky. Pamatovala jsem si, jak těžké pro mě bylo, když se rodiče hádali. Jak jsem si zacpávala uši a schovávala hlavu pod peřinu. Nechtěla jsem, aby si tím muselo procházet i moje dítě. Byla to těžká volba a mně připadalo, že nemá dobré řešení. Opustit mámu a odstěhovat se? Nechat Hinka odejít? Dodnes nevím, jestli jsem se rozhodla správně, když jsem souhlasila s rozvodem. Myslela jsem si, že se mi uleví, až hádky skončí. Myslela jsem si, že to, co mě táhlo k Hinkovi, už vyprchalo, že mi nebude chybět. Mýlila jsem se. První týdny a měsíce po Hinkově odchodu byly hrozné. Bolelo mě chodit, mluvit i dýchat. Bolelo mě žít. V těch dnech jsem pochopila, proč maminka po tátově odchodu odmítala vstát z postele a chtěla umřít, a teprve tehdy jsem jí odpustila. Protože v tu chvíli bych nejradši udělala to samé. jenomže jeden rozdíl mezi mnou a mámou přece jenom byl. Měla jsem pořád ještě dost sil to neudělat. A tu sílu mi dodával nejen pocit zodpovědnosti vůči mým blízkým, ale i vztek. Vztek na lidi, kteří nás vyštvali z Brodu. Maminku jste zničili, říkala jsem si, ale mě nedostanete. Já vám tu radost neudělám. Když jsem ještě chodila na první stupeň základní školy, zastavovali jsme se někdy s Olou cestou domů v samoobsluze, kde moje maminka prodávala. Ola říkala, že musí být skvělé pracovat v obchodě, být obklopená všemi těmi sladkostmi, bonbóny a čokoládami. Myslela si, že si prodavačky můžou z regálu vzít cokoliv, na co mají chuť. To můžou, smála se maminka, ale musí za to zaplatit jako kdokoliv jiný. A pak nám dovolila, abychom si vybrali jednu sladkost a koupila nám ji. Tehdy byl můj svět ještě v pořádku a maminka byla opravdu máma, která mi kontrolovala úkoly, zajímala se, co bylo ve škole a s kým se kamarádím. Taky mi před spaním četla, i když jsem už uměla číst sama. Ležela vedle mě v posteli, hlavu měla skloněnou nad knihou a vlasy jí padaly na ramena. Měla jsem ty společné chvíle při čtení ráda, protože tehdy maminka patřila jen mně. Ptala jsem se Oli, jestli jí její maminka taky před spaním čte. Jasně, řekla Ola bez zaváhání. Aspoň hodinu. A někdy mi čte i táta. To jsem jí trochu záviděla, protože můj táta se raději díval na zprávy v televizi a pak na nějaký sport. Fotbalového zápasu by se kvůli mě nevzdal, ale jinak s ním byla docela zábava. Deskovky se mnou hrával rád a na rozdíl od maminky, která mě nechávala vyhrávat, se striktně držel pravidel, takže hra byla napínavější. Dům, ve kterém býval obchod, ještě nezbourali a dokonce v něm pořád je samoobsluha s potravinami. Stojí v ulici kousek od náměstí. Při svých letošních toulkách městem jsem kolem ní několikrát prošla, ale dovnitř jsem vstoupila až teď. Tak tady to bylo. Tady to začalo. Procházím s košíkem v ruce mezi policemi, ale nedívám se po zboží. Pozoruju prodavačky. Většinou jsou středního věku. Pokladní je možná starší, ta by si mohla maminku pamatovat. Moc zákazníků v obchodě není a já asi vypadám podezřele, protože jsem tady už hodnou chvíli a košík mám stále prázdný. Strčím do sáčku 4 rohlíky a tavený sýr pro bleduly a smetanový jogurt pro sebe a zamířím k pokladně. Pokladní zamumlá pozdrav. Musí, v pokynech mají, jak se chovat k zákazníkům. Odpovím a usměju se, i když můj úsměv nemůže vidět, pohledem přepočítává rohlíky v igelitovém sáčku. Zaplatím kartou a strčím nákup do tašky. Kdysi tady pracovala jedna moje známá. Řeknu, zamručí prodavačka. Vše zahrnující odpověď. Když první pokus nevyšel, zkusím to znovu. Pracujete tady dlouho? Možná jste ji znala. Narovná se a zvedne ke mně oči. Na krku se jí zableskne zlatý řetízek. Potřebujete ještě něco? Jen jsem se chtěla zeptat na paní Sodomkovou. Uhne pohledem. Tady je samoobsluha, ne informační kancelář. Příkrost její odpovědi mě překvapí. Omlouvám se, nechtěla jsem vyzvídat. Samozřejmě to není pravda, právě proto jsem přišla. Pokladní si poposedne a rozhlédne se po téměř prázdném obchodě. Možná si není jistá, jestli to s tou příkrostí nepřehnala. Ta tady už dávno nepracuje. Jen kývnu. Ráda bych se zeptala, jestli třeba ví, proč odešla, ale z tónu hlasu odhaduju, že by mi stejně neodpověděla. Přihodím do sáčku s rohlíky sýr a jogurt a chystám se k odchodu. Zadívá se na mě, pootevře pusu, jako kdyby chtěla ještě něco dodat, ale pak si to rozmyslí. Naschledanou, řeknu a pokladní jen kývne hlavou a otočí se k paní, která se blíží k pokladně. Zřejmě je to pravidelná zákaznice, protože jí pozdraví a osloví jménem. Brod je prostě malé město. Lidé se znají a když se někdo odlišuje, neujde pozornosti, jako paní Wagnerová, nebo moje maminka. Dveře obchodu se za mnou zavřou a já se nadechnu chladného vzduchu. Mám stejný pocit úlevy, jako když jsem ve školních letech odcházela od zubaře. Pro dnešek mám nepříjemnou chvíli za sebou, ale v budoucnu budu muset přijít znovu. Rychle vykročím ulicí a teprve po pár metrech si uvědomím, že jdu špatným směrem. Bezmyšlenkovitě jsem zamířila k místu, kde kdysi stával dědův dům. Otočím se a vydám se zpátky k náměstí a ke knihovně. Tam s igelitovým sáčkem v ruce projdu chodbou ke dveřím do dvora. U přístřešku vyndám jogurt, strčím si ho do kapsy saka a skloním se, abych tavený sýr a rohlíky pověsila pod střížku. Už se z toho stal zvyk. Něco k jídlu nosím své bezdomovkyni skoro každý den. Tedy, když jsem v práci.
1: Jogurtu je pro mě škoda, že jo? Mně holt musí stačit taveňák.
0: Trhnu sebou. Slyšela jsem bledulý ječet, slyšela jsem ji řvát, ale nikdy jsem si neuvědomila, jak drsně její hlas zní. Jako když o sebe třou dva plechy. Vyslovuje stěžka. Řeč jí očividně dělá potíže. Je opilá. Neodpovím a položím jí jídlo k nohám.
1: Myslíš si, že jsi něco lepšího než já, co?
0: Jasně, že si to myslím. Rozhodně se neválím opilá u popelnic a nezbírám zbytky, ale nemá cenu jí odpovídat. Otočím se a jdu pryč. Jsem naštvaná. Nečekám, že mi bude děkovat za to, že jí občas dám nějaké jídlo. Stejně to dělám spíš pro sebe, pro svůj lepší pocit, ale tohle si prostě nezasloužím. Kašlu na ni, řeknu si v duchu a zavřu za sebou zadní vchod do knihovny. Otevíráme až za čtvrt hodiny a tak se posadím a vytáhnu z kapsy saka jahodový jogurt. Otevřu ho a pustím se do jídla. Vůbec mi nechutná.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Na vlnách dvojky právě začíná noční mikrofórum, u kterého vás vítá Monika Valentová. Mé pozvání tentokrát přijala fitoterapeutka a aromaterapeutka Markéta Novotná. Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala v laboratoři na klinice prenatální medicíny a asistované reprodukce, léta vedla tým dobrovolníků v domácím hospici Cesta domů a teď poskytuje klientům hospice, ale i svým kolegům aromaterapeutické služby a věnuje se i lidem za branami hospice. Je ráda manželkou i matkou dvou dospívajících dětí. Markéto, hezký večer.
1: Ahoj Moniko, dobrý večer, milí posluchači.
0: Jsem moc ráda, že jsi přišla. Ty miluješ byliny, já začnu od toho bylinářství tvého. Kdybys měla jmenovat bylinu, která tě charakterizuje, tebe? Která by to byla? Nebo je ti aspoň podobná?
1: Tak to si mě trošku zaskočila a já mám hodně ráda třezalku. Jednak z toho důvodu, že je to taková ta bylina, která hodně reprezentuje léto pro mě. Já miluju léto a zároveň mám k ní velký respekt, protože to je jako velmi mocná bylinka a je potřeba vědět, jak s ní zacházet.
0: A tak ty seš takový letní typ svou vizáží a řekla bych taky, že jsi mocná a musíš se sebou umět zacházet, tak možná, že tam ty styčný body jsou?
1: Možná.
0: Možná. Ty jsi v dětství chtěla být čarodějnice, to píšeš na svých webových stránkách, alchymistka nebo lékárnice. Proč jsi šla studovat klinickou a toxikologickou analýzu?
1: Jo, to je taky věc, na kterou jsem se mockrát zamýšlela. Já, když jsem byla malá, tak jsem milovala návštěvy v lékárně. Vždycky, jak to tam vonělo, tenkrát se ještě vlastně připravovali v lékárně léky, míchaly se tam mastičky. A mě fascinovala ta vůně a všechny ty lahvičky. A to, že jsem potom studovala přírodní vědy, vlastně vyplynulo z téhle lásky k tomu lékárenství, ale furt jsem tam nějak jako nenacházela to, pro co jsem si vlastně přišla a došlo mi to až potom jako po dlouhé době. Vlastně myslím si, že se to stalo někdy po nějakým 30. roce mýho věku, kdy já jsem pořád hledala, co je to moje, kde v životě mám to místo. A pak jednou se mi to tak, je to takový to, jako když se mám ze z něj hously v americkém filmu, tak mi to došlo, že ty byliny, které vlastně mě provázely od malička, měla jsem je tam celkem jako přirozeně v naší rodině, hrály velkou roli, protože babička nám vařila čaje, maminka nám vařila bylinkový čaje, tak jsem je vnímala jako takovou přirozenou součást našeho života, ale nikdy vlastně mě nenapadlo, že bych se tím mohla živit.
0: Já jsem se právě bála v souvislosti s tímhle ti nabídnout čaj pytlíkový, ale vzala si statečně biohermánek.
1: Je skvělý.
0: Hostem nočního mikrofóra je Markéta Novotná.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na Dvojce, je fitoterapeutka a aromaterapeutka Markéta Novotná. Já jsem tady v úvodu zmiňovala, že si nějakou dobu pracovala po studiích na Přírodovědecké fakultě na klinice prenatální medicíny a asistované reprodukce. To ale vlastně není nepodobné tomu čarodějnictví a té alchymii, o kterých jsi sněla v dětství. Jaké to bylo na té klinice, jaké to bylo v té laboratoři?
1: Byla to moje vlastně první práce hned po škole, takže já jsem jako neměla žádná velká očekávání a měla jsem tam super kolektiv, to jako je něco, na co vzpomínám vlastně do dneška hrozně ráda. Jinak ta práce jako taková, mě to vlastně bavilo, ale to, co mi tam zásadně chybělo, byl ten kontakt s lidmi, že vlastně pracujete se vzorky, pracujete s nějakým jako jmény, ale vlastně nemáte tam zatím ten příběh, nemáte tam zatím ten kontakt s lidmi. A to bylo něco, co mi hodně chybilo a co jsem po čase začala postrádat, takže jsem se rozhodovala, kam vlastně pokračovat dál.
0: A kam vedl ten krok?
1: A ten krok pak vedl dál do cesty domů.
0: Už rovnou do hospice. To je vlastně, no. Já jsem právě si říkala, jestli to tak skutečně bylo a přišlo mi to jako teda velmi rychlý oblouk. Mm-hmm. Vlastně já si to představuju, že ty jsi se podílela na tom, aby lidi, kterým to třeba nešlo přirozenou cestou, mohli mít dítě. A vlastně to znamená, byla si někde v laboratoři, kde se asistovalo k začátku života. A najednou si skočila do hospice, kde život opravdu v drtivé většině končívá. Tak je to opravdu jako pro mě velký oblouk. Tak by mě zajímalo, jak jsi k tomu došla.
1: Jo. Já jsem teda zapomněla tam na takovou malou epizodu, mezi s tím jsem si stříhla dvě děti.
0: Tak tohle se vysvětluje, ale
1: takže,
0: tam se většinou dějou věci.
1: Ano, já jsem se ještě pak do té laboratoře vrátila, ale už to bylo vlastně o tom, že mi tam opravdu citelně chyběl nějaký ten rozměr, který jsem potřebovala a to byl hlavně ten kontakt s lidmi. A pro mě vlastně to není až zas tak velký oblouk nebo nepochopitelná změna jako od začátku života k tomu konci života. Ono i vlastně v té prenatální péči se setkává člověk někdy s těžkýma příběhama. Ne každý ten příběh končí dobře. My se s tím ostatně v cestě domů potkáváme pak v podobě nějaké perinatální péče a perinatálního doprovodu. Vázení, takže nějaký styčný vody se tam samozřejmě najdou, ale chápu, že to může vypadat, že to je jako ode zdi ke zdi.
0: No a přece jenom, tak nějaký impuls si musela si se o tom vůbec dozvědět, že hospic takový existuje a něco tě na tom muselo vábit.
1: Tak já jsem se znala jako s lidmi, kteří v cestě domů pracovali, vlastně jsem cestu domů už nějakou dobu sledovala a vlastně mě hodně lákalo jít pracovat do neziskové sféry, hledala jsem něco, co mi bude dávat smysl, tak proto vlastně jsem se rozhodla jít tímhle s tím směrem a tenkrát jsem tam nemohla uplatnit nikde vlastně svoji odbornost, svoje vzdělání a jelikož už tenkrát jsem vlastně dělala různou koordinační práci pro komunity, ve kterých se pohybuju, tak tohle to byl takový logický jako krok, že jsem si říkala, tak koordinování dobrovolníků to je podobné něčemu, co už znám a navíc mě vlastně hodně lákalo poznat, co to je, jaký to je pracovat s dobrovolníky, protože jsou to lidi, kteří jsou nějak motivovaní tím, že chtějí pomáhat a ta práce pro ně je radost. Není to takový to, že musíte někde honit někoho, aby něco udělal a o to jsem se pak přesvědčila při práci s dobrovolníky. Takže pro mě ta cesta byla hodně zatím jako lidským kontaktem, který mi v té laboratoři prostě chyběl. Mm-hmm.
0: Byla to teda, dá se říct, spíš taková manažerská práce, co si dělala?
1: Je to tak, je to koordinování dobrovolníků, je částečně manažerská práce, ale je to hodně i o vztazích. Je to o nějaký intuici, o tom, jak vybrat lidi, kteří v cestě domů budou pomáhat. Cesta domů pracuje s těžkým tématem, vlastně s koncem života a dobrovolníci, kteří v cestě domů pomáhají, jsou lidé, kteří jednak tráví tráví třeba čas s našimi umírajícími pacienty, ale celkově vlastně podporují cestu domů i v jejich dalších činnostech a je potřeba ty lidi vybírat opravdu s nějakým dobrým fokusem na to, abychom tam měli lidi, za který jsme ochotní dát třeba ruku do ohně, když je posíláme pak našim pacientům na služby.
0: Mm-hmm. Zase to ale bylo relativně daleko, co se teda téhleté tvé odborné práce týče, k těm bylinám, k těm rostlinám, k té fytoterapii, aromaterapii. Mm-hmm. To už tam paralelně někde běželo. A nebo jak jsi se dostala k tomuhle?
1: Mm-hmm. Jo, to tam paralelně běželo celou dobu. Já jsem vlastně, jak jsem tady mluvila o tom, jak se mi rozehrály ty housle v tom americkém filmu, tak v tu chvíli, kdy se to stalo, to jsem ještě vlastně ani do cesty domů nenastoupila, jsem měla podanou přihlášku do jednoho kurzu, který jsem chtěla absolvovat a vlastně jsem nastoupila takovou dráhu jako v sebevzdělávání v té fytoterapii. Jakmile jsem do toho vplula, tak jsem pochopila, že jeden kurz nestačí, že těch kurzu budu potřebovat mnohem víc pak jsem vlastně ještě k odbylin se dostala k aromaterapii, která mě fascinovala tím, že vlastně dokáže pořešit i takovou tu emoční složku nemocí, která je vlastně často těma bylinkama ne vždycky člověk jako dokáže opečovat a ta aromaterapie je v tomhle úžasná. A čím víc jsem těch kurzů dělala, tím víc mi bylo jasný, že jich potřebuju ještě víc.
0: Ty vlastně takový ten největší těžiště tvého vzdělávání se, když jsem si hledala ve tvém životopisu, bylo v letech 2020 až 2024. Mm-hmm. Ty jsi absolvovala na farmaceutické fakultě v Hradci Králové léčivé rostliny, mm-hmm, obor. To je vlastně v rámci programu celoživotního vzdělávání. Institut aromaterapie, to jsi zmínila, Akademie léčivých rostlin. Ty teď musíš být, teď je rok 26, ty musíš být úplně nasátá všemi strašně moc informacemi.
1: Je to tak.
0: Nezahodilo tě to třeba.
1: Těch informací je hodně a vlastně, ale jsem za to vděčná, protože člověk stejně, jakože každý ten kurz vám dá něco, pro mě bylo důležitý vlastně studovat u lidí, kterým důvěřuju, že opravdu ty informace jsou validní, že jsou kvalitní a jdu si tam potom, co mě zajímá, co potřebuju a mám tam zatím prostě ten vědecký background, že jako nestačilo mi jenom si prostě přečíst dva, tři herbáře, ale potřebovala jsem zatím mít opravdu jakoby to kvalitní vzdělání, bez kterého se to za mě nedá dělat.
0: Potřebuješ jako vědkyně vědět, proč věci fungují?
1: Ano, ale zároveň tam mám nějakou jako velkou důvěru v takovýto tradiční bylinářství a v takovou tu moudrost jako našeho vlastního těla i té přírody, že ty věci prostě fungujou, jo. I to tradiční bylinářství prostě, nebo ta současná fytoterapie vychází z toho tradičního bylinářství. To prostě lidi zkoušeli po stovky let, jak ty byliny fungujou. Takže neměli tenkrát, jak to změřit, nebo jak to prozkoumat, jak dokázat účinný látky nebo jejich obsah v těch rostlinách a přesto to fungovalo. Takže mám tam jako hlubokou pokoru tady k tomu týhletý tradici, zároveň jsem vděčná za to, že vím, jak ty věci fungujou, že si to můžu ověřit, že jsou články, kde se dočtete o bezpečnosti, o kontraindikacích, což zrovna v té paliativní péči je velice důležitý.
0: Přesto používáš někdy metodu nebo přípravek nebo bylinu nebo esenciální olej, který ti funguje v 90% a zároveň úplně netušíš proč?
1: Úplně ne. Myslím jako takhle. Když pracuju s lidmi, tak ne. A když pracuju sama se sebou třeba, tak jo. Mm-hmm. Tak si tam tu intuici dovolím, nebo když to není něco jako závažného, že bych potřeba řešit nějaký zdravotní problém s někým, tak si dovolím tam tu intuici a takovou tu hravost pustit víc. Když třeba s někým mícháme nějakou takovou podpůrnou směs z eterických olejů, která třeba ho má provázet nějakým životním tématem nebo obdobím. Ale pokud jdu po řešení nějak symptomů nebo tak, tak tam opravdu vždycky jdu tou hlavou.
0: Během všech těch tvých vzdělávacích procesů měla jsi tam už vizi, že by si to mohla uplatnit přímo v cestě domů?
1: Ze začátku jsem si ani netroufla doufat v tohleto, ale postupem času jsem vlastně i díky tomu, že sem přicházelo víc a víc informací o tom, jak se aromaterapie využívá v paliativní péči ve světě, kde je to jako poměrně už běžně rozvinutá komplementární metoda v nemocnicích, v klinické praxi, v hospicové péči. A ty informace, jak se sem začaly k nám dostávat, a my jsme z nich začali čerpat a vlastně učit se, tak mě napadlo, že by to bylo vlastně skvělý v cestě domů moc pracovat a uplatnit i tuhle tu svoji odbornost.
0: A ono se to stalo a ono se to děje a o tom budeme mluvit hned po písničce.

0: Noční mikrofórum. Monika Valentová a její host na dvojce.
1: Dneska se mnou ve studiu sedí fytoterapeutka a aromaterapeutka Markéta Novotná, která své aromaterapeutické služby poskytuje nově také v hospici Cesta domů. Markéto, ty jsi někdy pečovala přímo o klienty Cesty domů? A nebo jenom tedy jenom, to je hloupé slovo, ale v uvozovkách jenom si koordinovala dobrovolníky?
2: Mm-hmm. Já vlastně teďka mám možnost pečovat i o klienty Cesty domů v rámci své aromaterapeutické praxe.
1: Mm-hmm, ale předtím?
2: Předtím ne. Předtím jsem si vyzkoušela, vlastně předtím jsem opravdu dělala tu koordinační službu a vyzkoušela jsem si dobrovolnickou službu, abych věděla, do čeho naše dobrovolníci chodí, ale jinak jsem neměla možnost samozřejmě, kromě toho, že když do Cesty domů nastupuje nový vlastně zaměstnanec, tak má možnost se podívat do terénu s našimi sestrama, což jsem ráda absolvovala a bylo to hodně cenné, tak ale vlastně ke klientům jako takovým se dostanu až teďka. Vlastně
1: čili to je jako po nějakých 9, téměř 10 letech snad, že jo? Mm-hmm. Takže se dostáváš přímo k té opravdu fyzické, konkrétní, intimní práci tedy s klienty. Tak jak to probíhá v praxi?
2: Probíhá to vlastně hodně různě. Myslím si, že kdo trošku ví, jak vlastně funguje aromaterapie, nebo třeba někdy u nějakého aromaterapeuta byl, tak si možná si 90% lidí představí nějakou masáž nebo nějakou prostě možnost umíchat si něco jako vonavého. A vlastně v tom hospici, co já vlastně můžu našim pacientům nabídnout, je řešení nějakých symptomů, které je obtěžují. Nejčastěji naši pacienti obtěžuje na konci života nějaká, může to být dušnost, můžou to být nějaké nevolnosti k té nemoci, můžou to být nějaké bolesti, úzkosti, nespavost. A vlastně všechny tyhle ty symptomy, kromě toho, že je řešíme nějakou jakoby medikací, tak je můžeme vlastně jejich řešení podpořit i tou aromaterapií. Určitě se to nevylučuje s tou medikací, spíš to tak jako jde ruku v ruce a úžasné u té aromaterapie je, že pokud tam je nějaká psychická složka k tomu, což vlastně bývá velmi často u těch umírajících pacientů, tak tam jde krásně právě individuálně zasáhnout nějakou vůní.
1: A jak je velký zájem, Markéto, o to ze strany pacientů?
2: Myslím si, že zatím spíš tak u žen, protože máme v péči třeba našeho hospice i ženy v mém věku, ženy ve středním věku a ty často to znají, tu aromaterapii, tak jsou tomu otevřenější, tak ty většinou ten zájem mají. Pokud je to někdo starší, tak většinou vůbec vlastně nevědí, o co jde, ani nejsou zvyklí vlastně lidé v tomhle tom jako věku třeba od 70 let, víš, o sebe nějak jako pečovat nebo chodit na masáže, tak je pro mě vlastně zvláštní, že takovýhle ty pomoci by měly přijmout. Ale ještě se mi vlastně nestalo, že by ty vůně, když tam nebo ty eterické oleje, když k někomu přijdu a dám mu k něčemu přivonit, že by mě s tím prostě vyhodil. Protože ty vůně jsou univerzální. Lidé můžou připomínat nějaké zážitky, nějaké vzpomínky. Můžete jim vlastně přinést tímhle s tím ještě nějaký kousek jako zvenku, když už se vlastně nedostanou ven. Můžete jim přinést les takhle domů nebo něco, co jim udělá vlastně ještě nějakou, jakoby, nějaký příjemný čas. A nebo vlastně teda řeším nějaký ty opravdu konkrétní symptomy. A ta péče je opravdu hodně různá. Jo. Někdo, ty pacienti většinou jsou hodně slabí, moc toho nevydrží, třeba neudrží pozornost, nebo někdy i třeba hůř cítí. Takže já tam musím tak jako pokorně, pomaličku vlastně zkoušet a někdy se spokojit úplně s tím, že třeba ten člověk fakt si vybere jeden olej konkrétní, který mu voní, a nevymýšlet tam žádný složitosti. Prostě, jak se říká, že prostě méně je více, tak tady zrovna v té paliativní aromaterapii to teda platí dvojnásob. A někdy se mi fakt stalo, že opravdu si třeba člověk vybral jenom jeden olej a s tím byl spokojený a fungoval mu. Měl s ním vlastně jako dobrou, udělal mu dobrou službu.
1: Mm-hmm. Je součástí i masáž, když to lze? Nějaká částečná?
2: Může být, ale co většinou dělám za masáž, tak buď masáž dlaní, která vlastně může hezky pracovat právě s nějakýma emocema, nebo při úzkostech vlastně masáž dlaní je něco, co je takový jako jednoduchý a dá se to udělat poměrně rychle a je to i něco, co můžou pak dělat i pečující. Že já jim to vlastně předvedu nebo jakoby je navedu na to, jak to dělat. Někdy to pro ně může být taková ještě jakoby možnost, jak tam trávit čas s tím člověkem, když už nevědí jakoby co. A může to být pro ně takový nějaký hezký rituál, jak být ještě spolu. A do toho mají teda tu hůni, která právě může přinést nějakou úlevu od nějaký úzkosti, od strachu a nebo případně nějakých dalších symptomů. A co ještě dělám za masáže, tak když třeba pacienti na konci života někdy jim otékají nohy nebo otékají ruce, tak masáž nohou v tomhle tom může být jako hodně úlevná a hodně nápomocná. Ale na nějaký větší masáže to není. Ty lidi většinou opravdu buď už nezvládnou třeba ani se napolohovat v té posteli nějak tak, aby třeba jim to bylo příjemné, nebo prostě opravdu ta únava už je velká a stačí fakt jako maličko pro ně.
1: V těch úplně posledních nejzazších fázích se stává, že pacient třeba už vůbec není kontaktní. I v těchto případech třeba používáš aromaterapii a jak to řešíš, když nemáš třeba souhlas toho pacienta, tak radíš se s jeho rodinou?
2: Pokud je to tak, že jsme měli už navázáno předtím, když třeba jsme si to ten pacient nebo jeho rodina odsouhlasili, tak oni to tam používají kontinuálně třeba, že tam mají nějakou směs, já nevím, proti dušnosti nebo proti nevolnostem a ta tomu pacientovi ulevovala a oni to používají dál. Ale ještě jsem se nedostala třeba jakoby k člověku, který by nebyl v kontaktu vůbec. Tam už většinou je to tak křehký, že ani bych se do tohohle z toho vlastně do téhle situace bych už se ani asi nenabízela, jo? Že už je to fakt takový křehký čas, kdy ty lidi potřebují tam být spolu, potřebují třeba podporu našich sestřiček, ale je to třeba něco, co ve světě je poměrně rozšířené, že jsou takový ty doprovázející důly na konci života, někteří pracují nebo některé pracují i s aromaterapií a můžou toho člověka doprovodit vlastně pomocí té aromaterapie.
1: Jak široké je portfolio, se kterým ty pracuješ v hospici?
2: Myslíš portfolio?
1: Myslím těch silic, těch olejů.
2: Jo, já tam mám teďka zhruba asi 45 olejů, se kterýma pracuju. Z začátku jsem začala s málem, ale postupně se mi to tak rozšiřovalo, ale je to hlavně tím, že i vlastně nabízím péči o svoje kolegy, protože myslím si, že kdyby to byla jenom vlastně, nebo jenom v uvozovkách, kdyby nabízela vlastně jenom řešení symptomů u pacientů, tak těch olejů budu mít míň, protože opravdu tam prostě řeším nějaký základní věci, ale tím, že nabízím i péči vlastně o svoje kolegy, kteří prostě často třeba přicházejí do kontaktu s těžkými situacemi, někdy hodně stresujícími situacemi, tak tam mám širší nabídku, abych je mohla líp opečovat.
1: Obě ty dvě skupiny mě zajímají. Předpokládám, že tu otázku si čekala, ale zeptám se na ní, i když si ji čekala. Které oleje, nebo po kterých olejích nejčastěji sahají klienti, tedy pacienti hospice, co je hodně oblíbené?
2: Myslím si, že hodně oblíbené jsou citrusy obecně, protože lidi prostě je to pro ně jako nejpřístupnější vůně. Myslím si, že nejčastější asi u nás používaný je pomeranč sladký. Jednak proto, že opravdu lidi všichni pomeranč znají. Málo komu nevoní a je to navíc eterický olej, který pomáhá krásně s nevolností a taky ale řeší nějakou takovou tu právě emoční jakoby nepohodu, že dokáže ještě jako podpořit, ještě přinést trochu nějaký radosti nebo nějakého rozptýlení.
1: On ten pomeranč vlastně i vizuálně má v sobě to slunce, tu oranžovou barvu.
2: Je to tak.
1: je radostnou. Tak.
2: Ale pomeranč, myslím, je jako obecně jedna z nejpoužívanějších, nebo jeden z nejpoužívanějších olejů, co mám vůbec jako ve svým kufříčku, jak i jako pro svoje klienty, tak pro svoje kolegy i pro ty pacienty v paliativní péči.
1: A když ne citrusy, tak co ještě?
2: Já jsem velká milovnice kadidla, takže někdy myslím si, že...
1: Takže tlačíš kadidlo.
2: Není to tak, že bych tlačila kadidlo, ale je to taky vlastně olej, který pomáhá hodně s dušností, se kterou vlastně se jakoby někteří naši pacienti, obzvlášť takových těch terminálních stádiích, hodně vlastně může to dýchání trápit, takže to kadidlo to může krásně pomoct.
1: Mm-hmm. A co ta druhá skupina, o které jsme mluvili, to znamená tvoji kolegové, lidé, kteří pečují, pomáhají a ještě v takovém poměrně obtížném terénu, kterým je hospic. Dá se říct, že je tam nějaký společný jmenovatel vůní, po kterých často sahají?
2: Tam si myslím, že už je to hodně různé a že si tam dovolíme jako víc s tím hrát a více pouštět do nějakých
1: synergií
2: a experimentů právě podle toho, co kdo zrovna potřebuje, co kdo řeší. A těch situací, které tam řešíme, je to vlastně dost rozmanité. Někdo fakt řeší nějaký dlouhodobý přetížení, někdo řeší únavu, někdo řeší stres, někdo řeší nějaký prostě těžký příběh, ze kterého se potřebuje oklepat, tak tam je to fakt potom hodně individuální práce.
1: A co v té péči o klienty vlastně usiluješ? Jsi smířená s tím, že nemůžeš už vyléčit? Nemůžeš to nějak zlepšit výrazně, ten zdravotní stav?
2: To si myslím, že je takový, co nás tam spojuje všechny v cestě domů. Víme, že my už prostě toho člověka neuzdravíme a to, co je společný v tom, co všichni děláme a o co se snažíme, je udělat co nejlepší kvalitu toho konce života. A vlastně veškerou tou nabídkou, co my tam máme, to, jak spolu spolupracujeme, se snažíme, aby ty lidi, kteří v té situaci jsou, takže jak ten nemocný, tak ti jeho pečující, aby to co nejlíp zvládli a aby to bylo co nejlehčí pro ně, nebo pokud možno, co prostě nejsnažší. A ta aromaterapie je jedna z těch možností, jak jim kousek poponést tý tíhy, nebo jak jim trošku pomoct.
1: Říká Markéta Novotná, host nočního mikrofóra.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Studio dnes rozsvítila fitoterapeutka a aromaterapeutka Markéta Novotná, která se věnuje paliativní a hospicové aromaterapii, tématu, které ještě není u nás v Česku minimálně tedy tak probádané, takže Markéta bádá také. Je něco, co tě v tom terénu třeba překvapilo, Markéto? Co jsi fakt nečekala?
3: Mm-hmm. No, je to vlastně, pro mě je to hodně jiné, protože já mám ještě svoji praxi a tam za mnou přicházejí lidi sami od sebe, chtějí s něčím pomoct. Většinou mají pro mě nějaké zadání a jsou to zdraví lidi, nebo si třeba řeší nějakou chronickou věc, ale nejsou to lidi v ohrožení života nebo na konci života. A v tom terénu je to pro mě, nebo v terénu u hospicových pacientů, je to pro mě hodně jiné v tom, že já jdu do domácího prostředí někoho, kdo je v křehké životní situaci a přináším tam něco, co ten člověk třeba vůbec nezná. Ani o to nestál, ale je tam prostě v situaci, kdy my tam k němu chodíme, chodí tam k němu sestřičky, případně i další kolegové z cesty domů. A aromaterapie je jeden z dalších způsobů, jak těm lidem třeba ulevit. A pro mě vlastně je těžké, nebo těžké, je složité vlastně nechtít jako úplně udělat tam nějaký zázrak, jakože opravdu tam prostě přinesu jenom nějakou maličkou pomoc a to, co jsou pro mě jako takový ty největší nebo ta největší odměna, když potom třeba slyším, že v té rodině to používají, to, co jim tam namíchám, že se taky třeba stane, že ten olej, který jsme tam třeba namíchali na řešení nějakých konkrétních problémů, tak potom, co ten člověk zemře, tak ta rodina potom umrtí třeba tím olejem ještě toho člověka namaže, že jim udělají mu takovou poslední službu, anebo že si řeknou, že chtějí třeba namíchat ten olej znovu pro sebe, ty pozůstalí, protože jim to připomíná dobu, kdy tady ten člověk ještě byl, tu vůně měl rád, dělala mu dobře, oni tam nějakým způsobem byli v tom s ním. A vlastně to jsou pro mě takové malé jako zázraky, jo, že vlastně nechtít toho vyřešit moc, ale i takovéhle vlastně drobnosti jsou pro mě jako dar, že to funguje.
2: Jaký z toho teda máš pocit teď vlastně aktuálně z toho, co ta aromaterapie na konci života může udělat?
3: Můžu tam vníst ještě nějakou takovou něco jako normálního, jo? Něco ze života. Když pominu to, že je to opravdu metoda, která jako pomáhá, tak je to něco pro ty lidi, co je ještě takovýho, nejdu vás změřit, poslechnout vám prostě
2: srdce.
3: Přesně, změřit vám tlak a saturaci, ale přináším vám tam ještě něco jako hezkýho, normálního zvenku. To je, myslím, něco, co mi připomíná i to vlastně, co tam nášejí ty dobrovolníci. Když jsme tady mluvili o těch dobrovolnících, tak to je vlastně taková, jakoby, takový další rozměr toho, že vlastně tam přinášíme nějakou normálnost, že to není jenom prostě vyloženě zdravotnická věc, ale že dokážeme těm lidem poskytnout i něco navíc.
2: Ráda bych taky nepominula tvojí fitoterapeutickou praxi, která probíhá tedy zejména, i když ty dva obory samozřejmě prolínají, ale přece jen probíhá

0: Již za zdmi toho hospice nebo mimo brány. Byliny, jak jsme tady už zmínili, mají ve vaší rodině a měli vždycky velikou tradici. To znamená, že vy jste byli taková ta rodina, co má nějaké ty sušené bylinky v pytlíčkách někde zavěšené a spíš se sahá po jitroceli než po paralenu, nebo jak je to? Jak to bylo?
1: Je to nějak, takhle to bylo. Já vlastně, moje rodina má, jedna část mojí rodiny má kořeny na Vysočině a moje babička vlastně vždycky sbírala bylinky, vždycky měla na plotně takovej ten hrnec, ve kterým prostě byl ten čaj bylinkovej, vždycky měla takový, jakože to tam od oka tak jako házela takovou tu svoji směs a to mám jako v paměti. Chodili jsme s babičkou na bylinky. Pamatuju se, že když jsem byla malá, tak jsem to úplně moc nemilovala, tady ten sběr těch bylin, protože to byla povinnost, ale potom vlastně jsem k tomu našla jakoby cestu v dospělosti zpátky. A moje maminka taky nám vlastně spíš vždycky vařila bylinkový čaje. Já si pamatuju, že jsem vždycky nosila do školy k svačině takovou velkou láhev prostě plnou bylinkovýho čaje, že spolužáci ode mě vždycky ochutnávala, říkali, to je hnusný, jak to můžeš pít. Ale no, tak to, prostě u nás to doma to takhle bylo, že jsme ty bylinky tam vždycky měli, spíš se po nich šahalo, než po nějaký klasický medikaci, ale samozřejmě, když bylo potřeba mít antibiotika, tak jsme měli antibiotika.
0: O to víc vlastně je potom zajímavá ta tvoje, byť jenom etapa na té klinice asistované reprodukce, kde opravdu se nějakým způsobem zasahuje přeci jen do přírodních a přirozených procesů.
1: Je to tak, jako je to, byla to vlastně opravdu první práce po škole, takže já jsem ještě tak se jako rozhlížela, co vlastně chci od života.
0: Ale připadá mi, že díky té tvé laboratorní zkušenosti a práci a tomu vzdělání, tak vlastně zase rozumíš té biochemické podstatě těch procesů a těch rostlin a že to je taky velká výhoda.
1: Jo, je to tak, myslím si, že v tomhle jsem měla vždycky jako velkou výhodu, právě když jsem dělala ty kurzy potom bylinářské a i vlastně na Institutu aromaterapie, že jsem vlastně měla už tenhle background tam, a když to někteří moji spolužáci, kteří přišli z jiných úplně oborů, tak tápali a pro mě to bylo jako, že jsem byla jako doma vlastně v tomhle.
0: A jak ty to máš ty ve svém vlastním domově? Máš tam police s tinkturami, mastičkami, máš tam ty plátěné pytlíky?
1: Plátěné pytlíky nemám, mám tam spousty sklenic. Je to tak, že u nás doma opravdu jako byliny zabírají prostě x polic. Já celé léto na chalupě sbírám, suším, pěstuju bylinky. Celá půda je většinou bylinkama zaplněná. V tomhle tom teda mi pomáhá i moje maminka, která, když my se tam střídáme na chalupě, tak mi taky pomáhá se sušením.
0: A co děti?
1: Děti ty moc ne. Ty to moc nebere, tak samozřejmě, když je poprosím, tak do toho jdou. Ale jinak fakt doma máme těch bylin spoustu a nejen pro nás, ale já i vlastně hodně bylinky potom jako daruju nebo vlastně míchám pro svoje známí nebo rodinu a různý směsi na míru.
0: Když znáš tu sílu bylin, ty jsi tady v úvodu zmiňovala třeba velmi silnou třezalku, ke které je třeba přistupovat opatrně. Když ti někdo nabídne čaj a není to ten, co jsem ti dala v tom pytlíčku, ten jasně hermankový, jsi obezřetná?
1: K bylinkovým čajům? Já si myslím, že no, asi se mi to úplně ještě nestalo, že by mi někdo nabízel nějaký bylinko, nějakou směs, ze který bych potřebovala jako studovat vyloženě, co tam je, ale samozřejmě koukám se spíš, jako když vidím jako namíchanou nějakou směs, jako která se originálně prodává, tak mě zajímá, co v tom je. A někdy i v lékárně člověk narazí na směsi, které třeba nejsou úplně za mě ideálně namíchaný, protože tam je třeba smíchaný kořen, list, květ a každá z těchto částí rostlin potřebuje jinou přípravu, takže vlastně z té směsi nedostanete tolik látek účinných, kolik byste potřebovali, a což si myslím, že spousta lidí vlastně neví, že jo, každá vlastně ta část té byliny potřebuje jako jiný přístup, jinou přípravu a tak.
0: Bez kterých rostlin nebo bylin si opravdu nedokážeš představit svůj život, tu svoji běžnou praxi, ať už fitoterapeutickou, nebo prostě praxi ženy, matky, manželky.
1: Tak já asi začnu spíš z toho pohledu ženy, matky, manželky. Tak moje děti sice už dospívají, ale pořád řešíme rýmičky různý, takže u nás úplně největší spotřebu má bez šípky, to jsou takový bylinky, bez kterých se neobejdu. Hodně pěstuju na chalupě i sléz, ale i takový ty klasický bylinky, jako mátu, mateří doušku, tymián, všechno tohleto. A jsou pak samozřejmě bylinky, které nepěstuju a na který chodím, na řebříček, na kopřivy, protože kopřivy prostě jsou taky skvělý. Těch bylinek já mám opravdu hodně, jo, takže to bych tady byla dlouho, nebych to všechno vyjmenovala, ale myslím si, že taková ta prostě klasika, že to lidem třeba přijde, jako že to je hrozně obyčejný mít bez a šípky, ale to jsou fakt bylinky, které jsou prostě nesmírně užitečný, nesmírně nápomocný a během zimy vám dokážou udělat spousty jako skvělý služby.
0: Zdálo se mi, když jsem si o tobě četla, že ráda pracuješ se ženami v perimenopauze a postmenopauze. Je to pravda? Je to, anebo to bylo jenom zdání? Mylné.
1: Není to zdání, spíš je to vlastně věc, která vznikla tak z toho, tak já sama jsem v tom věku, kdy je to pro mě aktuální téma.
0: A tak to je ještě hodně pery.
1: Dobře, tak pery, ale každopádně se na mě obrací ženy, vlastně který tímhle s tím obdobím si procházejí a chodí si pro nějakou podporu. A těch žen bylo víc a mě vlastně, protože já ráda dělám i kurzy, je to něco, co mě hodně baví a to jsem vlastně dělala i v cestě domů pro dobrovolníky, tak jsem se rozhodla, že udělám kurz o perimenopauze nebo obecně vlastně o té přípravě na období menopauzy, tak je to, není to tak, že by to bylo nějaká moje jako specializace, ale je to prostě jedno z těch témat, které je hodně žádané.
0: Souhlasíš se mnou, že o menopauze nebo peripostmenopauze se teď mluví nějak víc poslední dobou? Já jsem se zamýšlela nad tím, jestli je to vlastně dobře, protože se mi zdá, že samozřejmě je to mlýn pro všechny výrobce různých výživových doplňků a že jestli se ženy naopak nedostávají zase ještě pod další tlak, jak správně teda tím projít, jak správně jíst, co pít, jak cvičit, jak spát.
1: Jasně. Já ti úplně rozumím. Těch informací se teď vyrojilo v posledních letech strašně moc. Je to takový, že jsou tím zahlcený sociální sítě, reklamy, všechno možný. Mě teda takhle, je to taky i tím, co já jako sleduju, takže je to ke mně tak jako přichází, ale myslím si, že je to dobře. Dřív se o tom zase mluvilo strašně málo. Myslím si, že nějaká generace před náma vůbec vlastně neměly informace, vůbec nevěděli, jak s tím naložit, že je nějaká třeba možnost si pomoct jako přírodníma prostředkama, aby se to dalo zvládnout líp. Ale je fakt, že aby se v tom člověk vyznal, tak by musel prostě načít spousty a spousty článků a spousty všeho. Je těch informací hodně. A je to jako, jestli si mám vybrat přesně co jíst, jak cvičit, jaký bylinky užívat, a nebo jestli do toho jít úplně jinou cestou, může se v tom člověk ztratit.
0: A i to můžeš pomoct rozklíčovat.
1: Můžu, já jsem se tím jako hodně jsem se tím prohrabala a snažila jsem se z toho opravdu vybrat to nejdůležitější, takže vlastně se snažím nabídnout tím, že nám fakt jenom takovou prostě to, co je pro každou individuálně to nejlepší.
0: Dámy a pánové, posloucháte Noční mikroforum a my jsme rádi, že jste s námi.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Ještě pár minut bude ve studiu nočního mikrofóra aroma a fitoterapeutka Markéta Novotná. Markéto, bavili jsme se o tvé hospicové práci. Jak by si řekla, že ovlivnila tvůj soukromý život, tebe osobně?
1: Já myslím, že úplně zásadně. Protože když jsem do cesty domů nastoupila před těmi, teď už je to skoro 10 let, tak si myslím, že jsem řešila spoustu takových těch jako blbostí, furt jsem nad spoustou věcí přemýšlela. A myslím si, že ty příběhy, se kterými se tam člověk potkává, to, jakým způsobem ho ovlivní vlastně, jak se dá komunikovat s lidmi, jakým způsobem se dá jakoby naložit se svým životem, hodně ovlivnilo to, jak jsem pak začala jako vnímat já svůj osobní život. Myslím si, že jsem přestala spoustu věcí řešit, i když možná můj muž by vám řekl opak, ale je to tak, že prostě člověk si opravdu začne vážit každý chvilky a pro mě je teď fakt jako asi nejdůležitější trávit můj čas s rodinou, být dobře se svýma dětma, se svým mužem, se svými přáteli, být prostě ten čas jako naplnit fakt vztahama, který dávají smysl, ty vztahy udržovat, podporovat. A to si myslím, že to je jakoby pro mě to hlavní, co já jsem se v cestě domů naučila, nebo co mi to jako přineslo.
0: Jak na ten hospic a vůbec na to, co se tam děje a co tam ty konkrétně děláš, jak na to nahlíží tvoje rodina, tvoje děti, tvůj manžel? Ovlivnilo to, předpokládám, asi nějak i je?
1: Já myslím, že moje děti byly hodně malé, když jsem začala v cestě domů pracovat a že to berou úplně jako normální věc, že vlastně díky tomu i vlastně já jsem s nima schopná o tom tématu, který je těžký a spoustě lidem třeba nejde přes pusu, tak jsem s nima schopná o tom nějak jakoby mluvit přirozeně relativně, si myslím, a i vlastně ve svým okolí a třeba se svými rodiči, když tam to taky není vždycky jednoduchý to téma nakousnout, ale myslím si, že to tak jako berou vlastně, že to jsem já, že to jako není nějak úkorně to neberou.
0: Kdyby si mohla teď mluvit se svou mladší verzí, třeba s Markétou o 10 let mladší než jsi ty teď, tak by si ji varovala třeba před nějakou cestou, nějakou odbočkou? Považuješ třeba nějakou odbočku za slepou, za zbytečnou?
1: Vlastně ani ne. Mně přijde, že jako ty věci, jak se dějou a jak přicházejí, že každá mi dává smysl a že se na tom jako pořád učím. Že vlastně i ty věci, třeba i když jsem zažila něco těžkého nebo nepříjemného v životě, tak mě to nějakým způsobem formovalo, takže já bych asi jako z pohledu toho svého teďka, jak to mám teď, tak bych asi ničeho se jako nepotřebovala vzdát, nebo myslím si, že jako nevím, kdo by tady teďka seděl, kdybych ty věci neprožila tak, jak jsem je prožila. A to jako nechci říct, že mám za sebou něco těžkého. Prostě jsem, myslím si, že prostě člověk prochází nějakým vývojem a myslím si, že zrovna třeba ten vývoj, jak si tady na to narážila, nebo jak jsme se o tom bavili, že jsem prostě, že ta moje pracovní třeba linka vypadá trošku jako nesourodě, nebo tak mě to dává smysl a vlastně jsem se během toho času vlastně dozvěděla strašně moc věcí, naučila jsem se spoustu věcí o sobě a...
0: A teď si představ, co všechno tě ještě čeká. Představuješ si, co tě čeká?
1: Trochu si to představuju a zároveň já jsem teď vlastně strašně moc spokojená s tím, jak to je, takže já vlastně tak jako mám pocit, že teď jsem tak jako dobře na svým.
0: To je skvělý. A když teď přijdeš, ona bude půlnoc vlastně asi za půl hodiny, tak já třeba nemůžu vždycky usnout. Co ty si namícháš, jestli si něco namícháš?
1: Já si asi nic moc nenamíchám teď už. Je pravda, že jak s těmi oleji pracuju hodně, tak já potom jakoby vlastně si dělám i takový občas detox, že jakoby sama pro sebe je už tolik nepoužívám, i když je fakt, že ráno vstávám s hydrolátem z růže a prostě s olejem z růží večer s tím uléhám, ale jakože bych, no, tak už si asi nic teď nenamíchám.
0: Dobře, tak já ti přeju i tak klidné sny, věřím, že budou. Moc ti děkuju za to, že jsi byla hostem nočního mikrofóra. Dnešním mým hostem milým byla fitoterapeutka a aromaterapeutka Markéta Novotná. Děkuju.
1: Moc děkuju za pozvání, Moniko. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Po nočním mikroforu je tu noční proud. Hudební aktuality dnešní noci začneme skupinou Laura a její tygři. Džungli pop music se už prohánějí 40 let. Oslavy 40. Laure připomene nové album Most a Tunde Inventura. Honza Křížek vtělil Inventuru hudební osobní na svou čtvrtou solovou desku. Není most jako most, a o Honzových mostech si s hudebníkem promluvím až po půlnoci ve středu 30. září. Zatím je úterý 29. a začneme duetem Chtěl bych ti říct. Příjemnou noc, dvojko.

0: Legendární skupina Laura a její tygři s pomocí přátel a osobností, které kapelou prošly, oslaví 40 let existence mimořádnými koncerty Inventura Tour. Turné startuje překvapivě ne v Mostě, ale v Brně na Flédě. A aby toho nebylo málo, na světě nové album kapely Most. A o tom všem nám dodá zásadní informace kapelník Laury Karel Šuka. Karel, vítej v nočním proudu.
1: Hezký večer všem, kdo posloucháte.
0: Titulní nahrávkou Jezero Most prostupuje nostalgie lokálního patriota v podzemním dušičkovém čase. Karle, jak je to s celou deskou?
1: No, ta celá deska je taková podobná, ale neřeknu ani bohužel, jo, protože nálady můžou být různý a tahle deska prostě v jedný trošku podobný nostalgický náladě. Ne, že by bylo všechno pomalý, jsou tam i rychlý písničky, ale prostě tyhle ty dušičky prostě...
0: Je to Most a je to vzpomínání na to, co bylo, a už se to nikdy nevrátí.
1: Tak, přesně tak. A zmizlo to.
0: Tak tu v blízké době celé to album probereme podrobně ve studiu rozhodně do konce tohoto roku, ale vzhůru na turné. Zahájíte ho v Brně na Flédě 8. října. Rodné město kapely Most přijde na řadu 10. října. Lauru čeká jeden koncert na Slovensku, konkrétně v Žilině. Jak jste na tom na Slovensku s fanoušky? Máte přehled?
1: No, na tom Slovensku samozřejmě zdaleka ne, tak jako v Čechách, nebo jako když jsme byli Československo, jo. Ale tak já nevím, 4x, 5x Česká do roka tam hrajeme a svý fanoušky nějaký tam máme a my jenom jeden koncert inzerujeme jako Inventuru, protože tam s náma bude právě Ilona Čáková, Martin Pošta, Lenka Nová a Bohuš Vytásek. Ale máme ještě 4 další, to se lidi můžu vyhledat na našich stránkách Laura.net. Na 4 další na Slovensku máme ještě před tou Žilinou, jo.
0: Tam fanoušku je určitě dost.
1: My neinzerujeme jako Inventuru, ale jenom jako náš koncept, že tam jsme v základní sestavě plus Ilona Čáková. Mm-hmm.
0: Kolik věcí z nového alba Most se dostalo vlastně do setlistu koncertu?
1: Takhle.
0: Ať už jsou Zuby teda pod logem Inventura nebo bez něho.
1: Zuby nechci jsem prozlačil 4, jo. Protože muzikanti, jak jsou takový, já teda bohužel, jak už jsem si zvyk za ty roky, že vždycky, jak přijdu trochu s něčím novým, tak největší odpor vůči tomu zažívám v kapele. Jo. To vždycky, já nevím, byly doby, nebudeme písničku znám možná mnoho našich posluchačů, tak můj kamarád, který se mnou v té kapele dlouho byl, tak mi říkal, na všechno jsem si zvyk, ale na to nebudeme si snad nezvyknout do smrti. a teď zase kytaristi říkají, radši bych přišel po všechny údy, abych to nemusel hrát.
0: Jo, tak tím nechci... No, nemáš to jednoduchý, zjevně to nevedeš tvrdou rukou, ale v přátelském duchu a na základě konsenzu a ne nějakého tvrdého kapelnického veta.
1: No, ale jenom bych chtěl ještě říct posluchačům, aby se nemyslel, že to nějaká hruza. Podle mě, já si myslím, že to je něco hezkýho, ale kluci prostě mají jiný, každý trošku jiný vkus a my ten repec máme přece jenom širší. Nikdo nemůže říct, že hrajeme reggae nebo že hrajeme heavy metal. Jo. Máme prostě takový širší spektrum, ne úplně přesně zařaditelný, kdy to mícháme 5. přes 9. funky a tady na té desce latina a funky a i country balada. Takže je to různý, ale to jsou jenom oni takový, jenom kytaristi, třeba lechaři si pochvalou, naopak, že si tam zahrajou, takže to je různý. A na divácích je, aby viděli. No nicméně, stylisky se ani moc do koncertu toho dostat nemůže, protože, jak říkáme, nostalgická, my ty koncerty děláme energicky, jo. Takže já myslím, že ve finále zůstanou tak 2 písně na setlistu, jako ty se tam protlačejí určitě, to už to tak vypadá. No a ty dvě další pomalejší budou jenom na tom Inventura Tour.
0: Kteří bývalí členové kapely se turné Inventura zúčastní, už nějaká jména tady padla. Třeba Ilona Čáková.
1: No, protože Ilona nám pomáhá tu disku taky naspívat. Jo. Jednak Ilona nám pomáhá teda vždycky, když potřebuji, to musím tu holku pochválit, protože ona má svý práce dost a jako netrpí nouzí, bych řekl. Ale kdykoliv jsem potřeboval, jo, tak přišla ochotně zaskočila. Třeba a máme rád pro nějaký narkomany takový dobročinný koncert, to znamená zadarmo. Jo. Ne pro narkomany, jakože si tam budou fetovat, ale pro lečemu.
0: tak jsem to ani nepochopila, jo. Věřím, že ani posluchači.
1: Tak pro posluchače jako prostě pro léčebnu, kde ty děcka prostě, co tyhle si procházejí, tak my prostě máme rád zadarmo. A přijde zpěvačka v hlas. A když máš rád na plese za peníze, tak každý pochopí, že nemůže se zpívat. A když máš rád zadarmo, tak to vypadá divně. Ne. To všichni si myslí, že se k tomu musíš vyhnout. Tak jsem zavolal Iloně a ona klidně přijede, řekne, jo, dneska mám čas, tak přijedu a neptá se na korunu, neptá se ani na cesták a prostě tam zaspívat těm dětem, no, nebo lidem.
0: Tak prošli jste takže spolu společně kus podstatný historie, Laury. Předpokládám, že v běžném koncertním setlistu a i v tom inventurní nebudou chybět takové písně jako Žár trvá, nemůžu být spokojený a nebudeme. Samozřejmě. Nebudou chybět, tak. Mám pravdu, Karle.
1: Nebudou, ty budou finalizovat a ve finále vlastně budou zpívat celá ta, všechny ty All Stars budou na mikrofon a budou zpívat společně. No. Takže myslím, že to bude silný, protože oni jsou všichni z osobnosti, kde z nich nějaká síla, ta se pak sečte, samozřejmě.
0: Tak v případě kapely Laura a jí, takže není pochyb o tom, že Žár trvá, ale spokojenost na obou stranách kapela publikum zcela jistě také bude. Karle, díky za rozhovor, díky za tvůj čas, no všechno nejlepší ke 40. narozeninám.
1: Děkuji, je to strašný, ale je to tady.
0: Kapelník Laury Karel Šucha byl na telefonu.
1: Děkuji, naschledanou.

Skupina Laura a její tygři slaví 40. Má nové album a vydá se Co nevidět na turné Inventura. Návštěvníci koncertu uslyší jak písničky z nového alba Most, tak i ty největší léty prověřené hity. Do čele tygří smečky se střídavě postaví Ilona Čánková, Lenka Nová, Martin Pošta a Bohumil Vytásek. Turné startuje 8. října v Brně v klubu Fléda a končí 7. listopadu v klubu Směr 77 v Žilině.

Před půlnocí ještě jedna novinka v ročním proudu. David Málek naspíval intimní single Tolik věcí. Je o slovech, která jsme chtěli říct, ale nakonec pro ně nenašli správnou chvíli. Píseň vypráví příběh dvou lidí, kteří si jsou stále blízko. Přesto už každý stojí na jiné straně řeky. Není o velkých rozchodech ani dramatických gestech, jen o tichu, nedořečených větách a okamžicích, kdy člověk teprve zpětně pochopí, co všechno mělo zaznít, ale nedošlo k tomu.

Za 4 minuty bude půlnoc a v nočním proudu nás čeká přestávka v podobě půlnočních zpráv. Po nich se mnou bude ve studiu Honza Křížek. Bývalý frontman Woke Chok Eyes a člen legendárního Blue Effectu nahrál svou čtvrtou solovou desku. Podle svých slov s ní otevírá další kapitolu kariéry.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě. Ke schůzi se vrátí dnes. Unijní ministři pro energetiku jednali v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po druhé, tentokrát s Anglií 0-1. A dnes bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů. Je středa 30. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmů premiéra začala včera a dnes má na plénu vystoupit ještě přes 50 poslanců.
2: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
3: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
2: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
4: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
2: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu při jednání ministrů pro energetiku států Evropské unie. Na schůzce se řešil mimo jiné i zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
5: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Evropa musí být aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
6: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
7: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
8: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
7: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Ten už dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá během dneška. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firem v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firem a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
9: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na Valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
1: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy.

0: My jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vracet do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
1: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: V knihovnách napříč celou republikou začal týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabízí stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
3: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
2: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
3: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
2: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čtiza nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport. Čeští fotbalisté i ve druhém zápase v elitní skupině Ligy národů prohráli. Anglii podlehli 0-2.
4: Češi začali aktivně, v páté minutě utíkal sám na anglického golmana Schulz, ale finální dotek si dal až moc daleko. Zlomový moment zápasu přišel po necelé půl hodině hry. Právě Schulz zasáhl podrážkou kopačky nohu Andersona a viděl červenou kartu. Češi v prvním poločase ještě odolali tlaku, vstup do druhé půle jim ale nevyšel. Po centru Alexandra Arnolda poslal hlavičkou Anglii do vedení Anthony Gordon. Komfort pak dodal Angličanům gol Harryho Kanea v 69. minutě. Češi prohráli s Anglií 0-2. Další zápas v Lize národů je čeká v sobotu na půdě aktuální mistrů světa, tedy ve Španělsku. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Španělé porazili Chorvatsko 4-1, v Lize C pak Slováci zdolali Kazachstán 2-1. A hokejisté Mladé Boleslavy prohráli třetí extraligové utkání v řadě a propadli se na poslední místo. Plzni podlehli 1-4. Třinec zvítězil nad Kladnem 6-4 a je stále 100%. Hradec Králové porazil Spartu 4-3, Pardubice České Budějovice 5-2, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 za Cerhovicemi a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň nepřehlednete za Cerhovicemi na 45. kilometru odstavené nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, kolem se pohybují lidé. Na dálnici D8 z Drážďana na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Je odstavený za koncem pruhu pro pomalá vozidla. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení. Je tam uzavřený pravý pruh. A u Čáslavy zpomalte na silnici 38 do Kutné Hory. U odbočky na Čáslav zůstalo stát v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Na místo jedou silničáři se šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. To byly hlavní zprávy.
5: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Deset minut po půlnoci pokračuje noční proud. Každou noc je s vámi až do dvou. První hodinu středy 30. září budeme ve společnosti hudebníka Honzy Křížka. Nazbíral už hodně zkušeností, a to nejen v hudbě. Nahrál 4 solová alba, to poslední. Letos se vychází 2. října. Příjemnou noc Dvojkou.
5: Noční proud.
7: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Po solovém debutu Honzy Křížka v roce 2017 mu vyšlo album Revoluce. Na něm se vrátil ke svým kořenům a hudebnímu vývoji, který je ovlivněný tvorbou kapel jako Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys nebo Rage Against the Machine. I skladbám na albu Římská trojka dominovala razence, která byla typická pro ranou tvorbu kapely Walk Chalk Eyes v 90. letech. Bývalý frontman Walk Chalk Eyes a člen legendárního Blue Effectu nahrál svou čtvrtou solovou desku. Otevírá s ní další kapitolu své hudební kariéry. Honzo, vítej v nočním proudu.
1: Krásný, hezký večer všem.
0: Na solovou dráhu si se vydal z křižovatky po odchodu Radima Hladíka a konci Blue Effectu. Tvůj solový debut byl, tak říkají, soft. Na druhé desce se udělal obrat, doslova o 180 stupňů. Co tě tehdy k tomu vedlo? Stesk po starých dobrých časech, strach a vztek se pravda líp ventilují tvrdší hudbou?
1: Tak ten strach v tom byl asi taky, protože tenkrát jsme prožívali takovou tu nehezkou covidovou dobu, která se teda jakoby podepsala na té tvorbě taky, ta frustrace, která v nás byla.
0: Ta tak, se podepsala asi na nás všech.
1: Tak nějak, no. Ale jako taky je pravda, že tehdy se mnou spolupracoval kamarád Vítek Sekvart, který mi říkal, hele, nechceš se vrátit jakoby trošku, nebo spíš jako ne vrátit, ale pokračovat v tom, co jste dělali z Walk Chalk Eyes. A já jsem si tak nad tím zamyslel a vlastně do mě nalil takovou energii, že jsem si říkal, tak já to zkusím, jestli to jako ještě pořád svedu, a tu desku jsem udělal v takovýmhle nějakým stylu, dá se říct.
0: A tom Římská trojka spojilo kytaru a kytary a melodie. I tak ale odkazovalo svým způsobem na minulost. Je čtvrté album naopak jen výhledem do budoucnosti?
1: No, já si myslím, že to je určitě spíš pohled do přítomnosti, jako každá deska. Vlastně ten muzikant asi si myslím, že zachycuje, nebo muzikanti zachycujeme, stejně jako malíř asi na plátno, tak ten muzikant zachycuje to vlastně, co prožívá. Já jsem se snažil být jenom upřímnej, být jenom pravdivý a taky svobodný v tom, co dělám, takže ta nová deska je vlastně zachycení nějakého úseku, řekl bych, od prosince 2025, kdy jsem napsal první skladbu Vlci, až do, dejme tomu, nějakýho května, kdy jsem to album finišoval a napsal jsem poslední pecky na něj.
0: Kolem názvu nové desky panovaly nejasnosti. Jakže se vlastně jmenuje? Mosty spálím nebo Všechno, co mám rád? Proč nakonec vyhrál ten pozitivní název?
1: No, je pravda, že jedna z prvních věcí, kterou jsem na to album napsal, se jmenovala Mosty spálím. A já jsem si říkal, sakra, to je dobrý titul. Mně to přišlo jako...
0: Má to sílu.
1: A říkal jsem si, tak dobře, no tak byl jsem v tu chvíli naladěný tímhle způsobem. A vlastně jakoby hlavní myšlenka toho, ty písničky je taková, že pokud člověk někde nebo s něčím není spokojený, tak prostě by měl udělat nějakou změnu. A nemoc se v tom nepatlat. Můžete dát prostě šanci jednou, dvakrát, ať už je to ve vztahu, nebo říkám třeba v práci, nebo v místě, kde člověk bydlí a s ničím není spokojený, nebo sám se sebou. Ale pak, pokud spokojený opravdu není, tak by to měl změnit. A o toho se týkala vlastně moje nálada tenkrát. No a pak se postupně to album jako vyvíjelo a já, jak jsem se blížil ke konci, já věděl jsem, že už to mám hotový. Skoro. Tak jsem začal být tak strašně moc šťastný, až jsem z toho všeho napsal písničku Všechno, co mám rád, a vlastně dá se říct, že úplně v předvečer toho vydání jsem se rozhodl, že změním ten název z toho trošku negativního Mosty spálím na docela dost pozitivní Všechno, co mám rád.
0: Hodně pozitivní, stejně, no. Stejně jako elegantní obal CDčka. S jakým týmem do té budoucnosti vyrážíš?
1: No tak aktuálně je to především moje kapela současná. My jsme vlastně letos udělali takovou velkou změnu, že se z nás stalo ze čtyřčlenný kapely Power Trio, takže jsme ve třech. Já jsem si na sebe ušil takový bič, že jsem vzal kromě toho, že jsem frontman a zpěvák, ještě i kytaru. Takže vlastně, a to je taková moje, to je takový můj jako odvěký sen, kdy já jsem hrál na kytaru po boku Radima Ladíka, že jo, takže vlastně to jsem měl takovou jako docela...
0: Nemohla být lepší škola.
1: Zajímavou personu určitě, já myslím, že o Radimovi dneska třeba ještě bude řeč, ale já jsem na tu kytaru strašně chtěl v té svý kapele hrát, až jsem se rozhodl, že to prostě udělám tak, a shoda okolností tomu nahrála, že vlastně Takže moje kapela, jenom chci říct, že jsou Honza Pavlíček, bubeník, a Ondra Stehlík, baskytarista, a to jsou mý věrní panoši a kamarádi, se kterými mám kapelu, a to je vlastně to celý, ten tým vlastně jenom takovýhle, protože kromě toho, že na té desce se podílel zvukový mistr Samo Pospíšil, který jí míchal, tak vlastně já si ji sám produkuju, skládám, dělal jsem i grafiku, dělám si management, dělám si booking, prostě všechno to dělám sám.
0: No. Když to umíš, proč ne?
1: To, nevím, jestli to umím, ale přijde mi to takový, že je to nejbližší tomu, když mám nějakou potřebu něco udělat, tak to udělám hned a nemusím s tím nikoho obtěžovat.
0: Honza Křížek v Nočním proudu na Dvojce.

0: Všechno, co mám rád, titulní song z nového alba Honzy Křížka. A ten, co za nahrávkou stojí a může ve studiu Dvojky v Nočním proudu. Teď jsme slyšeli píseň, která albu vlastně na albu vůbec ani neměla být.
1: Je to tak? Ta vznikla prostě úplně až jako fakt za 5 minut 12. A vznikla takovým způsobem, že já jsem to album měl jako poměrně rychle hotový a nahraný během nějakých 3 měsíců. Říkám, vykopával jsem prostě třeba na začátku roku, v lednu, a už jako v březnu jsem říkal, a mám to, jo. A pak jsem to jako nechal smíchat a udal jsem jako grafiku a všechny tyhle ty věci. No a pak najednou někdy jako v květnu jsem si říkal, počkej, ale tady jsou jako 2 věci, o kterých nejsem úplně přesvědčený. Tak jsem si řekl, tak já je vyhodím a musím napsat prostě 2 nový minimálně. No a napsal jsem 2 pecky, jedna z nich je Všechno, co mám rád, a druhá z nich se jmenuje Kříž. A z mýho osobního subjektivního pohledu jsou to prostě 2 nejlepší pecky, které tam jsou. Ne, že bych to chtěl takhle úplně jako nějak, prostě každá ta pecka, kterou jsem napsal, tak má nějaký to místo na té desce, ale tyhle 2 jsou pro mě takový jako, podle mě úplně jako jedny z těch 2 nejlepších, co jsem vlastně za celou tu kariéru
0: tak
1: napsal.
0: Tak pravda, v mé hitparádě taky obě zvítězily a mám připravený Kříž. Honzo, jsi zpěvák, instrumentalista, schopný si zahrát snad všechny nástroje. Producent, nahrával jsi zase sám, nebo jsi nahrával s triem?
1: Nahrával jsem opět sám, tím způsobem ve svém domácím studiu, protože prostě já jsem si zvyknul takhle pracovat a je to obrovský jako fakt to je fakt svobodná záležitost, jo. Samozřejmě spolupráce s kapelou, tak ta zase nabízí jako úplně jiný věci a výhody a taky i starosti a různý náklady třeba finanční a tak dál, ale já pracuji rád sám. Já mám ty muzikanty všechny v sobě. Bubeníka, baskytaristu, kytaristu, klávesáka, zpěváka a hlavně mám v sobě jednoho velmi pruderního producenta, který fakt jako neodpouští, jo. Takže nahrával jsem sám, ale mám tam na té desce takový velmi milý hosty. A jedním z nich, z těch nejmilejších, je moje manželka Petra Křížková, která je spíš známa jako moderátorka České televize, a já vím, že ona jako zpívá, jo. A ona tam tak furt jako chodila do toho studia, tohle, já říkám, hele, pojď mi tady nespoje vokály, protože já jsem strašně chtěl mít už na minulý desce. Tam se mi to nepovedlo. Ale na týhle...
0: Tak teď si ukecal.
1: Tak teď jsem jí ukecal a nakonec té spolupráce je to, že ona mě naspívala půlku té desky jako vokály. Takže to jsem hrozně rád. A v tom Kříži, který, jestli ho budeme poslouchat, tak tam kromě Péti zpívají ještě kluci z kapely. Ondra s Honzíkem a Honza Pavlíček, náš bubeník, je taky skvělý akordeonista, takže Honza mi tam nahrál ještě akordeon, takže to jsou takový 3 hosti a vlastně pak tam jsou ještě 4. a 5. a to jsou mý synové a to je Matyáš s Antonínem, který zpívají...
0: Je to vlastně rodinné album.
1: No to je velmi... To je Křížek Family album.
0: Všechno, no. Co mám rád, Křížek Family. Mm-hmm. Je album čistě autorskou desku?
1: Je, všechny texty jsou tentokrát opět moje, protože na albu 3 textoval 4 písničky Jirka Bílý, kamarád, ale tady jsem prostě to napsal celý sám, protože jsem si říkal, jsem si tak nějak zvyk takhle pracovat a
0: třeba... Tak zpěvák má ohromnou výhodu, když si umí napsat text, protože to jde z něho, že?
1: No, já to mám takovou jakoby znouzecnost, vlastně zleknutí jsem se stal autorem, protože jsem hrozně dlouho měl takový blog, vůbec jsem vlastně nevěděl, o čem psát, a tak jsem furt čekal, až přijde nějaký textář a pak jsem...
0: Myslím, než přijde můza a inspirace.
1: To já čekám pořád, až přijde. Ale, a ona naštěstí jako přichází, ale prostě jsem se rozhodl, že tu desku o textu sám, protože prostě když napíšu si to do té huby, tak to tak nějak je pro mě asi.
0: To je velká výhoda pro toho interpreta, který to umí samozřejmě. Hmm. Na nahrávání alba Revoluce ti stačilo údajně jen pár dní. Hmm. Kolik času si potřeboval na novinku Všechno, co mám rád?
1: 9 měsíců.
0: Jako, úplného prvního začátku.
1: Jako ten začátek byl fakt asi někdy 6. prosince, kdy jsem si řekl, tak Honzíku, a dost, už je potřeba něco udělat. A vzal jsem kytaru a začal jsem zpívat a vypadla ze mě prostě písnička Vlci. A to fakt jako tak, že jsem začal hrát a vlastně jsem začal rovnou zpívat i s tím textem. Je to zvláštní, ale tohle se mi během toho nahrávání téhle desky stalo párkrát, že třeba jsem Já takhle občas zkouším pracovat, že třeba mám, dejme tomu, nahraný demáč, mám melodii a zapnu nahrávání a začnu zpívat. A třeba z toho fakt vypadnou jako nějaký nesmysly, ale pak si je pustím a zjistím, že tam nějaký torzo, dejme tomu, nějakýho náznaku budoucího
0: nebo
1: textu.
0: Nebo nějaký slogan.
1: Nebo nějaký, přesně tak.
0: Nějaká myšlenka, no, nějaký
1: takže,
0: nápad.
1: Takže od toho prosince jsem potom začal intenzivně fakt jako skládat. Během prosince a konce roku jsem napsal asi 3-4 pecky a všechny na týde se jsou. A pak jsem prostě tak nějak skládal a nahrával a míchal a věnoval jsem se dalším věcem, jako je třeba grafika, alba, kterou jsem prostě, já jsem si udělal i tu grafiku, já vím, že je to prostě blázinec, ale tentokrát je to opravdu naprosto kompletně, říkám, kromě toho, že mi to Michal, kamarád, samopospíšil, se kterým jako mám skvělou dlouholetou spolupráci, tak tentokrát je to album fakt jako od začátku, od A do Z. Prostě
0: jsi to
1: moje,
0: vypiloval
1: prostě solovka, no.
0: Do nejmenšího detailu, a to je včetně názvu. No. Honza Křížek, Na dvojce v nočním proudu a druhý ze zmíněných nově zařazených songů a jedničky a dvojky v naší hitparádě, tedy v hitparádě. Alba, všechno, co mám rád, Honzy Křížka a i mý.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A na dvojce je Honza Křížek s novým albem Všechno, co mám rád. Dá se vyjmenovat všechno, co máš rád, nebo alespoň top 3?
3: Neptáš se na písničky, ale celkově...
2: Obecně.
3: Řekl bych, chci říct rodinu, chci říct sám sebe. To jsem chtěl říct úplně ještě předtím, než tu rodinu, jo. A já vím, že to zní teda strašně jako blbě, jo.
2: Ale člověk se musí mít
3: rád. Já právě proto jsem se nad tím chvilku zamyslel, ale jak to chceš dělat jinak, když se nebudeš mít ráda, tak to celý jako půjde do kopru, že jo. Tak vážit si sebe a být k sobě upřímný, takže sebe...
2: A i se patřičně teda udržovat a starat se o sebe.
3: No. Proto si myslím, že jsem se tak, než jsem poznal tu moji Péťu a než spolu jsme měli tu rodinu, což se stalo tak někde kolem těch mých 37 zhruba později, tak nebo tak akorát čas, tak jsem se moc rád neměl vlastně, jsem zjistil. Podle toho, jak teďka si řekla, starat se o sebe, tak mám pocit, že jsem se do té doby, že mě to bylo úplně jako jedno a myslel jsem si...
2: Odbýval jsem se,
3: že jsem nesmrtelný, což samozřejmě poplatný věku a tak dále, jo. Takže sebe, rodinu a řeknu muziku, no. To fakt asi miluju.
2: Tak z obsahu desky je to zřejmé. Mm-hmm. Co tě přimělo zapracovat na tom další albu? Co bylo vlastně takový ten impuls, že jsi si řekl tak a teď na to vlítnu. Musím.
3: A hned pak jídlo. To jsem ještě... co mě přimělo? Já jsem takovej, že hodně buď to tvořím a nebo netvořím. A netvoření mám hrozně moc rád. Nejsem takový ten kontinuální autor. Já strašně rád jako odpočívám, strašně rád se věnuju té rodině, nebo čumím prostě na seriály a tak dále. Ale teďka už to bylo docela dlouhý. A prostě najednou už mi to bylo blbý. A chtěl jsem mít nějakou muziku novou. Takový to puzení v sobě asi mám, jo. A v tu chvíli, když to chci... Tak najednou vystrčím antény a začnu jako poslouchat a oni ty nápady fakt jako lítají kolem, jako jo. Ať už to je třeba melodický nápad, nebo to je nápad fakt jako nějakýho sloganu, nebo prvotní může být třeba rytmus bicích, jo. Samozřejmě hrozně rád kradu hudebně, takže jako se nechávám velmi, velmi rád ovlivnit a když se mi něco líbí, tak to chci mít taky.
2: Co se ti líbí třeba?
3: Teďka poslední dobou žeru Megadeth. Metalová prostě legenda, do který jsem se zpětně brutálně zamiloval, ale třeba mi napadá teďka David Stipka, jo, to je zase muzika, která prostě je úplně o level jinde a je nádherná, je brutálně hluboká, takže třeba...
2: Škoda, že ta jeho cesta byla tak
3: To teda jo. David Stipka, to je jeden z takových českých interpretů, který mě absolutně, si myslím, uhranuli jako třeba nejvíc David Koller. Musím říct, že David jako konzistentně tvoří prostě strašně dobrou, kvalitní muziku.
2: Teď má novou desku?
3: Tak to je úžasné. Jako teď, jako přímo. No tak to je skvělý. Jako to, co dělá ty singly, tak nějak jako pozoruju a tak a i vizuálně se mi to líbí. Já jsem s Davidem hrál, že jo, prostě dva roky jsem byl členem Color Bandu, takže vím, jak ten člověk maká. Že to není jen tak jako z hůry dáno, to je prostě z hůry dáno, ale podpořený obrovskou dřinou a takže David je další z lidí, který prostě třeba mě hodně baví.
2: Vyjmenoval si opět na oblíbence. Každý z nás má v sobě bílou černou, yin-yang, je to určitě i tvůj případ. Ty znáš, co to je?
3: Já je mám nejenom v sobě, ale i na sobě.
2: To je pravda, to jsme se sešli v černo-bílých outfitech.
3: No, nikdo nejsme dokonalý, prostě tak to je, každý máme v sobě i ty zlá, prostě a je potřeba s nima bojovat a nenechat se od nich prostě přeprat, no, to je celý, co si o tom myslím.
2: To si řekl hodně hezky. Mm. Máš přehled o tom, kolik jsi napsal a textoval písniček a pro koho?
3: Jo, já takhle pro ty, jako, že bych pro někoho takhle psal, to úplně jako ne, ale asi už jsem taky třeba pro toho Davida jednu pecku udělal a tak, ale kdysi v tom Color Bandu, ale člověče, třeba, když jsem dělal poslední desku, tu trojku předtím, tak jsem spočítal, že jsem udělal 50 demáčů, jako jo, jenom na tu desku 3, takže celkově, když to vezmu z Walk Chalk Eyes a to, tak nevím, jako buď to jako výhradní autor, anebo že jsem se podílel na textu jako spoluautor.
2: Budou to stovky.
3: No, tak jako nižší. Desítky až nižší stovky bych řekl třeba. Ale stovky to už je až moc.
2: Evidentně nejseš statistik. Honza Křížek v Nočním proudu s novým albem číslo 4 nazval ho Všechno, co mám rád, a je naprosto jasné, že ze všeho nejvíc má rád nejen sebe a rodinu, ale hudbu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: V nočním proudu je Honza Křížek s novým albem Všechno, co mám rád. Teď posloucháte Noční proud. Hrajeme si tracky z jeho čtvrté slové desky Všechno, co mám rád, jak už jsem řekla. Vlastně oficiálně ta deska, kterou si tady přehráváme, to album, bude venku až 2. října, tak je to světová premiéra. Honza se nebojí střídat tvrdší a přímočarejší polohy s volnějšími tempy a výraznými melodiemi. Nahrávky spojuje autorský rukopis a tvorba bez ohledu na očekávání, do jaké škatulky by snad měl další krok a song zapadat. Z domácích osobností si Honza spolupracoval s Ivanem Králem, samozřejmě s Radimem Hladíkem a Davidem Kolarem. Obě dvě posledně jmenovaná jména už tu padla. To jsou zrovna příklady hudebníků, kterým stylové hranice opravdu nic neříkají, nebo neříkali. Evidentně jsi si z toho vzal za své.
3: Mě to vždycky strašně moc jako bavilo, protože jednak mám rád jako rockovou, hodně mám rád teda jako rockovou muziku, našlapanou, ale pak mám rád taky jako klidnější muziku a připadlo by mě obrovská škoda a asi i nuda.
2: Což byl případ třeba i toho Kříže, který jsme slyšeli.
3: Třeba ano, připadlo by mi jako nudný hrát dokola prostě furt to samý, ačkoliv prostě zase se klaním před takovýma velikánama, jak jsou třeba AC/DC mě napadá, nebo Slayer, nebo takový ty kapely, který rockový, který fakt jako držej ten svůj styl, ale tak jako prostě to je zase to, co oni umějí. Takže mě vždycky bavila taková ta mnohostrannost stylová a hrozně mě baví lidi jako Devin Townsend třeba, který je schopný udělat nejenom, že jednu desku tvrdou a potom jednu meditační, ale on je schopný na jednu desku vedle sebe zařadit úplnej popík, ale úplnej popík, nádherný, ale popík a vedle toho prostě podladěnou brutální prostě metalovou rubačku, tak tohle mě vždycky bavilo a tak se snažím tak nějak dělat takhle, nekalkulovat, čím dál tím méně kalkulovat a něco si připravovat, ale tak, jak to přijde, tak, jak to ze mě vyleze, no tak to udělám. Takže pokud si udělat nářez, tak udělám nářez a pokud si udělat klidnou baladu, tak proč bych ji neudělal, jako no.
2: Proč ne? Tak to má být. V 90. letech supportovala skupina Vogue Guys například kapelu Faith No More nebo duo Plant Page. Vnímali jste to v kapele jako životní okamžik?
3: Vnímali. Bylo to pro nás obrovský a to největší pro nás bylo, když jsme se spojili s manažerem Martinem Forstem, kterýho zdravím tímto, a on nám tehdy řekl, hele kluci, budete předskakovat před americkou hardkorovou legendou Mucky Pup. A pro nás tenkrát, i když dneska už to třeba je kapela, kterou si pamatují jenom opravdu ty pamětníci a fanoušci, tak tohohle stylu, tak pro nás to tenkrát bylo něco neuvěřitelného. A pak, když přišel a řekl, budete předskakovat před Rage Against the Machine, tak jsme si říkali, no tak to už je úplně jako masakr. No a i před těma Faith No More, i před tím Page & Splendem, nebo jsme s Ivanem Králem otevírali pražský koncert pro Davida Bowieho, tak to jsou takové chvíle, kdy se vám plní dětský sny a kdy můžete nahlídnout třeba pod pokličku a být tam s nima. A když přijde Jimmy Page a řekne kluci hodně štěstí, anebo když si můžete dát s Jimmy Pagem po koncertě pivko a představí vás Robertovi Plantovi, tak si říkáte, tak co já to tady vlastně dělám.
2: Já jsem fakt, ale fakt dobrý.
3: To ne, já jsem tak malej. To spíš.
2: Za Křížek v nočním proudu na Dvojce.

0: 2. října, vyjde 4. solové album Honzy Křížka v předpremiéře na Dvojce v nočním proudu. Jsme slyšeli Čas nejde vrátit, který provází vydání alba. Je k němu dokonce už klip. Honzo, určitě nebude poslední.
1: No, tentokrát jsem se pěkně rozšoup a zase klipy si točíme sami, ačkoliv ten poslední, který teďka dělal můj kamarád Mejla Basel, tak to jsme udělali s Profíkem, ale jinak máme klip na písničku Vlci, na písničku Dokud dejchám, obě dvě tady hráli, teďka Čas nejde vrátit taky, máme čtvrtý klip teďka aktuální, který je na titulní písničku Všechno, co mám rád, a budeme točit ještě s mojí ženou klip na písničku Kříž, který chci uvíst tak nějak před Vánocema.
0: To jsme poslouchali.
1: Takže pět klipů.
0: Téměř úvodu, tak
1: no,
0: to je slušná porce.
1: Hele, vem si to, že ty klipy jsou taková prezentace, která je jako dobrá, si myslím. A teďka jako já chci těm lidem ty písničky představit jako nejenom na té dese, ale i s nějakým vizuálním jazykem. A tak prostě zase, co si budem povídat, jako jo, prostě nemám tiskárnu na peníze, takže prostě...
0: A na druhou stranu bez klipu není hitu.
1: No právě. Jo, tak někdo by ti řekl, to radši než blbej klip, tak žádný, ale já zase se chci prezentovat i v téhletý rovině, takže prostě jsme koupili kamerku a točíme si klipy sami. No tak ježišmarja. Hele, ale dneska ten trend je takový ve světě i, že nikdo nemá prachy prostě jako na to nazbyt, jo. Takže takový ty velkoprodukční klipy, to si můžou dovolit fakt jenom někteří a zbytek točí prostě na iPhony a na nějaký foťáky, jako tak co, viď?
0: Proč ne? Vždyť se i album dokonce dá natočit na iPhone.
1: Dáno.
0: Jak jsi si postavil svou vlastní kapelu? Co vlastně musí ti tví spoluhráči mít, aby si je vzal do party?
1: No tak měli by to být, myslím si, především kamarádi do nepohody, protože tak jako jezdit tam a zpátky prostě a obráceně nahoru dolů, tak ono to kolikrát je taky náročný svým způsobem, takže měli by být ty kluci a jsou, hlavně já mám fakt skvělou kapelu, Ondra s Honzou jsou bezvadný parťáci, jdeme spolu prostě už kolem, já nevím, 8 let, jo, takže to jsme to spolu takhle dotáhli a vydrželi a měli by to být samozřejmě jako dobrý muzikanti, ale takový ty jakoby srdeční. Nemusí to být úplně, třeba v mém případě, nemusí to být jako mistr světa Amoleta, ale je důležitý, aby hrál prostě fortelně, aby měl zvládnutý svůj nástroj a aby miloval svůj nástroj a miloval muziku. A byl ochotný tomu něco obětovat, než přijít s nataženou rukou.
0: To není jednoduché hrát s Honzou Křížkem. Tahle parta samozřejmě zahraje v pražské Malostranské besedě 3. listopadu na křtu alba Všechno, co mám rád. Honzo, bude ten koncert něčím speciální? Je to křest? Kdo bude třeba křtít?
1: No, ono to všechno je tak, jako, jak jsem říkal, že si to všechno samo a tamhle to, tak já úplně přímo nejsem jakoby příznivcem takového toho zvaní těch hostů.
0: Takže si to i sám pokříš.
1: No, pokřtí nám to moje žena Péťa, takhle, ta bude ten křest tak jakoby nějak provázet, bude s náma i zpívat jednu pecku a my si ho pokřtíme sami. Já jsem se rozhodl, že tentokrát si uděláme ty kmotry sami. Víš co, kdyby se mnou někdo spolupracoval na tom albu, nebo kdybych měl s někým nějaký extra jako kamarádský a blízký vztah v tuhle dobu, tak ho na ten křes pozvu, ale já to tak nemám. Já s někým extra kamarádský jako vztah jako z naší scény a jako nedržím.
0: Nebo takticky diplomaticky pozvat tam nějakou hvězdu,
1: to jsem udělal na první desce, kam jsem pozval Michala Pavlíčka, Davida Kolera, Lenku Dusilovou a vlastně se mi to tak nějak jako, bylo to hezký, ale řekl jsem si, už to neudělám, protože ani já nechodím lidem na křty, když mě někdo jako oslovil a řekl, hele, přijď nám to pokřtí, tak já jsem řekl, proč? Jako, teď já jsem se na té desce nepodílel nějak, proč bych vám to křtil, takže ani já tohle nedělám. Pravdou je, že mi dneska zavolal zrovna můj kamarád Libor Pavla, ten muzikant, který mě řekl, hele, pojď mi pokřtít desku a zahraj si tam dvě písničky, a já jsem mu řekl, ale to je proto, že máme spolu nějaký kamarádský, jako kamaráčov, tak jsem mu řekl, jo, ale jinak to nedělám. sám, takže ani na tom křtu žádný speciální hosté nebudou. Bude tam moje žena, která nám pomůže províst tím křtem a zaspí asi s náma jednu pecku a tím to hasne.
0: Prostě křížek family.
1: Prostě křížek kapela hlavně a bude to o nás, bude to o naší hudbě, bude to o mojí nový desce a pokud to někomu nestačí, tak to nevadí.
0: Jeho problém.
1: No, jasně, no.
0: Nová deska, single, klip, křest a co se bude dál dít s novou deskou?
1: Tak nová deska bude žít svým vlastním životem. Já samozřejmě bych si strašně přál, aby některá z těch písniček jako jakýmkoliv způsobem někoho oslovila a aby zarezonovala, ať už prostřednictvím rádiových vln, nebo ať už prostřednictvím YouTube, v sociálních sítí, anebo na těch koncertech. To je přáním každého muzikanta. A já jsem s tím dělal tuhle desku, že si přeju, tak jako na minulý desce si myslím velmi silně zarezonovala písnička Tekutý písky, která má fakt si myslím pěkný úspěch, tak si přeju, aby tady na té desce se uloupla minimálně jedna, která prostě bude dělat lidem hezky. A když jim řeknu na koncertech, teď vám ji zahraju, tak oni řeknou, tak to je super. Stejně jako je to s těma tekutýma pískama. Takže co se týče nový desky, tak ta bude, jak říkal Radim Hladík, to se mi líbilo vždycky, žít svým životem. A já doufám, že bude žít hezkým životem. A mimochodem můžu, jenom rychlou pozvánku si splním. Když už říkám o Radimu Hladíkovi, tak letos, já teda odbočím od té desky, jo, nechci ty témata štěpit, ale letos by Radim Hladík měl nedožitých 80 let. Je to 10 let od doby, kdy nás opustil a v prosinci pojedeme s klukama z Blue Effect šňůru. Radim Hladík má hra, se bude jmenovat, pojede to s náma i jako big band a bude to pěkný a bude film, dokumentární film o Radimu Hladíkovi s názvem Má hra a Honza Vedral napsal knížku, kterou v listopadu budeme křtít, takže bude knížka, film dokumentární a turné.
0: Budeš někdy spát do konce roku?
1: Tyjo, teďka se to rozjíždí. Teď se to rozjíždí, teďka tyjo... začíná vlastně série, jednak bude křest mýho nového alba, pak se blíží vlastně série takových koncertů, které já jezdím jako pravidelně už několik let a to jsou moje solový akustický recitály vzpomínky na Radima Hladíka a Blue Effect. No a pak pojedeme s klukama z Blue Effect šňůru, takže letos toho bude poměrně ještě hodně.
0: Český rozhlas Dvojka, Noční prout a ve studiu zpěvák, skladatel a producent Honza Křížek se svou čtvrtou solovou deskou Všechno, co mám rád. Honzo, díky za rozhovor, díky za tvůj čas a hodně skvělý hudby.
1: Já ti děkuji, Jitko, moc za pozvání a všem posluchačům a posluchačkám bych chtěl popřát dobrou noc.
0: Country se plíživě vrátilo do popu. No, možná, že se do mainstreamu konečně taky vklíní pořádnej rok. No, lidi by na to byli.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a čtyři minuty s Dvojkou nejste nikdy sami. Ani v noci. Teď je s vámi Noční proud a hudební aktuality. Igor Orozovič nahrál druhé album Loufanánek Hagen, organizuje oslavu svých 60. na československá zpěvačka Dajela zpívá o botách. Americká zpěvačka Vanessa Bennett také připravila nové album, stejně jako skupina Weezer, která teď ve své diskografii došla k číslu 20. Cíli spojili dvě frontwoman kapel Skyline a Midi, Cindy Marceau a Zofie Dars. Příjemnou noc.

Česká zpěvačka a skladatelka Natálie Míšová a Cyn DiMarzo, známá jako frontwoman kapely Skyline, vydala rozšířenou deluxe edici svého debutového alba s názvem 9 plus 2 Reasons for My Panic Attacks. Jednou z novinek této verze je právě skladba, ve které ji doplňuje Zofie Darstady. Zofie Dařbojánová, jinak frontwoman kapely Midi.

Jedna hodina a 18 minut na dvojce posloucháte Noční proud. Hudební kompas se právě stočil ke jménu Igor Orozovič. Herec Chansonnier vydal album Sisyfa, plné hudebních překvapení, zajímavých textů a s mimořádnou sestavou hostů. Připomínám, že v titulní nahrávce si zahostovala dokonce Marta Kubišová. Aktuální popfolkový single z Hrušní je zase duet tentokrát s Jindrou Polákem ze skupiny Jelen.

0: rušní, bláto pod stromy. Slušní lidi jako my bojujou s ospalým podzimem, každej z nás jak se dá. Tak třeba já sedím v kuchyni za stolem
1: a já nad tebou s deštníkem poslouchám Olympik. Podzim, kam jsi to duši dal? Jen malá přeprška v kuchyni.

Igor Orozovič vydal své druhé studiové album. Jmenuje se Sisyfa a představuje další posun na jeho autorské interpretační dráze. Je sebevědomější jak po skladatelské, tak po zvukové stránce. Na nahrávkách se pod vedením zkušeného producenta Armína Effenberga podíleli muzikanti z Orozovičovy koncertní kapely, ale také celá řada výrazných instrumentalistů. Deska vyšla 11. září a křest ten proběhne 16. října v Pražském paláci Akropolis. Vstupenku si na něj ale už nekoupíte. Od poloviny srpna je vyprodáno.

Jsme Český rozhlas Dvojka, v nočním proudu se touláme mezi hudebními novinkami. Jak se vydat na cestu za svými sny? To je otázka, kterou řešila československá zpěvačka Daila. V první řadě je podle ní potřeba mít ty správné boty. A o nich zpívá v nové nahrávce právě, v nové nahrávce Boots On. Tak jdeme na to, na lov snu. Ready?

Bůco, když jsou na cestu zasně potřeba ty správné boty. Československá zpěvačka, autorka Dajla představila se singlem další zhudebněnou stránku ze svého deníku. Skladba prostřednictvím symboliky bot vypráví o životních rozhodnutích, o touze žít naplno podle sebe a taky o tom, že sny se mění ve skutečnost až ve chvíli, kdy je rozhodneme je následovat a něco pro to opravdu uděláme. Zkrátka, bez práce nejsou koláče. Na produkci singlu Dajla opět spolupracovala se zpěvákem, producentem a skladatelem Marcelem, se kterým dlouhodobě nachází společnou hudební řeč.

Letošní šedesátník František Moravec, známý jako Lou Fanánek Hagen, má 5 dětí, jednu manželku a skupinu 3 sestry. Nepřehlédnutelná osobnost české hudební scény, skladatel, textař a zpěvák, vydal u příležitosti svého životního jubilea single Moravian Rhapsody. Samozřejmě se objeví na albu Fan 60. Lou Fanánek Hagen, jak ho neznáte.

Lizzo za Atlantikem je stejně jako ona doma zpěvačka s portorikánskými kořeny Nessa Barrett. Představila nedávno temný single Bad Girls Never Die. Píseň vyšla společně s oficiálním klipem a předcházela album nazvané Tough Love. Vydání novinky navíc časově splývá s jejím odjezdem na turné s kapelou The Neighborhood.

0: fickle hope, and one day she returned to my side.
1: Dermot Kennedy, 8 minut před druhou. Na co vám krátí noční prout a za chvíli se připojí skupina Weezer. Kolekce 10 nových písní získala díky svému metalickému zlatému vizuálu přezdívku Gold Album. S barvami svých desek si kapela vždycky ráda hrála. Další zajímavostí je, že jde vůbec o první barevné album historie kapely, na jehož obalu chybí fotografie samotných členů. Daleko nejzajímavější na albové novince je ale tvůrčí kooperace všech členů kapely.

Na světě 20. studiové album americké skupiny Weezer. Text skladby Say Yes je postavený na tématu sebedůvěry. Eponymní album je vyvedené v metalické zlaté barvě, no a už se mu proto říká Gold Album. Kapela existuje od roku 1992. Prozatím dostala 5 nominací na Grammy, ale jen jednou se jí podařilo zlatý gramofonek opravdu získat a ze slavnostního ceremoniálu odnes domů. No a jsme zase ve finále nočního proudu. Ve 2 hodiny si můžete poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. Další noční proud dnes 30 minut před půlnocí v premiéře uvede Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
5: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
4: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
5: No a kde jsem to...
4: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
5: Já už to mám.
4: To jsem rád. Takže můžeme začít.
5: Tak ještě jednou, prosím.
4: Podívejte, nemáme moc času.
5: Tak to tedy.